0: Horská služba oslavila 80. Magistr Jiří Brožek je v jejím čele od roku 2002, tedy letos to je 13 let. Jako absolvent matematicko-fyzikální fakulty, kde si učil na gymnáziu v Jelemnici matematiku a fyziku, a teď co by republikový náčelník pendluje mezi Beneckem, kde žije, Špindlem, kde horská služba sídlí, a Prahou, kde úřaduje. No a tak bych mohla přes všechna pohoří pokračovat dál. Já jsem ráda, Jiří, že jsi si našel čas na zálety. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Vzpomeneš si na svůj vůbec první kontakt s horskou službou? Předpokládám, tuším, že to muselo být někdy na nějakém lyžařském kurzu?
1: Budeš se, Alenko, divit, ale bylo to ještě dřív. Byl jsem ještě dítě školkou povinné, dokonce ne ani školou povinné. A samozřejmě většinu věcí z toho mám jenom z vyprávění, ale bydleli jsme v Lounech, takže pro nás ty hory byly přece jenom trošku dál a jezdívávali jsme třeba z Dokrušných hor právě na Bouřňák a do okolí Moldava a podobně. No a mý rodiče se grama, který mám starší, tak lyžovali. Já už asi jsem byl protivnej, takže si tam prý budu chvilku hrát. No, říkali mě, že prý jsem si tam hrál už s nějakou holčičkou, tak sice nevím, protože nevím, kolik mě mohlo být, nějakých 4-5 let. No a akorát, že v té době trošku problém, zastavil se vlek, přestala jít elektrika a mý rodiče zůstali viset někde poměrně dosti daleko, a než se dostali zpátky na to parkoviště, kde jsem si hrál, tak já už jsem tam mezi tím asi organizoval si svůj další živočico, protože údajně přijel autobus, z něhož vystoupil nějaký člověk a viděl tam nějakého kluka, který tam asi brečel, chodil okolo auta. A tak se mě ptal, no a já jsem mu řekl, že mý rodiče oba dva učí, oba dva jezdí na lyže s dětma, ale že odjeli a že se ještě nevrátili, tak on mě vzal a on to byl tenkrát náčelník horské služby právě v Krušných horách. Takže to byl asi takový ten můj první kontakt, na který kolega Břák bohužel už taky mezi námi není, tak na to vzpomínám.
0: Máš dva syny a dceru, ta je ještě malá, ale Adam i Dominik jsou dobrovolnými členy horské služby, si rád, že?
1: Samozřejmě občas je to trošku problém, protože na Benecku v okrsku je nás dohromady 15. No a když jsou tam tři brožci, tak to je, že občas taky slýcháváme i jiné narážky, ale na druhou stranu si myslím, že oba dva kluci to mají rádi a to, kvůli čemu to dělají, tak taky není jenom nějaké vybavení, ale skutečně, aby pomohli, a speciálně myslím, že Adam, ten by i rád do budoucna to měli jako zaměstnání.
0: Mimochodem docela mě pobavilo, když jsem si v jednom rozhovoru s tebou přečetla, že se při lavinovém výcviku jako figurant nechceš nechat zahrabat, protože přeci jen je tu jisté riziko, že by tě jako náčelník ani už nikdo nehledal. To se ostatně taky říká o ženách nad 40 let, pokud se na horách ztratí, že už by je zkrátka nikdo nehledal. To je samozřejmě nadsázka. Oba dva jsme v jisté rizikové skupině, řekněme. Ale to bychom asi neměli přiznávat třeba pojišťovnám, že je to tak?
1: Tak určitě ne. Na druhou stranu stejně pojišťovny nás mají zařazený v té nejrizikovější škatulce, takže to už je těžký něco přiznat nebo nepřiznat.
2: Vožitel velehor na špršlí. Pro naši Máňu to bude velká čest.
3: Poskyte záchranu náčelníkovi. Velkýmu náčelníkovi.
2: Velkýmu horský služby.
4: Ne, Andulko, ne, za ten výkon zaslouží pochvalu, ten žebřík nedotáhne ani na tuhle tu borovici.
5: Já ti ukážu, tak
0: Opa se ve studiu usmíváme. Chtěla jsem se zeptat, jestli se i náčelník horské služby České republiky někdy dostal do situace, že by sám byl horá v nouzi.
1: Na jednu stranu hrdinu jsou plný hřbitovy, takže co si budeme namlouvat, jsou určitě okamžiky, kdy člověku je malá dušička. Určitě jsou-li to nějaké noční akce, kdy fučí, že člověk nevidí, kde je cesta. Hrabe se skutrem někde nahoře na vršku, každou chvilku to zapadne, říká si, dostanu se tady, odsaď nedostanu. Jsou to určitě okamžiky, kdy to není úplně takový ten růžový pohled.
0: Hostem záletu je náčelník horské služby České republiky Jiří Brožek.

0: S magistrem Jiřím Broškem, náčelníkem Horské služby České republiky, se teď vrátíme o 80 let zpátky. První záchranné oddíly začaly pracovat v Krkonoších v roce 1934. Četla jsem někde z vyprávění Otokara Štětky, prvního náčelníka Horské služby Krkonoše, že prvním prostředkem, který dostali pro služební účely, bylo kolo.
1: Také jsem to četl a myslím si, že pak kolo bylo ještě skutečně postaveno na lidské síle, ale první asi motorový dopravní prostředek, co vím, tak byla motorka. A i právě z povídání svého tchána vím, že s tou motorkou možná byli v některých místech daleko rychleji a daleko úspěšněji než s čímkoliv dalším potom.
0: Působíte ve všech 7 pohořích, v 7 oblastech, potom jsou okrsky. Budu se ptát na počet úrazů a na to, jak se mění třeba v posledních letech.
1: Tak ten počet úrazů, jestli si dobře vzpomínám, tak za loňský rok je to nějakých 8,5 tisíce zásahů za celý rok v celé České republice. Ty poslední roky, kdy ta statistika je určitě samozřejmě daleko přesnější a daleko vypovídající, tak je přesně vidět, že je-li dobrá zima, to znamená dobrá zima teď myšleno pro hory, pro lyžařská střediska, to znamená dostatek sněhu a ta návštěvnost je, tak skutečně ten počet úrazů jenom za tu zimu se pohybuje někde kolem 6 až 7 tisíc zásahů. K tomu se doplňuje potom zbytek roku. Je velmi zajímavý, že za posledních zhruba 10 let nám počet zásahů v létě několikanásobně stoupil, kdy řekněme před nějakými 10 lety jsme hovořili o nějakých 300-400 zásazích za léto. Letos už možná budeme pomalu otakovat 2000 zásahů za to období mimo zimu. Ale na druhou stranu musíme si uvědomit, že asi ty se nebojí zlobit, ale za našeho mládí se jezdilo na trošku jiných sjezdových tratích, než to, co je dneska.
0: Jinak rychle se jezdilo.
1: Tak ono to nešlo ani moc rychle jezdit, protože to byly boulovatý kopce na mnoha místech. To zase ty, ještě ty jsi mladá, ty to nepamatuješ.
0: Ne, pamatuju i boulovaté kopce.
1: Ale že byly i místa, kde se musel šlapat pěšky, že tam ani vlek nebyl. Takže,
0: i to pamatuju.
1: Takže určitě ta rychlost, kterou se na těch lyžích dosahovala, byla podstatně menší. Myslím si, že byla i menší hustota jakoby se pohybujících lidí na těch sjezdových tratích, protože samozřejmě ta hustota je dána jednak šířkou té sjezdovky, ale hlavně taky tou přepravní kapacitou nějakého toho vleku, toho dopravního zařízení. A když já holci vzpomínu na své začátky, když tam byla horko těžko nějaká kotva, nějaká poma a ta sjezdovka je plus minus stejně široká a dneska je tam 400 lanovka, tak samozřejmě ten počet lidí, který to přepraví nahoru, je úplně jiný. Takže dneska při tom sjezdovém lyžování, když to člověk vezme, přišel další fenomén, kromě ta samozřejmě rychlosti množství lidí, přišel další fenomén a to jsou dneska snowboardisté, kteří tvoří, a je to vidět i v té naší statistice, prostě tvoří třetinu zásahů a ti, kteří na tom snowboardu jezdí, umí na něm jezdit, tak předpokládám, že mě dají za pravdu, že skutečně mají trošku jiný rozhled než ten lyžař, který jede, takže proto se často stává právě kolize, dejme tomu, s tím mezi lyžařem a snowboardistou. Ale na druhou stranu je to otázka dneska helem. Přijel by na lyžích. Když to vezmu možná před těma 10 lety, bylo jsem tam občas vidět, že někdo má helmu. Dneska si troufám říct, že u mládeže je to takřka 100% používání. U těch dospělých je to samozřejmě otázka. Zatím ještě pořád si asi někteří říkají, že ta čepice je pro ně efektnější, že v tom vypadá líp než v té přilbě. Na druhou stranu já říkám, hlava je, i když se mi něco stane, zlomím si ruku, tak to nějakým způsobem zroste. Když ale si něco udělám s hlavou, tak asi tam přeci jenom ta regenerace nebo to nějaké spravení je o to horší a radši se budu živit hlavou než rukama, takže si prostě myslím, že je dobrý si tu hlavu chránit a v okamžiku toho, kdy mě někdo podrazí nohy, tak je to vlastně nekontrolovatelný pád na záda a to, co nejvíc bouchne do té země, je ta hlava. Dneska jsou to všechno tvrdé, urolbované tratě s umělým sněhem a přeci jenom pád bolí.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Já bych se ráda ještě s Jiřím Broškem vrátila ke členství v horské službě a jakmile mi tohle téma proletí hlavou, vzpomenu si na úžasný film, který se v roce 1977 točil ve Špindlu, jak vytrhnout Verlibě stoličku. A Tomáš Holý alias Malý Vašek tehdy přemlouval náčelníka horské služby Luboše, tehdy Františka Němce, že by chtěl k horské.
2: Prosím vás, pane, nechte si mě tady. Já jsem nahoře jako udělaný.
3: Tak ty se hlásíš do služby? Na kolik let, co?
2: Na 2 dny, než přijde máma.
1: Já jsem nahoře jako udělaný. Když je tedy někdo nahoře jako udělaný, co ho čeká, když se chce ucházet o členství v horské službě?
4: Tak když je na té hory jako udělaný, tak tam hlavně musí bydlet. Máme to dneska v našich nějakých podmínkách pro vznik členství, že ten člověk musí bydlet v dané horské oblasti, musí být tam dosažitelný. Samozřejmě dneska je doba taky trošku jiná tím, že to zaměstnání mnozí nemají jenom v místě bydliště, ale i daleko od svého bydliště. Nicméně ta podmínka tam pořád je. Další věc je jeho věk, čili dneska je to otázka, že se musí stát tím dobrovolným členem, či projít ta přezkoušení do nějakých 35 let. V mnoha okrscích máme stop stav, to znamená, máme tam určitý počet lidí a víceméně můžeme zase jakoby přijímat někoho dalšího, pokud někdo odchází. Na druhou stranu zase ale máme určitě místa, ať už je to na Šumavě a podobně, kde přece jenom velké enklávy městské jsou hodně daleko a kde ten zájem je podstatně menší. Ale ono nejde jenom o ten zájem, protože hodně kluků nám dneska končí na tom, že nemají dostatečnou fyzickou kondici, což je jakoby první věc, kterou musí určitě projít. Když zvládne fyzickou kondici, tak máme problém, že třeba se neumí dobře lyžovat. Fenomén zase taky dnešních dnů nebo posledních let je to, že spousta kluků krásně lyžuje na sjezdový trati, na ty upravené trati, ale třeba se neumí jezdit vůbec ve volném terénu, čili v horších podmínkách, a to se nám bohužel ukazuje a skutečně jsme taky na to přišli, že oni dneska to nemají nikde moc možnost si to odzkoušet, protože mimo sjezdové tratě se lyžovat nemůže. Jo?

0: Ráda bych se dotkla i moderních technologií. Od roku 2012 používáte jednotné telefonní číslo 1210. Funguje?
1: Já myslím, že funguje. Myslím, že funguje i ten slogan, který jsme k tomu si tenkrát dali, abychom pro vás nepřijeli 10 minut po 12, tak volejte 1210. Funguje, myslím si, že to pomohlo hlavně v tom, že je to jednotné číslo pro celou republiku, takže dneska už člověk nemusí přemýšlet, když je v Krkonoších, nebo jestli je v Jeseníkách, nebo na Šumavě, že může použít toto číslo a technologie dneska nám to umožní vlastně přepnout na jakýkoliv mobil, na jakýkoliv místo, kde ten dispečer v té dané oblasti je, takže asi ano. Na druhou stranu my dneska ani nedokážeme říct, jestli ten člověk volá takové číslo nebo jiné číslo, ale toto číslo určitě se používá.
0: Dovolá se tam, kam má, a to je nejpodstatnější. Stejně tak do chytrých telefonů si můžete nainstalovat i aplikaci Horské služby, mimochodem aplikaci oceněnou v kategorii mobilní řešení roku 2013. I ta hodně pomáhá.
1: Já si myslím, že ano, byť daleko víc a mnohonásobně víc bude asi pomáhat jako informační kanál, protože tak to také bylo stavěno, že to není jenom otázka volání pomoci Horské služby, ale na této aplikaci od počasí, od řekněme přehledu jednotlivých horských středisek, stanic Horské služby, ale okamžité situace lavinové a podobně, vlastně tam najdou lidé, že veškeré tady ty informace.
0: A ty jsou na horách nesmírně důležité, říká Jiří Bružek, náčelník Horské služby České republiky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Hostem záletu je náčelník Horské služby České republiky Jiří Brožek. Dalším velkým tématem hor jsou laviny. Mezi lavinové oblasti v Česku patří Krkonoše a Jeseníky, ale třeba splazy se můžou uvolnit i v Beskydech. A právě laviny jsou speciální částí práce Horské služby. Monitorujete situaci, měříte profily, vyhlašujete stupeň lavinového nebezpečí a ten je k dispozici na vašich stránkách. Za posledních 50 let spadlo v Krkonoších na 2000 lavin od počátku historie. Údajně laviny v Krkonoších byly asi 400 lidí. Zkusme připomenout ty poslední velké lavinové nehody. Mám na mysli třeba Červinkovou můdu a nebo ten příběh ze Studniční hory z posledního roku.
2: Bohužel jsou to okamžiky vždycky nepříjemné, protože to, že spadne lavina sama o sobě, ještě není takový velký problém. Samozřejmě daleko horší je, pokud ta lavina zasype nějaké turisty, kteří se tam pohybují. To uvolnění laviny sněhu je skutečně velmi rychlý, je to náhodný jev a někdy to dokonce nemusím ani způsobit já sám svým pohybem, může to být něco jiného. Stačí, že proletne, dejme tomu, stíhačka, která zrovna prorazí
1: hranici zvuku,
2: udělá to ten třes a osype se vlastně celá stráň. Je to jenom o tom, že na tom místě, které je dlouhé, na, řekněme 300-400 metrů, holt je 10 metrů, kde ten sníh je velmi tenký a jak mě na to šlápnu v těch 10 metrech, tak to může spadnout. Zatímco když šlápnu kdekoliv jinde, tak prostě ten problém není.
1: Takže byl zrovna případ té Červinkovy mlody, kde se tady skalpinisté zachovali relativně bezpečně.
2: Přesně tak, jsou to prostě momenty, které přijdou okamžitě a musí každý prostě, kdo jde do volného terénu, lyžovat, pohybovat se, tak musí s tím skutečně velmi dobře počítat.
1: Součástí lavinové prevence je i výcvik lavinových psů. Historicky první zmínka o záchraně psem z Krkonošské laviny je údajně z roku 1772, kdy pes zůstal na povrchu a svého pána vyhrabal. Vy se výcviku psů věnujete velmi detailně, podrobně a je vlastně nedílnou součástí vaší práce.
2: Je to tak, před několika lety to byly čistě jenom psy, kteří se cvičili pro lavinové nehody, pro vyhledávání v lavinách, ale vzhledem k tomu, že daleko častěji dneska řešíme plošné vyhledávání, to znamená, že někdo v nějaké ploše, někde v lese, že se ztratí a podobně, tak vlastně tyto psy jsou školení nejenom pro to lavinové vyhledávání, ale i pro to plošné vyhledávání a musím říct, že i z této statistiky prostě vyplývá, že ty laviny jsou skutečně určitá výjimečnost, určitá specifika, zatímco to plošné vyhledávání, dalo by se říct, je dneska častá záležitost.
1: Hostem záletu je náčelník Horské služby České republiky Jiří Brožek.

0: Při posledních záletech seděla na tvém místě horský vůdce Libor Kožíšek a tady je jeho otázka.
1: Tak jako horský vůdce využívám stránek horské služby Krkonoše. Mají tam už pěkně dělaný i řezy a profily vlastně sněhový. Asi bych se zeptal na nějaké další podrobnosti k té extra velké lavině v Modrém dole, jestli by mi mohl povědět.
2: Tak určitě byla to naprosto mimořádná lavina v historii, vlastně nejdelší, největší lavina v Českých horách, v Krkonoších. Z hlediska toho množství sněhu je to také nepředstavitelná věc. Kdo se tam potom podíval, nebo kdo viděl i ty záběry, které se potom objevily na internetu, tak prostě, když si představí to množství sněhu a tu sílu, která tam fungovala, zaplať pánbu, že tedy se nepotvrdilo, že by někdo byl pod tím sněhem, takže z hlediska ty záchranařiny, ano, to bylo dobře. Samozřejmě z hlediska záchranařiny zase ukázala ta takováhle akce, to, že malé akce zvládáme velmi, velmi dobře, jakmile je to velká rozsáhlá akce a je tam více složek, tak samozřejmě ty problémy z hlediska komunikace, z hlediska nasazení trošku skřípou, ale to jsou právě věci, kdy i na to se musíme připravit.
0: A zaměřit se na to do budoucna, rozumím. A příště na tvém místě bude sedět mladá, nadějná, krásná česká lyžařka. Po éře klasických alpských disciplín se vrhla na ski cross. A nese slavné lyžařské jméno, je ze Špindlu, trénuje ji Luděk Strejček a jmenuje se Andrá Zemanová. Tak prostor pro tebe, Jiří, na co by ses jí chtěl zeptat?
2: Jsi to říkala správně, mladá, krásná, nadějná, tam asi my staří povolkotící, těžko máme o čem hovořit, nicméně je to určitě holčina, která se tak říkajíc narodila s lyžema na nohách. Jak znám Bubase, tak určitě ji od malička na ty lyže táhnul. Jestli si třeba vůbec dokáže představit, že by žila nebo že by fungovala bez lyží.
0: Příští neděli tedy Andrá Zemanová. Dnes tu se mnou v záletech byl náčelník horské služby České republiky Jiří Pružek. Já za to moc krát děkuji, Jiří.
2: Já taky děkuji a přeju všem posluchačům krásný nastávající pomalu Vánoce, ale hlavně, ať si to na těch horách pěkně užijou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Krajina byla tenkrát jiná. Ty jsi byla řekou a já byl most. Jen klapot vzdáleného mlýna mlel minuty létu pro radost. Zbylo jen zrnka těch 3 slov, nahonem náhonem dát kolu, nastavit dlaně pod žernov a nést tu hrstku štěstí spolu. Tak každou letní noc pod hvězdami bezděčně hlas i kroky tiším. Navzdory času se náhle zdá mi, že ten mlýn v Lukách stále slyším. Takže pěkný poslech a pěknou náladu, ve které svojí troškou do mlýna zkusí i dnes přispět Luděk Munzar
3: a František Novotný. Doufám, že tu nebudeme mlít 9:05, navzdory tomu, že se naše dnešní povídání bude točit kolem mlýna. Což ti bude, Luďku, nepochybně blízké, protože tvůj tatínek byl mlynářský. A ty jsi ve mlýně prožil pěkný kus svého mládí. Tak co? Jsou mlynáři chlapi, když jim mlejny klapy? Když jim mlejny nechtějí klapat, začnou hned jak šelmy plakat?
2: Tímhle tématem si mi udělal radost. No to víš, že jsou mlynáři chlapi, ale jenom nevím, jak pláčou ty šelmy. Jestli tím je míněno vití vlků, což připadá v úvahu, jenom když si mlynáři hnuli zádama. Ale to bylo zřídka, protože i s pytlem plným zrní se to musí umět. Můj tatínek byl vyučený mlynář, potom byl vlastně mistr mlynářský, protože ve mlýně byl pan otec, tedy mlynářský majitel mlýna, potom byl stárek, to byl jeho zástupce a ten měl pod sebou mistra, měl tovaryše, ten řídil práci mladíků, starších učedníků, prášků a mladších smetiprachů. No a když se v některém mlýně mlel slad, tak tam bývali sladomelové. A všichni, kdo jezdili do mlýna mlít, tak to byli mleči. Ale tohleto názvosloví se už za mého mládí moc neužívalo. Ale co se vžilo, to byl šejdíř. Jestli pak víš, kdo to byl.
3: No, vím, že zrovna lichotivý zvuk to nemá. Je to spíš synonymum pro podvodníka.
2: No, tak jistě, ve mlýnech nebyli jen vodníci, ale i podvodníci. A šejdíř byl tovaryš, který měl ve správě obilí pekařů a vládl v pekařské mlýnici, tedy takzvané šejdovně. No ale kdo by se zrnek dopočítal, že? Takže nemývali moc důvěry. A kvůli častému handrkování a pochybám se to jejich řemeslo objeví v naší mluvě dnes.
3: Já se ti přiznám, že pro mě je mlýn prostředí pohádkové. Nejen kvůli zmíněným vodníkům, ale pro tu nádhernou roli, kterou hraje v životě lidského rodu. To je totiž pro mě spojnice mezi zemí a chlebem v ošatce. A to bez rozdílu technologií, které se vyvíjí.

0: jeli od ručního drcení přes otáčení většími mlýnskými kameny zvířecí silou až po mlýny větrné, vodní, parní, zkrátka zdrojhnací energie se různí, ale výsledek je stejný. Zjistil jsem, že vodní mlýny mohou být potoční, poříční a říční. Jsou jako všední šperk na šatech krajiny, ale mě okouzlují i větrné mlýny, které krajina už od 13. století vystavovala na odiv. Co by si bez Molin Rouge počala Paříž a impresionisté? A to koukáš, co všechno jsem nastudoval, viď? U nás to byly čtyřboké dřevěné větrné mlýny sloupové, označované jako beraní, kozličí, německé nebo také samičí. A druhou skupinu představovaly mlýny kruhovité, zděné, zvané holandské, nebo také samčí. Mají střechu, která se může otáčet za větrem, a perutě, anebo lopatky, které okrajují zpecnu času romantiků.
1: Poslyšte, pane básníku, neznáte nějakého Dona Quixota?
0: Já myslím, že je dnes v každém slušném člověku. A je to moc dobře. Zejména v době, kdy neměníme společnost, aby odpovídala ideálu, ale raději měníme ideál, protože je to pohodlnější.
2: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů, ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouhnivělé lopatky větrných.

0: Já myslím, že pro kluka musel být mlýn zrušujícím místem.
1: To víš, že byl, ale nejenom tou technickou výbavou. Chmotící, šustící, svítící, dunící, ale i vonící. Opravdu mlýn voněl. Každé patro mělo svoji vůni. A třeba taková skluzavka na pytle, ta vedla vlastně ze třetího patra až dolů jako tobogán. Pytle prolétly k valníku, kde je tatínek takovou dřevěnou výhybkou rozmisťoval do směru a nebo chytal. Samozřejmě, že jsem se po té skluzavce musel sklouznout i já. Jenom jsem musel dávat pozor na dvě věci. Aby tatínek náhodou do leto koryto nezavřel a pak, když se projíždělo z patra do patra, abych nezavadil hlavou o trám v podlaze. To by bylo po mně. No a to se ví, že jsem nejezdil normálně po zadku, ale jako frajer popředu, po břiše, až jsem jednou pěkně dole vylétl z dřevěného koryta a nabral nic netušícího tatínka, který čekal pytel hlavou rovnou do žaludku. Teda řeknu ti, pecka to byla náramná a oba jsme se kouleli po valníku mezi pytle. A tatínek, když popadl dech, tak to jen suše komentoval. To jo, celý náš otrok, do všeho musí vletět po hlavě. A věř mi, Františku, že to dohladka vyleštěné dřevo té skluzavky, tu takovou nádhernou intarzii, vidím, když zavřu oči před sebou dodnes.
2: Takže to bylo tvoje nejmilejší místo.
1: A víš, že ne, já jsem nejraději měl výtah. To byla taková plošina, jako do písmene L, a lano silné jí táhlo nahoru, to lano se mojí klukovskou rukou těžko dala obemknout, ale dokázal jsem to. No a byla tam kladka, takže nahoru to nebyl takový problém, ale dolů si to klesání plošiny musel ručně přibrzďovat. Samozřejmě, že jsem se tam místo pytlů vozil nejraději já, a tak jsem taky jednou neubrzdil a výtah byl málem na třísky. No, jak vidíš, nezabil jsem se. To asi proto, že tatínek říkal, jestli se od roku jednou zabiješ, tak ti dám takových pár facek, že jsi to neviděl. Ale on si podle mě taky na mě občas něco zkoušel. Tam byly takové dvě velké místnosti, kde bylo složené obilí anebo řepka. A tatínek vždycky provokoval. Hele, pojď sem, dostaneš se na druhou stranu? No přejít to nešlo, to bylo jako tekuté písky nebo bažina, to by mě musel zachraňovat, tam bych se udusil. A tak jsem se odrazil a šipkou po hladině, takovým placákem jsem se dostal na druhou stranu. No a tatínek, bylo na něm vidět, spokojeně si bafal dutínku značky Abbadie nad spanou tím sajrajtem, co jsem musel pěstovat a dělat z něj cigarety, a já ti řeknu, po ty řepce to svištělo jak po ledě. Zastavit se někde uprostřed, tak bych tady nebyl.
2: No jo, já se ti přiznám, že podle některých našich dobrodružství u mikrofonu s tebou se mám chuť zeptat, jestli si po tatínkovi něco nezdědil.
1: Ale jo, zdědil. Smysl pro srandu a mlynářské uši. Víš, co to je?
2: No, nemám zdání.
1: Ono se říká, že mlynáři mají hodně chlupaté uši, aby se jim tam nedostával moučný prach. No,
2: tak to se musím podívat zblízka. Ale já o tobě vím, že zkusil kdeco. Od notoricky známého létání a závody v autě až po méně známý fotbal nebo jízdu na koni. Vždyť ty svého času si jezdil i mocnou, která pak vyhrála Velkou Pardubickou. Tak možná, že ten adrenalinový základ byl v plavání přes obilí a řepku.
1: Ne, ještě někde. Adrenalinu bylo ve mlejně, jak se patří. Já do dneška vidím ten rej kývajících se stolic. To byla taková řada, jako bych řekl, velkých beden za sebou, která se kývala ze strany na stranu a taky jinak rychle a visela na takových kožených šandách a těsně to tam rámusilo a tatínek zamýšleně stál a najednou povídá, co kdybys to mezi nima prošel? Řeknu ti, kamaráde, zkusil jsem to, ale to by byla jedna z největších pouťových atrakcí. To víš, že jsem dostal takovou ránu, hned jsem se válel. A jestli jsi někdy viděl, jak podobně cvičili ve starém Římě gladiátory nebo ve středověku bojovníky, tak o mnoho horší to bylo mezi těma stolicemi. No, nedalo mi to až jsem to přešel na třikrát, ale pak už jsem to nikdy neskoušel. Fakt to bylo vo hlavu. Jako nevídaná pouťová atrakce by to ale bylo dobrý i dneska.
2: Ale já se tě spíš zeptám, mlelo se před poutí víc?
1: Ale ani o moc ne. Ono to bylo za války. A to tenkrát sedláci, ale dokonce i po válce museli odevzdávat úrodu skoro všecko na kontingent. Ale tatínek jim vždycky pár pytlů semlel na černo. A majitel mlýna, pan Voženílek, vždycky říkával, Ludvo, máš rodinu, neblázni. Někdo tě udá, gestapo tě sebere, já tě nezachráním. Klid, klid, pane šéf, to by to špatně dopadlo, kdyby bylo posvícení bez koláčů a neděle bez buchet. No, tak jsme se paradoxně měli i za té válečné bídy dobře, protože každý, kdo odjížděl s vlastní moukou, obvykle řekl, pane Munzár, nebo Ludu, podle toho, jak si říkali, pošli si zítra kluka, budeme zabíjet. No a tak byla vajíčka i maso. Zkrátka, co bylo potřeba. Ale víš, co jsem měl nejradši?
2: Ne.
1: Když chlapi se dávali takhle u nás na schodech k půdě a vyprávěli a povídali. Františku, neměl bys tam písničku, ve které by klapal mlejn?
2: Měl. A našel jsem ti dokonce jednu raritku, kterou si moc rádi zpívali naši rodiče.

0: Silnice bílá přede mnou. Víš, že tuhletu písničku jsme si opravdu s tatínkem zpívali, on ji měl moc rád. My jsme třeba šli kutíkovou cestou mezi polema, klaby, tak jsme si zpívali Silnice bílá přede mnou. Do dneška ji slyším.
1: A co ryby? Když změníme trochu téma, byly ve mlýně na jídelníčku často ryby? To se nabízí.
0: No, tak abych řekl pravdu, u nás doma ani moc ne. Maminka, a tenkrát byl teprve jednu sestru, ale pak se narodila druhá a pak ještě třetí, tak holky ryby rádi neměly. To musím říct, ty radši kus masa. Ale jináč, když on tatínek byl vyhlášený pytlák, tak ho udělali po rybným. A když už jsem byl v národním, tak jsem mu koupil opravdovou udici s navijákem, ale jinak se chytalo na pytlačku. Víš, co to je?
1: To víš, že jo. Klacík s namotanou udicí a háčkem, jen tak na břehu si s ním stál, háček hodil do vody, klacík nebudil pozornost, no ale já moc chytat neuměl a vlastně jsem ani neměl nikdy příležitost.
0: To já jsem teda měl a chytal jsem rád, i když jsem přijel domů třeba jenom na neděli. To jsem jednou, to bylo o prázdninách, kolem 5 ráno vstal, vzal jsem tatínkovo kolo a jel jsem až na konec luk a polí, až do špice, tak jsme nazývali místo, kde se mlýnský náhon vleval do Labe. To bylo až pod skálou, už téměř pod hradeckým letištěm. No a nahodil jsem, a když jsem tahal celý blažený druhého kapříka, zahromoval nade mnou zde nadání hlas. Tak to je mi pěkný teda, člen Národního divadla a krade ryby. Takže půjdete se mnou, chlape, a nebudeme se o ničem jiným bavit. Já jsem si ani tatínka nevšiml. Možná, že jsem si asi zřímil, já nevím. A tatínek povídá, no ale pěkný jsou od roku. A maminka mě potom doma prozradila, že na tu novou udici tatínek ještě nic nechytil, já si přijdu a na pytlačku hned takový dva krásný kousky. Ale kdo byl na ryby, to byla moje babička. Ta vždycky věděla, a já taky, kde a kdy budou nejlepší ryby v náhoně. Totiž to bylo tehdy, když tatínek pracoval se stavidlem. To se vždycky v sobotu zavírala voda v náhonu a v neděli potom podvečer ji tatínek zase pouštěl. A když se ta voda zavřela v tu sobotu, tak ryby se stáhly a když to utíkalo rychle, tak neměli čas utíct. A to byla nejlepší příležitost, jak se dali chytit ryby i do ruky. A to babička věděla, takže a já taky. No a tak jsem vlezl do vody a vyhazoval jsem je rukama na břeh. A babička čiperka sbírala a uměla je i správně zpracovat. A navíc ještě kousek dál v lukách tekl potok, který měl biblický jméno. Jordán. A to možná ani dnešní obyvatele našeho městečka nepamatují. Na podzim to byla taková stoka z cukrovaru, kudy tekla a docela prudce ta špinavá voda z fabriky a babička se v ní jednou málem utopila. To bylo tak, protože na podzim už cukrovarský dvůr nestačil, tak se řepa vozila vedle na takový skládky velký. No a toho babička chtěla využít, povídá, pojď, půjdeme na řepu. No tak neváhala, vzala si nůši a říká, tak jdeme, jdeme, pomůžeš mě tadyhle přes ten potok a budem tam. Babi, to je široký, to přeskočíme. No a znáte to, babička si nabrala nůši, že si musela lehnout, uvázala si to kolem krku, já jsem měl strach, že se uškrtí, nejdřív si na tu nůši lehla, já pak je s celou tou nůši a řepou zvedal, sotva stála na nohách, pam a babi, jak chceš teďka přes ten potok, nemluv, podej mi ruku, cukni se mnou. No tak jsem přeskočil na druhou stranu, podal jsem babičce ruku, cuknul jsem s ní, babička i s tou nůší spadla do toho potoka, voda už padala, já jsem si říkal, ta se utopí, skočil jsem do vody, rozvázal tu nůši, řepa uplavala i s tou nůši, babičku jsem vytáhl mokrou nahoru, takže jsme neměli nic, nůše byla pryč, to mě nadávala babička, řepa byla pryč, já pan potěště nastydnem, je zima. Tak jsem ji táhnul domů, zadem přes pole, aby nás mokrý nikdo neviděl. Přišli jsme do místnosti, do světnice, strejda Pepa topil pochopitelně, takže se postavilo na česnečku, což byl nejlepší lék proti tomu, abychom z našeho polního pichu nenastydli.
1: No to je krásná historka. Vidíš to. Ale i takový pstroužek po mlynářsku na másle, nebo kapr po židovsku s česnekem, to nemá chybu, to je také lék, nebo takový candátek, nebo štička, ta je ovšem trochu suší, ale to masíčko, jako alabastr.
0: Františku, ty se nezapřeš. Ty seš bážník, lahůdkář, požitkář. Ty úplně s tím jídlem se miluješ, když o tom hovoríš. To víš, že jsme ryby měli, babička je uměla dělat. Ale jestli začneme s rybářskou kuchyní, tak to budeme mít na celý pořad. Víš, u nás byla všude samá voda. Když zregulovali Labe, tak zůstali v lukách nebo na polích takový jezera malinký.
1: Tůník.
0: A říkalo se tomu kouty. A ten kout se jmenoval podle toho, čí pole to bylo, na čí louce ten zbytek ty vody byl. Tam byly nejkrásnější ryby. Ticho, nádherný to bylo. A pak ještě jednou naši radní zregulovali takový potok, který pramenil v lukách. A vleval se do Labe. A tam, kde se vleval do Labe, aby nebyl tak tam ten břeh udělali krásně, vybetonovali to, vyskládali tam šutry nahoru a lidi z toho měli takové koupaliště pro děti. Tam chodili maminky, protože Labe pro ty děti bylo dost prudký. A byly to tak malinký dvě takové nádržky, že se tomu říkalo plivátka. Kam jdete? Do plivátek se jdem koupat. A jednou z jara, to ještě teklo málo vody, já jsem furt brouzdal v popolích a najednou koukám, tam bylo asi 15-20 cm vody víc, ne? Jak tam dole se tře velká štika. Přes metr měla. Nevím, co se to ve mně probudilo, asi pradávnej atavismus lovce. Tu štiku musím dostat. Ale jak? Po ty vydlážděný stráni se musel dolů, ale potichu a ohlídat si světlo, aby tu štiku nevyplašil. Slez jsem až dolů, ale teďka čím ji, do čeho chytit, nebo jak ji zabít. Já jsem takhle mezi ty spáry rval prsty a chtěl jsem vytáhnout nějaký dlažební velký kámen na tu štiku to hodit. No nebyl žádný, tak jsem potichu zase les nahoru na pole, kde byla polní cesta, vyrval jsem velký šutr a zase potichoučku, abych tu štiku nevyplašil. To byla strašná práce, protože jsem padal opravdu po hubě do ty vody a furt jsem držel ten šutr, až jsem se zastavil na břichu nad tou štikou, zvednul ten kámen nad hlavu a praštil jsem. Trefil jsem ji do hlavy, ona se začala zmítat, rozumíš tomu? Já vlít k ní, nůž jsem samozřejmě měl, tak jsem ji zabil, ale teď jak s tou štikou domů? Přes celé město. Já ji neměl kam dát, byla přes metr dlouhá. Tak jsem si povolil pásek u kalhot a takhle jsem ji z vrchu nadspal do nohavice. A šel jsem jak invalida z první světové války s nataženou nohou. Kulhal jsem přes město, šel jsem kolem Ježkova zahradnictví a pan Ježek povídá, ty máš víru, nebo jsi zlámal nohu? A pan, ale ne, pane Ježek, já jsem skákal přes krč, nějak jsem divně došlápnul. Zkrátka, takhle jsem se dobelhal až domů a když jsem přišel kulhající domů, tatínek seděl pod kůlnou a kouřil. Co jsi dělal od roku? To jsi jel na kole? Zrozbil zase, viď? Já jsem mlčel, jako překvapení, jak kouzelník jsem sáhnul do kalhot a vytáhl jsem tu obrovitánskou štiku. A tatínek, protože byl rybářský, že jo, povídá, argot, čověče, to je kus. Tak jsem mu musel popsat, jak jsem tu štiku dostal, tak o tom nikde nemluv, zavolej babičku, ať ji upeče. Když nad tím vším teď rád tady s tebou přemýšlím, tak si uvědomuji, že tím náhonem protekla voda mého nádherného dětství. A dovedeš si, Františku, představit, jak mě asi bylo, když jsem po mnoha letech přijel k nám do Smiřic. Jel jsem přes celé město a na náměstí jsem zahnul doleva a jel jsem na Holohlavě a najednou koukám. Tam bylo prázdné místo. Ten vysoký, nádherný můj mlýn zbourali. Srdce se ve mně zastavilo v tu chvíli.
1: Já si myslím, že vzít někomu dětství je velký hřích. A tak ti mě napadlo, že na jedny mlýny bychom dnes zapomenout neměli. Jestli pak víš, na které?
0: No na ty, co melou pomalu, ale jistě. Strida Pýcha vždycky říkával, že někdy by mohli přece jenom mlít rychleji, aby to nebylo jako s tím, že celý život se toužíš pomilovat s filmovou hojezdou, oni ti potom to přání vyplnějí a přivedou ti do LDNky. No, ale já už, protože jsem mlynářský, tak i na tyhle mlýny věřím.
1: Tak pokud dovolíš, jedny nechám roztočit kamarády ze Spiritual Quintetu. A i když se to všechno tak krásně poslouchá, v náhonu našeho setkání voda neúprostně ubývá. Takže zbývá jen poděkovat posluchačům. Byli jste jako vždy to nejlepší publikum, jaké si účinkující může přát. Buďte blaženi a pokud budete mít čas a chuť, přijďte příště zás. S úctou se vám dnes uklánějí František Novotný
0: a Luděk Munzer.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

noc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

vážným, všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí.

dost mý než já. A ústa, jak se patří, výřečná, kde mají být, fousy neměl vůbec nic.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Přátelé, kdyby vám náhodou něco scházelo k sobotnímu dopoledni, tak by to mohly být třeba písničky pro duši. A ty právě teď začínají. Příjemný poslech a dobrou pohodu vám přeji Věra Hotařová.
1: No a zapravdu ti dává Standa Hložek. To je pravda. Dobrá písnička, ta je důležitá. Ta patří pro život jako sůl.
0: A dřív si lidé hodně zpívali, nejenom tedy k tanci a k dobré náladě, ale také k práci, aby jim šla od rukou.
1: Ano.
0: A to už dneska tak často neděláme, protože jsme vždycky vybaveni nějakou tou technickou vymožeností, která to dělá za nás. A to je škoda.
1: To je škoda. I když mám dny, kdy se probudím a je to zvláštní a začnu si zpívat. I když jako doma málo zpívám, jenom když třeba musím, ale když se dobře probereš, když máš krásný počasí, jakože teď v máji je ten ideální čas.
0: I když prší, nebo i když je zamračeno, prostě máj je máj, jak se říká v stodole ráj.
1: Ano, a k takovému počasí patří samozřejmě i nádherný písničky. Pojďme si zahrát, ať máme hezčí den.

0: Ta-ra-ra-ra. To máme píše na rozjezd, bezvadnou.
1: Ano, byla hezká zrcadlo, no jenom ty střepy v tom závěru, to mě vždycky tak trošku běhá mráz po zádech. No. Znáš to rčení, že střepy ze zrcadla přinášejí smůlu a podle toho, jak velké zrcadlo je, tak natolik let přinášejí smůlu. Tak když je to jenom v písničce, tak je to v pohodě. Díváš se do zrcadla často?
0: No, tak často ne, přiznám se, jako dívám se na sebe, když odcházím po ránu.
1: Jenom tak letmo zkontroluješ, letmo,
0: jestli všechno má být, jak má být.
1: Lázeňský švihák, to či švihák lázeňský.
0: Těžko, já se přiznám, jako na to, že jsem zpěvák, tak moc tomu nedám, přiznám se, po ránu. Ale mám teď příhodu se zrcadlem, našel jsem zrcadlo v garáži, bylo silně zaprášený, tak jsem říkal, tak to je škoda, aby tady tak jenom leželo, že? Tak ho otřu, já otírám a sám sebe jsem nepoznal.
1: Neříkej. No, cizí chlap na tebe hleděl.
0: No, já jsem byl v té garáži delší dobu a utíral jsem práh a čistil jsem, takže jsem říkal, co to dá.
1: No právě jsem se tě chtěla zeptat, co jsi s tím udělal.
0: Tak kolikrát je lepší to zrcadlo třeba ani nemít, víš?
1: A já si myslím, že pro kontrolu proč ne a na rozjezd písniček pro duši to byla krásná písnička, určitě jste poznali, že nespíval Karel Černoch, ale Petr Muk.
0: Ano, já jenom řeknu, že mám takovou zásadu, že zrcadlo by mělo v domácnosti být v místnosti, odkud odcházíš, jako ven do prostoru. Takže mám všude, jak na Moravě, tak doma v Praze mám zrcadlo, když odcházím ven, abych se zkontroloval celý. Ale máš pravdu, že Petr Muk, vynikající zpěvák, je škoda, že už tady s náma není. On vlastně vzešel z Českého Krumlova, přišel do Prahy. Začal s různými a hlavně punkovými kapelami. A v roce 85 založil známou kapelu Oceán, s níž měl slavný hit Ráchel.
1: Ano, to byla nádherná doba, krásná písnička. Myslím si, že o něm měla spousta mladých dívek, když ho slyšela zpívat, a ještě když ho viděli, tak se také hodně jeho faninek přizpůsobilo tomu trendu.
0: Ale pak, jak založil skupinu Šalom, tak to měl takový zvláštní image, že chodil pořád v černém. My jsme třeba s Petrem zpívali v takových pestrých různobarevných kostýmech. Měli jsme rádi takový veselý barvy, protože jsme snažili zpívat rozšafné veselé písně. No a když jsem Petra potkával a celá kapela byla komplet v černým, tak vždycky to na mě tak trošku padlo. Ale to byla taková zvláštní image, i když musím říct, že písničky, co Šalom vyprodukoval, byly úžasné.
1: Ono se říká o černé barvě a o těch, kteří nosí černou barvu, jako kdyby své nitro ukrývali před veřejností. Jo, že jsou tajemní trochu a to on byl takový tajemný.
0: Černá barva je elegantní, jako pro muže ideální, ale musí zkombinovat s nějakou třeba tak bílá, bledě modrá, co bych radil. Ale když se to osvěží třeba, nebo i červená, kapesníček do klopy, k saku, tak je to zase o něčím jiným. Ale vraťme se ještě k tomu Petrovi. Mě zaujalo to jeho období, kdy začal vlastně přebírat písně svých slavných kolegů. A když jsem slyšel poprvé, co udělal s písničkou Olympiku, Bonsoir, Mademoiselle Paris, tak byl jsem trošku zaskočen, ale pak jsem si na to zvykl a musel jsem smeknout, že to udělal jinak a moc dobře. Stejně jak udělal od Vaška Neckáře písničku Stín katedrál.
1: No, tak to nemá chybu, ano, no to je nádherná.
0: A tadle zrcadlo od Karla Černocha. Tak super, super, super.
1: To byla krásná vzpomínka na Petra Muka.
0: Ale máme máj a ty by to chtěl nějakou ženu.
1: Přidáme něco ženského tedy něco ženský, podle tebe.
0: Nějaký ženský prvek, nějakou dobrou zpěvačku máme na skladě.
1: Koho jsi vybral?
0: Já jsem vybral z brněnského skladu, i když je to zpěvačka, která k nám tady na Moravu přišla ze Slovenska, ale těch je celá řada, že? Ale písničku, kterou vám teď přátelé nabídnu, určitě znáte a rádi si zabrokáte. Š, š, š. To nešišlám, to je ta písnička.

0: Ano, přátelé, já jsem záměrně neřekl jméno zpěvačky. Víte proč?
1: No, protože to byl takový malý chyták, jestli poznáte, kdo to je. V poslední době slýcháme tuto písničku zásadně, nebo většinou v podání herečky a také asi zpěvačky Zuzky Norisové, která pochází také ze Slovenska. Ty jsi řekl,
0: no,
1: ten
0: ano.
1: Identifikační bod, podle kterého by se to dalo poznat.
0: Ale tahle tohle zpěvačka je ze Žiliny. To je ta další nápověda.
1: No, tak to nevím, jestli to pomůže, jestli to je dobrá indicie, no, ale prozradíme.
0: To jenom, že to vím.
1: Já myslím, že ti, kteří mají rádi tuto zpěvačku a znali její hlavní éru, kdy zpívala v orchestru Gustava Broma, tak stoprocentně poznali, že jde nebo že šlo o Helenu Blehárovou.
0: Skvělá zpěvačka. Ona nezačala rovnou zpívat. Ona prošla jinými profesemi. Například byla zdravotnicí, takže má určitě dobré srdíčko. A od roku 1962 se začala věnovat jazzu. A angažoval ji Gustav Brom v Brně. Když se probírám různými životopisy zpěváků, tak téměř každý druhý narazil na Gustava Broma. Logicky, protože to byla obrovská veličina. Nejenom v naší československé tehdy zemi, ale vůbec tady v Evropě a tak dále, a tak dále. To je na další povídání a delší. Ale vraťme se k Heleně Blehárové.
1: Ano, po roce 1968 se ztratila, a to proto, že odcestovala zpívat do zahraničí, ale pak se zase vrátila a od roku 1970 spolupracovala s mnoha československými tanečními orchestry a také jazzovými kapelami. A zpěvačka byla výborná, dokonce si také zaspívala a zahrála v několika muzikálech a filmech.
0: Třeba Dáma na koleji, anebo v televizním seriálu Píseň pro Rudolfa III. A tak pojďme dál od Heleny Blehárové. Teď vám, milí posluchači, nabídnu vynikajícího zpěváka, se kterým se taky znám strašně moc dlouho a o kterým vám samozřejmě řeknu spoustu zajímavých věcí, až odspívá Lešek Semelka nádhernou píseň Jednou větou.

0: Tak to byl Lešek Semelka jednou větou a je to jedna z písniček, které dnes vybírá Standa Hložek v pořadu Písničky pro duši, který posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Brno. Stando, ty si říkal, že na Leška Semelku něco prozradíš, protože jste kamarádi. Vzpomínám, že si říkal, že on tě vlastně přivedl do muzikálu Tři mušketýři.
1: Ano, to je pravda, to byla náhoda, protože my s Leškem máme společné zájmy, kromě muziky, jezdíme na tenisové turnaje, jsme členy Amfory a projeli jsme spolu ku světa, takže máme společných tisíce nejrůznějších zážitků. No a jeli jsme na nějaký koncert spolu a tak jsme si povídali o tom, že je vytížený v roli Portose, no a že teď Karel Bláha odmítl tuhle roli. Ty role vždycky mají nějakou alternaci. No a že teď prostě narychlo někoho schánil. Já jsem říkal, Lešku, já jsem sice leta odmítal vstupovat do muzikálu, protože jsem si říkal, jako jsou tam všichni, co bych tam dělal. A teď jsem změnil názor, že prostě samotnému je smutno, takže člověk by občas do nějaké partie rád zašel a nejlépe do muzikantské partie. Tak říkal, víš co, tak já se zeptám. A tak druhý den mě volal Olda Lichtenberg a říkal, Stando, okamžitě přijď. Tak jsem přišel, dostal jsem scénář a už další den jsem zkoušel a vlastně od té doby díky Leškovi hraju Portose, i když vlastně je to taková role, kde já jako zpěvák si moc teda nezaspívám, ale zase jsem v partě nezvaných lidí. Ano.
0: No a Lešek Semelka, když zpívá, tak já mám někdy pocit, že drásá své hlasivky.
1: To se mu několikrát říká, protože on to má strašně vysoko, některé ty svoje věci, ale pak si uvědomil, že on to vždycky dál, vždycky to uspíval a perfektně.
0: A je pravda to, že když zpěváci vypijí rozšlehané syrové vejce, že to pomáhá na hlasivky. Vyzkoušel jsi to někdy?
1: Věruš, vyzkoušel. Ale trvalo mě to nějakou dobu. Ono, když my jsme mývali těch 350 koncertů za rok, tak to taky ty hlasivky dostávaly pěkně zabrat. No a já jsem se snažil se vyhnout různým obstřikům a návštěvám doktorů a tak. Tak jsem používal přírodní nějaké věci na nějaký hlasový problémy. A taky jsme zkoušeli, jako s kaplou jsme seděli někde v restauraci, protože hotel a restaurace to byl náš druhý domov, protože jsme byli furt na cestách. No, tak jsme zkoušeli různý legrácky, tak já jsem si poručil syrový vajíčko. Ale bylo mi to odporný, tak jsem říkal, tak mi to hoďte do polívky aspoň, ale v celku. Takže jsem si dal bujon s tím syrovým vajíčkem. No a jak jsem pořád odolával, než jsem se k tomu odhodlal, tak nakonec jsem to snědl a byl jsem v šoku, jak to úžasně jako na ty hlásivky působí. Takže od té doby, když mám nějaký problém nebo náznak problému, tak si dám bujon třeba ne s jedním, ale s dvěma žloutky. A to byste nevěřili, milí posluchači, to tak pohladí vnitřně hlasivky, ten krk, to je jako kdybyste si dali vlněnou šálu kolem krku. Je to prostě něco na tom je.
0: No ale ty jsi to upravil k obrazu svému, protože když dáš žloutek do polévky, do bujonu, který je teplý, tak to už je takové to ztracené vejce, jako kdyby v uvozovkách. A už není úplně syrové, ale také ne úplně uvařené. Asi na tom něco pravdy bude.
1: Dobře, a vraťme se k tomu Leškovi. Já jenom na něj prásknu, že ano, on byl jako tvrdý, zarputilý Pražák, ale jak taky stárne, tak potřebuje mít malinko klidu. Tak představ si, přátelé, on se odstěhoval na venkov. Jak nedal napravu dopustit, tak teď je venkovan a bydlí má chalupu kousek ode mě. Ale ještě jsem u něj nebyl. Čekám, až bude čas,
0: co
1: že se
0: není, může být.
1: Tak to byl Lešek Semelka.
0: No a chalupu, i když ne asi takovou tu rekreační, ale dům, má také Marie Rotrová postavený a to je další adeptka, která se dostala na seznam dnešních písniček pro duši.
1: Já jsem si říkal, když máme ten maj a vlastně v tomto měsíci hrajeme písničky o lásce, tak by byl hřích, aby jsme si tady nepustili tu její jednu z nejkrásnějších.

0: pokaždé, když slyším zpívat Marii Rotrovou tuhle písničku, tak jenom tak přemýšlím, jestli byla určená konkrétní osobě, a nebo jestli je prostě jedna z těch nádherných, které má ve svém repertoáru. Ty to určitě víš.
1: Já jsem jí zaslechl, že vlastně tuhle, konkrétně tuhle písničku naspívala pro svou velkou lásku. To byl její první manžel Richard Kovalčík. A byl to zároveň kapelník, trumpetista skvělé ostravské kapely Flamingo. Ona, Maruška, jednou řekla, že byl to samozřejmě úžasný muzikant a dával do kapely všechno, celé svoje srdce a všechno. Ale že ji ovlivnil hlavně profesně, ale i v soukromí. Tak byl to borec, no, vaná sláva. Kdo znal Richarda Kovalčíka, tak mi dá za pravdu.
0: Bohužel neměl to štěstí, aby po jejím boku stál delší dobu, protože zemřel poměrně mlád.
1: Ano, Viruš, my jsme o Marušce už toho několikrát napovídali docela dost, ale já jsem našel takovou zase věc zajímavou, že když Maruška Rotrová začínala, taky byl u toho Gustav Brom. On ji totiž doprovázel na jedné z jejich prvních pěveckých soutěží, když začínal. Ale teď pojďme dál. Já jsem vzpomínal Vajíčko, jo, na hlasivky. Tak jsem si uvědomil, že to je taky vlastně taková v úvozovkách bylinka.
0: Standa bylinkář. Ano. Máme tady standa bylinkáře, takže přidáš nějakou další bylinku, co tak třeba nějaké, ale... Vidíš, to je výborné, protože teď už začnou dozrávat nějaké první plody a takové ty skvělé hospodyňky, které se vyznají, tak dělají spoustu šťáv.
1: Já se ti přiznám, že nabírám zkušenosti z těch různých restaurací, kterýma celý život procházím, tak já si doma dělám do velkého poháru, se kterého si odlívám do menšího, normálně jemně perlivou vodu, kde dám nakrájené limetky, zasypu tomátou a to můžu popíjet celý den.
0: Čerstvé lístky máty v té vodě, lehce perlivé, ale i jenom obyčejné vodě, udělají opravdu velké kouzlo.
1: Mě dělá dobře jemně perlivá, ale jemně, nesmí jít moc. Mm-hmm.
0: Hodně perlivé bývávaly limonády.
1: Ty červené.
0: Ty červené. Když jsme se jich napili, tak jsme měli ještě týden červenou pusu.
1: Ano, bublinky šly s nosem ven. Ty byly výborné.
0: To byly takové ty poctivé sodovky, jsme tomu říkali. Ale sodovka v Čechách, to je jako čistý sifon. A u nás o sodovkách mluvilo jako o těch ochucených nápojích.
1: I žlutý byly. A byla taková i černá jedna. No a jeden čas vymizela. A taková točená jedna.
0: Je to osvěžující, mít takový dobrý nápoj.
1: Právě tyhle ty věci určitě ovlivnily nebo inspirovaly Mirka Palečka a Michala Janíka, který napsali a naspívali takovouhle hezkou píseň o limonádách a přímo po prodeji

0: limonáda kvalitní, přesně ta, co z nosu po jejím požití unikaly ty bublinky, jak říkal před písničkou Standa a Miroslav Palaček a Michal Janík. Tak který z nich s tebou chodí na tenis? Schválně.
1: No tak typni si, se mnou na tenis chodí samozřejmě Mirek Paleček a přátelé příznivci tenisu možná víte, že Mirek patří mezi opravdu nejlepší tenisty, mezi zpěvákama a muzikantama, vyhrál už kdejaký turnaj a přiznám se, že já jsem ho ještě nikdy neporazil. A
0: to přiznáváš tak nějak
1: dobrovolně.
0: Jako,
1: dobrovolně. Se mě to jako
0: se smutkem v
1: proto
0: duši
1: tam si to a víš takový. No,
0: doufám, uznáváš, že je lepší.
1: Bohužel uznávám, že je lepší a už to asi nikdy nedoženu. Ale
0: to je od tebe pěkné, prohrávat se také musí umět.
1: A jo, já protože to vím, jsem soudný, vím to, že už na to nemám nějak prostě se moc zlepšovat. Hraju to rád, ale pořád stejně blbě. Ale nic, my na těch tenisech občas na některých přidáme třeba jednu, dvě písničky pro publikum, který tam je. No a Mirek, protože on to ví, že je dobrý, tak machruje, a tak si napsal písničku s názvem Kdo mě ještě neporazil. A zpívá, kdo mě ještě neporazil, a teď vyjmenovává třeba Nadal, Federer, já nevím, kdo všechno. No a ve finále řekne, protože jsem s nima ještě nehrál.
0: No a mimo jiné, když už je vzpomínáme, tak jsou v letošním roce také jubilanti. Michal Janík i Miroslav Paleček v letošním roce slaví 70.
1: Už jo.
0: Zralí chlapi jsou.
1: No to už jsou zralí chlapi. A já si vzpomínám, že jsem je poprvé zaregistroval, když naspívali úžasnou písničku Hele lidi, nechte chvilku zmatku na oplátku, já vám zaspívám. No a krásná písnička. Dobře, potom, si to pamatuju.
0: Potom udivovali svoji slušovickou romanci.
1: No to jo,
0: byla
1: to
0: taky
1: jo,
0: to povedená.
1: To jo.
0: Valčíček, harmonikář a tak dále a tak dále. Mají toho ve svém repertoáru opravdu hodně, písničky krásné. Nejenom tou melodií, i když jednoduchou melodií, ale hlavně tím textem.
1: Mají taky velice vzácnou školu ze Semaforu, protože oba x let působili v Semaforu.
0: Ale tak já myslela, že jsou také odchovanci Gustava Bromane. Ne, tady je to.
1: Ne, o tom nevím.
0: Jasné, tady je to. Tady jsou to zase ti odchovanci toho Semaforu.
1: Ale ještě takovou perličku na závěr k této dvojici, tak vím, že Mirek Paleček občas hrává i s právníkem Ivo Jahelkou, což je taky dobrá volba. Dokonce spolu napsali několik písní, které jsem slyšel a byly taky velmi vtipné a bezvadné. Teď jsme měli dva chlapy, teď by to chtělo, všimáš si Věruš, jak jsem to tak prohodil. Žena,
0: máš to dneska
1: muž, žena,
0: promakané muž. Dokonale.
1: Teď byly dva chlapy, tak si dejme jednu
0: dvě ženy
1: písničku. Jednu ženskou, která vydá i
0: za
1: někdy, někdy za víc.
0: A která to teda bude?
1: Ale má krásné písničky. Vlastně ona taky je ve dvou, protože ona a kytara. Věra Martinová. Máme tady jednu její krásnou píseň.

0: Ta písnička se jmenovala Pojď se toulat oblohou. Není příliš známá z toho repertoáru Věry
1: Martinová. Což je dobře, protože my se snažíme občas zařadit pokud možno neznámé nebo méně známé písně. No a stejně jako určitě nevíte, že Věra Martinová se nejmenovala od narození Martinová, ale ona se jmenovala Věrka Šolínová, změnila si jméno, je vynikající kytaristka, dokonce absolvovala na konzervatoři a pro změnu spolupracovala s orchestrem Gustava Broma.
0: Ano, takže líheň Gustava Broma také vychovala a jednu dobu měla Věru Martinovou ano. Mezi těmi zpěváky začínajícími. No ale a také se stala členkou country kapely Schovanky.
1: Ano, na to si vzpomínám. A to bylo v dobách, kdy my jsme vlastně vtrhli na scénu s Petrem, to bylo v roce 82 a ve Schovankách, tam tehdy si vzpomínám, tam byly sami pěkný ženský. A mezi nimi byla i Věrka, kterou jsem ještě tehdy, mě ty ženský tehdy splývaly všechny, vypadaly podobně, ale hrály výborně. No.
0: To ti sice moc nevěřím, ale budiš.
1: A tak dobře, no ale hráli tam 5 let spolu a pak se vrhla na solovou dráhu. No a vlastně, když začala zpívat, tak se o ní začalo říkat, že je první dáma české country music. Nicméně, já jsem někde slyšel takovou její zajímavou písničku, kterou nemůžu nikde najít. Já vím, že se jmenovala Batalion, kterou naspívala, moc se mi líbila, ale zatím se mi nenašel, budu se snažit někde vyhrabat, abych vám ji někdy příště pustil.
0: Ale... Já se pokusím také pátrat a třeba se nám to podaří, anebo nám třeba někdo z posluchačů poradí, kde ji hledat, kde
1: vím, že to je nějaká stará francouzská píseň, jo, to vím. Ale Věrku jsem měl možnost potkat nebo poznat taky trošičku blíž, protože taky se dala do spolku s Amforou a projela taky s náma ku světa. A
0: byla jako vykopávačka nebo jako fotbalistka?
1: Jasně, že vykopávka, ale zpívala vždycky píseň Na vrcholky hor. A ta banda z Amfory vždycky si dělala z kohokoliv legraci. Jako dospíval, tak já když jsem teda si na ně zvykal na kluky tehdy, tak když tam je Karel Ší, Honza Rusák a já nevím, Náhlovský a Novotný, a nevím, tak oni samozřejmě nevydrží v klidu sedět, vymýší ptákoviny. No a samozřejmě Jiřinka Bohdalka, ta je v čele toho blbnutí, tak když Věrka zpívala až na vrcholky hor, tak prostě Jiřina vyskočila, dala ruce nahoru, vždycky až na vrcholky hor a teď prostě vyprovokovala.
0: Škoda, že posluchači nevidí, co tady teď zrovna vyvádí.
1: Vyskočila a vytáhla ty ruce nahoru až vždycky jenom až na vrcholky hor. Mm-hmm. A my jsme to dělali potom, jako zblbla celou amforu, tak ona zpívala až na vrcholky a celá amfora vyskočila, pak zase sedla jako vzorný posluchač. No ale pozor, to nebylo jenom v uzavřené společnosti, to bylo třeba i při koncertech a tehdy se trošku Věrka naštvala. Ale říkala, co
0: a určitě to rozdýchalo.
1: No, tak jistě.
0: Takže... Popřejme jí, ať se jí daří na té její hudební kariéře a přejdeme dál. Nějakého chlapa by to chtělo.
1: Nějakého chlapa? Tak děje, momentálně mi nikdo nenapadá.
0: Že by si zaspíval, ale nemáš tady sebou kytaru a že už bych... si ji tady dlouho sebou neměl. No, tak chtělo by to přibalit.
1: Přibalím.
0: K těm taškám, které sebou vozíš z CDčky, tak někdy také kytaru, ale ano. Určitě najdeme nějakou písničku. Já jsem si všimla, že těch písniček máš spousta krásných, jasný, ale kromě Bílé královny, Krejčího...
1: Víš, kolik jsem jich natočil, já jsem si dělal takovou evidenci.
0: No schválně.
1: A já jsem dělal jenom co tak namátkou, tak mám asi natočených přes 380 písní.
0: Tak to klobouk dolů, to se už těžko potom orientuje.
1: A mimo to jsme točili ještě pro televizi, já jsem si nechal vyjet fascikl, když jsem kde byl v televizi. Mm-hmm. No, normálně mě dali snad 8 cm vysoký štos papíru, kde byl seznam pořadů, ve kterých jsem byl a kde jsem zpíval.
0: Zajímavý. No vidíš.
1: No nic, teď nebudu jako tohle. Ale dobře, když nedáš, Věruš, já mám takovou jednu krásnou písničku, Srdečka taková je láska má a je to taková zvláštní píseň, která mě, když ji slyším, tak mě vždycky už navede k tomu prázdninovému myšlení, už na tu dovolenou. Je to jen krátké zatmění. Tady je pro vás.

0: Je to jen krátké zatmění, zpíval Standa Hložek. Ano. A teď ještě prozrať, dílo je tahle nádherná skladba.
1: Ano, nádherná písnička opravdu, kterou napsal Vítězslav Hádl, text napsal Michal Bukovič a je to vlastně taky vzorek z CDčka, který teď mě do konce měsíce vychází. Je to takový vlastně vzpomínkový album s názvem V oceánu lásky.
0: No a když máme ty dnešní písničky pro duši tak krásně rozdělené, tak se to střídá zpěváci, zpěvačky, zpěváci, zpěvačky. No tak na závěr bychom mohli dát tedy ještě
1: bonus
0: ženy, protože ženy mají vždycky poslední slovo, tak i v tomto případě písničky
1: ženu,
0: pro duši.
1: Ale já bych dal bonus rovnou dvě.
0: Rovnou dvě.
1: No jistě, co, nebudem se s tím párat.
0: A já s tím souhlasím, vůbec neprotestuju. A písnička i interpretky, které si vybral, tak to je klasika. Je to už vlastně evergreen z poloviny 60. let. A když řekneme písničku O Baby Baby.
1: Boban tak Ondráček a Jan Schneider.
0: A vy si doplníte určitě zpěvačky Helena Vondráčková a Marta Kubišová.

0: No a pokud máte doma malé děti, tak bychom si teď měli šeptat, protože to je písnička přesně taková, která může to dítko kapánek ukolébat. No ale jinak přidám, že ta písnička byla nesmírně úspěšná, protože právě v polovině 60. let na první bratislavské lyře, přesně v roce 1966, získala stříbro a potom také na základě hlasování odborné poroty cenu bronzový klíč v soutěži Intervize. A to tenkrát bylo teda něco.
1: Já se tomu vůbec nedivím, protože Boban Ondráček dodnes, když tady už řadu let není, tak je považován za jednu z největších autorských hvězd naší země. A tady jste viděli, proč. A když si vzpomněla to Baby Baby děti, vyloženě si mi nahrála, protože milí posluchači, těšíme se za vás za týden, protože už se nám blíží Den dětí.
0: Ano.
1: A vlastně příští vysílání bude tak trošičku patřit malinko i dětem.
0: No ale pro dnešek už je to opravdu všechno. Loučí se a dobrou pohodu přejí Věra Hotařová.
1: Buďte v pohodě, to vám přeje taky Standa Hložek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Český rozhlas Pohoda.

0: V těchto dnech slaví své 70. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Marie Redková. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Marie Redkové připomenout v následujícím pořadu.
1: Tandem.
2: Příjemný den a hezkou projížďku s tandemem vám i dnes přeje Jan Rosák. A kdo se dneska se mnou sveze? Velmi příjemná a sympatická dáma. Chtěla být zpěvačkou. Ale jak sama říká, neměla talent, přestože se oba rodiče živili hudbou. Když se nedostala na AMU, málem si, jak se říká, hodila mašly, ale nakonec naštěstí ne, zjistila, že to bylo dobře, že se to nepovedlo. Řekla si, no tak co, tohle se nepovedlo, povede se něco jiného. Přece se z toho nezblázním. Tak takhle sympaticky se ke strastem života staví moje dnešní spolujeskyně na tandemu, moderátorka a bývalá hlasatelka České televize, tedy Československé televize, Marie Redková. Marušku, já tě vítám.
3: Děkuju pěkně za přivítání, hezké dopoledne. A musím říct, že to vypadalo skoro jako hádanka, jako kdyby zdával Honzo posluchačům hádat, kdo to je, ale to nemůže nikdo uhodnout tohleto.
2: To by ses možná divila, jak tě třeba naši posluchači znají. Ovšem, oni tě rádi poznají třeba i z jiné stránky. Těch témat na povídání máme opravdu habaděj. Rádio, televize, tenis, basket, rodina. Čím začneme? Samozřejmě písničkou.
1: Tandem Jana Rosáka. Telegram s adresou svět.

0: Když jsme s Maruškou Redkovou přemýšleli spolu, když jsme se naposledy na Tandemu potkali, tak jsme se nemohli nějak shodnout na tom letopočtu, ale Maruška správně říkala, že bylo strašný vedro.
1: Neuvěřitelný, vím, že jsem sem šla

0: úplně stál vzduch
1: no.
0: A seděla jsem tady v tílku a kapal ze mě pot, tak to ve mně zůstalo.
1: Ano, tak já jsem se rozhodl, že to vykompenzujem a pozval jsem tě
0: do zimy.
1: Dost veliký zimě. Tak.
0: Hezky.
1: Každopádně od té doby, ať už to bylo tehdy nebo tehdy, uplynula nějaká řádka dní, ve kterých se v tvém životě určitě stalo něco novýho. Já mám takový pocit, že to je jak teda v soukromém životě, tak v profesním. Začnem tím profesním třeba.
0: Určitě. Tak kdo ví, jestli jsem tenkrát ještě nebyla v Hlasatelně. Nicméně Hlasatele skončily, bylo to v roce 2005.
1: No tak to a já nebyla, ano.
0: To jsem nebyla. Dobře. A v současné době vlastně spolupracuju s Českou televizí na dvou projektech. Jedno je ČTčko, což je takový pořad, který se vysílá v podvečer a je to takové, řekla bych, jak se říká v úvozovkách, self-promotion České televize, neboli diváci mají možnost zjistit, co se v České televizi děje, co se bude vysílat, kdo co natáčí, jaký herec co dabuje, jsou tam rozhovory s televizními tvůrci, s herci, s režiséry a je to velmi příjemné, navíc na tom spolupracují skvělí jaksi profíci, protože režíruje pan režisér Roman Petrenko, což je režisér Stardance, skvělý ve střižně, umí to tak dát dohromady, že se sama divím, co z toho krásného vzešlo. Pan kameraman Filip Havelka, což je kameraman, taky hlavní kameraman Stardance, je to skvělý profík.
1: Ty jsi tak vychválil na všechny, že by všichni chtěli být na tvým místě. Včetně mě.
0: A ten druhý projekt, tak to bylo ČTčka, ten druhý projekt jsou Barvy života, což je pořad pro seniory, týdenní magazín hodinový, na kterém se střídáme s Vladimírem Čechem.
1: Ano, oba dva jsem vás viděl, protože já už jsem taky senior, tak občas koukám.
0: Dívej se, jsou tam zajímavý.
1: No,
0: a jinak jednou za čtvrt roku Iva Hitnerová, protože to je takzvaný magazín speciál, Barvy života je speciál.
1: No tak to je profesně, kromě toho vím, že moderuješ poměrně dost často takové jaksi nárazové ambulantní akce, viděl
0: tak
1: jsem tě na plakátech, jsem tam.
0: Předvánoční setkání na Žofíně a různé.
1: No a co soukromí, protože vím, že seš aktivní sportovkyně. Dokonce jsme se několikrát potkali na tenisových kurtech.
0: Kde ty hraješ daleko, daleko lépe než já, ale já se strašně snažím a pořád mě to hrozně baví.
1: To taky jsem to nemyslel, já jsem sebe nechtěl vychválit, tebe jsem chtěl vychválit.
0: Ale já tebe.
1: Tak to jsi hodná, ale mně se moc líbilo, jak hraješ opravdu pěkně, na ženskou fakt výjimečně pěkně a řekl bych, že hlavně zarputile.
0: Tak a schutí a baví mě
1: to. To já mám rád, já nemám rád takový ty leklý ryby a na kurtě a na fotbalový hřiště už vůbec ne, prostě člověk to musí dělat celým tělem, celou duší. A to ty
0: vypustila
1: děláš,
0: bych ji, ano.
1: No, ty, ale pozor, ty ten, třeba ten basket, jo, hraješ na velice špičkové úrovni, i když teda, jak si v intencích veteránského basketu.
0: To vůbec ne, tak byli jsme s partou dívek, s kterýma jsem vlastně začínala kdysi jako dorostenka na Spartě, oni byli na Slávii, různě, tak jsme se dali dohromady po x letech a řekli jsme si, že to zkusíme na mistrovství světa. Takže jsme jeli na Nový Zéland.
1: Víš co, Maruško, to bude skvělé téma pro naše další zastavení v tandemu, které se jmenuje Cesta. Tandem cestuje. Veteránské mistrovství světa na Nový Zéland. No prosím tě, to jsou úžasné věci.
0: Tak už je to 5 let, ale je to nezapomenutelné. Tady houkal vlak, aby nás upozornil, že budeme cestovat, tak vlakem bychom se tam rozhodně nedostali.
1: To, pozor, to, mohla to být loď taky.
0: Taky to nebyla loď.
1: To bys taky jela dost dlouho. No,
0: no taky. A i tím letadlem to trvalo 630 hodin, takže bylo to tedy. Ta cesta byla krušná, ale stálo to za to a o to víc, že jsme vlastně v naší kategorii uspěli, že máme ty zlaté medaile z toho veteránského šampionátu.
1: Mistryně světa.
0: No dobře, tak je to, bylo to v naší kategorii, bylo no, nás tam jedno. 5 ve skupině, no ale dobře, tak fakt. Jako stalo.
1: Všecky jste zdrtili, všecky baby.
0: Zdrtili jsme Finky, Guatemalky, různě.
1: To je nádherný, jakou to mělo třeba tam popularitu, jako chodili tam
0: ale,
1: i diváci.
0: Ale mělo, bylo to v Christchurch, bylo to na tom jižním ostrově, ano. Což je teda paradox, jak jsem zjistila, protože tam je všechno obráceně, protože na jihu je větší zima než na severu.
1: Je to blíž polu.
0: A jinak i to, co jsme okolo zažili, koupali jsme se s delfíny a bylo to fakt na krásné. No, na spousta zážitků.
1: A ten basketbal samotný, tak já vím, že se to samozřejmě veteránský basketbal už se nehraje v takovém tempu, protože jinak současný basketbal je strašlivě rychlej, že jo? Co
0: je strašlivě ne, jako za našich dob. A strašlivě přesné a musí člověk mít natrénováno. My se scházíme. Já už vlastně s těmi veteránkami, on to časově nešlo moc dohromady, protože přece jenom to chtělo víc trénovat. Tak já hraju za Sokol Kobylisy už, no snad to ani nebudu říkat, jakých přes 30 let, 35 let, no asi tak.
1: To se vedle tebe vystřílelo poměrně dost generací.
0: Vůbec ne, vůbec ne. A akorát jsme doplnili řady z těch vlastních řad, protože s náma hrajou dcery, které už prakticky na tom hřišti, když běháme a rychle, tak jsou k nerozeznání, akorát říkají, teto přihraj.
1: To je hezký, to je krásný. Počkej, pojď, vrátíme se ještě prosím k tomu Novému Zélandu, případně k dalším cestám s vaším basketem, protože vy...
0: Byli jsme také na mistrovství Evropy, to bylo v Hamburku, kde jsme byli třetí, což bylo taky
1: krásné. Jako mistryně světa, pak na mistrovství Evropy no, jenom
0: on, oni
1: třetí.
0: Se ty kategorie trošku proměnily a tam, aha. Jakmile tam jsou někde Rusky a Lotyšky a takové aha. Národnosti, jak je to potom docela krušné, protože oni měli ten drill a zestárli do té naší kategorie a byly to skutečně hráčky, které byly tenkrát v aktivním věku.
1: Semjonovová nehrála, ne?
0: No, ta je mrtvá, člověče.
1: Ta je mrtvá, chudinka.
0: Ta zemřela tak asi před 5 lety. On to ten organismus nezvládnul. Ona byla vychovatelka v mateřské školce. A než se k těm dětem složila
1: no,
0: dolů.
1: No, to ti řeknu. No, měla ale... kolik? 20 nebo kolik měřila
0: být? 12. Stejně to moc. No, tak to byla daň za to, že vlastně byla výjimečná.
1: No, ale určitě tam bylo spousta jiných výjimečných hráček.
0: Byla ano, ano. Určitě.
1: Včetně Marušky Redkové.
2: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem glosuje.
1: No to koukáš, Maruško, teď co si na tebe připravím. Já jsem si vymyslel trošičku záludnou otázku, protože to víš, jak je dneska taková mezi lékaři, taková jak silná psychóza, že by měli dostat přidáno, jinak že půjdou do zahraničí. Co ty s manželem lékařem? Nezbalíte se a nepojete do zahraničí náhodou?
2: Tak s manželem určitě ne, ale já pevně stojím za lékaři, protože mám dvě dcery, no, lékařky, ano. A vím, co to obnáší, a je to skutečně jednak to studium a jednak celoživotní studium, to je jenom ta příprava. A potom jedna dcera je dvouatestovaná na novorozeneckém oddělení, stará se o miminka, chodí k porodu a když nějaké to miminko není úplně tak, jak by mělo být, tak jde do inkubátoru a to je vlastně její záležitost. Čili jenom dát sondičku tomu miminku a to jsou skutečně zákroky život zachraňující. Ale o té starší dceři bych až tak nechtěla mluvit, protože ta má dvě atestace a přece jenom těmi službami nějaké peníze vydělá. Ale viděla jsem to u té mladší, která začala na áru a dostala 16 tisíc hrubého. A teď jí přidali zhruba tak asi 3 tisíce. A ona píchá do páteře u operací. A tam, když se splete, tak jde o život. Fakt to není jednoduchý.
1: Já si myslím, Maruško, že 100% z téhleté strany máš pravdu, stejně jako spousta lékařů, hlavně těch mladých lékařů, protože u těch je to asi hodně akutní. Ale zase na druhou stranu, kde ten stát má ty peníze brát?
2: Dobře, ale to já jako vím samozřejmě, že můžeš vyžít z 16 tisíc, ale když platíš nájem, a když si pronajmeš nějaký pokoj, tak platíš 80 tisíc. Je to skutečně na hranici, samozřejmě, že jsme jí pomohli a ona není ten případ potřebný, protože má nás, ale vím, že spoustu těch doktorů na tom takhle dobře není jako ona.
1: Já si myslím, že jaksi určité hrazení úkonu lékaře by bylo docela na snadě, stejně tak jako já se vůbec nebráním 30 korunovým poplatkům, které tedy ti hejtmani tehdy jaksi odmítli, aby platili lidé, že budou platit za ně z kraje, čili kraje pak chudnou. Já si myslím, že tady ty peníze by se nějakým způsobem dali nahloučit.
2: Já myslím, že my dva to nevyřešíme, nicméně vím, že je to problém a musí se řešit. Skutečně se musí řešit, protože tohle není možné. A navíc to jsou lidi, kteří to jdou dělat fakt z lásky k lidem, z entuziasmu, z nějakého prostě vnitřního půzení. Ona jezdí taky se záchrankou a je to člověk, který ho to baví.
1: A navíc máš pravdu, že třeba na rozdíl, nechci se vůbec jaksi dotknout třeba inženýru, který inženýr třeba vystuduje, pak jde do fabriky, tak už se nemusí tolik sebe vzdělávat jako ten lékař. Ten musí
2: nebo
1: na sobě
2: my
1: pořád.
2: Dva, Jeníku, nebudeme chodit daleko, protože my, když se přeřekneme, tak se nic nestane navíc. Tak maximálně to posluchač si řekne, no ty to zase dneska zvojtil, ale
1: když se brptnem, tak se to prostě střihne, že
2: no,
1: jo?
2: No, ale tam se nestřihne, tam to nejde.
1: Tam by se střihnul život a to by bylo horší.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Kolem Marie Rytkové je vždycky dobrá nálada. Já jsem tě asi neviděl nikdy rozčílenou na to, že aby si třeba někomu spílala. Čili teď kolem tebe bude tuplem veselá nálada, protože si budeš vybírat z klasiků českého humoru. Tak Maruško, šahni mezi ně. No.
2: Když se řekne klasik českého humoru, tak to nemůže být nikdo jiný než Vlasta Burian, protože pro mě to je skutečně ten nejklasičtější klasik. Doma, když jsem vyrůstala, tak všichni ho měli rádi a jeho filmy jsme vyloženě hltali, jeho scénky a přehrávali jsme si je potom. A jeho nejlepší hláška mně přijde a až řeknu tři, tak se to tu začne řezat. Tři!
1: Víš co, to je moc hezký. Odstartujeme to takhle. Jo?
2: Dobře.
1: Takže pozor, tři.
3: A pak jsem se dostal do Ruska. V Rusku je, no i tam jsem byl ohromně spokojený. I to teda opravdu, že se tam, teda je tam jedna věc, je přitom špatná, že je tam strašně velká zima. Zima teda tam jsou takový mrazy, krutý, ale krutý. Já vám jenom nástín řeknu, jednou byl takovej krut. Takový mráz, krut, se říká v Rusku, ona do mě netrkej, krut, ruský, víš, řekne to. Nikdy neřekne ti nic jiného. Krut. Taková zima při tom krutu, že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme, voda, tak vám to umrzlo u huby. To je hrozný. A potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně. Co je? Nějaký hypnotizer, ne?
4: Nejsi ty Rudolf Špelec?
3: Je?
4: Já jsem tě nepoznal. Dovolíte, pánové? Podívejte, no jestli pak si pamatuješ na mě.
3: Jo.
4: Pak víš, kdo jsem. No, tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
3: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
4: A jo?
3: No jo, ono už je to pár let, to se ví, prosím, pane. Přešlo by pár let od toho času, co myslím, že by ostatně raz, prosím.
4: No je.
3: No, no. I jak těm panu, prosím, pana povodilo po celý ten čas, dlouhý čas. Víš, čem povodilo, prosím, pana, dobře.
4: A jak se máš, pojď?
3: Máš to dobře, prosím, pana, já nemohu ke sobě skazit.
4: No jo.
3: Bo já zarobilem sobě, prosím, pana, v Varšavě tyhle. Víš? Že nemůžem to samej šmierči věnci pracovat.
4: Prosím tě. A furt jináč také neděláš nic.
3: Prosím, pana, ne, já už nerobím. Bo já předovolím tam, prosím, pana, chojínky. I později, prosím, pana, v zimě lody.
4: Lody?
3: Tak.
4: Si vědět.
3: Tak. No i co pan porabil, prosím, pana, nech pan mi což po sobě opovědá.
4: O. Víš, když jsme byli u oběda, teta.
3: No to co věnci?
4: Já věnci tak už neměli.
3: No co prosím pana, pan do mě po polsku nemluví?
4: Jak to? Co říkáš?
3: No proč nemluvíš polsky?
4: Kdo?
3: Ty?
4: Teď mluvím, že jo? Já ti to hned překládám. Tady je to polský a český to jde ven.
3: Tak potomkej, abychom se napili, ne?
4: Já.
3: Když jsme se zase sešli.
4: Pánové, kolžina. Liguere! Liguere!
5: No, zasluž.
4: Liguere!
5: Rudolfku, nepij to, budeš vidět, bude to tvá smrt.
4: Ale prosím tě, pořád smrt.
5: Pořád.
4: Aje.
5: No, teď by nic jiného nescházel, než aby si začal střílet.
4: To je nápad. Co? Podejte jim flintu.
5: Nebo považuj se.
4: No. Ale nezdáte, vej pořád. Pořád mě nemáš chvíli.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
6: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Od humoru od Vlasty Buriana a po písnice se vracíme zase k životu mého dnešního hosta Marie Rytkové. Mrušku, já jsem si někde přečetl, že jsi dokonce se rozhodla, že budeš taky podnikat, že jsi vsadila na duševní krásu. Furt to ještě funguje, nebo už si tohleto hodila podnikání za hlavu?
2: Na duševní krásu. Já jsem začala podnikat po 90. roce a sice měla jsem půjčovnu svatebních šatů, když to začínalo, ale to byl takový záchvěv a hned jsem zjistila, ono to bylo v době, kdy vlastně pro lidi našeho fochu zas až tolik práce nebylo, protože ty nejrůznější plesy, programy, pořady, lidi ani moc do divadel nechodili, takže to bylo takové hluché místo a já jsem ho nějak vyplnila, ale jsem ráda za tu zkušenost, ale zase jsem ráda, že jsem se vrátila k tomu svýmu, aby to nebylo devatero řemesel, desátá bída. No.
1: Prosím tě, mě zaujalo právě to, co jsem si o tobě přečetl, že jsi vsadila na duševní krásu. Říkal jsem si, jak asi vsadila na duševní krásu?
2: A prosím tě, a kde jsi to přečetl?
1: Prosím tě, na internetu o tobě píšou tyhle ty věci, tyhle pomluvy.
2: No tak je pravda.
1: Nebylo to WikiLeaks, prosím tě.
2: Je pravda, že teda si myslím, že to, co je v člověku uvnitř, tak vypadá navenek. Myslím třeba v jednání a v tom, že když toho člověka poznáš, takže zjistíš, že je vlastně krásnej. Když je vevnitř krásný, no ale tak já nevím, jsem vsadila na vnitřní krásu. No.
1: To já taky nevím. Prosím tě, při té příležitosti mě napadá, protože většinou se manželé hodně ovlivňujou. Seš ty tak trošičku na půl doktor už?
2: Ježiš, já jsem na tři čtvrtě doktor, protože k nám, když se přijde na chalupu třeba někdo poradit s manželem o nějakém zdravotním problému, tak já ho popadnu a už mu radím mezi dveřma. Dobrý den, pojďte dál. A než manžel přijde, tak to máme vyřešený. A rodina si ze mě dělá srandu, že jo? Protože já mám kam oko dohledne, tak tam je doktor. Že jo? Protože manžel, obě dcery, můj bratr, jeho žena, manželův brácha, takže prostě samej doktor. No.
1: Hele, když se udělá u vás v rodině někomu špatně, tak je blbá otázka, neznáš nějakýho doktora?
2: No to nejhorší je kovářova kobyla chodí bosa, jo. Takže já vždycky, když si postěžu manželovi, tak on říká, a lepší už to nebude.
1: To je dobrý. Taky říká, buď zdráva. To je nejlepší pozdrav od doktora. Ale prosím tě, na co seš ty specialistka?
2: Já na všechno.
1: Ty na všechno.
2: Na všechno. Já jsem vlastně, ačkoliv to na mě zas tak není vidět, tak jsem prošla nejrůznějšíma chorobama během života. A ne jednoduchýma. A mám to zmapovaný, já to mám naštudovaný, ty choroby, takže já vím, který antibiotikum zabírá, na který bestie bakteriální a tak dále. Takže já to prostě jako od boku střílim. Pravda, někdy se sekne.
1: Někdy se sekneš, ale doktor se nesekne
2: no,
1: zase.
2: To je pravda.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Můj dnešní host Marie Rytková překonala v životě opravdu velikou svízel. A myslím si, že v takovou chvíli je důležité mít kolem sebe lidi, o které se může opřít, kterým může důvěřovat a kteří opravdu pomohou. Ale možná, že když teď, Maruško, narazím zrovna na tuhle tu notu, tak že vzpomeneš i na jiné lidi, důležité osoby v tvém životě, teď odhledneme od nemocí a svízelí, kteří ti opravdu byli dobrou radou, třeba si dokonce některou radu ještě do dneška pamatuješ.
2: Teď jsi mě zaskočil, no tak těch lidí je samozřejmě dlouhá řada, kdybych já se tě zeptala, kdo ti v životě nejvíc pomohl, tak je to asi taky těžká otázka.
1: Jenom, že se ptám já.
2: Ale já si to užívám, že protože ono je to docela příjemné takhle odpovídat a nepřemýšlet o tom, co musím dál se ptát a hlavně, co ten host říká, abych náhodou se nezeptala na to samé. Tak počkej, tak teď jsem odvedla řeč,
1: je to
2: no,
1: prostě
2: ne.
1: Moderátorka ukecaná, jak má být. Tak.
2: Kdo mi nejvíc pomohl? No tak určitě rodiče, i když jsem to nechtěla v tom věku, kdy nejvíc pomohli slyšet, že jo, jako správný puberťák nebo dorůstající, jak tyhle ty lidi mohli stvořit ta geniální dítě, no, to se tak jako klasika.
1: No jasně.
2: A tak určitě mi pomohl brácha, no tak to bylo na začátku, tak než jsem vystartovala. No a pak jsem se ve 23 seznámila s manželem a zjistila jsem, že to je ten, o koho se můžu opřít. A opírám se o něj teda 30 let.
1: No. To je samozřejmě velice důležitá osoba ve tvém životě, ale teď mě napadlo třeba profesně, já nevím, možná to může být taky důležitý moment ve tvém životě, když jsi se dověděla o tom, že by byla možnost třeba být v televizi hlasatelkou, nebo ti někdo ti hodil lanu, jak se říká, někdo ti zavolal, řekl Maruško, nechceš to
2: zkusit?
1: No
2: tak určitě třeba to může být Milan Friedl, který kdysi uváděl Respirium a já jsem ho potkala v okamžiku o mého života, kdy jsem nevěděla, co budu dělat dál. A ten mě vlastně nasměroval, abych zavolala do televize a tak jsem se vlastně dostala do hlasatelny. A on byl náhodou konkurs. Prostě to tak mělo
1: být. To je ono. To je to, co mám na mysli. A jak jsi se k Milanovi Friedlovi...
2: My jsme se potkali v tramvaji, kde je to historka, kterou, když se mě někdo zeptá, jak jste se k tomu dostala, tak musím vytáhnout, protože jsem jela tramvají nešťastná, smutná, pode mnou seděla paní stará, která mě poprosila, abych jí štípla lístek, tak jsem jí ho označila, vrátila.
1: A jsi vypadala jako průvodčí, nebo co?
2: Vy byste se mi líbila v televizi, řekla ta paní. Hůř slyšela, takže mluvila hodně nahlas, celá tramvaj zbystřila a byla to taková pro mě, nejradši bych se zahrabala někam. Ale prostě už to bylo venku a vedle stál právě Milan Friedl a ona se na něj otočila a říká, že jo, mladý pane. A já jsem si říkala, že ho od někud znám, no a slovo dalo slovo a takhle to vzniklo. Tak to byl docela důležitý moment, kdy si...
1: To jsou náhody.
2: To jsou náhody, ale to je taková... Já si myslím, že být v životě v pravý čas na pravém místě je dar. Je dar, který člověk buď dostane nebo nedostane. Někdo prostě ten dar má obráceně, že halt je na špatném místě a spadne na něj ze střechy sníh nebo něco.
1: Pravda. Víš, já když se mě občas nějaký novinář ptá, jak jste se vlastně dostal z rádia do televize, tak v žertu říkám, že nejdřív tramvají a pak autobusem. Ale ty můžeš říkat, že tramvají opravdu, protože to by se to všecko přihodilo vážně v tramvaji.
2: To je pravda. Navíc jsem to měla obrátit. Ceně nejdřív televizi, pak rádio, ale rádio je pořád moje láska.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co čeká Marii Redkovou v nejbližších dnech, tak to bude asi to, co čeká nás všechny. Čekají tě Vánoce samozřejmě. Předpokládám, že vy jste taková stabilizovaná rodina, která prožívá takový ty typický, klasický Vánoce. Nebo máte nějaký extravagantní frajkumšty?
2: Ne? Nemáme. Je to skutečně klasika a já si myslím, že kdyby to nebyla ta klasika, tak by to nebyly Vánoce, aspoň pro mě ne, protože musí být stromek, kapr, půlnoční, musí být samozřejmě celá rodina pohromadě. Už několik let, možná takových 8, jezdíme do Písku k té starší dceři a tam bereme moji maminku, která je 86, takže to tak jako všechno se sejde, tak. A teď ta mladší dcera se vdala a čeká miminko, takže ta s námi poprvé na Štědrý den nebude, ale hned na Nový rok přijedou i s manželem.
1: Ty budeš zase z Brusu nová
2: babička. Zase z Brusu nová další.
1: Možný, nech se užíváš.
2: Tak. Těším se, strašně moc se těším, strašně moc se těším.
1: Já bych se taky těšil, ještě mě pořád dcery neobšťastnili vnoučaty, ale taky se na to těším.
2: Máš nárok už.
1: Že jo, viď, skoro už jsem sice zachovalý děda, možná.
2: Ale je to krása. My jsme vlastně do toho Písku začali jezdit, když byly ty starší vnučky malé a bylo to takové to klasické děti pod stromečkem, ale zase to byl stres, protože ten stromeček se musel rychle ustrojit. Mezi tím, než my jsme šli na vycházku, tak to bylo takové. A teď už si holčičky strojí stromeček sami, tak už je to ve větším klidu.
1: A prosím tě, jestli pak je to u vás tak jako u nás, když děti odrostou, že už ty dárky už se tak jaksi nedávají s takovým tím entuziasmem, že už jsou to třeba dárky někdy už jako ve formě peněz a tak, co?
2: No, takhle, musím říct, že těm holčičkám, které už trošku vyrostly, je 14 a 11, tak pořád oni jako jsou to holky. A když jim dám nějakou hezkou šálu nebo svetr nebo sukni, tak jsou to parádnice a mají z toho radost. Tak já vlastně babička obléká celou část, dámskou část rodiny a hrozně mě to těší, když jim to sluší potom a zavolají mě, hele, dneska mám na sobě tu bundu od tebe a je to přesně ono a teď se za mnou otočili dva chlapy, tak z toho mám dobrý pocit.
1: To je hezoučký. Tak to já ti přeju, tenhle ten hezký pocit z toho hezkýho pocitu. Marie Redková je pořád stejná, jako jste ji znali z televizní obrazovky a to je dobře. Věci mají být na svém místě, zvlášť jaksi hodní lidi mají být pořád hodný. Maruško, já ti děkuju za to, jaká seš a přeju ti hezký Vánoce, všecko dobrý do nového roku, ať se zase potkáme někde na tenisových kurtech a zase v nějakém lítým boji si nedarujeme ani 15.
2: Děkuju moc krát za pozvání i tobě, Honzo. Krásné svátky a všem posluchačům. Děkuju.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

U muziky s Josefem Zímou. Takový je název pořadu Českého rozhlasu, který právě posloucháte. Nejprve to byla malá dechovka se skladbou Josefa Jiskry Polka pro Helenku. Dále se vám představí Kaplánkův orchestr, dechová hudba suprafonu a orchestr Karla Waldaufa. Co zahrají? Polku o Lidunce Václava Šantory, Waldaufův Valčík až nás cesty svedou, až budou trumpety od pánů Borovičky a Voldána, ještě jednou od Waldaufa až si budeš jinou brát a nakonec polku Járy Marka Haja Haja. Plejádu orchestrů doplní plejáda solistů ve složení Jiřina Kostková, Zorka Kohoutová, Jiřina Salačová, Mirek Šuba, Petr Altman a Zdeněk Matouš.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Ten si v zápětí zaspívá s Marií Bokšteflovou Poncarův valčík na slova Václava Zemana Ten večer májový a pak předá mikrofon Standovi Procházkovi, aby vám spolu s Františkem Čechem Pražským nabídli Vejvodovu a Jacurovu polku Jednou dvakrát.

Z prvního CD rozhlasové Plzeňačky právě začínáme. Si teď poslechněte valčík Josefa Tumse Chodské vesničky, písničku Na spilce od Tomáše Saka a Heleny Blaštíkové, pak Vzpomínku na tatínka Antonína Bulky a Františka Kratochvíla. Solisté Jana Puterová, Jiří Langmajer a vokální soubor. Prosím.

Čas se naplnil a pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou pomalu končí. Zdůrazňuji pomalu, neboť je před vámi ještě velká směs lidových písniček s názvem Nepůjdeme domů. Ani já ještě domů nepůjdu, rád si poslechnu, případně zabroukám společně s vámi a s krajankou Václava Hlaváčka. No a pak se budu jen těšit na další setkání U muziky. Bye bye.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Je chvíli po deváté a tak se zase po týdnu můžeme společně vydat na zálety. Jsem ráda, že nás posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. Pěkné nedělní dopoledne přeje Alena Zárybnická. Zítra začíná 4. listopadový týden. To je doba, kdy netrpělivost v řadách lyžařů i dalších návštěvníků hor roste. Už se zkrátka oprávněně nemůžou dočkat, až na kopce vyrazí. A je to taky doba, kdy finišují ti, kteří se na horách starají o naši bezpečnost. Myslím členové horské služby. Loni oslavili 80. Ano, je to už 80 let, co se na ně můžeme spolehnout.

0: Horská služba oslavila 80. Magistr Jiří Brožek je v jejím čele od roku 2002, tedy letos to je 13 let. Jako absolvent matematicko-fyzikální fakulty, kde si učil na gymnáziu v Jilemnici matematiku a fyziku, a teď co by republikový náčelník pendluje mezi Beneckem, kde žije, Špindlem, kde horská služba sídlí, a Prahou, kde úřaduje. No a tak bych mohla přes všechna pohoří pokračovat dál. Já jsem ráda, Jiří, že jsi si našel čas na zálety. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Vzpomeneš si na svůj vůbec první kontakt s horskou službou? Předpokládám, tuším, že to muselo být někdy na nějakém lyžařském kurzu?
1: Budeš se, Alenko, divit, ale bylo to ještě dřív. Byl jsem ještě dítě školkou povinné, dokonce ne ani školou povinné, a samozřejmě většinu věcí z toho mám jenom z vyprávění, ale bydleli jsme v Lounech, takže pro nás ty hory byly přece jenom trošku dál a jezdívávali jsme třeba do Krušných hor právě na Bouřňák a do okolí Moldava a podobně. No a mý rodiče se ségrama, který mám starší, tak lyžovali. Já už asi jsem byl protivnej, takže si tam prý budu chvilku hrát. No, říkali mi, že prý jsem si tam hrál už s nějakou holčičkou, tak sice nevím, protože nevím, kolik mi mohlo být, nějaký 4-5 let. No a akorát, že v té době trošku problém, zastavil se vlek, přestala jít elektrika a mý rodiče zůstali viset někde poměrně dosti daleko, a než se dostali zpátky na to parkoviště, kde jsem si hrál, tak já už jsem tam mezi tím asi organizoval si svůj další živočicho, protože údajně přijel autobus, z něhož vystoupil nějaký člověk a viděl tam nějakého kluka, který tam asi brečel, chodil okolo auta, tak se

0: mě ptal, no já jsem mu řekl, že mý rodiče oba dva učí, oba dva jezdí na lyže s dětma, ale že odjeli a že se ještě nevrátili, tak on mě vzal a on to byl tenkrát náčelník horské služby právě v Krušných horách. Takže to byl asi takový ten můj první kontakt, na který kolega Břák bohužel už je, tak už také mezi námi není, tak na to vzpomínám.
1: Máš dva syny a dceru, ta je ještě malá, ale Adam i Dominik jsou dobrovolnými členy horské služby, si rád, že?
0: Samozřejmě občas je to trošku problém, protože na Benecku v okrsku je nás dohromady 15. No a když jsou tam tři brožci, tak to víš, že občas taky slýcháváme i jiné narážky, ale na druhou stranu si myslím, že oba dva kluci to mají rádi a to kvůli čemu to dělají, tak taky není jenom nějaké vybavení, ale skutečně, aby pomohli a speciálně myslím, že Adam, ten by i rád do budoucna to měli jako zaměstnání.
1: Mimochodem docela mě pobavilo, když jsem si v jednom rozhovoru s tebou přečetla, že se při lavinovém výcviku jako figurant nechceš nechat zahrabat, protože přeci jen je tu jisté riziko, že by tě jako náčelník ani už nikdo nehledal. To se ostatně taky říká o ženách nad 40 let, pokud se na horách ztratí, že už by je zkrátka nikdo nehledal. To je samozřejmě nadsázka. Oba dva jsme v jisté rizikové skupině, řekněme. Ale to bychom asi neměli přiznávat třeba pojišťovnám, že je to tak?
0: Tak určitě ne. Na druhou stranu stejně pojišťovny nás mají zařazený v té nejrizikovější škatulce, takže to už je těžký něco přiznat nebo nepřiznat.
2: Vožitel velehor na špršlí. Pro naši Máňu to bude velká čest.
3: Poskyte záchranu náčelníkovi. Velkýmu náčelníkovi.
2: Velkýmu horský služby.
4: Ne, Andulko, ne, za ten výkon zaslouží pochvalu, ten žebřík nedotáhne ani na tuhle tu borovici.
5: Já ti ukážu, tak
1: oba se ve studiu usmíváme. Chtěla jsem se zeptat, jestli se i náčelník Horské služby České republiky někdy dostal do situace, že by sám byl horák v nouzi.
0: Na jednu stranu hrdinu jsou plný hřbitovy, takže co si budeme namlouvat, jsou určitě okamžiky, kdy člověku i malá dušička. Určitě jsou-li to nějaké noční akce, kdy fučí, že člověk nevidí, kde je cesta. Hrabe se skutrem někde nahoře na vršku, každou chvilku to zapadne, říká si, dostanu se tady, odsaď nedostanu. Jsou to určitě okamžiky, kdy to není úplně takový ten růžový pohled.
1: Hostem záletu je náčelník Horské služby České republiky Jiří Brožek.

0: magistrem Jiřím Broškem, náčelníkem Horské služby České republiky, se teď vrátíme o 80 let zpátky. První záchranné oddíly začaly pracovat v Krkonoších v roce 1934. Četl jsem někde z vyprávění Otokara Štětky, prvního náčelníka Horské služby Krkonoše, že prvním prostředkem, který dostali pro služební účely, bylo kolo.
1: Také jsem to četl a myslím si, že pak kolo bylo ještě skutečně postaveno na lidské síle, ale první asi motorový dopravní prostředek, co vím, tak byla motorka. A i právě z povídání svého tchána vím, že s tou motorkou možná byli v některých místech daleko rychleji a daleko úspěšněji než s čímkoliv dalším potom.
0: Působíte ve všech 7 pohořích, v 7 oblastech, potom jsou okrsky. Budu se ptát na počet úrazů a na to, jak se mění třeba v posledních letech.
1: Tak ten počet úrazů, jestli si dobře vzpomínám, tak za loňský rok je to nějakých 8,5 tisíce zásahů za celý rok v celé České republice. Ty poslední roky, kdy ta statistika je určitě samozřejmě daleko přesnější a daleko vypovídající, tak je přesně vidět, že je-li dobrá zima, to znamená dobrá zima teď myšleno pro hory, pro lyžařská střediska, to znamená dostatek sněhu a ta návštěvnost je, tak skutečně ten počet úrazů jenom za tu zimu se pohybuje někde kolem 6 až 7 tisíc zásahů. K tomu se doplňuje potom zbytek roku. Je velmi zajímavý, že za posledních zhruba 10 let nám počet zásahů v létě několikanásobně stoupil, kdy řekněme před nějakými 10 lety jsme hovořili o nějakých 300-400 zásazích za léto. Letos už možná budeme pomalu otakovat 2000 zásahů za to období mimo zimu. Ale na druhou stranu musíme si uvědomit, že asi ty se nebojí zlobit, ale za našeho mládí se jezdilo na trošku jiných sjezdových tratích, než to, co je dneska.
0: Jinak rychle se jezdilo.
1: Tak ono to nešlo ani moc rychle jezdit, protože to byly boulovatý kopce na mnoha místech. To zase ty jsi mladá, ty to nepamatuješ.
0: Ne, pamatuju i boulovaté kopce.
1: Ale že byly i místa, kde se muselo šlapat pěšky, že tam ani vlek nebyl. Takže,
0: i to pamatuju.
1: Takže určitě ta rychlost, kterou se na těch lyžích dosahovala, byla podstatně menší. Myslím si, že byla i menší hustota jakoby se pohybujících lidí na těch sjezdových tratích, protože samozřejmě ta hustota je dána jednak šířkou té sjezdovky, ale hlavně taky tou přepravní kapacitou nějakého toho vleku, toho dopravního zařízení. A když já holci vzpomínu na své začátky, když tam byla horko těžko nějaká kotva, nějaká poma a ta sjezdovka je plus minus stejně široká a dneska je tam 400čková lanovka, tak samozřejmě ten počet lidí, který to přepraví nahoru, je úplně jiný. Takže dneska při tom sjezdovém lyžování, když to člověk vezme, přišel další fenomén, kromě té samozřejmě rychlosti množství lidí, přišel další fenomén a to jsou dneska snowboardisté, kteří tvoří, a je to vidět i v té naší statistice, prostě tvoří třetinu zásahů a ti, kteří na tom snowboardu jezdí, umí na něm jezdit, tak předpokládám, že mě dají za pravdu, že skutečně mají trošku jiný rozhled než ten lyžař, který jede. Takže proto se často stává právě kolize, dejme tomu, s tím mezi lyžařem a snowboardistou. Ale na druhou stranu je to otázka dneska helem. Přijel by na lyžích. Když to vezmu možná před těma 10 lety, bylo sem tam občas vidět, že někdo má helmu. Dneska si troufám říct, že u mládeže je to takřka 100% používání. U těch dospělých je to samozřejmě otázka, zatím ještě pořád si asi někteří říkají, že ta čepice je pro ně efektnější, že v tom vypadá líp než v té přilbě. Na druhou stranu já říkám, hlava je, i když se mi něco stane, zlomím si ruku, tak to nějakým způsobem zroste. Když ale si něco udělám s hlavou, tak asi tam přeci jenom ta regenerace nebo to nějaké spravení je o to horší a radši se budu živit hlavou než rukama, takže si prostě myslím, že je dobrý si tu hlavu chránit a v okamžiku toho, kdy mě jdu po odrazí nohy, tak je to vlastně nekontrolovatelný pád na záda a to, co nejvíc bouchne do té země, je ta hlava. Dneska jsou to všechno tvrdé, urolbované tratě s umělým sněhem a přece jenom pád bolí.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Já bych se ráda ještě s Jiřím Broškem vrátila ke členství v horské službě a jakmile mi tohle téma proletí hlavou, vzpomenu si na úžasný film, který se v roce 1977 točil ve Špindlu, jak vytrhnout Verlibě stoličku. A Tomáš Holý alias Malý Vašek tehdy přemlouval náčelníka horské služby Luboše, tehdy Františka Němce, že by chtěl k horské.
2: Prosím vás, pane, nechte si mě tady. Já jsem nahoru jako udělaný.
3: Tak ty se hlásíš do služby? Na kolik let, co?
2: Na dva dny, než přijede máma.
1: Já jsem nahoru jako udělaný. Když je tedy někdo nahoru jako udělaný, co ho čeká, když se chce ucházet o členství v horské službě?
4: Tak když je na ty hory jako udělaný, tak tam hlavně musí bydlet. Máme to dneska v našich nějakých podmínkách pro vznik členství, že ten člověk musí bydlet v dané horské oblasti, musí být tam dosažitelný. Samozřejmě dneska je doba taky trošku jiná tím, že to zaměstnání mnozí nemají jenom v místě bydliště, ale i daleko od svého bydliště. Nicméně ta podmínka tam pořád je. Další věc je jeho věk, čili dneska je to otázka, že se musí státním dobrovolným členem či projít ta přezkoušení do nějakých 35 let. V mnoha okrscích máme stop stav, to znamená, máme tam určitý počet lidí a víceméně můžeme zase jakoby přijímat někoho dalšího, pokud někdo odchází. Na druhou stranu zase ale máme určitě místa, ať už je to na Šumavě a podobně, kde přece jenom velké enklávy městské jsou hodně daleko a kde ten zájem je podstatně menší. Ale ono nejde jenom o ten zájem, protože hodně kluků nám dneska končí na tom, že nemají dostatečnou fyzickou kondici, což je jakoby první věc, kterou musí určitě projít. Když zvládne fyzickou kondici, tak máme problém, že třeba se neumí dobře lyžovat. Fenomén zase taky dnešních dnů nebo posledních let je to, že spousta kluků krásně lyžuje na sjezdový trati, na ty upravené trati, ale třeba se neumí jezdit vůbec ve volném terénu, čili v horších podmínkách, a to se nám bohužel ukazuje a skutečně jsme taky na to přišli, že oni dneska to nemají nikde moc možnost si to odzkoušet, protože mimo sjezdové tratě se lyžovat nemůže. Jo?

0: Ráda bych se dotkla i moderních technologií. Od roku 2012 používáte jednotné telefonní číslo 1210. Funguje?
1: Já myslím, že funguje. Myslím, že funguje i ten slogan, který jsme k tomu si tenkrát dali, abychom pro vás nepřijeli 10 minut po 12, tak volejte 1210. Funguje, myslím si, že to pomohlo hlavně v tom, že je to jednotné číslo pro celou republiku, takže dneska už člověk nemusí přemýšlet, když je v Krkonoších, nebo jestli je v Jeseníkách, nebo na Šumavě, že může použít toto číslo. A technologie dneska nám to umožní vlastně přepnout na jakýkoliv mobil, na jakýkoliv místo, kde ten dispečer v té dané oblasti je. Takže asi ano, na druhou stranu my dneska ani nedokážeme říct, jestli ten člověk volá takové číslo nebo jiné číslo, ale toto číslo určitě se používá.
0: Dovolá se tam, kam má, a to je nejpodstatnější. Stejně tak do chytrých telefonů si můžete nainstalovat i aplikaci Horské služby. Mimochodem, aplikaci oceněnou v kategorii mobilní řešení roku 2013. I ta hodně pomáhá.
1: Já si myslím, že ano, byť daleko víc a mnohonásobně víc bude asi pomáhat jako informační kanál, protože takto to také bylo stavěno, že to není jenom otázka volání pomoci Horské služby, ale na této aplikaci od počasí, od řekněme přehledu jednotlivých horských středisek, stanic Horské služby, ale okamžité situaci lavinové a podobně, vlastně tam najdou lidé veškeré tady ty informace.
0: A ty jsou na horách nesmírně důležité, říká Jiří Brožek, náčelník Horské služby České republiky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Hostem záletu je náčelník Horské služby České republiky Jiří Brožek. Dalším velkým tématem hor jsou laviny. Mezi lavinové oblasti v Česku patří Krkonoše a Jeseníky, ale třeba splazy se můžou uvolnit i v Beskydech. A právě laviny jsou speciální částí práce Horské služby. Monitorujete situaci, měříte profily, vyhlašujete stupeň lavinového nebezpečí a ten je k dispozici na vašich stránkách. Za posledních 50 let spadlo v Krkonoších na 2000 lavin od počátku historie. Údajně laviny v Krkonoších byly asi 400 lidí. Zkusme připomenout ty poslední velké lavinové nehody. Mám na mysli třeba Červinkovou můdu a nebo ten příběh ze Studniční hory z posledního roku.
2: Bohužel jsou to okamžiky vždycky nepříjemné, protože to, že spadne lavina sama o sobě, ještě není takový velký problém. Samozřejmě daleko horší je, pokud ta lavina zasype nějaké turisty, kteří se tam pohybují. To uvolnění laviny sněhu je skutečně velmi rychlý, je to náhodný jev a někdy to dokonce nemusím ani způsobit já sám svým pohybem, může to být něco jiného. Stačí, že proletne, dejme tomu, stíhačka, která zrovna prorazí
1: hranici zvuku,
2: udělá to ten třes a osype se vlastně celá stráň. Je to jenom o tom, že na tom místě, které je dlouhé, na, řekněme 300-400 metrů, holt je 10 metrů, kde ten sníh je velmi, velmi tenký a jak mě na to šlápnu v těch 10 metrech, tak to může spadnout. Zatímco když šlápnu kdekoliv jinde, tak prostě ten problém není.
1: Což byl zrovna případ té Červinkovy mlody, kde se tady skalpinisté zachovali relativně bezpečně.
2: Přesně tak, jsou to prostě momenty, které přijdou okamžitě a musí každý prostě, kdo jde do volného terénu, lyžovat, pohybovat se, tak musí s tím skutečně velmi dobře počítat.
1: Součástí lavinové prevence je i výcvik lavinových psů. Historicky první zmínka o záchraně psem z krkonošské laviny je údajně z roku 1772, kdy pes zůstal na povrchu a svého pána vyhrabal. Vy se výcviku psů věnujete velmi detailně, podrobně a je vlastně nedílnou součástí vaší práce.
2: Je to tak. Před několika lety to byly čistě jenom psy, kteří se cvičili pro lavinové nehody, pro vyhledávání v lavinách, ale vzhledem k tomu, že daleko častěji dneska řešíme plošné vyhledávání, to znamená, že někdo v nějaké ploše, někde v lese, že se ztratí a podobně, tak vlastně tyto psy jsou školení nejenom pro to lavinové vyhledávání, ale i pro to plošné vyhledávání a musím říct, že i z této statistiky prostě vyplývá, že ty laviny jsou skutečně určitá výjimečnost, určitá specifika, zatímco to plošné vyhledávání, dalo by se říct, je dneska častá záležitost.
1: Hostem záletu je náčelník Horské služby České republiky Jiří Brožek.

0: Při posledních záletech seděla na tvém místě horský vůdce Libor Kožíšek a tady je jeho otázka.
1: Tak jako horský vůdce využívám stránek horské služby Krkonoše. Mají tam už pěkně dělaný i řezy a profily vlastně sněhový. Asi bych se zeptal na nějaké další podrobnosti k té extra velké lavině v Modrém dole, jestli by mi mohl povědět.
2: Tak určitě byla to naprosto mimořádná lavina v historii, vlastně nejdelší, největší lavina v Českých horách, v Krkonoších. Z hlediska toho množství sněhu je to také nepředstavitelná věc. Kdo se tam potom podíval nebo kdo viděl i ty záběry, které se potom objevily na internetu, tak prostě když si představí to množství sněhu a tu sílu, která tam fungovala, zaplať pánbu, že tedy se nepotvrdilo, že by někdo byl pod tím sněhem, takže z hlediska ty záchranařiny, ano, to bylo dobře. Samozřejmě z hlediska záchranařiny zase ukázala ta takováhle akce, to, že malé akce zvládáme velmi, velmi dobře, jakmile je to velká rozsáhlá akce a je tam více složej, tak samozřejmě ty problémy z hlediska komunikace, z hlediska nasazení trošku skřípou, ale to jsou právě věci, kdy i na to se musíme připravit.
0: A zaměřit se na to do budoucna, rozumím. Příště na tvém místě bude sedět mladá, nadějná, krásná česká lyžařka. Po éře klasických alpských disciplín se vrhla na ski cross. Nese slavné lyžařské jméno, je ze Špindlu, trénuje ji Luděk Strejček, jmenuje se Andrea Zemanová. Tak prostor pro tebe, Jiří, na co by ses jí chtěl zeptat?
2: To říkal správně, mladá, krásná, nadějná, tam asi my staří povolkodíci, těžko máme o čem hovořit, nicméně je to určitě holčina, která se tak říkajíc narodila s lyžima na nohách. Jak znám Bubase, tak určitě ji od malička na ty lyže táhnul. Jestli si třeba vůbec dokáže představit, že by žila nebo že by fungovala bez lyží.
0: Příští neděli tedy Andrea Zemanová. Dnes tu se mnou v záletech byl náčelník horské služby České republiky Jiří Prožek. Já za to moc krát děkuji, Jiří.
2: Já taky děkuji a přeju všem posluchačům krásný nastávající pomalu Vánoce, ale hlavně, ať si to na těch horách pěkně užijou.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
2: A já vás moc zdravím, vážení a milí. Už za chvíli bude naší pohodářkou Radka Fischerová, muzikálová zpěvačka a šansoniérka, která zazářila jako Evita, zaspívala si Lukrécii Borgiu, ale taky Kleopatru. Ovšem osudovou se jí stala role Edith Vrabčáka z Předměstí. Ano, nikdo u nás nespívá písně slavné Edith Piaf tak jako ona. Jak se má a co všechno chystá na léto, tak na to se jí zeptám už za chvíli. Taky vám povím ledacos zajímavého a praktického o jahodách, které právě teď zrají, a nahlédneme do nových ortopedických operačních sálů nemocnice ve Slaném. K tomu nám zaspívají, kromě Radky Fischerové, taky Věra Špinarová, Petr Novák, Marie Rotrová a teď Jiří Suchý. Tak ať je nám společně pohodově.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: A telefon mi zvedla vždycky usměvavá zpěvačka, šansoniérka Radka Fischerová. Radunko, moc tě zdravím, ahoj, pěkné ráno.
3: Já všem krásné dobré ráno, ahoj.
2: Jak si užíváš tenhle krásný čas na přelomu jara a léta?
3: Já si ho užívám úplně neuvěřitelně. Musím říct, že včera jsme hráli představení Rebelové koncert.

0: vlastní verzi tohohle muzikálu s umělcema z divadla Broadway. A bylo tak neuvěřitelně překrásný, doslova letní den, že mě to úplně vtáhlo do té prázdninové atmosféry, tak jsem se i začala jako těšit jako na to léto, úplně jako na tu dovolenou.
1: No, naši posluchači možná o tobě vědí, že ty bydlíš za Prahou, takže ty můžeš vyrazit pěkně do přírody, ovšem ty máš takové práce, že se k tomu asi moc nedostaneš.
0: Já se teda přiznám, že já potřebuju nutně svoji denní procházku a denně těch jako 5-6 kilometrů musím ujít, protože to je taková jako nějaká dávka mýho pohybu. Mám takový svý místa, kam tam vlastně ráda chodím, takže jo, potřebuju moc přírodu a jsem vlastně ráda, že ono teda jsou krásné místa i ve městech, ale jsem ráda za ten kout vlastně, kde žiju, že si tohle můžu užívat a dopřávat.
1: Tak sluší se pogratulovat, že takto pečuješ o své zdraví, o svoji figuru a o pohodu v duši. No a sluší se taky pogratulovat, protože ty vlastně letos slavíš takové pro tebe důležité profesní narozeniny, abych tak řekl. 25 let s Edith Piaf, říkám to správně.
0: Je to přesně tak, já jsem si říkala, že to ani vlastně není možné. My jsme ty narozeniny začali v lednu v divadle Studio 2, se kterým spolupracujeme na velké scéně, no a tam se to tak nějak jako povedlo, že nám Michal Hrubý zavolal a říkal, pojď uděláme ještě jeden letní koncert na výstavišti v Holešovicích, kde má Studio 2 právě svoji letní scénu, takže tam 24. června máme další vlastně velký koncert, kde bude i David Kraus, bude tam smyčcový kvarteto a bude to, myslím si, a moje kapela celá, takže myslím, že to bude opravdu v tom prostředí, že to bude mít zase svoji nevšední atmosféru a moc se na to těším.
1: Tak srdečně zveme všechny tvoje fanoušky a všechny, kdo mají rádi písně Edith Piaf 24. června, pokud jsem zachytil to datum. Ale zavzpomínej, jak to vlastně začalo s Edith a s jejími písněmi?
0: Tak začalo to tak, že mě oslovil Petr Malásek a Libor Vaculík před těmi 25 lety. Sešli jsme se v kavárně Slávie a tam mě dali nabídku, jestli bych nechtěla účinkovat v tanečním představení pro plzeňské komorní divadlo. A já jsem teda tu nabídku přijala, vzala jsem si všechny nahrávky. Doma jsem teda zjistila, že se mě ta hudba moc nelíbí, že to není úplně to, co jsem si představovala. Ale říkala jsem si, tak už jsem to jednou jako vzala, tak musím se s tím nějak poprat. A líbilo se mi, že to je vlastně taneční představení, že bych tam měla i tancovat. Líbil se mi ten model, že tam má být zpěvačka i tanečnice v roli Edith. No a tak jsem si začala pročítat životopis Edith Piaf a zjistila jsem, že jsme narozené ve stejný den, 19. prosince. A tak jsem si říkala, no tak to je jinak všechno, to je moje osudovka, tý se jen tak nepustím. No a ona se mě teda sama nepustila zatím těch 25 let. Za to jsem moc vděčná.
1: To je moc krásné. A co tvůj další projekt? Šansony v zahradách, protože tobě ty šansony zkrátka učarovaly.
0: Je to pravda. Já jsem si před 3 lety vymyslela na základě vlastně takové nabídky, kdy jsem objevila zahrady pod Pražským hradem, což je naprosto překrásný soubor několika zahrad. A je to vlastně za Valčtinskou zahradou ve Valčtinské ulici. A tam je Ledeburská zahrada, kde se kromě různých, tedy bych řekla spíš takových soukromých akcí, jako je třeba svatba, tak se tam občas pořádají koncerty. A jak když jsem ten prostor viděla, tak jsem se do ní hned zamilovala a říkala jsem si, tady by byly skvělý šanzony v zahradách. Takže jsem spustila vlastně jako koncertní cyklus, který se jednou za rok vždycky objeví v červenci, tedy v Ledeburské zahradě v zahradách pod Pražským hradem. No a letos tam máme 2 koncerty, 15. a 16. července a vystoupí tam Dan Barta, Renata Dressler, David Kraus a já s mojí kapelou. No ale protože ráda podporuji mladý talenty, tak tam taky bude skvělý akordeonista Jara Pokuta, což je 14-letý klučina a další 14-letý zpěvák Max Behenský, který vlastně se letos probojoval do soutěže The Voice Kids do finále. On to je můj student bývalý, takže jsem si říkala, že to tak krásně propojuje. No a protože mám ráda to propojování pořád dál a dál, tak jsem oslovila s naší skvělou modní návrhářku a sklářku Jiřinu Tauchmanovou, jestli by nám tam nevystavila designové sklo. Takže až potom budou lidi procházet těmi zahradami, tak si budou moc prohlížet ještě večer, už doufám krásně osvětlené její úžasné kousky.
1: Bude to určitě krása. No ale já si tak říkám, Radko, jak to strašně utíká, protože mě to připadá včera, když jsi se stala vrabčákem z předměstí v Plzni a ono je to 25 let.
0: Je to neuvěřitelný.
1: No a co plánuješ na léto? Co nějaká dovolená? Bude na ní čas?
0: Na dovolenou určitě. Určitě bude nějaký čas. Já se těším na ostrov Brač, kam jezdíme vždycky s mým synem Oskarem. A je to už taková trošičku naše chalupa. My docela hodně cestujeme. Letos jsme byli tak různě. Byli jsme dokonce na takový výpravě v Japonsku. Takže to léto je pro nás opravdu odpočinkovka. No a to tam strávíme asi 14 dní. No a jen co se vrátíme, tak už zase to bude šupky dubky za prací a na to se taky tedy moc těším. Na s Tomášem Savku a s orchestrem Karla Vlacha budeme mít velký koncert na Kultuře na Rybníce v zahradním centru Chuchelna, takže zase potom šoupneme to zpátky do té práce. Ale já si i na té dovolené stejně zpívám, jo. Ono to je vlastně tak v mém životě takovou každodenní součástí.
1: Krásný život má v soukromí i díky své práci Radka Fischerová. Tak já moc děkuji za tohle pěkné povídání, přeji krásné léto a díky za rozhovor.
0: Já moc děkuji a všem přeji taky krásné dny.
1: No a koho byste řekli, přátelé, že si teď poslechneme? Pochopitelně, že Radku Fischerovou, ovšem potichu. Tak se ta písnička jmenuje.

Pavol Hamel nás inspiroval k tanci v dnešním pohodovém ránu. Ale teď, vážení, spíše pozorně poslouchejte. K tomuto ročnímu času, k bruskému létu, patří vonavé a sladké jahody. Někdo je rád čerstvě utržené přímo do pusy, jiní milují jahodové knedlíky, dorty a další se těší třeba na jahodovou marmeládu. Ať už patříte k jakékoliv skupině milovníků tohoto ovoce, tak jistě víte, že můžete jahody nejen koupit někde na trhu anebo v prodejně, ale že je právě ten správný čas vyrazit i na samozběr a mít tak radost nejen ze sladkých plodů, ale také z vykonané práce, z toho, že jste se sami přičinili. Ale co pak víte o jahodách? Tušíte třeba, že jahoda není ani bobule, jako třeba rybíz anebo borůvka, ani plod? Jedná se vlastně o zvětšené okvětní lůžko. Plody to jsou nejprve taková malá zelená semínka na jahodě. A těchto zrníček má jahoda okolo 200. Jahody znali už ve starověkém Římě. Na území Čech se jahody začaly pěstovat až v 19. století, a to v okolí Neveklova na Benešovsku. O jejich rozšíření u nás se postaral jistý Rudolf Štrimpl, nájemce hospodářského dvora svatovícké kapituly v Teletíně Chlístově. Právě on si nechal v roce 1896 od přítele z Ameriky poslat první sadbu polních jahod. No, je to právě 130 let. Jahody jsou velmi bohatým zdrojem vitamínu C. Jeho obsah v nich je srovnatelný s citrusovými plody. Vedle vysokého podílu vitamínu C jsou také bohatým zdrojem vitamínu A, B, E a taky organických kyselin, jako třeba kyseliny jablečné, citronové, chininové anebo šťavelové. Právě tyhle kyseliny mohou za typickou a charakteristickou vůni a chuť jahod. Jahoda obsahuje také lehce stravitelnou vlákninu, což umožňuje snadné tepelné úpravy a výrobu marmelád anebo džemů. S konzumací jahod to ovšem není vhodné přehánět. Pozor na to. Nadměrná konzumace může způsobit průjem, zadržování vody, alergii anebo problémy s ledvinami. Ideálním množstvím je maximálně hrnek jahod denně. Zkrátka všeho s mírou. I jahod. A zdali pak víte, že nejlepší je sklízet jahody takhle hned po ránu. V tuto dobu jsou totiž přirozeně chladné. Když je navíc dáte do lednice do 4 až 6 stupňů Celsia, vydrží dokonce i necelý týden. A co dodat? No snad už jenom dobrou chuť.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: A jaké bude počasí dnes, tedy v úterý 9. června, tak to zcela jistě ví meteorolog České televize Michal Žák. Přeji dobré ráno, Michale.
2: Krásné úterní ráno přeju.
1: A co nás tedy čeká?
2: Tak dnes už nás čeká podstatně odlišné počasí oproti včerejšku, a to kvůli přechodu studené fronty od západu. Bude hodně oblačnosti, tedy oblačno až zataženo, pouze na východě Moravy a Slezska může být zprvu ještě i polojasno. Od západu se v průběhu dne na většině území postupně přidá občasný déšť a nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Četnější budou na východě a jihovýchodě území, tam se odpoledne objeví bouřky místy. No a později odpoledne a večer začnou srážky v severozápadní polovině území postupně ustávat. A teploty budou rozdílné. V západní polovině území bude chladněji, 17 až 22 stupňů, v východní polovině naopak tepleji, 22 až 27 stupňů Celsia. No a na horách teploty kolem 14, v Jeseníkách a v Beskydech kolem 18 stupňů. A ještě vítr, který bude foukat mírný od jeho západu, ale v přehánkách a bouřkách bude přechodně zesilovat. Objeví se i nárazy kolem 55 km za hodinu a postupně se bude měnit na severozápadní.
1: Tolik o počasí. Michal Žák z Kavčí hor, děkujeme, naslyšenou.
2: Rádo se stalo a pěkné úterý.
1: No a co dodat, vláha je zapotřebí, přátelé, tak nezapomeňte deštníky.

0: Eva Pilarová dospívala a teď tedy 7:07 je čas vyrazit už v pohodovém ránu do bylinkové lékárny. Půvabná květinka pomněnka, ta byla inspirací mnoha básníků. Objevuje se také v pořekadlech anebo v písničkách. Eva Bucharová nám teď tuhle krásku představí jako léčivku.
1: Když řeknu pomněnka, první, co vás asi napadne, je modrá. Pomněnka se stala symbolem modré barvy. Možná znáte i pomněnky růžové nebo bílé, ale marná sláva, ty modré jsou prostě nejkrásnější. Kytička nebesky modré barvy, která má ráda svěží prostředí, roste v listnatých lesích, na loukách, ale hlavně u potoků. Kvete od dubna až do června, na horách o něco déle. Pomněnka je trvalka a může dorůst až do výšky 0,5 metru. Lidoví léčitelé používají pomněnku do syrupů proti kašli, ale taky při kožních zánětech, při oteklých lymfatických uzlinách nebo dokonce při krvácení z nosu. Pomněnka obsahuje draslík, který podporuje chod srdce a reguluje pH krve. Sbíráme květy a listy.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

To byli pánové Karel Kahovec a Pavel Sedláček a jejich džbán. Co pro vás chystáme dál? Nemocnice ve Slaném na Kladensku má dva nové ortopedické operační sály. Město za ně zaplatilo desítky milionů korun. Podrobnosti přidáme v pohodovém ránu. Už za chvíli jenom co dospívá Judita Čeřovská.

0: Tak to byla přímo esence ženství z a sex appealu paní Judita Čeřovská. Nové ortopedické operační sály, tak ty slavnostně otevřela nemocnice ve Slaném na Kladensku. Stály víc než 60 milionů korun. Díky novému zázemí bude moci slánská nemocnice ošetřit ročně víc pacientů než dosud. Dříve lékaři využívali k ortopedickým zákrokům gynekologické sály.
1: Velký sál je určen hlavně pro totální endoprotézy, jak kolene, tak kyčle, rameno by se měli začít dělat, samozřejmě i nějakou traumatologii, pokud přijde takovýhle ten pacient.
2: Vysvětluje vrchní sestra Helena Švachová.
1: Ten malej sáleček, ten slouží vlastně jenom pro artroskopické výkony, lokální výkony, jako jsou ruka, noha.
2: Tady vidíme světla, pod těmi světly bude operační stůl.
1: Sem patří operační stůl, když se podíváte nahoru, to je laminár. Klimatizace nám sem jde, vstupuje přes filtry, proudí laminární proudění, obtéká tu operační skupinu, obtéká toho pacienta. Ten vzduch nám nesmí foukat do rány, takže on nás krásně obtéká, tady těma průduchama potom ten vzduch odchází ven a takhle to cirkuluje.
2: A dodala, že kromě operačních sálů mají lékaři a sestry ve slánské nemocnici taky nové zázemí.
1: Personál se tady zuje, přechází sem do této místnosti, tady jsou dvě šatny, dámská, pánská, kde se převlečou, tady budou mít prostě do sálového oblečení. A než se pokračuje dál, tady je důležitý umyvadlo, bude tady mejdlo dezinfekce, takže umejt, odezinfikovat a pokračuje. Denní místnost slouží jako odpočívárna. Krom toho tady budou počítače, aby mohli lékaři si zapsat zprávu, operační vložku. Tady je úklidová místnost, což je důležitá výlevka, je tady důležitá se splachovadlem, je tady myčka na boty.
2: Díky novým prostorům budou moci zdejší lékaři ošetřit dvakrát více pacientů než dosud. Například u výměny kloubů tak půjde o zhruba 700 operací ročně. Oceňuje to ředitel slánské nemocnice Štěpán Votoček.
3: Vybudování ortopedických sálů je pro nás zásadní, protože ortopedie je obor, který se nejenom u nás rozvíjí výrazně v posledních letech díky stárnutí populace, která potřebuje být pohyblivá, jak se prodlužuje aktivní věk a požadavky na výměny kyčelních kloubů, kolenních kloubů a dalších jsou velké.
2: Město za vybudování operačních sálů a zázemí podle starosty Martina Hrabánka z ODS zaplatilo přes 60 milionů korun.
4: Pro město je to samozřejmě velmi významná investice, nejenom do té výše. My jsme zvyklí v poslední době velmi investovat jak do nemocnice, tak do dalších oblastí. Ta naše investiční činnost města je někde kolem 40% celkově rozpočtu.
2: První pacienti podstoupí zákroky na nových ortopedických operačních sálech v červenci. Ze Slaného na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.

0: Mám ráda tvůj smích, zpívala skoro na závěr dnešního pohodového rána Jana Kratochvílová. To Tomáš Töpfer ten nejspíš zpívat nebude, za to bude vyprávět a odpovídat na otázky kolegy Jana Rosáka v tandemu, který vám pustíme z archivu Českého rozhlasu hned po 9. No a ještě něco bych nerad zapomněl právě dnes v úterý 9. června, totiž pogratulovat Stanislavám k jejich dnešnímu svátku, tak milé Stáni, všechno nejlepší. Vážení a milí, naslyšenou s vámi se těším opět zítra ráno po 8. Mějte se hezky a opatrujte se.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Dobrý den, milí posluchači, při poslechu Tandemu vás vítá Jan Rosák. Přemýšleli jste někdy, proč se někdo chce stát hercem a co ho k tomu vede? Můj dnešní host to dobře ví. Sám říká, že to byla jeho okamžitá reakce na ten velký emocionální zážitek z divadelního představení ve Vinohradském divadle. Zlatá nádhera všude kolem, herci na jevišti a jeho dětské sváteční šaty. Zvěřil se prý tehdy mamince, maminka to vzala docela vážně a radila mu, aby byl hercem právě v tom divadle na Vinohradech, že to bude mít z domova blízko do práce. No a protože pan režisér a maminka mají vždycky pravdu, tak můj host je dnes ve Vinohradském divadle ředitelem. Hostem Tandemu je herec, režisér, podnikatel, scenárista, vysokoškolský divadelní pedagog, divadelní ředitel a někdejší politik Tomáš Temfra. Já tě zdravím.
4: Ano, ještě si vynechal manžel, bratr, tatínek, strýc, dědeček.
3: Ano. Tak třeba na to přijde taky dneska řeč. Každopádně všem přeju hezkou chvilku u rádia.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Bandem Jana Rosáka.
1: Ty jsi u nás byl, Tomáši, představ si před 12 lety, to je ale strašně dávno.
2: No,
1: to je,
2: já jsem zrovna chtěl říct, jak dlouho jsem nebyl v tandemu.
1: Trestuhodný.
2: Trestuhodně, že jo, 12 let a za tu dobu se skoro nic nestalo.
1: To bych silně pochyboval. Já nevím, jak dlouho jsi ředitelem na Vinohradech?
2: 6 let.
1: No, tak vidíš, tak minimálně tohle se stalo.
2: Tak to určitě,
1: no,
2: ano.
1: Prosím tě, a tak jako bereš to jako pořád, že tě to baví ještě?
2: Ještě pořád mě to baví. Teď mě to baví čím dál víc.
1: Prosím tě.
2: Protože divadlo na Vinohradech se schyluje do situace havarijní, jo. To je vybydlený úplně divadlo po generace už.
1: Zvenčí to nevypadá.
2: Zvenčí to samozřejmě nevypadá, ale všechna technologie, která tam je, ta je třeba z roku 1927. Představ si. Z roku 1927. Samozřejmě nefunguje, má havarijní výměr. My to nesmíme používat. A takhle je to postupně se vším. S elektrickou instalací, se stoupačkama, se vším. A to divadlo potřebuje rekonstrukci. A mě teďka úžasně baví to připravovat. To už 3,5 roku nebo 4 roky vlastně připravujeme. To je řada, nepřerušená řada výběrových řízení. Jo, protože na to, abys mohl udělat výběrové řízení, je dobré si vzít advokátní kancelář, abys neudělal chybu. A na to musíš taky udělat výběrové řízení, jo. Takže my děláme výběrové řízení na výběrové řízení.
1: Počkej, to si děláš prčuje, tě to baví, to není možný.
2: Jo, baví.
1: Fakt, že to baví. Baví. Hele, já si myslím, že herec, člověk, jaksi, který žije trošičku i ve vyšších sférách než normální člověk, protože pořád musí předstírat, že je Hamlet nebo Cezar nebo Kleopatra, tak má asi trošičku jiný myšlení než racionální, já nevím, advokát nebo inženýr.
2: Já jsem byl vždycky takhle rozpolcený. Jo?
1: Fakticky?
2: No jo, já jsem se učil účetnictví třeba, že kvůli své soukromé rodinné firmě, takže jsem se to musel vyučit, takže jsem se musel vyučit trochu i tu ekonomiku a zároveň jsem občas chodil na jeviště, tak je to takový, jak bych to řekl, takový duální život.
1: No prosím tě, no mě to docela překvapuje. Nedávno jsem potkal tvýho bráchu.
2: Jo.
1: Takhle jsme se náhodou potkali na benzince a já říkám, nazdár, co hospoda... Já už to nedělám, mě už to nebaví. No, vidíš, jeho to nebaví a tebe to pořád baví?
2: No, tak tu hospodu už dávno nedělám ani já, ani brácha. Brácha je v penzi a teď si užívá takové jako opravdu zaslouženého odpočinku.
1: A proč ty si neužíváš?
2: No, já už se na to chystám. Já už se na to chystám a k tomu určitě dojde. Já taky nechci jako být činej celý život až do konce, protože přijde taková doba, kdy člověk začíná uvažovat o tom, kdy si to vlastně užije. To volno, jo? No. Jestli už není pozdě se na to vykašlat, nebo ještě brzo, že ještě něco. Takže mým cílem takovým jako je to divadlo zrenovovat, dovést ho k té renovaci, což vypadá nejdřív na rok 23-24 a předat ten
1: tady
2: štafetovej kolík té nový generaci, aby to bylo divadlo 21. století. A pak už bych si jako vzal ty pruty a šel na ty ryby.
1: Jo,
2: jo, jo.
1: O rybách si dneska taky s Tomášem popovídáme.

0: háčku samozřejmě do tebe.
1: Tandem Jana Rosáka.
2: No, Tomáš Tepr sice to chce někdy v těch 20. letech už zabalit, ale já si myslím, že i tak budeš mít na co vzpomínat. Nejenom tedy na svou hereckou a režisérskou a ředitelskou kariéru, ale třeba i na politickou kariéru. Myslím si, že to, když jsi dělal, tak stejně tak jako všecko, co tě baví, nebo co děláš, že tě baví, že i to tě bavilo, ta politika, ne?
3: Bavilo. A musím říct, že jsem vděčný za těch 6 let, když jsem tam byl, velmi.
2: Co ti to dalo?
3: Pokoru. Člověče, velkou pokoru. Ty jsi sportovec, že jo?
2: Taky.
3: A nebo
2: taky,
3: aktivní, no. A rozhodně pasivní, že jo? Ne, no, když se díváš na televizi, tak jako říkáš, tohle teď bych přihrál, proč ten blbec nepřihrál, jo? Teď to má dát doleva, ne doprava.
2: Jako kdyby seděl vedle mě.
3: Ano. Jo? A to víme všichni. Ale stoupnout si na to hřiště nebo na ten kurt, to člověk vidí z jiného úhlu. A já jsem měl to velký štěstí v životě, že jsem se dostal do té politiky, nebo té vrcholné politiky, a zjistil jsem, že to není tak snadný, že to není k vysmívání, že to není k ironizování, že to je tvrdá práce prosadit nějakou změnu zákona, prosadit něco, že vás musí být hodně, musí člověk být v týmu, musí si to nastudovat, a že to je opravdu trpělivý a, jak bych to řekl, lidi říkají, oni tam jenom žvaněj. No jo, ale parlament je od slova parlare, neboli mluvit.
2: Čili žvanit.
3: Čili žvanit. A je to, mě to naučilo velký pokoře. Potkal jsem se tam se znamenitýma, chytrýma, báječnýma lidma v té politice. Čestnýma. A bylo jich daleko víc než těch pitomců.
2: Prosím tě, jsi teď po těch letech, co už politiku neděláš, vázaný nějakým, nějakou mlčenlivostí?
3: Ne.
2: Ne, tak to je dobře.
3: Nikdy jsem nebyl.
2: Se tě můžu zeptat, prosím tě, když jsi tu politiku dělal, musel jsi někdy třeba udělat něco proti svý vůli, nějaký kompromis, který tě opravdu šel proti srsti?
3: Nikdy.
2: Nepovídej.
3: Nikdy. Jednak já jsem nebyl straník. Já jsem byl nestraník.
2: Ale byl jsi jaksi za nějakou stranu?
3: Byl jsem za ODS, ale jako nestraník. Nikdy se mi v tom senátu nestalo, když jsem řekl, že budu hlasovat opačně než klub, aby za mnou někdo přišel a přemlouval mě. Nebo mě něco nařizoval.
2: A to se stalo?
3: Ano. No, tam byla Lisabonská smlouva, tam byla přímá volba prezidenta. Celý klub se usnesl, že podpoří přímou volbu prezidenta. A já jsem proti tomu hlasoval. Dneska jsem na to hrdej, že jsem hlasoval proti přímé volbě, protože všichni víme, že to nedopadlo nejlépe s tou přímou volbou. A hlavně by se musela změnit část ústavy a tak dále, a tak dále. Ale tady nejsme v politickém pořadu, takže jenom tak jako v okrajově. A měl jsem moc rád některý lidi, jejichž názoru si vážím, a při té příležitosti, když se třeba byly pokusy o změnu ústavy, tak jako do kamene vytesáno můžu opakovat větu pana Pitharta, který řekl, naše ústava možná není dokonalá, ale je uspůsobená tak, aby nebylo snadné vládnout. Protože kdyby bylo snadné vládnout, jsme na cestě k totalitě. A to si do dneška pamatuju. A proto není a nemělo by být snadné vládnout. A všichni ty, kteří říkají, že by to bylo jednodušší a lepší, kdyby vládli a že by to udělali ty zákony za týden, za měsíc, hned, tak jim nevěřte. To je cesta k totalitě.
2: Prosím tě, když jsi měl příležitost potkávat se s lidmi opravdu na vrcholu té politiky, tak si nepochybně poznal, i když samozřejmě sem tam se něco předstírá, někdo se dělá lepším než je. Poznal ty jejich charaktery. Jsou tam nahoře lidi, kterých si opravdu vážíš?
3: Ano. Takže se všichni děláme lepší, než jsme, to děláme všichni. Ale když člověk pozná lidi zblízka, třeba já nevím, já si strašně vážím a hrozně mám rád Jaroslava Kuberu. To je člověk jasnozřivej, s rychlým uvažováním a dokonce mu nechybí něco, co v české politice postrádám, a to je humor. A dokonce humor sama ze sebe, že si člověk umí dělat a že se nebere tak příšerně vážně, tak toho mám strašně rád a měl jsem ho rád. Měl jsem rád Přemysla Sobotku. Člověk by řekl, sedí na té předsednické židli, je to druhý nejvyšší ústavní činitel. A najednou člověk zjistí, že to je normální kamarád, obyčejný chlap, s kterým můžete mluvit, mohli jsme si tykat. Je to, ten pohled zblízka je fascinující. Měl jsem strašně rád knížete Schwarzenberga, se kterým jsem seděl na zahraničním výboru, dokonce vedle něj. A on mě posílal papírky s takovým vtipným vždyckým komentářem. A teď jsou tam ty kamery a ty přísedící a ty ministři a teď člověk se nesmí smát, že jo, a musí být ve obleku. A to vám bylo někdy tak vtipný, to se bohužel nedá vysílat před 10. hodinou. Ale já jsem, a teď se člověk musí držet, aby se nesmál. Čili je tam i legrace, je tam i přátelství a jsou tam úžasně cenný lidi. Lidi se mě budou vysmívat, když tohle budou slyšet a budou říkat, že ta politika, jsou to pitomci, všechno. Já jsem to nahlíd zblízka a není to pravda.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Já myslím, že v tvém životě, Tomáši, se objevilo určitě hodně lidí, kteří, myslím teď už v tvém dětství, kteří by tě mohli natolik jaksi ovlivnit a fascinovat, že by si třeba je dneska mohl označit za hrdiny tvého dětství. Ale já teď myslím úplně na takový ty prvotní, takový ty hurvínky a...
2: Ano, dětský.
1: No, ty dětský hrdiny. Pamatuješ si nějakýho?
2: Pamatuju.
1: Jo.
2: Já jsem snad 3x nebo 4x za sebou hltavě četl Robinsona Crusoe. Tak nevím, to nejsem asi originální, tak to byl jistě hrdina mnoha chlapců. A na tom pustém ostrově a člověk by si to jako sám chtěl zkusit, zda by přežil nebo nepřežil. Bylo to krásný, bylo to dobrodružný a přitom já jsem společenská povaha. Já neumím být moc sám, jo, to až k stáru. Jo, ale jako v tom produktivním věku jsem seděl v klubu a pořád jsem byl mezi lidma a furt jsem někoho zval. Já jsem takový domeček třeba, který jsme nezamykali na Slivenci, jo, takový zahradní. A tam se střídali návštěvy, i když jsme nebyli doma. A nevím, jak člověk přišel, tam byl táborák a už tam seděli tři jako různý kamarádi, kteří se mezi tím seznámili. Jo? A takový ten život jako ve společnosti. A přitom Robinson Crusoe, že jo, to byl pro mě hrdina.
1: Možná si to teď kompenzuješ tím vysedáváním na rybách.
2: Jo, samotě. Ano,
1: co?
2: Ano.
1: Že
2: ano.
1: Jo,
2: a to je krásný, protože člověk, když jde na ty ryby, tak vlastně chce být sám, jo. A nedávno se mě stalo, že jsem přišel k vodě a za mnou přišel takový mladý hoch. Říká, to je krása, co? Být na rybách. Říkám, no. A člověk si tak odpočíne, že jo, tak sám. Říkám, no. A vyčistí si hlavu, že jo. Může si tak jako sedět sám, víte, to je. A teď mě celou dobu, asi 20 minut vykládal, jak je to krásný být na rybách.
1: Sám.
2: A tak jsem zbalil pruty a jel jsem domů. A to jsou takový příhody bez pointy.
1: No ale Robinson Crusoe dobrý člověk.
2: Jo, že jo, no, to není tak špatný.
1: Ne, to určitě není špatný, protože to svědčí o tom, že jak si věříš v životě, už si věřil jako kluk, protože otestovat si takhle to svoje schopnosti a síly, to nebude není marný.
2: No, já jsem ten nebyl ve skautu, jo, kde se dělali ty bobříci.
1: V pionýru, jo, asi víš.
2: V pionýru, no, jsme byli všichni v pionýru. No. To bylo poslední, kde jsem byl, ale měli jsme vedoucího, jako byl to takový bezvadný kluk a zřejmě ten scout zažil, jo, takže jsme takový ty bobříky jsme vlastně dělali taky.
1: I
2: jo. I co mě teda musím říct nešlo, to je takového bobříka mlčení, jo, takový jako, že třeba se celý, já nevím, kolik to bylo, 2 dny nebo den, člověk nesmí nic říct a úplně bezděčně já jsem něco prostě vždycky kváknul a nikdy jsem ho nedostal, protože já jsem užvaněný.
1: No jak říkám, kompenzuje si to na rybách, marný no. Je to.
3: To když Jan Mark byl všude schonák, tak

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ani dnes nezůstaneme bez písničky na přání našeho hosta. Já jsem docela zvědav, jakou muziku má Tomáš Töpfr rád a co rád poslouchá. Teď si můžeš opravdu jako říct, pokud teda samozřejmě naše síly na to stačit budou a budeme mít tu melodii, tu písničku v zásobě, tak ti rádi pustíme. Co rád posloucháš?
2: No, já musím říct, že v autě poslouchám ledacos. Že si jsem schopný přepnout klasickou muziku, jo. Podle toho, jakou má člověk náladu a jak jede. Zjistil jsem, že když si člověk pustí nějakého Mozarta nebo Beethovena, nebo, tak jede klidně. Když si pustí nějaký heavy metal nebo nějaký beat, tak začne být agresivnější za tím volantem. Tak já velmi často si přepínám Country, já vím. A jsem hodně vyježděnej a chechtám se těm řidičům. Mimochodem je taková poučka, že ten, co vás předjíždí, jo, prostě tohleto, tak to je blázen, šílenec, jo, vrah. A ten, co vás brzdí, je pitomec, který nemá mít řidičák, z čehož jednoduše vyplývá, že jediný, kdo jede správně, jsem já.
1: Ano.
2: ale takže já si pouštím a musím říct, že přes všechno, jak jsou lidi teďka takový uštěpačný, zlý, mají rychlý závěry ke všemu, tak já jsem nepřestal milovat Jarka Nohavicu, protože podle mě to je jeden z největších básníků naší doby.
1: Navzdory tomu, co se o něm hovoří?
2: Navzdory všemu.
1: Člověče. No tak ono se někdy, říká se, že se někdy talent nesnoubí s charakterem, jo. Ale kdo ví, jak to je, že jo?
2: No já nevím teďka, na co zrovna narážíš, protože pokud se mu vyčítá, že měl nějaké styky ze Státní bezpečností. Já se musím přiznat, když jsme mluvili o tom Senátu, já jsem byl v Braně bezpečnostním výboru a viděl jsem některé svazky, které jsme mohli nahlídnout. Je to docela zajímavé. I svůj pozor na mě vedla Státní bezpečnost, svazek od roku 77. Je to velmi zajímavé čtení a i z toho se pozná, jestli ten člověk byl vyslýchán anebo udával dobrovolně, v jaké situaci všechno to bylo. A není to tak jednoduché a černobílé, jak to vypadá. Jenom ten záznam v tom registru svazků ještě o něčem nevypovídá.
1: No, tak dobře, tak Jarek Nohavica.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Tandem Jana Rosáka.
2: Tomáš Töpfr je pořád v současné době, i když už v těch 20. letech, která přijdou, s tím chce seknout ředitelem Vinohradského divadla. Jaký jsi ředitel? Jsi hodnej, vlídnej?
3: No, jak se říká v takových těch politických rozhovorech, to není otázka na mne, jo, to je otázka na soubor. Já nevím, já si myslím, že jsem docela vlídnej ředitel, já neumím křičet, neumím se vztekat. Já jsem spíš principál než ředitel. Rozdíl mezi ředitelem a principálem je v tom, že ředitel sedí v tom druhém patře, v tom patře, kde jsou koberečky, že? Protože to se říká k řediteli na kobereček, který ostatní šlapou po linoleu. Ale já většinou do toho přízemí přicházím a s těma svýma kolegama jsem na tom jevišti.
2: Čili to je principál.
3: A to je principál, jo.
2: Který vede soubor, ale zároveň je kolegou.
3: Jo. Takže zároveň musí být všem příkladem, nesmí zlobit, na zkouškách musí být připravený, musí umět text, musí chodit včas, protože nemůžu chtít po ostatních to, co sám nedělám, což mě tedy jako principála naučilo být dochvilnej, a protože já jsem se narodil asi o 15 nebo 20 minut později, co jsem přenošený o 20 minut, jo. Maminka mi to sdělila a celý život těch 20 minut nemůžu dohnat. Jo. A proto celý život mě to chybí.
2: Jak se to odhaduje, že o 20 minut přenočit?
3: No, protože to nemůžu prostě dohnat. Jo, to mi v životě právě chybí.
2: Jo, ty jsi na to přišel až ex post, jasně. No, prosím tě, ale jako z pozice ředitele můžeš si nějakým způsobem, dejme tomu, jak si vybrat, tohle by bylo na repertoáru, protože si v tom chci zahrát?
3: Tak
2: přiznej se teď.
3: No. Ano, mohu,
2: no.
3: Ale opak je pravdou.
2: Prosím.
3: Já mám tu ohromnou výhodu jako ředitel, že mám tu propisovačku a když přijde umělecký šéf s návrhem obsazení, kde já jsem, tak se vyškrtnu a řeknu, ne, tohle to není pro mě, tohle je přeci typicky pro Igora Bareše, nebo tohle to, no přeci tohle to musí hrát Pavel Rimský, ne já, že? A takhle se můžu vyškrtávat. To je ta největší výhoda ředitele, protože mě už se moc hrát nechce. Víš, ono to bolí. Teď ty to taky znáš. Já vím, že to baví.
2: Baví to, ale zároveň.
3: Já vím, ale čím jako je člověk starší, a to není fyzická bolest. To není. Protože když člověk chce být poctivý herec a má na repertoáru, řekněme, takový ty stěžejní role, kde musí na sebe žalovat, to znamená rejpat se ve svých vlastních vnitřnostech, sypat si sůl do ran, aby člověk byl poctivý, protože divák faleš pozná, tak to hrozně bolí. Já jsem hrál na Fidlovačce ještě 375krát Šumaře na střeše, což bylo o otci, který se loučí se svými dcerami. A protože já jsem tu situaci v životě zažil, když jsem se nechtěně musel rozloučit se svými dětmi, kteří emigrovali, a já jsem tu zůstal, tak jsem každý představení vlastně si rval játra. Lidem se to hrozně líbilo, ale ono to bolí. A když se člověk jako takhle furt mačká duši a napíná nervy, jo, tak už jeden přijde okamžik, když si říká, já už to nechci, mě už to prostě, já už se nechci rozdávat.
2: No. Je to síla, no, ale prosím tě, abychom byli trošičku konkrétnější, tak v kterých hrách konkrétně se teď rozdáváš divákům na jevišti?
3: Tak tentokrát jsou to tři, z toho dvě jsou na Vinohradech, kde hrajeme Pygmalione, já hraju plukovníka Pickeringa. Kouřím tam dýmku, celé představení.
2: Ty normálně hulíš, nebo ne?
3: No, dýmku kouřím. No. Ano, nebo doutníček. Cigarety dávno jsem zavrhl. No. Takže jako je to, tak jednu dýmku denně mám i povolenou od lékaře. Jo, to není jako
2: žádný kouřím. No.
3: Ale pozor, lidi, kteří pokašlávají, dělají takový, jako že se na jevišti nemá kouřit, tak se mailej, protože ona je elektronická, ta dýmka. Ale už z metru to není poznat. Vypadá to nádherně, když člověk potáhne, tak dokonce se rozsvítí takový to červený světýlko, jako žhavý, ale je to jenom pára. Ani ten nikotín tam není. Je to skutečně jenom pára. No a to je jedna hra. A ve druhé je to Lev v zimě, kde s Dášou Havlovou hrajeme Jindřicha II. A královnu Eleonoru Akvitánskou, což je nádherná komedie, poměrně slavná, dokonce i sfilmovaná. To hrajeme moc rádi.
2: Peter O'Toole?
3: Ano, taky, s nějakou Catherine Hepburn.
2: Jo.
3: No a potom jsem přijal hostování, protože u nás v divadle se ta hra nenasadila a nenasadí zatím. To je Mariša, kde hraju Lízala, a to je v Příbrami.
2: Prosím tě, no Příbrami jsem si taky zahrál, tam je docela zajímavý divadlo, takový zvláštní, dobrý soubor.
3: Výborný.
2: A co, že tě takhle klasika přitáhla?
3: No, já už jsem si říkal, že už jsem dost starý a protivnej dědek a moc rád to hraju a lidi na to chodí a líbí se to a člověče, i standing ovation na představení v Příbrami každý.
2: To je pěkný.
3: No to je krása.
2: To je pěkný. Tak to
3: a přitom všichni vědí, jak to dopadne. Jo, to je zajímavý. Jo, u Romea a Julie taky vědí, jak to dopadne. U Otela taky. A u Mariši, jak by smet, to kafe znají všichni. Že jo? Nicméně jsou zvědaví, jak se k tomu dopracujeme.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě jsme si nepopovídali o aktivitách mého dnešního hosta Tomáše Depfra ve filmu a v televizi. Já si myslím, že třeba to nějak ještě vyplyne z textu, ale co mě leží teď na mysli, je připravovaný film o Františku Krieglovi, ve kterém ty máš taky hrát.
2: No to je...
1: Jak to vypadá? V jakém stádiu jsou přípravy? Se točí?
2: Kde pak? Pan režisér Fíla je připraven, všechno je nachystáno, obsazení existuje, scénář báječný existuje, kniha existuje, kterou pan režisér zároveň napsal. Jmenuje se to Muž, který stál v cestě. A František Kriegl pro ty později narozené, to byl člověk, který samozřejmě komunista, který v roce 1968 byl unesen spolu s některými našimi dalšími představiteli do Moskvy, aby tam podepsali potupný protokol o legalizovali okupaci v 68. roce. Všichni to udělali, kromě Františka Kriegla, který řekl, že takový dokument nepodepíše a zůstal jediný. Málem ho to stálo věznění v té Moskvě, kdyby se ty naši ještě za něj nezaručili, že jim ho teda nakonec do toho letadla vydali, protože oni bez něj nechtěli odletět. No, je to poměrně dramatický osud člověka, který prodělal španělskou občanskou válku, potom 48. rok a údajně tedy velmi zmoudřel, pak se stal disidentem, ale velmi hlídaným, že mu na chodbě seděli estébáci před bytem. No, to už si všechno mladá generace ani nepamatuje, ani si nedovede představit.
1: Je to velmi smutný, protože si nepamatujou jiné věci mladá
2: generace. Ano, no tak
1: zásadní.
2: Já jsem při přijímacích zkouškách na domu, kde se dělá test všeobecných znalostí, kde studenti dostanou třeba nějaké jméno jako Anton Pavlovič Čechov a mají k tomu napsat, že třeba vědí, že to je spisovatel nebo dokonce dramatik. A když si vzpomenou, že napsal Racka nebo Tři sestry, tak už mají bod, že jo, to je opravdu všeobecné znalosti. Tam jsou takové perly, to bys nevěřil. Já si je budu schovávat, protože když přijdu domů, od těch přijímacích zkoušek mi to žena nevěří, že například k roce 1968, k tomu datu napíše maturantka konec druhé světové války. No dobrá, tak pro ní je to něco, jako pro mě byla prusko-rakouská válka. To se dá ještě obnovit, ale naprosto vítězný jsou dvě hlášky. Jedna z nich k heslu Jan Hus, napsal maturant český šlechtic, který přišel o oko na bitvě na Bílé hoře.
1: To je nádherný konglomerát.
2: Ano, to je vidět, že už se učil dějepis a nějak.
1: Jak se mu to zcuklo.
2: A nejstrašnější, co jsem tam zažil je, a to jsou maturanti, pozor, maturanti, kteří chtějí na vysokou školu, napsala k heslu Holokaust, napsala studentka židovský svátek.
1: Ne.
2: Ano.
1: Ne.
2: Ano. To si nevymýšlím. No, tak to, ale to jsme odbočili.
1: To jsme teda hodně odbočili, ale...
2: Kde
1: ale
2: jsme přestali?
1: Já toho využiju, protože, k tvým rolím a podobně, ale já toho využiju, protože, jak jsem už v úvodu řekl, jsi taky vysokoškolský divadelní pedagog, tudíž teď si se k tomu přiznal, ale když tedy, jak si učíš budoucí herce, jak to s nimi vypadá? Máme nějakou naději, že budou zase další?
2: Máme.
1: Jo, kvalitní
2: máme,
1: herci.
2: Máme,
1: jo.
2: Máme. Takovej ten povzdech starší generace, no teď je to všechno jinak a za nás to bylo. No. Já myslím, že tohle to říkají lidi od doby kamenný, že jo. Teď už nejsou pazourky jako bejvali, že jo. Teď už ty mladí tam dávají jelení parohy a to už není ono. Tak já si myslím, že tohle to se nemění a takovej sentimentální povzdech asi má každá generace nad tou novou. Roděj se, samozřejmě, že ne každý rok se urodí Karel Heger a Zdeněk Štěpánek a velikáni českého divadla, ale jsou talentovaní a jsou lidi, kteří mají zájem o ten obor. Je jich spousta, kteří si myslí, že budou hrát v televizi v těch nekonečných seriálech a nevědí, že jdou na divadelní fakultu, že jo, kde se učí herectví opravdu z gruntu. Protože si myslím, že stačí říct hezky přirozeně větu a buď zleva doprava nebo zprava doleva, ale to není herectví, to může dělat každý, dokonce i já.
0: Po
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Tak, abych splnil to, co jsem slíbil, tak si s Tomášem Pfefferem chci popovídat taky o těch rybách. I když já nejsem rybář, ale pořád mě to tak trošičku láká. Říkám si, až budu jednou starý. No, to jsem pyšnej, že si furt myslím, že jednou budu až starý. Tak mě to taky třeba čapne. Co tě na tom nejvíc baví?
2: Já si myslím, že to je normální atavismus, jo? Že v nás, a hlavně v mužích, proto je málo žen rybářek, je ten lovecký put. Když ulovím, přežiju. Jo, to máme 10 000 let, co je homo sapiens tady na té planetě. Takový pocit jako štěstí, že si ulovil, že uživíš rodinu, uživíš rod a kmen.
1: A taky pyšný je člověk.
2: Ano, ano. A já mám tenhle ten pocit i v supermarketu, bohužel. Jo. Takže...
1: Přinezeš úlovek domů v
2: Praze. Já jsem typická oběť supermarketu, já jezdím, nakupuju hladovej ve výši očí, ani se neskloním tomu levnějšímu a koupím všechno, na co mám chuť, i když to prostě nesním. Tak to je, jo, žena vždycky mi nadává, co z toho zase nakoupil, tak mě nepouští nakupovat, protože to je ten pocit prostě toho lovce, že jsem si nandal prostě ty konzervičky do toho vozejku, jo. Ne, tak to je takový put. Jo? Protože já ryby vlastně nejím. Mořský si možná dám, nějaký jako mořský plody, a kapra jenom na Vánoce. A já ty ryby pouštím. Čili mně stačí ten pocit, a to je dneska spousta moderních mladých rybářů, který ty ryby chytají a pouštějí. Jde o to tu rybu přelstít a zdolat, což není tak jednoduchý. A já vždycky říkám, chlap, který neměl na prutu, jako se mi podařilo, jo, na tenkém vlasci a jednoháčku 150 cm sumce, a kdy ho taháš z lodičky 3 hodiny 10 minut, protože ho nemůžeš urvat, to by se přerval ten vlasec, takže ho musíš unavit, aby se dostal k hladině, pak se s ním vyfotit a pustit ho. Kdo tohle nezažil, tak neví, co je rybařina, jo. A mimochodem, pan Verich, který byl velký rybář, ten jezdil na hlavatky, na Dunajec, že jo, tak ten říkal staré čínské přísloví. Čas strávený na rybách se nezapočítává do života.
1: Prosím tě.
2: Proto já jsem furt takový mladý, víš.
1: No, sice říká, že všechny ryby hází zpátky, ale co kapr na Vánoce?
2: No to jo, to je něco jiného. Na Vánoce jíme tradičně kapra a já si ho vždycky jdu chytnout. Na Vánoce. 23. a 24. mám opravu. Prosince, 23. a 24.
1: Ty si
2: prosince.
1: Takhle věříš?
2: Je to takovej adrenalín. Hmm. Musím říct, že 24. prosince jsem tam opravdu sám na těch slapech. Tam už není jiný blbec, jenom já. Jo? A musím se pochlubit, protože pochválit, když to neudělám já, nikdo to za mě neudělá.
1: Jasně.
2: Ještě se mi to každé Vánoce podařilo.
1: Vážně?
2: Každý
1: neodešel jsi s prázdnou.
2: Neodešel jsem.
1: Takhle jsi tam sám, nemáš konkurenci.
2: Ale je to třeba jeden kapr, je to jenom jeden záběr za tu dobu, co tam jsem. Je zima, oni slapy nezamrzají. Je to úžasný zážitek. Jsem tam já, kačeny a kormoráni.
1: No, tak to ti samozřejmě závidím a možná, že někdy se posadím kousek od tebe.
2: Já tě to naučím.
1: Jo,
2: já tě to naučím. Až chytneš prvního kapra, který bude mít 60 cm, to je bojovník a táhneš ho z 20 metrů hloubky. Se ti roztřesou ruce adrenalinem. Vážně.
1: No, adrenalin mám rád. Zatím mně stačí ten tenis, jo. Ale uvidíme. Až se klouby znaví, tak usednu na židličku skládací vedle tebe.
2: Já jsem tenis vzdal, protože ty autové čáry jsou nějaký pohyblivý. Prostě po každým je namaluje, při každém úderu někam jinam. Prostě já se nějak nemůžu trefit.
1: Zajímavá myšlenka, no. Budu o tom přemýšlet. Tak moc děkuju, Tomáš Pfeffer byl dnes hostem na Tandemu a já věřím, že i vám se jeho návštěva moc líbila. Doufám, že i ty jsi spolu.
2: Já jsem moc rád, že jsi mě pozval a za příštích 12 let.
1: Zase 12 let. No to už možná bude to divadlo opraveno a už v těch mladších rukou.
2: Já jsem hrozně zvědavý, protože vždycky musíme novou politickou reprezentaci přesvědčit o tom, co má, jaký má význam Vinohradské divadlo pro Pražáky. Ale on se to většinou podaří.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Mám rád čas zrození stěn kamenného džbánku. Je v něm ta chvíle, kdy cepy zněly krajem, kdy ševci sebou šili neklidem na verpánku, kdy Bůh pod lípou seděl a svět byl chvilku rájem. Rozpadlá ošatka, zrzivělé srpy, od staré kůlny cesta až ke studánce v stráni. Vedou tě kopretiny, vlčí máky a chrpy. K pramínku zázraků ten Bůh se s tebou sklání. Prázdninovou studánkou zázraků jsme sice trochu předeběhli dobu, ale do všech obyčejných slov vám z ní rádi nabízejí Luděk Munzar
1: a František Novotný. Já musím poctivě přiznat, že se nám hodí do krámu i to, že v ní zazněly cepy. Při slově cep si asi současníci vybaví husitu na vozové hradbě a prchající křižáky, pokud nejde o bitvu u Lipan. Ale chalupáři a posluchači z vesnice vědí, že cepy byly také spojnicí mezi zrnem a chlebem tam, kde neklapal žádný mlýn.
0: Ty jsi mi, Františku, tou svou básničkou v úvodu vybavil obrázek, který je teďka často vidět, jak chalupáři a různí sběratelé hledají podivuhodné nástroje, vyhledávají stodoly, kůlny, aby objevili dřevěné lopaty, různá stará síta, mlýnky, řezačky, na kterých se

0: obilí povříslem.
1: A už vím, kolíček.
0: Kolíček, kterým se otočilo a utáhlo se to povříslo, aby se snop nerozpadl.
1: No kdo ví dneska, co je povříslo. Víš, já ti mám stejně pocit, že v tom našem povídání se někdy vracíme až do pravěku. A nebo že jdeme takovou galerii starého umění. A já se musím obdivovat našim předkům a jejich vynalézavosti, kterou uplatnili i v těch nejchudších podmínkách. Nic nepřišlo na zmar. To pamatuju ještě u mých rodičů. Nic se vlastně nevyhazovalo. A když se podíváš dál, tak třeba z kozlých kůží se dělali vaky na vodu a díky nožičkám se nesli na zádech jako batoh. A u pouštních karavan a podobných skupin to byl oblíbený prostředek ještě nedávno. Proto mám rád ta stará vesnická zákoutí, plná harampádí, provoněná romantikou. František Nepil tvrdil, že si chalupu koupil vlastně kvůli cepu a starým kamnům, které byly její součástí. A u mých přátel na statku Bílsku mají ty různé atributy na bílé stěně špejchárku jako dekoraci. A moc pěkně se na takový starý, rukama předků uhlazený cep i kouká. A já ti ho jednou i potěžká a řeknu ti, že to není žádná švanda se s ním ohánět.
0: To mi vypráví. Představ si, že to blácení cepem nejen pamatuju, ale že jsem byl jeho účastníkem, že jsem se to musel naučit, že mě vzali do kruhu a opravdu jsme mlátili obilí. To vypadalo tak, že si nejdřív se vzal snop, položil se na zem, poklepal se těma cepama, obrátil, poklepal se znovu, pak se snopy rozvázaly a obilí se na mlátě rozestřelo tak, aby klasy směřovaly doprostřed a konce, kterým se říkalo říťový, k pernám, mlátilo se ve dvou až v osmi lidech. A různý počet mladců vyžadoval taky různé rozestavení. A hlavně harmonizovat střídavě práci, aby se netloukl cep o cep a aby se...
1: Nezranili.
0: Nepomlátili si hlavu, že jo?
1: Tak si to zkusme představit. Já jsem ti k tomu našel v jedné knížce Říkadla z Frenštátska, která pomáhala ten rytmus udržet. Tak třeba, když mlátil jeden mlatec, tak si říkal cap, chlap, cap, chlap. Dva mladci se už o to cap chlap rozdělili, jeden cap a druhý chlap. A u tří mladců to znělo pro placku, pro placku. A u čtyř už to bylo pro pečenku, pro pečenku. A pět mladců si rytmicky ulevovalo. Patemu hovno, patemu hovno. A šest cepů tančilo po mlatě v rytmu. Tata mamu češe, tata mamu češe. Jak písty v motoru to jelo.
0: No, ale já ti řeknu, že ono, na to byla dost těžká práce. Často do zpěvu nebylo. Když se takhle mlátilo od časného rána až do pozdního večera, jenom s krátkýma, někdy půlhodinovýma přestávkama na snídaně, na svačinu a takhle hodinku na oběd, takže po skončení hospodář, když se vymlátilo, vystrojil takovou hostinu, jako jsou třeba dožínky, takže byla domlatná, domlatky se tomu říkalo. No a já ti řeknu, že kdyby to našinec dneska zkusil, tohleto fit centrum, tak by druhý den ho asi pěkně bolelo tělo, až by na ten mlad sotva dolezl.
1: No to souhlasím. A ono to rytmické dělení práce s nástrojem najdeš například i v kovárně, když kováři pomocník přitlouká. A víš, Luďku, já uměl vykovat kramly nebo skobičku?
0: Opravdu?
1: No, díky panu učiteli Lužanskému na Průmyslovce. Ten, když nám při sekání občas upadl kousek železa na zem, tak si odpustil žertík a křikl: ale hned to seber. No a ten kousek, i když už nebyl žavý dobyla, měl takovou teplotu, že puchýř byl okamžitě na světě a prsty jsme si mnuli lauček ucha. To při popálení prý pomáhá. Ale tak jako v pekárně voní chleba, na půdě babiček bylinky, v seníku seno a v bramboráku česnek a majoránka, tak má svoji vůni i ta zmíněná kovárna. Souhlasíš?
0: To víš, že jo. Kovárna to bylo zvláštní místo ve vesnici. Ne v každé vesnici bylo, ale dost často to stavení stálo na kraji a nebo úplně v prostředku. A to je starý krásný řemeslo. Mě už jako kluka to vždycky fascinovalo. Já jsem samozřejmě stříček, měl autodíl.

0: To jsem znal všecko, ale ta kovárna byla přece jenom jako spradávna. To bylo až mystické. Vždyť to sahá až po Hefajsta. První historický kovář. A to řemeslo je od ty doby pořád stejný. A ještě to trošku souvisí s peklem. Vzpomínám si, jak jsem jako kluk byl poctěný, když mě pan mistr dovolil, abych tahal měchy a ukazoval silnější, slabší plamen. Potom do toho strčil podkovu a spolu s pomocníkem v rytmu klepali. Slyšíš ten zvuk? Bum, bum, bum, bum. Dokonce jeden poklep byl vedle.
1: Ano.
0: Jo, klepnul na to a zase vedle. No, to je prostě romantika, která v podstatě trvá do dneška, protože se hodně rozšiřuje jezdectví. Hodně lidí jezdí na koně. Ty koně se musí kovat, jako se kovali tenkrát v dějinách. Čili jsou dneska kováři velice vzácní řemeslníci a dost často jsou potřeba.
1: A když to kovář umí, tak dokáže třeba okovat i Pegasova kopyta. Já si totiž kovářů a jejich kumštu také velice vážím. Vždyť třeba bratři Lloydové, jejichž práci znám díky výstavě Betlému, dokázali vykovat i housle. Mimochodem housle jsou i ze skla nebo ze zápalek. A nejmenší dřevěné housle, které hrají, měří 48 mm a vyrobil je jako raritu mistr Sofroň z Prahy. A nebo Štěpán Rak, ten má i kamennou kytaru. Jenže nebýt kvinterníků, tedy výrobců dřevěných nástrojů, nemohl bych ti teď nabídnout ani jedno renesanční kytarové solo podání Lubomíra Brabce. Skladatel je neznámý, ale pokud někomu z vás připomene znělku rozhlasového Textempore, jde o podobnost čistě záměrnou.

0: I tohle byla úklona starým mistrům. Víš, Františku, dneska nám slovíčka připomínají stará řemesla a vlastně to, jak a co všechno ti staří mistři, byť obyčejní strejcové někde na vsi nebo ve městě, dělali. Kolik těch profesí od středověku zapadlo do propasti času. A dnes ani netušíme, koho občas na korze měšťanostové zdravili. Což o to. To, že kovář umí kovat, je jasné. Stejně jako, že když jsou dva kováři na rinku, jeden může kovat, druhý milovat šafářovic na rinku. A stejně jasné je, že kamnář dělá kamna, kloboučník klobouky, ale víš, co dělá třeba ručníkář? To jsem si na tebe našel v jedné knížce.
1: Že by to byl specialista na ručníky?
0: Ne, ne. Ten vyráběl ručnice, takže byl i puškařem. A Františku, víš, kdo to byl? Kuléř?
1: Netuším.
0: To byl kameník specialista, který vyráběl kamenné koule do praků a houfnic. A mimochodem, skalníci, tedy odborníci na lámání kamene, kámen štípali buď tak, že do vydlabaných drážek dávali klíny kovové nebo ze silně vysušeného vrbového dřeva. To dřevo zalili vodou, klíny nabobtnali a kámen, věřte mi to nebo ne, kámen roztrhli. A podobně se využívalo vody v zimě, když mrzlo.
1: No, využívají toho někdy i naši silničáři, když po zimě jedeš po té cestě, která je celá rozbitá. No, ale nebyli ti naši prapředkové žádní hlupáci. Jestli pak víš ty, čím se zabýval paterník?
0: Tak to teda nevím.
1: Taky ti dám vybrat. Buď se zabýval teologií, nebo výrobou paterčat, nebo stavěl patra k přízemním domkům, nebo uměl patero řemesel, a nebo to byl soustružník.
0: To je velký výběr, to nedokážu.
1: Ale představ si, že to poslední je správně. Byl to specialista na výrobu růženců ze dřeva, ale i z korálu a jantaru a dalších surovin, které vlastně vyráběl na tom soustruhu.
0: Jestli pak víš, Františku, že moje prababička, která pamatovala ještě bitvu u Hradce Králové, ale to je jiná kapitola, tak tahle moje prababička měla růženec z klokočí, tedy suroviny tak ryze přírodní. A zajímavé je, co všechno bylo už tehdy z přírody k sehnání. Tak například kyselinu mravenčí ti dodal bravenář. A když jsme v tom hádání, víš, kdo to byl cuprejtýř?
1: Tak to nemám tušení.
0: To byl pomocník malíře, nemyslím malíře pokojů, malíře výtvarníka, který na obrazech obstarával mistrovi podkladové vrstvy. No a mistr zatím mohl klidně do vinárny pro inspiraci.
1: Cuprejtýře už užívá asi málo kdo, tu skleničku častěji. Tak třeba slavný krajinář Otakar Nejedlý, zvaný svými studenty láskyplně Oťas, a pojmenování profesorem Profoťas, si jednou z Paříže přivezl supermoderní manchesterové šaty. Byl samozřejmě obdivován a dotazován, jak se mu v nich chodí. Děkuju, dobře, jsou pohodlný, trvanlivý, ale je v nich nějaký bacil. Moc flámujou. A když se jednou debatovalo, kdo kdy přišel pozdě ráno domů, Oťas klidně poslouchal a když se všichni vychlubili, konstatoval. To je všecko nic. Já vám mýval období, kdy jsem chodil domů pozdě ráno i 9krát za týden.

0: A tím přípitkem jsme se dostali k profesi, kterou mám rád a která je nepochybně blízká, Luďku, i tobě. Kdysi bývala specializace skleničkář, ale já bych zůstal ve sklárně jako takové. Každý, kdo stál někdy na verštatu u sálající pece, potvrdí, že ti, kteří tam pracují a z dálky vypadají jako převlečení čerti, kteří si sem tam usrknou malými dvířky z pece plamenů, takže jsou to vlastně andělé, kteří do dubových forem ukrývají sklenice, abychom mohli my, smrtelníci, nabírat vodu a měli čeho pít. Kteří dělají vázy, ve kterých to sluší květinám, anebo jen tak z ruky čarují věci podivuhodných tvarů, které jsou vlastně klíčkem od zahrady fantazie. Těm rukám ovšem nedílně patří ještě něco. Sklář má božskou výsadu oživit svým dechem hmotu neživou. Vždycky jsem si myslel, že zejména když je nebe jako v Itálii, ale i když je měsíc v úplníku, vybíhá ten člověk do kraje se sklářskou píšťalou, do které ovšem nefouká, ale naopak, kterou nasaje každé pěkné světlo, které mu přijde pod ruku. A potom u verštatu, když se nikdo nedívá, tajnými pohyby nasype ty barvy do žhavého skla a foukne tam k ním to světlo. A po špičkách odejde a nechá sklovinu nenápadně trpělivě chladnout, ale světlo už v ní zůstává jako zakleté a nestěžuje si, protože je mu v těch výtvorech náramně dobře. Ale co já tu budu povídat Jakubu Skláři?
1: Františku, a co já budu povídat tobě? Já ti musím poděkovat. Já jsem četl mnoho pojednání, slyšel vyprávění o sklářském řemesle. Ale takhle pěkný, jako jsi to napsal ty, takhle poeticky. Děkuju. Moc se mi to líbí. No co já, Jakub Sklář, to tady budu do rána, abych ti vykládal, jak jsme točili tento nádherný seriál. Mně to připadá po tom poetickým vyznání k tomuhle řemeslu, co jsi napsal, že se to snad ani nehodí.
0: Ale hodí, uměl jsi vyfouknout něco taky?
1: No, to víš, že jsem se to musel naučit. Nemusel, mohl to dělat někdo za mě, ale já jsem chtěl, já jsem se to naučil, opravdu. Já jsem vyfouknul strašnou spoustu věcí, půl litru vás a sklenic. Pokaždé, když jsem nebyl v záběru, tak jsem se naučil nabírat a dokonce jsem se naučil, to se mně strašně líbilo, až jsem pak jednou režisér řekl, už to nedělej. Já jsem se naučil pohladit holou dlaní ten žhavý sklo. A jinou si vzpomínám, jak na první natáčení svoje teda přijel Petr Haničinec a seděl jako každý, kdo přijde poprvé do sklárny a vidí ty lidi u verštatu, jak tady o tom píše, tak je očarovaný. On úplně nedejchal. A já povídám, hele Petře, pojď se sadit o 200 korun, že pohladím to sklo. Ježišmarja, neblbni, teď musíme natáčet, já odpoledne mám ještě zkoušku a si spálíš rupem. Dej 200 korun, já ti ukážu, že naberu sklo. No nechtěl, ale opravdu si nic neuděláš, neudělám. Tak vysolil 200 korun, nabral jsem sklo, pohladil jsem ho rukou. On se zděsil a chtěl tu ruku vidět, jestli nemám spálenou. No neměl, že jo. Tak jsme to pak propili.
0: Je to krásná práce. Já se ti přiznám, že jsem se vždycky sklářům obdivoval. A to, že oni vdechnou život něčemu tak krásnému, jako je sklo, a on už to potom zůstane, ten život tom, dokud se ta sklenička nerozbije. Je to malý zázrak.
1: Víš, já potom, co jsem se o tom dozvěděl a jak jsem se i některé věci naučil, tak ti řeknu, že když si vezmu třeba jenom obyčejnou sklenici na vodu, tak si v duchu tiše řeknu, děkuju vám, páni skláři.

0: Motýli světelní jsou chyceni v té síti. Píšťala hraje tiše písničku překrásnou. A všechny barvy světa ti v očích náhle svítí. A budou svítit dál, až jiné pohasnou.
1: Antičtí filozofové tvrdili, že sama práce je rozkoší. A dodávají, že dobré dílo dává vzlétnout ke slunci těm, kteří ho užívají, i těm, kteří ho vytvořili.
0: A naši předkové k tomu docela lakonicky dodávají, že řemeslo má zlaté dno. Je samozřejmé, že tak, jak jdou dějiny, mění se i různá řemesla. Některá zanikají, jiná se objevují díky novým technologiím. Ale myslím, že je nesmírná škoda, když zlaté české ruce místo díla vyplňují dotazníky na úřadech práce. Já si myslím, že práce není jenom prostředkem k obživě, že je naším znakem, naším podpisem na obraze světa.
1: A my jsme si vás dnes dovolili pozvat do obrazárny starých časů. Velmi pochybuji, že by se dnes některý jino chtěl vyučit třeba kolomazníkem. Vidíte, a já ještě jako klouček zažil žebřiňáky a už zmíněnou kolomaz. A musím podotknout, že z klukovské kůže pouštila jen velmi těžko. Když se pode mnou a pod bratrancem propadla králíkárna, u které byl sud z kolomazí, a my pak stanuli na prahu kuchyně, teta Aneška s maminkou marně přemýšleli, kdy se potkali s nějakým černochem. A necky, které vyráběl neckař, byly zakrátko plné horké vody. Rýžák a mídlo s jelenem uvedli po značném úsilí a kvílení osouzenců věci na pravou míru. Říká ti něco kolomaz?
0: No to víš, když jsem z vesnice, všechny vozy, všechny nápravy, to jsme mazali kolobazí. Dokonce i v autodílně jsme ji používali.
1: No vidíš, a nás už vozíček slov dovezl ke konci dnešního setkání. Oprášili jsme v něm pár pojmů, jen tak pro radost a pro vzpomínku na časy, kdy se asi tolik nechvátalo jako dnes. Tak buďte blažení a chvalme nadále dílo dobré a nenechme se zmásti být dobře zabalenými zmetky.
0: Třeba i vás napadne podobná uctivá úklona našim předkům, až se s jejich dílem potkáte. A pokud budete mít čas a chuť, nechte se spolu s námi okouzlit slovem i za týden. Už teď se na vás těší vaši Luděk Munzar
1: a František Novotný.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Když někdo z vás tu naspaměť umí pár nižných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod. Až najdu autory, kteří mě napíší milostnou písničku, já nechci hit,

pár. Mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já 100 písní znám, a když se tak dívám,

pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jedna za druhou.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

tak ako dřív. A môj byt je prázdny. Denne domů utíkám, tak ako dřív.

0: Krásné úterý, milí posluchači, svátek slaví Stanislavy, všem nositelkám tohoto jména přejeme všechno nejlepší. Vítám vás u poslechu dalšího Kolotoče na pohodě. Dnes si řekneme, jak se to má s užíváním slovíčka rekreace. V rozhlasové kuchyni si připravíme brambory s hovězím masem. V hobby rubrice si rozkryjeme, co pro vás znamená práh vašeho domu nebo chalupy. A už za chvíli se vypravíme do Jihlavy, kde se projdeme po domě Gustava Mahlera. Příjemný poslech, právě začínáme, a to písničkou To nic v podání Marie Rotrové.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: příštích minutách se na pohodě projdeme po domě Gustava Mahlera. Podobně jako Wolfgang Amadeus Mozart byl i Gustav Mahler geniálním hudebníkem už jako malý chlapec. První koncert měl v Jihlavě v 10 letech. Dlouhá léta se přitom o něm u nás moc nevědělo. I sám Gustav Mahler o sobě říkal, že byl Čechem mezi Rakušany, Rakušanem mezi Němci a Židem v celém světě. Jeho Jihlava na něj ale nezapomněla, jak teď přiblíží kolegyně Jarena Šarounová.
1: Z rušné Znojemské ulice vstupuji do domu číslo 4. Právě tady žil ve svém dětství hudební skladatel Gustav Mahler. A v úplně nové recepci na mě čeká Jana Součková.
2: Všechno to vlastně začalo, ten příběh v Kalištích u Humpolce, kde se Gustav Mahler narodil. Ale když už mi byly pouhé 3 měsíce, tak se s rodinou přestěhoval do Jihlavy, protože zde vlastně jeho otec našel podmínky pro jeho podnik.
1: Jaké?
2: V oblasti výroby alkoholu, prodeje, po Jihlavě měl několik výčepů.
1: A my teď půjdeme po stopách toho podnikání a života malého Gustava Mahlera. Jdeme do sklepa.
2: Pravděpodobně zde měla rodina nějaké sklady a my jsme se pokusili přiblížit takovou dobovou atmosféru, jak tenkrát třeba mohl vypadat výčep.
1: Dokonce je na něm i pípa historická.
2: Určitě, abychom návštěvníkům vlastně přiblížili ten přelom nebo

0: konec 19. století.
1: A jdeme nahoru. Gustava Mahlera poznávají i děti a určitě to za chvíli potvrdí i ruch, na který narazíme ve vyšších patrech.
0: My se teď nacházíme vlastně v naší hlavní expozici, která se věnuje tomu dětskému období Gustava Mahlera v Jihlavě a vůbec těm souvislostem. Jak to vlastně s tou rodinou v Jihlavě bylo?
1: Necháme tady děti v klidu poslouchat výklad. A tohle je zajímavé, tady jsou rozmístěné fotografie v životní velikosti.
0: Stojíme teď vlastně na místě dnešního Masarykova náměstí a v té expozici se snažíme návštěvníky seznámit vlastně s tou dobovou národnostní kulturou 19. století. Vidíme tři skupinky tehdejších obyvatel, Češi, Židé, Němci. Přibližujeme i to soužití, tu multikulturalitu společnosti v tom 19. století.
1: A očividně to šlo.
0: Očividně to šlo.
1: Postupujeme chodbou do dětského koutku a ten se mi tady vždycky líbil, protože to je hudební dětský koutek. Tady vidím i xylofon a já neodolám.
0: Je to krásné, když si tady vyzkouší všelijaké hudební nástroje.
1: Žíněnka, polštáře na zemi, ale takovou válírnu tady mají i dospěláci.
0: Přesně tak.
1: Před námi je velká obrazovka, na ní se míhají různá díla Gustava Mahlera. Na zemi válecí pytle, jsou tady vysoké barové židličky a před nimi tablety se sluchátky.
0: Co všechno tady může návštěvník zažít? Poslechnout si opravdu komplet díla Gustava Mahlera, podívat se na nahrávky a videa z Mahlerovského festivalu.
1: Jak dlouho vám tady lidé vydrží?
0: Třeba i 2-3 hodinky a vlastně na té velké obrazovce si mohou projít celý ten příběh Gustava Mahlera.
1: A poznat tu hudbu Gustava Mahlera, která je možná pro laiky velkým strašákem.
0: Ale vůbec tomu tak není.
2: Ujišťuje průvodkyně Jana Součková, která domem Gustava Mahlera v Jihlavě provedla redaktorku Irenu Šarounovou.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: také už se těšíte na letní rekreaci? Věřím, že spousta z vás určitě ano. Než je začnete plánovat, poslechněte si ještě dnešní jazykový koutek. Dozvíme se v něm, jak se to má s užíváním slovíčka rekreace. Jezdíme se ještě rekreovat, nebo už je toto slovo archaismus? Vítejte u chvilky s naší mateřštinou, pokračuje kolega Stanislav Jurík.
1: Pamatujete si ještě na oblíbené rekreace? Napadlo vás někdy v současné době, jestli se stále ještě na rekreace jezdí, anebo už se podobným pobytům dnes říká jinak? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v dnešním jazykovém koutku. Vítám Martina Proška, dobrý den.
2: Dobrý den. Asi můžeme hned na začátku posluchače ujistit, že samo slovo rekreace z češtiny nezmizelo. Nadále se používá a je vcelku frekventované. Jeho silnějším konkurentem co do celkového počtu výskytů je slovo zájezd. To je zhruba dvakrát tak frekventované.
1: A pro jaké typy pobytů se slovo rekreace dnes používá?
2: Najdeme ho poměrně často jako označení nabídky rekreačních pobytů, které pořádají organizace a firmy pro své zaměstnance a jejich rodiny. Čili tady jde o nabídku pro uzavřenou skupinu účastníků. Hojné je také užití s přívlastkem dětský, tedy jako označení pro dětské sezónní pobyty a letní tábory. Výjimečné ale nejsou ani pobyty pro rodiny s celkem nepřekvapivým označením rodinná rekreace.
1: Dají se v užívání slova rekreace pozorovat nějaké změny oproti minulým dobám?
2: Jak se asi dá tušit, rekreace už dnes nejsou v režii ROH, tedy revolučního odborového hnutí. Oproti minulým dobám se také značně rozšířily možnosti cestování, turistiky, lázeňství, sportovního vyžití, rozmohla se různá zážitková turistika a podobně. Takže i v jazyce má slovo rekreace více konkurentů. Zájezdy, dovolené, pobyty nejrůznějšího druhu, také takzvané tripy, treky, v poslední době třeba i eventy a podobně.
1: A říká se pořád, jedu na rekreaci?
2: To je na tom asi nejzajímavější. Právě toto spojení se dnes užívá méně často. Jestliže sám mluvčí chce vyjádřit, že někam odjíždí příjemně strávit volný čas, pak užije spíše jedu na zájezd, na dovolenou a podobně. Zdaleka nejčastěji se slovo rekreace užívá hlavně v nabídkách nejrůznějších hotelů, středisek a ubytovacích zařízení. Právě v jejich nabídkách nejčastěji najdeme spojení jako rekreace v Orlických horách, letní rekreace pro rodinu a podobně.
1: Dá se říct, že by z češtiny zmizela i rekreační střediska?
2: Nedá. Spojení rekreační středisko je nadále velmi frekventované. Zřejmě se osvědčuje jako funkční i dnes.
1: Říká Martin Prošek v dnešním rekreačním jazykovém koutku. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Říkalo vám ještě něco slovo rekreace? Nebo už to byl pro vás archaismus? Já myslím, že jste ho znali a používáte. Teď si poslechneme Evu Pilarovou a Michala Tučného, které vystřídá recept na brambory s hovězím masem.

0: Na Českém rozhlase Pohoda pravidelně vaříme. Výjimku neuděláme ani dnes. Brambory s hovězím masem a nebo zemáky s hovězinou. Tak se jmenuje recept, který pro nás ve Staré kuchařce našla etnografka Vladimíra Jakoubějová. Do dob našich prababiček se pravidelně vrací s redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Dnes mám pro posluchače další inspiraci. Kuchařku, zemáky a jejich řádná úprava v kuchyních domácích i restauračních. Jejím autorem je Václav Soukup, bývalý vrchní kuchař a odborný spisovatel, a tuto knihu vydal v roce 1900. Tahleta kuchařka neuvádí jen recepty, ale i rady nejenom na jídla z brambor, kterých je tu víc jak 100, ale i recepty, jak tuto vzácnou a důležitou plodinu využít třeba k výrobě nápojů, tedy pálenky. Jak autor uvádí, pálenka z brambor nebyla určena jen ke konzumaci a k výrobě likéru, ale i k pohánění strojů, ke svícení či k výrobě politur na nábytek a v neposlední řadě také k výrobě domácích léčebných prostředků, tinktur, mastí a léčivých šňapsů. Jak jsem se dočetla, pálenkou z brambor se také napravovaly vína a jiné nápoje.
2: To je zajímavé téma, to bychom neměli nechat zapadnout, ale více si o tom povíme někdy příště, protože dnes budeme z brambor vařit.
1: O tom, jak správně brambory uvařit, jsou tu hned dvě kapitoly. Jak vařit brambory v létě, v zimě, jak vařit brambory sklizené za mokra, jak je uvařit, aby měly krásnou barvu, jak upravit staré brambory, aby chutnaly jako nové. Těch rad je opravdu hodně. Určitě se v následujících pořadech, až to všechno pečlivě nastuduji, s posluchači o ty fígle podělím. Dnes ale přidám jeden recept z kuchařky na zemáky s hovězinou.
2: To je úžasné, co všechno ty staré kuchařky, tedy ty kuchařské knihy, obsahují. Máme se na co těšit, ale pojďme už na ty brambory s hovězím.
1: Budeme potřebovat 1 kilo libového hovězího, 2 kila brambor, 3 cibule, 1 česnek, mletou papriku, husí sádlo, sůl a pepř. Zemáky oloupeme, na jemném struhadle nastrouháme, necháme v míse ustát a pak z nich slijeme vodu. Hovězí opláchneme, nakrájíme na malé kostičky, osolíme, posypeme paprikou, opepříme a ochutíme česnekem s utřeným s trochou soli. V hrnci si rozpustíme husí sádlo, osmahneme na něm nadrobno nasekanou cibuli, přidáme okořeněné hovězí a podusíme pod pokličkou. Pak přidáme nastrouhané brambory a za občasného míchání dusíme do měka.
0: Pokud máte chuť na poctivé jídlo, můžete si dnešní recept vyzkoušet. Teď už nám zaspívají Věra Martinová, kterou vystřídá Petr Novák, no a poté následuje dobrá rada Josefa Černého.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Rádi ve vysílání Pohody předáme dobrou a užitečnou radu. Dnes se ptáte na nevydařenou reklamaci obuvi. Bude ještě možné se bránit, nebo je vyjádření konečné? Odpovídá Josef Černý.
1: Pan Dušan šel reklamovat boty, které se začaly ve švu párat, jenomže vedoucí mu ukázal, že na druhé straně paragonu je uvedeno, že sleva byla poskytnuta z důvodu špatného ušití, takže to nemůže reklamovat. Otázka zní, jestli je platný nápis na druhé straně paragonu, kam se nikdo nedívá. Pane posluchači, zákon říká, že důvod slevy má být uveden na dokladu o koupi, ale nic neříká o tom, na které straně. To znamená, že i údaj napsaný na druhé straně dokladu je platný.
0: Tak to vidíte, poslouchat Pohodu se prostě vyplatí. Teď už si kolotoč zpříjemníme dobrou muzikou a hned poté rozkryjeme, co pro vás znamená práh vašeho domu nebo chalupy.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Co pro vás znamená práh vašeho domu nebo chalupy? Pečujete o něj? Měli byste. Práh vždycky byl a je symbolickým, dříve i posvátným místem domu. A právě jemu věnujeme následující reportáž. Míříme do východních Čech a Pardubického kraje. Určitě nejkrásnějším zákoutím města Hlinska je tamní památková rezervace Betlém. Je to soubor starých, většinou roubených chalup hlineckých tkalců a hrnčířů 18. a 19. století. Do prahu těchto domů jsou vepsány tisíce lidských příběhů a osudů a také obyčejů. Jeden takový práh překročila i reportérka Tereza Brázdová.
1: Památkovou rezervací Betlém v Hlinsku procházím s etnografkou Ilonou Vojancovou. A my už teď vstupujeme do chalupy číslo 159, jedné z nejstarších tady z poloviny 18. století a musíme se, pravda, sklonit.
2: A práh, který je vysoký, musíme i překročit. Tak pojďme dovnitř.
1: Jaké obyčeje se třeba k tomuto prahu mohly vázat?
2: Chalupa číslo popisné 159 je roubená chalupa a již při stavbě roubených domů byl prahu přisuzován velký význam. A to z toho důvodu, že práh je vlastně prvním trámem, na kterém se potom roubený dům staví. Proto musel být založený velmi pevně, aby celá stavba potom držela pohromadě. Práh byl také tím místem, kam se kladly nejrůznější předměty, které měly ochránit celý dům a rodinu. Ať už to byl růženec nebo mince, ale také třeba i kosti zvířat, které měly zabránit vstupu škodlivých sil.
1: Já jsem slyšela i o čtyřlístku.
2: Někde se také kladl čtyřlístek jako symbol štěstí a na některé práhy lidé také přibíjeli podkovy. K prahu se ovšem vážou také další obyčeje, které třeba dnes jsou zapomenuty. Třeba o Filipojakubské noci se na prahy kladly drny nebo se rozsypával písek, aby do domu nemohly vstoupit zlé síly, protože lidé věřili, že dokud čarodějnice nespočítá všechna stébla trávy nebo zrnka písku, tak nesmí do domu vstoupit. A to lidé věřili, že se jí nepodaří dřív, než kohout zakokrhá nebo než vyjde slunce. A pokud do domu vstupoval ženich s nevěstou, tak nevěstu přes práh přenášel. Ale také, když z domu vynášeli neboštíka na jeho poslední cestu, tak se neboštík s domem loučil tak, že s rakví třikrát poklepali na práh.
1: Práh se dostal také do mnoha českých přísloví, třeba zamyci před vlastním prahem. A kdo měl ten práh zametený, tak na něm mohl klidně i sedět.
2: Je to pravda, pokud byl práh čistý, zametený, tak lidé věděli, že tady bydlí pořádná hospodyně. Pamatuji si ještě ze svého dětství, že skutečně na prahu sedali lidé a besedovali, také třeba na prahu pracovali, vyšívali. Práh požíval úcty mezi lidmi a na prahu se třeba nesmělo štípat dříví, protože lidé věřili, že pokud by takovou činnost na prahu vykonávali, tak by do domu udeřil blesk.
0: Říká etnografka Národního muzea v přírodě Vysočina Ilona Vojancová, tak možná teď o to s větší úctou překročíte právě ten váš práh. Ať už budete odcházet z domu nebo do něj vstupovat. A třeba budete mít chuť si na kraj Prahu někde na chalupě přibít malou podkovu. Jen tak pro štěstí.
3: Posloucháte Kolotoč.
4: Magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santýny Eichla. Propojila je Santýnyho stezka měřící přes 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky také v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Zájemci o návštěvu všech čtyř míst si mohou koupit i společnou vstupenku. Platná bude celé prázdniny. Stezka vede krajinou po značených cestách. Při putování se dá zastavit i u dalších Santýnyho staveb. Letošní sezóna stezky bude pilotní. Na projektu Koruna Vysočiny spolupracují farnosti a obce. Klub českých turistů doplnil značení, kde to bylo potřeba. Chodci tak mohou stezku projít po značených cestách, pro jízdu na kole lze využít Santýnyho cyklotrasu. Ať už se letos vydáte kamkoliv, přeji krásné zážitky. Pohodový poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Povídky o měkkém srdci paní Rusky a Hastrman čte Zdeněk Štěpánek.
3: Velš Josef, kupec, byl z nejzámožnějších obchodníků malostranských. Myslím, že měl v krámě svém vůbec vše, co plodí Indie i Afrika, od sladkého dřeva a pálené slonové kosti na leštidlo až k zlatému prášku. Také byl jeho krám na náměstí po celý den, jak by nabil. Pan Velš byl v krámě celý den, výjima je v neděli, čas velkých služeb božích v chrámě svatého Víta, a pak dobu některých velkých parád, jež měli pražské sbory měšťanské, neboť pan Velš byl ostrostřelec, první setnina, první tlupa, třetí muž vždy od pana lejtnanta Nedomy vpravo. V krámě byl by rád obsloužil všechny přicházející sám, ač měl tu dva mládence a dva učedníky. A koho nemohl obsloužit, pozdravil, zakýval, usmál se. Pan Velš usmíval se vlastně pořád. V krámě, na ulici, v kostele, všude. Obchodní úsměv se mu vryl v lícní svaly a nemohl jí z nich ven. Malá figurka, nevelký, tlustý, s hlavičkou stále se potřásající a s tím úsměvem. V krámě, v placaté čepici a s koženou kupeckou zástěrou, na ulici v dlouhanánském modrém kabátě se zlatými knoflíky a baňatém cylindru. Ale v době, kdy naše povídka počíná, dne 3. května 1840 a něco, o 16:00 odpolední, nebyl pan Velš už ani živ. Ležel nad krámem v prvním patře v parádním svém pokoji a v krásné truhle. Víko ještě nebylo přikryto. Pan Velš usmíval se ještě po smrti a při zatlačených očích. Na 16:00 byl určen funus. Umrlčí vůz, takzvaný Třapcový, stál již na náměstí před domem. Také tu stála setnina měšťanských ostrostřelců i s hudbou. Parádní pokoj byl skoro plný. Samé malostranské honorce. To se vědělo, že mikulášský pan farář s asistencí přijde trochu později, jakož bylo obyčejem, u každého váženějšího souseda, aby se neřeklo, že se s ním pospíchá z brány ven. V pokoji bylo dusno. Odpolední slunce sem pralo a lámalo se ve velkých zrcadlech. Velké voskové svíce kolem katafalku plály žlutě a čadily. Horký vzduch byl nasycen čadem, zápachem čerstvě lakované černé truhly a tříště pod mrtvolou. Panovalo ticho, lidé jen šeptali. Plačících nebylo. Nezůstavil pan Velš bližších příbuzných a vzdálenější říkají vždy, jen kdybych se mohl vyplakat, ale nemám slz, kdyby mě to srdce utrhlo. Ano, ano, to je ale tím horší. Teď v

Vrchninu prý pan Rus naprosto nenáviděl. Prý nějak kvůli své ženušce a jednou ho strašně proto zbyli. Ale jak praveno, nikomu do toho nic není. Paní Ruska jedla vdový chléb svůj již na 25 let. Žila bezdětna v domě svém na selském trhu a kdyby se byl někdo zeptal, co pořád dělá, bylo by se odpovědělo, chodí na funusy. Paní Ruska se protlačila až ku katafalku. Padesátnice, ale statná paní nadprostřední výšky. S ramenou jí splývala hedvábná černá mantila, černý, světle zelenými stuhami ozdobený čepec vroubil její kulatou a upřímnou tvář. Hnědé oči její zahleděly se do tváře nebo štíkovi. Zatrhlo jí to obličejem. Rty se jí začaly chvít. Bohaté slzy vyhrkly. Těžce zaštkala. Utřela si bílým šátkem rychle oči a ústa. Teď pohlédla na sousedky vpravo a vlevo. Vlevo stála voskářka paní Hirtová a modlila se z knížky. Vpravo stála nějaká slušně oblečená panička, kterou paní Ruska neznala. Byla-li, jak se podobalo z Prahy, musela být odněkud za vodou. Oslovila ji. Dej mu pámbu věčnou slávu, pravila paní Ruska. Jako by byl živ, tu leží a usmívá se. A zase stírala řinoucí se slzy. Šel a nechal nás tu. Nechal tu také všecku svou zámožnost. No, smrti je zlodějka. Je. Neznámá paní neodpovídala. Jednou jsem byla také na židovském pohřbu, pokračovala pološeptem paní Ruska, ale to není hezké. Všechna zrcadla jsou zavěšena, aby prý neviděli mrtvolu, ať se obrátí, kam chtějí. Takhle je líp. Nebo štíka v truhle je vidět pěkně ze všech stran. Já bych řekla, že ta truhla stojí 20 zlatých v stříbře. To je krása. Ale zasloužil si dobrák. Jako by se na nás i z toho zrcadla usmíval. Pranic ho smrt nezměnila. Jen trochu ho natáhla. Jako by byl živ. Ne. Já pana Velše zaživa neznala, mínila cizí panička. Ne, o je, a to já tuze dobře, ještě co svobodného. A také ženu jeho ještě co svobodnou, dej pámbu nebe. Vidím ji jako dnes, když měli svatbu. Plakala od božího rána, prosím. Plakat po celý den, když má člověk 9 let už s mužským známost. Hloupé, ne? Ten si na ní vyčekal 9 let. Mohl rač čekat ještě 9x9. Ta byla, pane. Povídám, protivná byla. Ze všech byla nejrozumnější a nejkrásnější a hospodářství nerozuměla žádná, tak jako ona. Na trhu se smlouvala hodinu o grešli. Při prádle upřela chudé podělkyni vždycky nějakou putnu vody a děvečky se u ní nikdy ani nenajedly. A Velš? Ten měl lázně. Měla jsem 2 děvečky po sobě od nich a vím všecko. Paní Ruska pohlédla zas k neznámé své sousedce, ale neznámá tu víc nestála. V ohni svém nebyla paní Ruská ani spozorovala, že uprostřed její řeči odstoupla od ní. Nyní rozmlouvala neznámá v pozadí pokoje se suchým panem Umilem, oficiálem u zemské oučtárny příbuzným pana Velše. Paní Ruska zahleděla se zas na němou tvář nebo Štíkovu. Zase se jí začaly rty pozachvívat, slza jí vyprýštěla z oka. Nebožák, pravila hezky nahlas k voskářce paní Hirtové.

0: ale on je na všechno trest boží, na všechno. Vždyť on také nebyl poctivý, nechme to. Kdyby si byl vzal chudou tondu, s kterou měl přece dítě, zdráva v májové noci na koštěti přijela. Zasýpalo to hlasitě za ní a kostnatá ruka mužská položila se jí na rameno. Všichni přítomní trhli sebou a hleděli na paní Rusku a pana Úmíla, který se teď postavil před ní. Natáhl ruku ke dveřům a velel svým sýpavým, ale pronikavým hlasem: ven! Co pak je tam? Tázal se ode dveří druhý pan Úmíl, tehdejší malostranský policejní komisař. Holá kostra, suchan jako jeho bratr. Tady ta čarodějnice se sem vetřela a pomlouvá mrtvé. Má jazyk jako meč. To ona dělá při každém fúnuse, znělo z několika stran. Už svedla rámusy na svatém poli. Jenom honem ven, velel pan komisař a chopil paní Rusku za ruku. Paní Ruska šla štkajíc jako dítě. Takový škandál a při tak krásném funuse mínili zůstalí. Paní Ruska snažila se sice vypravit nějaké slovo ze sebe, ale pan komisař ji vedl neúprosně dál až před dům. Zde kývnul na policejního strážníka. Doveďte tu ženu až k jejímu bytu, aby nedělala při funuse ostudu. Paní Ruska byla zapálena jako pivoňka. Ani nevěděla víc, co se s ní děje. Škandál a tak krásný funus. Učelo teď zas dole na náměstí. Páni Úmílové, synové pana Úmíla, městského písaře, byli, jak vidět, tuze přísní páni. Následujícího dne byla paní Ruska obeslána na komisariát v Mostecké ulici. Tam bývalo živo. Když v létě úřadovali při otevřených oknech, bylo je slyšet přes celou ulici. Spouštěli na každého plnými stavidly. Tenkrát ještě nebylo toho zdvořilého zacházení, které teď policejní výkon zajisté krášlí. A tam stála v mantile a čepci se zelenými stuhami o polednách dne 4. května roku 1840 a něco paní Ruska před přísným panem komisařem. Byla zdrcena, hleděla k zemi, neodpovídala. A když pan komisař přísnou svou řeč skončil a jí řekl: neopovažte se už, jak tě živa, na nějaký funus. Teď můžete jít. Šla. Tenkrát ovšem mohl pan komisař zapovědít i umřít, jakž pak teprv chodit na pohřby. Když vyšla z kanceláře, podíval se pan komisař na nižšího úředníka a prál s úsměvem: ona za to ani nemůže. Je jako pila. Rozřeže, co se jí podloží. Měla by platit daň ve prospěch hluchoněmých, mínil nižší. Zasmáli se hlasitě a byli oba zas v dobré míře. Ale paní Ruska dlouho se nemohla dodělat bývalé dobré míry své. Konečně ji našla. A z popůl roce vystěhovala se ze svého domu a najala sobě byt zrovna vedle oujezdské brány. Tady musel každý funus kolem. A když šel jakýkoliv, vyšla dobrá paní Ruska vždycky před dům a srdečně plakala. Chodil vždy s kloboukem v ruce, ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční. Na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parazol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze. Už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky, měl živůtek jen krátký. Za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně rybářovu do vychrtlých lítek. Bílá vesta kryla nadmutá prsa. Černé spodky šly jen po kolena, kde se svítily dvě stříbrné přasky. Pak dál byly sněhobílé punčochy zas až k jiným dvěma stříbrným přaskám a pod těmi šouraly se velké střevíce. Byly ty střevíce někdy obnovovány? Nevím. Ale vždycky vypadaly tak, jako by se k ním byla brala rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiagra. Suchý, špičatý obličej páně rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana rybáře, když šel po ulici. Každých 20 kroků zůstal stát a obrátil se vpravo a vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou úctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan rybář musí se usmívat a občas se po čtverácích ohlídne. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazováček pravé ruky do výše a lehince hvíznul. Takové lehinké hvíznutí zafičelo vždy také, když pan rybář začal mluvit a obyčejně začínal tio, což mělo také význam potakující. Pan rybář bydlel v hluboké cestě hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl bývalý až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvíznul. Jo, moře, proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu, a když se cizinci ve svatováslavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvíznul po druhé. Jo, to si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem a kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc už neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman. Ale v úctě jsme ho měli staří, mladí. Pan rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké mladé příbuzné, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě neb tři dítky. Vypravovalo se, že pan rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce a v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. My děti jsme sobě vypravovali, že když u šajvlů, tak se nazývali ti páni rybářovi příbuzní, myje se podlaha, posypávají jí místo pískem samým tlučeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vždy jsme ukrutně záviděli dětem šajvlovým. Takto se procházel Hastrman, ale ne, neříkejme mu tak, když už nejsme děti. Vždy jen po bruských hradbách. Potkali některého kanovníka, jichž procházky také vždy šli sem, zastavil se a promluvil s ním několik přívětivých slov. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Kdysi slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě. Samé divné řeči. Najednou zdvihl pan rybář prst a hvíznul. Jo, já se držím Rozenoa. Rozeno praví, svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují. Slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. Zapamatoval jsem si tu větu, co obsah veškeré vyšší moudrosti. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář v skutku tenkrát citoval zcela věrně, jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozeno, nýbrž Rousseau. Patrně byla mrzká náhoda pana rybáře svedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto však věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v slunečný den srpnový, tak až ku třetí hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. No, jde někam vychloubat se svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u dvou slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je dle malostranského jazyka zcela určitě slunců. A je, volal pan Vitouš kupec na rohu. Musí být zlé, nese na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch čtyřhraných škatulí černých, o nich tolik povídáno. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v druhém patře gymnazijní profesor pan Mielwenzl, matematik a přírodospitec. Tehdy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Pan profesor byl v dobré míře. Jeho žmotné, podsedlé tělo bylo sobě právě odpoledním spánkem odpočinulo. Dlouhé, šedé vlasy, věnčící lysé temeno, ježili se sem tam v pohodlném nepořádku. Pokynul panu rybářovi k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal vršek. Pestré kamínky zazářily. Jakou to má asi cenu? Koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků. Pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je Moldavit, pravil. Jak prosím? Moldavit. Jo, Moldavit, hvíznul pan rybář. Na tváři jeho bylo trochu vidět, že to slovo slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už vzácné. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. A co tak asi? No, 3 zlaté v dvacetnících byste za něj dostal. No? 3 zlaté. Hvíznul tenounce pana rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šepnul po chvilce z nále stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlékla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšimnul sobě nikoho. Nehvíznul ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všechny jeho myšlenky byly v něm. Hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Nebe se modralo jako za rána. Měsíc zářil nejpyšnějším, nejkouzelnějším leskem svým. Hvězdy se třepetaly jako bílé jiskry. Petřín byl pokryt nádhernou stříbrnou mlhou. Stříbrná záplava ležela na celé Praze. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně rybářova oběma okny do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhnul. Moře. Proč tu není moře? Šepnul Arty se mu zachvěli. Snad se v něm vlila tesknost jako bíjící moře. Ech, škubnul sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotknul. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Ech, oblásky! A mejknul jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčilo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajv. Snad ho byla krásná noc zdržela u okna. Snad spozoroval na starém strýci neobyčejný neklid. Snad vylehly i některé starcovi vzdechy hlasitě z okna ven. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubnul. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždy to znám sám, ale cenu mají přec pro nás i pro vás. Vy jste je pracně sebral, strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku...
1: Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovu ruku. Copak nejsme vámi bohati? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlédl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo až k samému oknu, až do jeho oka. Moře, moře. Dál už povídat nebudu, dál už neumím.
2: Z povídek Malostranských nám dnes četl herec Zdeněk Štěpánek.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
3: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seule. Et alors, je ne vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas, français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon?
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas, musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, od někud povědomý. Odkud jen ten hlas znám? Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

a nosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Krásné nedělní dopoledne na vlnách Českého rozhlasu přeje Alena Zahradnická. Je krátce po deváté, začínají zálety. Tentokrát tak trochu netradiční. Můj host totiž nemá, tak jak bývá obvykle, nějakou úplně těsnou vazbu na východní Čechy. Narodil se v Třebíči, žije a pracuje v Praze. Ale přesto o východních Čechách ví, co se počasí týká, úplně všechno. A tím jsem, myslím, už hodně napověděla. Dnešní zálety budou o počasí a klimatu východních Čech, o místech, která bychom měli navštívit, pokud nás právě počasí nebo podnebí zajímá. Bude toho ale samozřejmě mnohem víc, o čem budu se svým kolegou z České televize, doktorem Michalem Žákem, mluvit hned po písničce.
3: Nepředpokládané vlnění z dola vzhůru způsobilo déšť z hora dolů.
4: Zálety Aleny Zahradnické.

0: Meteorolog a klimatolog dr. Michal Žák se narodil v Třebíči, magisterské i doktorantské studium absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A právě tam, na katedře fyziky atmosféry, teď kromě svých jiných aktivit i přednáší. No a těch jiných aktivit je skutečně víc než dost, ostatně budeme o nich dneska mluvit. Jsem moc ráda, Michale, že jsi udělal čas na zálety. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, já děkuji za pozvání.
0: Ještě předtím, než se pustíme do klimatu a počasí právě ve východních Čechách, já se vrátím asi do poloviny 90. let. To ses rozhodoval, kam po studiu na gymnáziu.

0: jsem se vždycky tak nějak snažil zjistit trochu víc. No a potom, když přišla ten konec gymnázia, kam jít, tak ta volba byla vcelku jasná, i když ne tak úplně, protože kromě meteorologie jsem ještě zvažoval druhou variantu a ta shodou okolností souvisí právě s východními Čechami, protože to byla dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích, ale nakonec vyhrála právě ta meteorologie na matfizu.
1: Když jsi se, Michale, o studiu rozhodoval nebo už si studoval meteorologii, dokázal jsi představit, že si z nás meteorologů budou lidi sem tam utahovat? Proč se na to ptám? Já jsem kdysi byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty a ty zrovna z doby nedávné máš podobnou zkušenost, protože vím, že velmi přesně vážíš slova a na rozdíl ode mne dokážeš na otázky odpovídat velmi soustředěně a je velmi těžké v tvých odpovědích najít nějaký nedoraz nebo nepřesnost. A právě ve Všechno párty se ti podařilo tak trošku neobratně se vyjádřit a Karel Šíp toho obratně využil. Ostatně můžeme si to poslechnout.
2: Ale vy jste to nepředpovídali, teda, že by to trvalo takhle dlouho, že ne?
3: No, možná dopředu úplně ne. Samozřejmě, když už to přišlo, tak už jsme, řekněme, věděli, že to bude trvat docela dlouho. Teď je to... Myslím samozřejmě...
2: To je krásný povolání, ale... To nevěděli, ale když už to přišlo, tak jsme to taky věděli.
3: Tak... Abych to uvedl na pravou míru, tak dobře, v červnu jsme asi nepředpovídali, že to letošní léto bude tak extrémně teplé.
2: No, jasně.
3: Ale řekněme, že třeba 25. června už bylo celkem jasné, že se chystá první horká vlna.
2: To už bylo i teplo 25. června.
3: No, to ještě moc ne.
2: Ještě moc ne?
3: Ještě moc ne. No. To si ještě lidi stěžovali, že je chladno.
2: Jo.
3: A že to letošní léto za moc nestojí.
2: Aha, jo, takhle.
3: No, a o dva měsíce později.
2: Vy už jste říkali, buďte v klidu.
3: Buďte v klidu, už to přijde.
2: Už
3: to přijde. Ano. Pak to přišlo.
0: Tak to je pravda, že to bylo trošku možná neobratné ze začátku mé vyjádření a samozřejmě na druhou stranu ten pořad je i trochu o tom dělat si legraci sám ze sebe a takže jsem rád, že to možná vyznělo ve skutečnosti takhle humorně, ale když se vrátím k tomu začátku, tak je pravda, že třeba to letošní léto se očekávalo, že bude spíš teplejší, to, že to bude tak extrémně teplé, to ne, ale možná si vzpomeneš, že v tom červnu tam to bylo takové, že v polovině června bylo poměrně chladno a lidi už byli takový trošku netrpěliví nebo neodbitní se svými dotazy, kdy už konečně přijde to horko. A my jsme někdy kolem právě 20. nebo 25. spolu se potkali v České televizi a řešili jsme právě, jak to bude vypadat s tou první horkou vlnou.
1: A jak dlouhá bude.
0: A jak dlouhá bude a že by skutečně kolem začátku prázdnin měla dorazit. No a nakonec ty naše předpovědi vyšly a naopak se naplnili více než 100%.
1: A kdyby jsi směl teď znovu vybrat, šel by stejnou profesní cestou?
0: Ano, šel. Zatím musím říci, že jsem spokojen nebo jsem naplněn, pokud jde po stránce profesní, takže ano.
1: Baví tě to.
0: A baví mě to přesně tak.
1: Vzpomeneš si na své první vysílání v České televizi, musela jsem dohledávat, já nejsem dobrý historik, co se týče jakýchkoliv údajů časových. Byl to květen 2005, jestli to říkám správně.
0: Ano,
1: to jsi hozený jako ryba do vody?
0: Dá se říct, že ano. Den předtím mi kolegyně zavolala, že nemůže úplně dobře mluvit, tak jestli bych nebyl ochoten to nakonec vzít celé, už od ranní hodiny od té první relace. Já jsem tedy na to kývl a bylo to tedy tak trošku hození do té vody, jak se říct.
4: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí.

0: Doktor Michal Žák není v uvozovkách jen televizním meteorologem, ale také vysokoškolským pedagogem a klimatologem. Nejdřív tedy k té matematicko-fyzikální fakultě, kde přednášíš. Jaké konkrétně předměty, Michale?
1: Tak mé předměty jsou jednak synoptická meteorologie a ta se zabývá jednak z počátku takovou, řekněme, všeobecnou meteorologii. To znamená, že se posluchači dozvědí, jak se chovají základní meteorologické prvky, jako je tlak vzduchu, teplota vzduchu, jak dochází vlastně k ohřívání a ochlazování vzduchu a zemského povrchu. No a ta druhá část, ta už se zabývá takovými těmi známými pojmy, které používáme ostatně i v předpovědích počasí, jako tlakové útvary, tedy co je to tlaková výše, co je to tlaková níže, jaké je v nich proudění, jak se vyvíjejí během svého života a samozřejmě také atmosférické fronty, jaké jsou, jak to vypadá s počasím na nich a tak dále. Dále potom ještě mám částečně s kolegyní regionální klimatologii. Mně připadla ta část, která se týká České republiky. Ta kolegyně má potom vlastně světovou klimatologii. No a poté analýza povětrnostní mapy a konečně ještě poslední části je užitá klimatologie.
0: A když, Michale, kromě matematicko-fyzikální fakulty zmíním ještě tvoji další práci na odboru klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu. Co je tam tvojí hlavní pracovní náplně? Čím se zabýváš, kromě tedy přednášek na matfizu právě v oboru klimatologie?
1: Tak pokud jde zrovna o tu záležitost nebo náplň v Českém hydrometeorologickém ústavu, tak jsou to samozřejmě různé klimatologické, řekněme, expertizy nebo analýzy různých problémů. V těchto dnech třeba řešíme projekt pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, který zabývá vlastně stanovením nějakých zimních návrhových teplot, to znamená vlastně teplot, na které se mají dimenzovat budovy pro ty, řekněme, případy těch nejnižší teplot v rámci roku, což je zase záležitost, která má ryze praktické dopady, kromě toho, že jde o náplň třeba nějaké normy, tak vlastně na základě těchto údajů je potom potřeba dimenzovat budovy a tam samozřejmě jde o velké peníze, co si budeme říkat. Ale poměrně rád se zabývám také problematikou třeba klimatu města, městského tepelného ostrova, což je ostatně záležitost, která se mě dotýká, když žiju v Praze. To je taky velmi, velmi zajímavá součást této práce.
0: Mluvil jsi o městském tepelném ostrově, nejenom Praha, ale i další města bez pochyby i v Česku ho mají, Hradec Králové a Pardubice, nevýjímaje?
1: Nevýjímaje určitě, protože vlastně ten městský tepelný ostrov, to není jenom záležitost nějakých obrovských nebo velkých měst. Uvádí se, že zhruba už u měst s 10 000 obyvateli lze jisté prvky toho městského tepelného ostrova pozorovat, takže Hradec Králové, Pardubice určitě ten teplný ostrov budou mít. Dokonce měli jsme jisté ambice se na tyto ostrovy podívat detailně. Zatím nebyl čas, ale věřím, že se najde a že nějaký ten výzkum v tomto směru taky proběhne.

0: Nálety Aleny Zárybnické.
1: S meteorologem a klimatologem doktorem Michalem Žákem se teď zaměříme na východní Čechy. Jsou tu rozsáhlé nížiny, i nejvyšší hory pramení a protéká tudy Labe. To všechno jistě hraje v utváření klimatu východních Čech tu hlavní úlohu. A čím se východní Čechy liší od ostatních krajů v Česku?
2: Čím se liší, tak těch odlišností záleží na tom, na jaký prvek se budeme dívat samozřejmě. Pokud to srovnáme třeba to Polabí se středočeským krajem, které vlastně sousedí, tak tady je víc srážek než ve středních Čechách v rámci toho Polabí. Určitě ty východní Čechy mají zajímavou oblast, zajímavý rys, že se tady nachází nejvlhčí místo České republiky, což jsou hřebeny Krkonoš. Na druhé straně není to žádný takový významný srážkový stín, tedy oblast, která má kvůli závětří výrazně menší množství srážek, jako mají třeba severozápadní Čechy, nebo jako má třeba jižní a jihovýchodní Morava.
1: Zkusme připomenout nějaké významné epizody, ve kterých tady ve východních Čechách hrálo hlavní roli počasí, třeba povodně.
2: Možná můžeme začít povodněmi v roce 1997, kdy byla zasažena zejména ta východní část východních Čech, to znamená zejména povodí řeky Orlice a jejich přítoků. Já mám dodnes v paměti ty fotografie zničených mostů, které vlastně ta rozbouřená Orlice strhla. Potom v roce 1998 se východní Čechy zapsaly trošku neblaze, a to oblast Rychnovska, kde vlastně v noci na 23. července 1998 se v té oblasti Rychnovska vytvořila taková série bouřek, které zasáhly opakovaně jednu oblast a během několika málo hodin tam napršelo až 200 mm.
1: Což 200 jinak.
2: Litrů na metr čtvereční, což znamená zhruba třetinu nebo víc než třetinu celoročního úhrnu. A to spadlo pouze za pár hodin, takže výsledkem toho byly samozřejmě výrazné nebo velmi rychlé přívalové povodně na menších tocích a na některých těch tocích se dokonce hladina zvýšila o víc než 3 metry, což je možná úplně nepředstavitelné z nějakého potůčku. Najednou prostě se valí ohromná masa vody a samozřejmě ta masa vody tehdy byla velmi ničivá a bohužel i tragická, bohužel i zabíjela, protože to také přišlo v noci. Na druhou stranu zase tam to pozitivní si můžeme vzít, že byl nainstalován výstražný varovný systém na některé ty toky, takže pokud by se tato situace měla opakovat v této oblasti, tak by obyvatelé byli upozorněni. A pak ještě můžeme jít do nedaleké minulosti, do června 2013, na začátku června, kdy vlastně východní Čechy zasáhly velice také intenzivní deště, dokonce to byly bouřky, řada bouří, které postupovaly přes Krkonošek jeho západu. A tehdy se rozvodnilo, pokud vím, velice výrazně třeba Horní Labe, přítoky Horního Labe.
1: To, jak rychle šla hladina třeba úpy nahoru, tehdy jsem v podstatě měla možnost sledovat ten velmi rychlý nárůst hladiny toho nevýznamného potoka, jakým úpa na svém horním toku je. Měla jsem možnost pozorovat i reakce lidí na místě a bylo pro mě velkým poučením i to, že lidé dokázali mezi sebou komunikovat. Tak to pro mě bylo velkým poučením právě z téhleté konkrétní epizody roku 2013. Ono, ty důsledky potom byly asi jasné, ta voda se posunula potoku směrem dál.
2: Směrem dál potoku Labe a samozřejmě přidaly se i další přítoky, ať už jde o Cidlinu, ať už jde o menší toky na Kolícku, střední Čechy byly velice vážně zasaženy, takže náležitě nebo následně se rozvodnil třeba Botič v Praze a samozřejmě Vltava a pak to postupovalo dále potoku Labe směrem do Ústeckého kraje.
1: Nejenom velká voda, ale taky silný vítr občas trápí východní Čechy, ať už protože se tak, jak se rozeběhne po těch rovinných částech východních Čech, anebo zesiluje v horských oblastech.
2: Přesně tak, přesně tak. Možná asi si všichni vzpomenou na ten slavný orkán Kyrill, který v lednu 2007 zasáhl celé Česko, ale právě ve východních Čechách, přesněji v Krkonoších, udeřil vůbec nejsilněji. Na Sněžce byl naměřen náraz větru 216 km za hodinu a to je vůbec nejsilnější náraz, který kdy byl v celé České republice naměřen.
1: S doktorem Michalem Žákem jsme doteď mluvili počasí a klimatu ve východních Čechách. My v tom povídání samozřejmě budeme ještě pokračovat. Teď bychom vás rádi po písničce pozvali na takové, řekněme, v uvozovkách meteorologické výlety.

0: Slibovala jsem meteorologické výlety. Michale, pokud bychom chtěli vyrazit na dlouhodobě nejchladnější místo východních Čech, bylo by to někde na hřebenech Krkonoš?
1: Bylo by to přesně tak. Myslím, že i na místech, které ty znáš, tak je dobře. Velice dobře. Hřebeny Krkonoš, tam ta průměrná roční teplota, tedy teplota za celý rok, je dokonce nižší než 2 stupně Celsia. No a vůbec nejchladněji je na Sněžce, kde ten dlouhodobý roční průměr činí pouhé 0,2 stupně Celsia nad nulou.
0: Kdybychom chtěli najít místo rekordně nejchladnější, to znamená místo, kde byla zaznamenána vůbec nejnižší teplota právě ve východních Čechách.
1: Tak to bychom nemuseli šplhat na Sněžku, protože tam ta nejnižší teplota se pohybuje jen kolem minus 23 stupňů, ale naopak měli bychom se vypravit do nějakého horského údolí, které má vhodné podmínky pro to, aby se tam vzduch v noci velice intenzivně ochlazoval. A naopak, aby tam byl slabý vítr. Takovými oblastmi můžou být horská údolí Krkonoš nebo Orlický hor. Z meteorologických stanic mě napadá třeba Orlické záhoří, které má teploty občas hluboko pod minus 30, ale třeba i lokalita Adršpachu bývá často poměrně silně mrazová.
0: Já tu mám i jednu otázku od posluchačů Českého rozhlasu. Jeden z nich se ptá, když se ve východních Čechách v létě v tom vedru objevovaly osvěžující bouřky, v Hradci Králové byly jen velmi výjimečné. S čím to souvisí? Je tu snad nějaký magnet, který ty mraky odpuzuje? Ptá se tedy náš posluchač.
1: Já si myslím, že to není úplně o tom magnetu, ono to je o tom nějakém převažujícím proudění, kdy se je relativně třeba malá překážka, orografická malá nějaká, řekněme, nerovnost terénní, velice třeba výrazně může promítat do toho počasí, jak konkrétně vypadá. A samozřejmě má to do jisté míry třeba vliv i na tu trajektorii bouřek nebo na jejich vývoj, na jejich postup. Na druhou stranu, přiznám se, že bych se možná musel podívat, kolik těch bouřek opravdu bylo v tom Hradci Králové, ale ani bych chtěl nějak posluchače znevažovat, tak naše paměť je dosti selektivní a někdy opravdu si pamatujeme jenom něco a ta realita může být trošku jiná. Takže magnet by v tom určitě nehledal.
0: Selektivní paměť znamená, že si pamatujeme jenom to, co si pamatovat chceme. Úplně přesně jsem tě pochopila, Michale. Já se teď vrátím ještě jednou k zimě. Určitě budou východní Čechy patřit i k lokalitám, kde napadlo nejvíc sněhu, leželo nejvíc sněhu, možná nakonec i nejčastěji sněží.
1: Ano, je to tak. A zase jsou to ty Krkonoše, což samozřejmě souvisí s jejich nadmořskou výškou a s tím, že jde o nejvyšší hory vůbec v České republice. Tak právě hřebeny Krkonoš mají jednak nejvíce dnů se sněhovou pokrývkou, ten tam leží déle než půl roku. A pak samozřejmě i největší množství sněhu na Labské boudě. 15. března 2005 bylo 345 cm. Tak to je vůbec největší množství sněhu, které kdy bylo v Česku naměřeno. Ale kdybychom sečetli všechny vlastně přírůstky nového sněhu, tedy kolik toho vlastně napadne za celou sezónu, tak tady vede sezóna 1995-1996, kdy tam bylo skoro 9 metrů. Napadlo za celou sezónu.
0: Ještě jedna otázka, která se týká velkých vodních ploch, které jsou ve východních Čechách. Ptá se zase další z našich posluchačů, jestli právě ty velké vodní plochy, jako je třeba Seč anebo Rozkoš, mají nějaký vliv na oblačnost srážky.
1: No, u těch vodních ploch je to vždycky otázka té jejich velikosti. Ono z našeho pohledu právě třeba Seč nebo Rozkoš vypadají poměrně velce, na druhou stranu z hlediska atmosféry je to poměrně malá záležitost, prostorově malá. Tady je možná spíš větší vliv třeba na výskyt mlh, případně nízké oblačnosti, který ale souvisí právě s tím, že třeba na podzim ta voda je teplejší než vzduch, takže se potom nad tou vodou ta vodní pára sráží a vzniká právě mlha, případně nízká oblačnost. Ale že by to mělo nějaký vliv třeba na srážky, na výskyt srážek, tak to je velmi minimální.
0: Tedy důležitější je to, odkud vítr fouká.
1: Přesně tak, odkud vítr fouká, než jak to přesně vlastně vypadá v tom daném místě. Samozřejmě pokud by ta vodní plocha měla velikost Pardubického kraje, tak už by to samozřejmě význam mělo, ale jak říkám, Rozkoš nebo Seč je z tohoto hlediska podstatně menší.
0: Říká meteorolog a klimatolog dr. Michal Žák.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogán. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Abychom dneska s doktorem Michalem Žákem v Záletech nemluvili jenom o práci, vím, Michale, že rád cestuješ. Jak si vybíráš místa, která chceš navštívit? Bez pochyby počasí a nakonec klima v tom musí hrát taky určitě svoji úlohu, což by se dalo označit jako lehká profesní deformace, ale máme jich určitě mnohem víc.
2: Přesně tak, přesně tak. Ono to je dost různé. V létě já třeba preferuji spíš hory a vnitrozemí, to znamená nějaké chození po zajímavých oblastech, po zajímavých místech, kromě třeba Krkonoš mám rád i slovenské hory, ale spíš třeba takové to střední a jihovýchodní Slovensko, ne příliš Tatry, které přece s tím počasím jsou trochu na štíru v létě. Potom z těch vzdálenějších oblastí poměrně mě baví poznávat právě třeba klima různých subtropických nebo tropických oblastí a tam si zpravidla vybírám spíš tu zimní polovinu roku, kdy tady panují spíše nižší teploty, když to tam je docela teplo.
1: Dá se říct, že právě nějaké místo v téhleté klimatické oblasti tropu, subtropu na tebe udělalo největší dojem? Že máš, když se řekne největší dojem, jasnou představu, které místo to je?
2: Asi bych řekl ostrov svatý Krištof a Nevis v Karibském moři. Je to součást Malých Antil. Jsou to malé ostrovy, ono to je takové souostroví dvou ostrovů malých, které byly vytvořeny sopečnou činností, to znamená, že mají poměrně vysoké kopce. Na těch kopcích, protože je to oblast pasátová, to znamená, že tam fouká od jihovýchodu vítr poměrně stabilně po celý rok, tak vlastně tam ten vzduch stoupá, tvoří se kupovité oblaky, krásné kumuly a samozřejmě, jak ten vzduch je vlhký, tak tam také hodně často prší a má to potom ta příroda takovou tu bohatou zeleň, bohatou krásně zelenou barvu, takové té bujné vegetace a to vlastně v kombinaci s těmi kumuly třeba a tou i trochu černou skalnatou, řekněme, povahou toho terénu potom tvoří opravdu krásné scenérie, ale samozřejmě to počasí tam asi hraje tu hlavní roli, proč se mi tam tak líbilo.
1: Vím, že když cestuješ, tak pokud můžeš, pokud tam koleje vedou, čímž už naznačuji, jedeš vlakem. Nikdy jsem se tě ale nezeptala, proč?
2: Proč jedu tím vlakem?
1: Protože tam vedou koleje, dobře.
2: Tam vedou koleje. Ne, upřímně řečeno, mě cestování vlakem v celku baví už od mládí, nebo od dětství bych řekl přesněji. Řada mých vrstevníků tehdy dostala k Vánocům nějaké modelové kolejiště, nějaké modelové vláčky, ale u mě to neskončilo s tím po pár letech, že bych to někam ukotil do skříně, ale že se to vlastně přetavilo v takové hobby, v takový zájem i k těm reálným vláčkům a těm reálným vlakům. Takže to cestování vlakem je pro mě, řekněme, taková i určitá forma možná odpočinku, že člověk opravdu přepne do jiného módu, nemusí se tak soustředit, jako když jede třeba autem nebo autobusem a musím říct, že cestu vlakem si zpravidla užívám.

0: Doktorem Michalem Žákem jsme cestovali po světě i po východních Čechách. Kdyby se měl tady ve východních Čechách vybrat jedno místo, které máš opravdu rád, které by to bylo?
1: Jenom jedno.
0: Tak dobře, tak klidně rozšiřme seznam.
1: Ne, tak těch míst, která mám rád, i když, jak jsi říkala, nejsem rodilý východočech, je několik. To jedno určitě souvisí právě s tou mojí zálibou ve vlaky. Tak to by bylo údolí Tiché Orlice, někde mezi Brandysem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí, kolem Bezpráví, což určitě znají všichni takzvaní šotouši, tedy ti, kteří mají blízko k železnici. Ale poměrně rád mám třeba i Trutnovsko, jako je to Krkonošské podhůří, a tahle ta oblast je mi taky blízká.
0: Takže dnes jsme naše posluchače inspirovali nejenom co se týče meteorologicko-klimatologických výletů, ale přidali jsme i další tipy od mého kolegy Michala Žáka. Při posledních záletech seděla na tvém místě Michale dálkový plavec Aleš Rudský a tady je jeho otázka pro tebe.
2: Proč je v Anglii tak nevlídné léto, když všude po Evropě bylo slunečno 30 až 40 stupňů a v Anglii déšť, mlhy a 15 stupňů?
1: Tak ono v té meteorologii platí, že všechno souvisí se vším. Takže když si uvědomíme, že letos ve střední Evropě bylo to léto opravdu velmi horké, tak ten teplý vzduch se k nám dostává z pravidla od jihu až jeho západu. A to znamená, že z pravidla někde západně od střední Evropy leží nějaká brázda nízkého tlaku vzduchu nebo tlaková níže, po jejíž přední straně se k nám ten teplý vzduch dostává. Jenomže tam, kde ta tlaková níže leží nebo ta brázda nízkého tlaku vzduchu, už ten teplý vzduch neproudí, naopak ta brázda nebo ten tlaková níže tam přináší hodně oblačnosti, hodně srážek a samozřejmě, když nesvítí slunce v létě, tak je chladno. Kvůli tomu jsou tam nižší teploty. Ale měl asi Aleš Rudský zrovna smůlu, protože i v Anglii dokáže být léto docela slunečné a příjemně teplé.
0: Tak možná příště bude mít větší štěstí, až se tam vypraví. Příště bude sedět na tvém místě novinář a moderátor Martin Veselovský. Na co by ses ho chtěl zeptat?
1: Martina Veselovského bych se zeptal, při svých rozhovorech působí v klidu a nad věcí. Tak mě zajímalo, jestli ho přesto některý z hostů doslova nadzvedl ze židle.
0: Rádi tuhle otázku budeme Martinovi tlumočit. Takže příští neděli tady Martin Veselovský bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou mu to dneska nechal doktor Michal Žák. Michale, moc díky, že jsi se mnou vydal na meteorologicko-klimatologické zálety východních Čech.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to velmi milé a budu se těšit zase někdy jindy.
0: Krásnou neděli vám všem.
3: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: právě před 2 minutami a 7 sekundami odstartovalo další vydání písniček pro duši. Tak dlouhá je totiž znělka písniček pro duši. Ty dnešní jsou navíc první prázdninové. No pro nás dospělé prázdniny asi nemají takový význam jako pro děti, ale je to období, kdy se také těšíme na dovolené a na výlety a tak dále. No a my se těšíme na to, že vám pustíme takto laděné prázdninové dovolenkové písničky. Zdraví vás tady Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek, já vás všechny zdravím. Hezké dopoledne.
0: A jak jste slyšeli, Standa už má zpěvnou náladu, tak to bude dneska veselo.
1: No tak uvidíme. Já jenom, víš, Věru, tak jsem přemýšlel, jako, co to je dneska za den. No tak je z takových těch všednějších, ale myslím si, že každý den bychom si měli užívat plnými doušky, z plných sil a z veškerého elánu.
0: A víš, v čem je tento víkend trošku výjimečný, i když říkáš, že dnešní den je obyčejný, protože je prodloužený. Zítra je první státní svátek. Připomínáme si příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí další státní svátek, kdy si zase připomínáme kulaté výročí upálení mistra Jana Husa.
1: To tak dobře, ale ten dnešní den taky není do počtu, i když někdo ty dny počítá. Já jsem zjistil, že podle gregoriánského kalendáře je 185. den roku.
0: Páni to
1: letí. A tudíž, pozor, nám zbývá ještě 180 dní.
0: Tak už jsme za polovinou.
1: No bohužel, bohužel, bohužel. No, ale podstatné je, že máme léto, že máme prázdniny, první prázdninový víkend, no a před náma je spousta krásných písniček, jako například tato.

0: Tak Stando, to byl krásný začátek. Hanka Zagorová a spol řekli v podstatě všechno, pozdravili.
1: Jaký a spol? Jaký a spol? Hanka a my?
0: No, tak
1: my vám
0: spol,
1: přejeme krásné prázdniny. Plné optimismu, plné radosti, plné legrace a bez starostí. Musím říct, že ano, když přemýšlím o prázdninách, o dovolených, tak vím, že spousta lidí už vyráží na prázdniny nebo už vyrazili na dovolený. No ale mám kolem sebe spousty lidí, kteří na dovolený vůbec nejedou.
0: A to proč?
1: A vůbec ne, protože mají hodně práce. Jsou takové profese, kde si to třeba v létě nemůžou dovolit a jedou třeba na dovolenou v prosinci nebo v lednu. Takových lidí je samozřejmě celá řada.
0: Ano, to si mi teď připomněl našeho souseda, který o prázdninách jezdí z kombajny a v některých oblastech už obilí dozrává. Takže to jsou právě ti, o kterých si mluvil, že v létě nemohou jet na dovolenou.
1: Ano, a já teď sklouznu do toho našeho světa muzikantského. U nás muzikantů a u zpěváků je taky složitý si naplánovat dovolenou. A vlastně je to celoročně, protože my hráváme pro lidi, samozřejmě pro vás, milí posluchači, hráváme většinou o víkendech. Přes týden máme takový volnější režim, pokud někdo neskouší nějaký muzikály nebo netočí nějaký písničky, ale víkendy to jsme pryč. Jak už jsem tady říkal, že třeba v neděli já si udělám v úterý a sobotu si udělám v pondělí.
0: Protože teď jsem se v těch dnech nějak zamotala.
1: To máš jedno.
0: Hlavně, že si rozumíš.
1: Hlavně, že jsem vám to jasně vysvětlil. Ale chtěl jsem říct, že teď třeba, jak hrajeme o víkendech, tak jel jsem zpátky do Prahy z Moravy. No a stavil jsem se asi v půl jedný ve tři čtvrtě na jednu na pumpě, protože už jsem byl utahaný, že si dám kafe. No a ty tam stálo zaparkovaný takový nějaký auto, tak jsem se šel pojít do toho, kdo to tak blbě parkuje, tak no David Koller tam byl, ještě s jedním kamarádem, který jel z vystoupení z Holešova do Prahy. No a tak jsme dali pár vět mezi sebou a v tom tam vtrhla další banda, to byla skupina Žlutý pes. No a v zápětí, když jsme si jenom řekli ahoj, ahoj, odkud a kam, tak tam zase vtrhla skupina Tři sestry. Tak se stalo, že v jednu hodinu na pumpě u velkého Meziříčí byli sami muzikanti a žádný normální zákazník. To je ten náš život, že my žijeme v noci a potkáváme se, aby jsme si něco řekli třeba v jednu hodinu na pumpách.
0: No to by mě tak zajímalo, když se takto potká několik kapel někde na pumpě v restauraci a nikdo tam není, jenom ten obsluhující personál.
1: No.
0: Co tedy probíráte? Tak, nemáte chuť si tak společně zanotovat a udělat odměnu tomu personálu, že se o vás starají v noci?
1: Ne, to ono se říká takový muzikantský vtip. Potkali se dva muzikanti a nikoho nepomluvali. Víš?
0: Jo, takhle. To no, je tak, ale dobré, tak, no, tak povídej, povídej.
1: Tak už jsem se dověděl, že se chystá nějaký rozpad a že se chystá nějaká nová seskupení a tak dál.
0: A to je všechno ještě přísně tajné.
1: To já přece vám nebudu prozrazovat, ani sám to pořádně nevím, ale vím to, že to bylo vlastně v den, kdy jsem jel z akce na zámku v Nesovicích u Bučovic. Kolem toho zámku jsem jezdil x let a vždycky jsem říkal, to je krásný zámeček, ale nikdy jsem se tam nestavil až teď. No a byli jsme tam v programu s Evou Pilarovou, která tam si vzala pouze dva muzikanty, kontrabasistu a pianistu, to byli páni muzikanti, a zpívala úžasně, takže i v takovéhle malé sestavě se dá udělat nádherný koncert, co se určitě Evě povedlo, a Eva je Brňačka, to všichni dobře víme, tak říká, já dospívám a jedu zpátky do Brna, protože měli oslavu, protože maminka Evy Pilarové slavila 100 let.
0: No,
1: tak jestli maminka se jmenuje Františka Bojanovská, jestli nás slyší, tak jí touto cestou posíláme přání co největší možný zdraví, štěstí, pohodu. No a samozřejmě Evička vám zaspívá i se svojí

0: kamarádkou, s kolegyní, s Naďou Urbánkovou, takovou hezkou písničku, kterou už jsem dlouho neslyšel.
1: No, protože ta písnička byla hitem v 60. letech.

0: nejenom Eva Pilarová a Naďa Urbánková,
1: a tam byl ještě
0: ale
1: jeden
0: také
1: chlap nějaký, že jo?
0: Jiří Šlitr. No a když se tam zpívalo o té amfoře, tak já tuším, že přidáš něco z fotbalového klubu umělců.
1: Ta amfora se tam připlta tak čistě náhodou, ale tak já samozřejmě musím příznivcům amfory, anebo vám, milí posluchači, kteří víte, že to se jedná o klub amatérské fotbalové rarity, proto se jmenuje Amfora. Měli jsme před týdnem poslední zápas fotbalový, no a teď máme taky prázdniny.
0: Prosím tě, a s kým hrajete, když máte ty zápasy? To hrajete mezi sebou, nebo no, máte přátelská utkání s nějakými fakt ligovými celky, nebo s kým hrajete?
1: Myslíš, že není proti komu hrát, nebo co?
0: No to právě nevím. No. Vy jste takový utajení.
1: No dívej, ono nás je v té amfoře asi 60, tak když každý řekne větu někdy někde v nějakém rozhovoru, tak všechna média jsou plný amfory, tak jsme řekli, že s amforou přibrzdíme v tomto směru. No ale je to pořád stejná bezvadná parta, hlavně se tam potkáme a proběhneme se a
0: no počkej,
1: to je strašně důležité.
0: Neodpověděl jsi mi na moji otázku, s kým jste tedy hráli? Mezi sebou?
1: No dovol, sice je nás tolik, že by se mohli
0: no právě
1: udělat samostatný turnaj. No
0: a jste mohli mít několik fotbalových mužstev.
1: Byli jsme v jižních Čechách v Blatné.
0: No a tam jste hráli proti komu?
1: Tak místním fotbalistům. My nemůžeme hrát fotbal v našem věku proti Ačku nebo tak.
0: Takže už vím, že jste hráli proti místnímu celku v Blatné. No a jak to dopadlo?
1: No dopadlo to výborně, přežili jsme.
0: Tak jo, no, to mě úplně stačí.
1: No a o tom to je.
0: Ale stejně, když je vás 60, prosím tě, kdo sestavuje tým těch 11 fotbalistů, kteří se postaví do zápasu, anebo abyste tedy, jak říkáš, přežili, tak si každý jednou kopne, hraje
1: ne,
0: třeba 5-10 minut.
1: Ono je to, Petr Salava, náš prezident, to má velice těžký, i když hrá třeba 60 nebo přes 60 dokonce na plakátě, tak reálně čas má třeba, dejme tomu, kolem těch 20 lidí, což je tak akorát na to, aby jsme se vystřídali, protože každý má svoji práci. Kolikrát má třeba Petr i problém tu 11 dát dohromady, protože fotbal se hraje v neděli a jeden je tam na Slovensku, v Čechách, někde daleko, tak je to kolikrát složitý. Ale tam nejsou jenom zpěváci, ale jsou tam i špičkoví sportovci. A teď jsem vzpomínal úžasný zápas, kdy jsme měli v útoku 3 olympijské vítěze. Aleš Valenta, Roman Šebrle a Robert Znělík. No, Věruš a milí posluchači, kdybyste to viděli, pokud jste to neviděli, no to byl takový zážitek, protože všichni mají rekordy na 50 metrů v rychlosti spurtu, takže i když jsme hráli proti docela dobrým fotbalistům, tak ti neměli šanci. Ti, než se jenom otočili, tak už všichni 3 olympionici byli před bránou a ti to tam sázeli jeden gol za druhým. No jasně, ale Věruš, ano, amfora má prázdniny, no a teď je to takový krásný období, kdy člověk malinko povypne, ten bláznivý jako myšlenek. No a já se vidím tam v těch hostýnských vrších, kam já jezdím od malička hrozně rád a tam si uděláme vohýnek a budeme opíkat špekáčky.
0: Je táboráku, plápolej, myslíš?
1: Ano.
0: A u táboráku si určitě rád zaspíváš s kytarou, no, ne že bys úplně vynechal ten zpěv.
1: Přiznám se, že u táboráku už jsem dlouho nespíval, ale vzpomínám si na to, co jsme tam všechno možného hráli. Hráli jsme tam prostě písničky od Olympiku, Želvy, já nevím, v Podolí z Kaulí nejžil a blablabla, bla, bla, ale hráli jsme i takovou, která vyloženě, je taková vyloženě
0: tramská,
1: prázdninová, tramská. Na Aljašce staré chajdě u řeky žil starý zlatokop Jim. Nikoho on neměl, světě širokém, jen smyčka psa.

0: Juhu!
1: Krásné, no už jsem se viděla u toho táboráku, nevadí. A víš, co jsem viděla?
2: Ne.
1: Ten ohýnek, tu větvičku uřezanou někde ze suchého stromu, no. Na ní nabodnutý špekáček a jak se to opéká ze všech stran, tváře ošlehnuté tím ohněm.
2: Ten smrádek potom večer.
1: Ano, přesně tak. A buď se spalo pod širákem, že? A nebo ve stanech bez podsady.
2: No, to už si nepamatuju.
1: To nevadí.
2: Ale pamatuju si, když třeba, já jsem jezdíval jako na Rusavu, tam je nádherný Hostýnský vrchy, prostě tam je, to je kraj, který miluju. Říká se, že tam je tak čistý vzduch, jak málo kde, jak v Tatrách říkají. No a když člověk tady u toho táboráčku je a je krásná noc a miliardy hvězd nad náma a když je teploučko, tak se dá nádherně usnout, což se mně několikrát stalo a je to úžasný. Teď si tam sedíš sám a brnkáš si, pak se zahledíš na ty hvězdy a probudíš se a už je světlo.
1: To je romantika.
2: To je romantika.
1: Ale na dovolené strávené pod stanem si já velice ráda vzpomínám, protože za dob našeho dětství málo kdo si mohl dovolit jezdit někde do hotelu, tak jak se jezdí dnes, ale stanování, tak to bylo něco. A někdo ty své stanové příbytky vyšperkovával úplně do posledního detailu. To byla fakt romantika za 10.
2: A víš, kdy já jsem spal naposledy ve stanu?
1: No,
2: schválně. Teď jsem si na to vzpomněl. No vlastně loni o prázdninách a předloni o prázdninách. To byl taky krásný zážitek, protože já jsem spal u nás na zahradě na chalupě, protože jsem měl na starosti vnoučata.
1: Tak to muselo být velmi romantické.
2: A oni chtěli spát ve stanu, tak jsem jim tam snesl matrace do toho stanu, peřiny, polštáře, samozřejmě.
1: Byly nějaký zhýčkaní, ne?
2: No, nebyla náhodou zimenka, no. A samozřejmě, že měli jsme pod polštářem křivák, jak se tomu říká. A vedle jsme měli vzduchovku, kdyby nás někdo chtěl přepadnout, nebo kdyby šel kolem medvěd, nějaký lidní. No, tak byli jsme připraveni.
1: No a jak jste to zvládli? Přežili jste to?
2: Zvládli jsme to tak, že do dneška na to vzpomínají. A já si myslím, že ten zážitek budou mít na dosmrti.
1: To si píše, že budou.
2: A už se těší zas. Ale víš co, pojďme zase k nějaké písničce. Já ti mám zafixovanou jednu písničku. Nebo jednu. Její celá řada je. V jedné se zpívá 500 mil, v jedné 900 mil, v jedné
1: 1000 mil.
2: 1000 mil. Ale u těch mílí nezůstaneme, já bych šel do nějaký ty kotvy. Do toho regionu, který ovládala skupina Plavci anebo Rangers, kteří měli spoustu nádherných písničků, nebo měli, mají a žijí dodnes. Tady je jedna z nich.

0: Sil už málo mám, tak nechtě mě plout. To je píseň, která má název Zvedněte kotvy. Já jsem si myslel, že se to jmenuje Už vyplová loď Jambi, ale no, tak Zvedněte kotvy se jmenuje tahle písnička, kterou zpívali pánové ze skupiny Plavci.
1: Já si myslím, že nejsi sám, kdo si myslí, že ta písnička se jmenuje Už vyplouvá loď Jambi, protože ten refrén tam takový je a ono to svádí k tomu. Tak teď jsme vám, nebo Standa Hložek, vám oživil paměť?
0: No já si myslím, že každý textař by měl s tímhle počítat, že člověk po letech si vzpomene na ten refrén a když to má úplně jiný název, ta píseň, což já mám v repertoáru několik písní, které se jmenují tak, že nikdo nepozná, ani já sám kolikrát. A to si myslím, že je špatně.
1: ale
0: samozřejmě, že o prázdninách a nejen o prázdninách zní spousta nádherných písniček, které se povedly skupině Plavci. Ti kluci se dali dohromady už strašně dávno, v roce 1964. A jako perličku vám řeknu, že vlastně v té první kapele byl Milan Dufek, Tonda Hájek, Jirka Haller, Pavel Fáček a Jirka Weiser. No ale protože měli bezvadný stát, písničky se líbily, tak byli velmi žádaní, proto se o rok poté rozšířili ještě o dva členy, o Honzu Vančuru a Mirka Říhoška.
1: Ano, a v tom roce měli také první koncert ve Vinohradské Sokolovně a pak už to šlo jeden koncert za druhým, úspěchy, až přišli do roku 1971 a to teď cituji a čtu z historie této populární skupiny. Pod tlakem agentury Prago Koncert se Rangers museli přejmenovat na Plavce, aby název kapely nepřipomínal pojmenování elitních jednotek armády Spojených států v době trvající války ve Vietnamu.
0: No, vážení posluchači, vy starší data víte, o čem hovoříme, vy mladšího data vlastně vůbec netušíte, o čem hovoříme, ale byla taková doba, kterou jsem zažil i já, že vlastně se museli předkládat texty a ty texty musely být schváleny. Pokud text nebyl schválen, tak se ta písnička nemohla nahrát a nemohla se vysílat. A hlavně se nesměly používat anglické výrazy. A nebo teď si vzpomínám, že když jsme třeba točili nějakou televizi a měli jsme delší vlasy, tak se museli ty vlasy zasponkovat tak, aby nelezly přes uši. I takové věci jsme museli absolvovat. No a já se ještě vrátím k tomu, že hodně písniček, co naspívala skupina Plavci, je o vodě, logicky. No ale je to paradox, že moře bylo osudným Milanu Dufkovi, když byli na zájezdu v Kolumbii. Šel plavat, ale plaval strašně moc daleko, kde už vlastně ho kamarádi muzikanti neviděli, protože splýval, byl schovaný za těma vlnama. No a tam jezdili na člunech motorových, no a jeden ten člun ho bohužel přejel. Takže taková přátelská rada, když budete u moře, neplavejte moc daleko.
1: To rozhodně, ale teď bychom měli to smutné povídání obrátit zase v písničky a v něco hodně příjemného, i když to, co si teď vyprávěl, to je prostě
0: to je radar,
1: život.
0: Strašně důležitá.
1: A není to osud jenom tohoto zpěváka Milana Dufka, ale bohužel skončilo tak více lidí, kteří jednak podcenili to, co dokáží a přecenili své síly.
0: Tak to bylo takový tak trošku smutnější. A teď nevím, jak mám přejít k písnice, která je taková nádherná, prázdninová. Jsme ji hrávali a hráváme ji dodnes u táboráků. No a je to, jak to bylo? Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já. A já si myslím, že bychom si ji mohli zahrát v originále.

0: Jo, povídej.
1: Povídej, Petr Novák. A povídáme i během písniček pro duši, které dnes vybírá zpěvák Standa Hložek. Dnes jsme naladěni na prázdniny a dovolené, které právě začínají.
0: Ano, a přátelé, neuvádím tenhle pořad sám, ale je tady se mnou bezvadná kamarádka, vynikající moderátorka Věrka Hotařová.
1: Teď se červenám, tak.
0: No ano, nemusíme jezdit až k moři, protože na Moravě, v Čechách, ale na Slovensku taky jsou nádherná místa, kde se dá koupat, plavat. Nejbližší takový krásný plavání jsem zažil, to už je dávno, to už nevím, jak to tam je. Jezdívali jsme občas, ještě když jsem byl tady ve Zlíně, na Ostrožskou Novou Ves, tam bylo to štěrkoviště a bylo tam úžasná voda, nádherná, teplá, čistá a jezdili jsme tam s kamarádem chytat ryby jednou za čas. No a pak mám obrovský zážitek, že jsem měl možnost jezdit na Vranovskou přehradu. Mě uchvátila velice a tam jsme chodili s příbuzným, on byl vášnivý rybář, chytat ryby a tam věděl, kde jsou úhoři. Tak tam na Vranovské přehradě jsem poprvé v životě jedl uzenýho úhoře, kterýho jsme si sami chytli a vyhodili. To jsou takovýhle zážitky, na který člověk nezapomíná. Tak když si člověk udělá takovýhle program a když se to povede, tak je lepší prostě nikam nejezdit moc daleko, by tady je taky nádherně.
1: My jsme jezdívávali vždycky tedy pod ten stan, jak už jsem říkala, a takovým oblíbeným místem byla třeba Plumlovská přehrada. Jednou jsme tam přijeli a tak lilo, a tak jsme říkali, 9. rozhodne, 10. rozhodne, 11. rozhodne, no nakonec jsme se zbalili a jeli jsme teda domů a pak jsme se dozvěděli, že odpoledne tam bylo pěkně, že jsme mohli ještě vydržet. Nebo Luhačovická přehrada, tam je také kemp, jsou tam chajdy, rybáři tam mají svůj ráj a teď po tom vyčištění přehrady, tak ještě větší ráj, jsou tam krásné ryby, no těch míst, jak si říkal, je celá řada.
0: A jezdila jsi na dovolenou někdy vlakem?
1: Vlakem? Ne, ty ano.
0: No tak to nebyla dovolená, to byly vlastně prázdniny, to ještě když
1: to byly takové ty čundry, jo?
0: Takový ty čundry, jezdili jsme do míst, kde třeba ten vlak jel jednou za den, nebo dvakrát za den, tak nebyly mobily, nebyly internety, tak jsme šli na nádraží a se...
1: A čekali jste trpělivě.
0: Vlak jde až za 14 dnů, tak jsme, tak jsme samozřejmě šli po těch kolejích pár kilometrů a... Zpívali si různé písně, jak ty Pražce drncaj, drncaj, drncaj. No ale vzpomněli jsme si vždycky na tu písničku, kterou napsal Vabí Daněk. Tak tady je prázdninová, krásná, Rosa na kolích.

0: Nádherná písnička. A jak tak Robi zpívá, tak já jsem si vzpomněl, jak jsme chodili v dešti v Rajnochovicích. A tam jsme chodili po těch kolejích. A jak se mu řekne správně, a tam rostly takový ty lopuchy, nebo jak se mu řekne, jako normálně.
1: No lopuchy, co je bodlák potom, jo? Lopuchové listy.
0: No.
1: Latinský název neznám a překvapuje mě, že no. Ty jsi dnes nepřišel se svojí bylinkářskou troškou do mlýna, protože pozor, lopuch je léčivá bylina, víš?
0: Lopuchy, no a tak já jsem netušil, jak mi to zasáhne, tahle píseň. Kdybych to tušil, tak jsem si to našel.
1: Stando, do příště,
0: o tom,
1: jo?
0: O tom lopuchu. No, to je léčivá bylina.
1: Ano, je to léčivá bylina a bodláky ty vždycky dokáží udělat obrovskou radost dětem,
0: no jo.
1: Když zjistí, že když ten bodlák hodí někomu na oblečení, že se tam udrží.
0: No jasně, to jsme dělávali často a do vlasů holkám. No.
1: To bylo určitě z tajné lásky, protože o prázdninách a o takových těch čundrovacích výletech anebo táborách, no to vždycky přece přátelství přerůstalo v lásku, takovou tu prázdninovou, co?
0: Ty máš věru zkušenosti, že takhle se vyznává láska, že ti nějaký chlap hodí bodláky do hlavy?
1: No, když to je za útlého věku a ti mladíci ještě nevědí, jak by se měli holce dvořit, tak to prostě takto začíná. Ty jsi to tak nedělával?
0: Ne, no tak já nevím. Ale teď mi napadá taková jedna věc, že my jsme jako kluci, jako šturáci. Jo, teď už to můžu...
1: To už jste nebyli zas takový kluci jako
0: teď
1: šturáci.
0: Už to můžu říct, už to je promlčený. Ale my jsme třeba měli tam, viděli jsme, že v které chatě tam jsou holky a teď jedna se líbila mému kamarádovi a že bychom na něj mohli zaťukat na okénko. Jo, holky, jak se máte, co děláte, nemáte nic dobrýho? No a tak říká, tak dobře. A teď jsme šli kolem, teď jsme šli v nějaké vesnici, nebudu to jmenovat, kde.
1: Říkáš, že to je promočené.
0: No jo, no a měli tam krásný kytky, no a tak samozřejmě, co myslíš, že nás napadlo? Tak jsme natrhali kytku holkám, jako.
1: Kradli.
0: No, tak jsme si je půjčili, no.
1: No, ale to bylo náhodou hezké. Určitě jste holkám udělali radost.
0: To jo.
1: Že?
0: To no. Jo.
1: To... A, tak vy jste na to šli už tím způsobem těch odrostlých mladíků, ale v tom útlejším věku to probíhá vždycky tak, že se dělá něco na schvál, co třeba tomu druhému zrovna není příjemné, ano. A je to projev lásky,
0: a teď si vem, že jsme těm holkám přinesli krásný čerstvý kytky a teď jsme jim zaspívali, třeba jsme zpívali, to byla naše hymna, mám zlou, jo, žízen zlou, jo? Tak díky tomu se ten můj kamarád oženil.
1: Aha, no tak to už je velmi vážná situace.
0: Tak pav, že jsme pak hráli až na svatbě. I takhle končí letní prázdniny.
1: Pokud jim to vydrželo do dneška, tak to byl krásný příběh.
0: Vydrží, za to můžeme my kamarádi.
1: Tak jim pustíme nějakou písničku.
0: No jasně.

0: A já hned navážu na text písničky, kterou zpíval Jiří Schlinger. Hmm. S kým strávíš léto, Stando?
1: Tak já...
0: To byla nečekaná otázka, ano,
1: to, že? To jsem vůbec nečekal, tak já tak jsem se rychle zamyslel, tak já asi se svými nejbližšími, no a já mám takový léto tak napůl pracovní a napůl poklidný. Teď mě přibyla taková zajímavá nabídka, kde mě oslovila jedna televize, že bude dělat letní seriál, do kterého bych měl vstoupit. Takže jsem sám zvědav, jak to léto bude vypadat. A tak určitě budu mít na starosti vnoučata, určitě si uděláme nějaký výhled, pojedeme se projet na kole, pojedeme určitě autem někam se podívat na koníčky, postavíme stán a kdo ví, možná pojedeme i vláčkem.
0: A třeba tak na mopedu nebo na motorce jezdíváš. Někdo totiž to letní období to si nechává vyloženě na to, že si vychutnává jízdu na motorce nebo možná i na mopedu.
1: Tak musím se přiznat, že jednoho mopeda doma máme, ten dostal můj syn od dědy. A naposledy jsme na něm jeli, možná je to tak 2-3 roky, tak oprášíme ho a zkusíme tam nalít benzín, uvidíme. Není to špatný nápad, ale já se přiznám, že jo, na mopedu jo, ale na těch větších motorkách se trošku jako bojím, protože kdykoliv jsem na ní sedl, tak jsem měl nějaký problém, vždycky jsem spadl. Mm-hmm. Tak já se motorkám vyhýbám, ale moped miluju.
0: Myslíš jako kozídech třeba přímo? To no. Jsou takové ty, co se rozšlapou jako kolo a pak teprve naskočí motor. Na těch bych se nebála ani já, ale jinak mám stejné pocity jako ty. Jsem raději, když dopravní prostředek, v kterém jedu, má 4 kola.
1: Ano, a má volant.
0: A má volant.
1: Ale mám kamarády a přátelé a dokonce souseda na chalupě, ten soused můj prostě je blázen do motorek, ten ty motorky spravuje, ale nádherně, že prostě přivezou tam vrak a odjedou prostě s úplně novým strojem, jak z fabriky. Takže díky sousedovi se potkávám s lidma, který se točí kolem těch fichtlů a kolem těch mopedů a tak. Tyhle ti fandové do těchto věcí mají svůj svět a já mám rád takový blázny.
0: A když už jsme dnes mluvili o té opatrnosti a obezřetnosti o prázdninách a o dovolených, tak právě v souvislosti s jízdou na mopedech a na motorkách, tam je to obzvlášť důležité. Tak já bych navrhla, abychom jim poslali všem písničku, kterou určitě naši posluchači znají také. Už má nějaký ten pátek za sebou. Zpíval ji Milan Chladil a jmenuje se Jezdím bez nehod.
1: To je parádní.

0: teda ten ale frčel.
1: To je píseň, ta
0: jela
1: sama.
0: To je krásná písnička, na závěr, jako když dělaná. A když už se snažíme přenést tu atmosféru, která je ve studiu na vás do vysílání, tak já musím přidat ještě jeden postřeh. S námi tady ve studiu vždycky je mistr zvuku Pavel Mašek a ten se velmi aktivně zúčastňuje toho, když mi povídáme, a teď si dokonce tak pobrukoval, že mě i překvapil v tom, že vůbec tu písničku zná, protože je to Mladý Jinoch.
1: Mladý Jinoch, který během toho našeho povídání se pořád vnitřně chechtá, tak nás rozesmívá, ale my to zvládneme, Věru.
0: Ano, my jsme profici, jak jsi říkal.
1: Ano, jdeme na to.
0: Samochvála smrdí, pozor na to.
1: Jdeme na to rozloučení, protože já, než se rozloučíme, já bych chtěl, milí přátelé, že jsem dnes a denně od rána do noci na kolečkách, tak vím, že na těch cestách je to šílený. Dávejme všichni dobrý pozor, ať ty prázdniny nejsou smutný, ať jsou naopak jupí.
0: A za týden se budeme těšit s vámi zase naslyšenou při dalším vydání pořadu Písničky pro duši. Věra Hotařová
1: a Standa Hložek. Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tak jsme se opět sešli, a to ve starém, a jak si troufáme věřit, v dobrém složení.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, a to na půdě Českého rozhlasu Brno, prospřátelené rozhlasové vlny Českého rozhlasu 2, stanice též jménem Praha. A ještě musím dodat, že u příležitosti 292. schůzky tohoto seriálu o české historii na motivy knihy Petra Hory Hořejše, schůzky již jsme na první poslech nazvali poněkud více významově.
2: Kterak jsme se zřídili?
1: Je, myslím, třeba na místě dodat.
2: Kterak jsme se zemsky zřídili?
1: To jsme tomu moc nepomohli. Snad to vlídná péče režiséra tohoto pořadu napraví. Má ostrý sluch a adekvátní příjmení.
4: Jaromír Ostrý.
2: Léta páně 1498. stala se hrozná a nekřesťanská věc, když některé ženy trávily lidi otrávenými topinkami. Boží zásluhou se to odhalilo a to vraždění přestalo. V Kutné Hoře kvůli tomu upálili jednu babku a pak se to prozradilo v Praze. Byly za to upáleny na Novém Městě Kameníkova žena Johanka, na Starém Městě Moučková, z Malé Strany Rájova dcera, dále hokynářka Lída z Koňského trhu a židovka Bělská, která ten jed připravovala. Při mučení obvinili na 100 dalších a svedli všechno na Koptovu ženu od svatého Jindřicha, jejíž muž byl také konšelem. Ale Johanka Kameníková, jejíž muž byl předtím na Novém Městě předním konšelem, vypověděla při mučení, že to všechno dělala svědomím svého muže a s tím také zemřela. On musel něco tušit, protože rychle odešel na Zbraslav, ale tam byl také zatčen a mučen tak, že mu při natahování na skřipec zlomili ruku. Při jeho mučení byl kromě jiných konšelů přítomen pan Hradecký a ten přikazoval, aby ho jen pořádně natáhli. Potom však byl propuštěn a jakž takž se uzdravil, ale zůstal chromý. Ty ženské upálili v pátek na svatého Urbana na večer.
1: Snad se může někomu zdát, že tento případ jest v dějinách našich jevem pouze okrajovým a snad se ani nesluší, abychom jej stavěli v sousedství vysoké politiky.
0: Učinili jsme tak záměrně.
3: A naše úmysly jsou lehce čitelné.
0: Chceme naznačit, že se mohutná stavba české historie neskládá pouze ze zásadních a světodějných aktů.
1: Jak jsme tomu dozajista svědky v přítomnosti.
0: Ale že do ní patří i živůtky obyčejných lidiček.
3: Sem tam nějaká ta otrava, občas lehčí či těžší mučení.
0: A když už se holt nedalo nic dělat, tak se upalovalo.
1: Ano, a teď?
3: Když jsme si řekli, že i ta největší mozaika se neobejde bez kamínků drobných, malých, nepatrných.
1: Tak teď můžeme napřít svůj zrak vzhůru k místům, kde se v skutku rozhoduje, bez kterých by to zkrátka nešlo.
2: O suchých dnech postních v běhu roku 1499. od 20. února do 1. března víme, že uložen byl ze společného svolení všech tří stavů trest na lidi zlé a nešlechetné, kteříž v těchto časech cedule zrádné, nešlechetné a hanlivé na všechny stavy tohoto království i také na pány a úředníky zemské spisujíce je lepali, kradli a metali pokoutně. Začež každý, kdo by v takovém skutku postižen byl, bez milosti měl čtvrcen býti jako zrádce. A kdo by pak najda takovou zrádnou tabuli, hned ji nestrhal a ji komu jinému ke čtení neb ohledání dal, měl též bez milosti seděti rok ve věži. To podává samo důkaz o veliké tehdáž rozdrážděnosti a rozčilenosti stavů proti sobě ve spolek.
3: Ano, České království bylo opět jednou rozdrážděno.
1: Maně se nabízí otázka, zdali jsme zažili u nás byť jen krátkou etapu bezdráždění.
0: Toto rozdráždění mělo ovšem onačejší dopad, neboť bylo politické.
1: V politice má dopad kdeco.
3: Natož pak odjezd hlavy státu ze země.
1: Nebo jiného špičkového činitele.
0: Léta páně 1490.
3: Když se na věčnost odebral uherský král Matyáš Korvín,
0: převzal vládu nad Uhrami Vladislav Jagellonský.
3: Což v praxi znamenalo, že změnil svoje trvalé bydliště.
0: Na místo dosavadní adresy
2: České království, Praha, Pražský hrad,
0: byl nyní sídlem
2: v Uhrách nad Dunajem na Budínském hradě.
3: Vliv Vladislavův u nás,
0: byl-li předtím vůbec patrný,
3: vyhasl úplně a moci se chopili páni.
0: Hned v prvních letech po odjezdu panovníka z království českého do uherského ovládla šlechta všechny rozhodující pozice.
3: Roku 1497. si svoji právní moc dala zakotvit.
0: Královský prokurátor Albrecht Rendl z Oušavy začal se svým týmem pořizovat rozsáhlý soupis starých i novějších právních

0: zrodilo se takzvané Vladislavské zemské zřízení.
1: A tím pádem jsme se zemsky zřídili.
0: Ale moc jsme si tím nepomohli.
2: Toho času dal Bůh hojnost obilí, ovoce a vína a staří lidé nepamatovali takovou úrodu vína, že ho lidé neměli do čeho nalévat. A to nejen v Čechách, ale i v okolních zemích.
3: Starý letopisec s tím myslí zřejmě ku příkladu Moravu.
2: Avšak z této hojnosti darů božích vzešlo málo dobrého mezi lidmi, jen samá pýcha, ožralství, spory a nepřátelství. Málo kdo za ty dary Bohu děkoval.
3: Lidé jsou arcitvorové veskrze nevděční a nepokorní.
0: A to jak vůči Bohu, tak vůči politikům, kteří to s nimi podobně jako nejvyšší myslí dobře.
1: Zemské zřízení se zkrátka nesetkalo se všeobecným příznivým ohlasem.
0: Už jeho domlouvání.
1: A formulování.
0: A pilování.
1: A vyjednávání přineslo nesčetné obtíže.
0: Z nichž jedna vyplývala z faktu již zmíněného, totiž že král nebyl doma.
2: Žádný ze stavů nevěděl o jiném prostředku k urovnání a upokojení svému, nežli královu přítomnost a jeho působení osobní. Když pak on i dále odpíral přijetí do Čech zase, musela předjít mnohá sem i tam poselstvování, nežli se přišlo na cestu potud neschůdnou a neslýchanou, totiž na návrh, když král nemohl do Čech jít ke stavům.
3: My víme, že se mu spíš nechtělo.
2: Aby stavové sami šli k němu do Uher. Sliboval on přijít jim vstříc do Prešpurka. Poněvadž ale bylo nemožné, aby páni a rytířstvo všichni osobně vydati se měli na tak dalekou cestu, navrženo a přijato bylo, pokud je nám známo, poprvé v dějinách českých, aby tenkrát sněmovalo se ne bezprostředně, ale skrze delegované výbory, skrze poslance odstavů z lůna svého zvolené.
3: No, nakonec se všichni v Prešpurce neboli v dnešní Bratislavě sešli a zanedlouho byl ten dokument na světě, ale všeobecná spokojenost nevypukla.
0: Nový zákoník těžce postihl královská města.
1: Šlechta v něm prosazovala jednak svá práva na svobodné podnikání v těch oblastech hospodářství, ze kterých doposud monopolně a privilegovaně žila právě města.
0: A současně hájila názor...
2: Na sněmech má být slyšen jen dvojí hlas.
0: To znamená pouze urozených pánů a rytířů.
1: Hlas měst, tedy třetího stavu, se škrtal.
0: To byly hlavní důvody, proč města s novým zemským zřízením nesouhlasila a nikdy je nepřijala.
2: Po dnešní den,
3: to dal k dobrému sám pan král,
2: nemáme my ani budoucí naši králové čeští nic víc od království zastavovati, ani dědicky dávati, ani kterých sum připisovati, aneb životů přidávati bezerady vší země české, ani zámků, kterýchž nyní v držení jsme, aneb potom budeme, nikterak zapisovati, ani navazovati nemáme ni žádnému. Než chtěli bychom pak buď my, aneb budoucí naši čeští králové, které zámky města, městečka, aneb vesnice zastaviti pro potřebu zemskou, to máme a moc budeme učiniti s radou a vůlí vší země. A jináč nic.
3: Škoda, že se tímto závazkem necítili Vladislavovi následovníci vázáni.
2: Pakli bychom přesto, co zastavili a neb dali a prodali bez rady a vůle vší země, to dání, prodání, zástava, životů zapsání a neb sumy připisování žádné moci míti nemá a míti nebude.
1: Tato slova byla řečena v čase adventním v roce 1499.
0: Ale mnohem důležitější však byla slova pronesená opět v Prešpurce v následujícím předjaří, tedy v roce 1500.
2: Na tomto sněmu čteno a váženo bylo vše, co v Prešpurce loni uzavřeno bylo, ba přičiněno dále nad to, což jest více bylo potřebného a dokonáno.
1: Král už se proti toku Dunaje zbudí na do Prešpurku nevydal, ale nové

0: zřízení zemské podepsal.
1: Král jeho milost ráčil jest povolení dáti pánům a rytířstvu v koruně české, aby svá práva po všech deskách a privilegiích na Karlštejně vyhledali a v jedny knihy sepsali, a to s pilností přehlednout se, aby vážili. Práv svých, aby přičinili nebo ujali tak, jak od starodávna bývalo. A ty knihy, aby tisknouti rozkázali, aby je mohl mít i bohatý nebo chudý, kdož by chtěl.
0: To nejpodstatnější bylo až úplně nakonec.
2: To nejhlavnější se nacházelo až v tom posledním ze všech 554 paragrafů.
1: Páni a rytířstvo v těchto knihách, co nahoře psáno stojí, za právo jsou nalezli a utvrdili. A tím hýbáno nemá býti od ní žádného člověka bez svolení hlasu panského a rytířského. Než panský a rytířský stav měl jest vždycky vůli a svobodu práv svých přičiniti a nepůjíti. A též ještě sobě oba dva stavové svobodu pozůstávají. Oč by se koli tito dva stavové na obecním sněmu svolili, budou moci práva přičiniti a nepůjíti.
0: Roku 1502 král zákoník schválil
2: a města se spojila v jednotu a začala se připravovat na válku.
0: Spolek, združující 32 největší královská města v čele s Prahou, vyhlásil, že agresivitě pánů
1: čeliti bude až do těch hrdel a statků.
3: Do století 16. tedy nevstoupil český stát zrovna šťastně.
2: Ani trochu. Na spadnutí byla občanská válka.
1: Smysl celého článku leží na bíledni. Šlechta osobovala sobě veškerou zákonodárnou moc v zemi naprosto a výhradně. Hlas třetí stavu městského měl jen tam slyšán býti, kde se dotýkalo městských věcí zvláště. Do věcí zemských a do záležitostí veškerého národa vůbec neměl vkládati se více. Stalo se jen náhodou a jistě neúmyslně, že zapomenuto i na krále, co hlavního faktora ve věcech zákonodárných, kterážto chyba opravena jest hned v nejbližších potom vydáních toho zákoníku. Jakých ale půtek bylo potřebí, aby také stav městský nabyl širšího účastenství v moci zákonodárné vlasti své.
3: Tak a měli jsme u nás... Co jsme to vlastně u nás měli?
2: Historik by tomu nejspíš řekl stavovská monarchie.
0: Ta naše byla docela rozvinutá.
2: Spíš už přezrála.
0: Prostě takové státní zřízení, ve kterém se o politickou moc dělí panovník více či méně rovným dílem se zástupci jednotlivých stavů.
3: Byl ten díl více či méně rovný?
2: Teoreticky vládl král.
0: Fakticky však nad ním stál sněm, ve kterém měla rozhodující slovo šlechta.
1: Ty jsi náš král a my jsme tvoji páni.
2: To teď platilo víc než kdy předtím.
1: Dějiny české za králování Vladislava Jagellonce stávají se čím dál tím neutěšenějšími a kormutlivějšími. Ačkoliv národ zásluhou předků, kteří získali českému jménu ostrach i slávu ve světě válečném, požívá od sousedů svých úplného a stálého pokoje, tratí přece království české své místo mezi mocnostmi evropskými a ve sdružení knížat křesťanských zaniká hlas panovníka jeho, jako by ho již nebylo. Sama i soucnost koruny české, kdysi tak slavné, počíná upadati v pochybu, neboť spor se vede, mají-li Morava, Slezsko i Lužice ještě počítány býti k ní nebo k říši Uherské.
2: Tato Palackého poznámka rozhodně nepřehání.
3: Opravdu jsme se ocitli z někdejšího centra na evropské periferii?
2: Dalo by se to tak říct.
0: A nejnázorněji je to vidět na Praze.
2: Pravda, hodně se tady postavilo.
0: Renovuje se hrad.
2: A Benedikt Reid podniká jeden z pokusů, jak dostavět svatovíckou katedrálu.
0: Praha je pořád největším městem v zemi.
2: Ale není zdaleka tak zalidněná jako za císaře Karla IV. Blahé paměti.
3: Kolik tam žilo obyvatel?
2: Po válkách a epidemiích se metropole kdysi 40-tisícové stal domov pro sotva 25 tisíc lidí.
0: Když přijíždí roku 1509 král do Prahy se svou uherskou svitou...
3: A to on sem teda moc nejezdil, jak jsme si už řekli.
0: Tak jako by přijel úplně jiný svět.
2: Uhři se chovají v českém hlavním městě tak velkopansky, že dochází k několika pouličním bitkám.
0: Vladislav, který je jinak mírný, reaguje hystericky. Nařizuje tvrdé potrestání po Uhersku.
3: To jest jak...
0: Řada provinilců,
2: dodejme pro správnost domnělých,
0: je rozčtvrcena. Lidé jsou popravováni brutálním stahováním kůže zaživa.
2: Tak odporné divadlo Praha ještě neviděla a že se toho v ní odehrálo až dost.
3: To jsme u nás museli mít Uhry dost rádi.
0: Nenávist k ním přetrvala hodně dlouho.
2: Až budou grófové odjíždět, čeští dodavatelé za nimi budou vybíhat a tahat je za šosy kvůli nezaplaceným účtům.
1: I uvnitř země představuje státní živobytí vesměs jen obraz rozervanosti, bezvládí a mdloby. Brojení stavů mezi sebou o práva politická stává se záhubným jak svobodě, tak i pořádku. Moc zákonodárná, ostnuvší se ve sporu, nedochází uznání všeobecného, moc pak vykonávací, sklíčená finanční bídou, nepostačuje ani k nejbližším a nejpilnějším potřebám.
3: No, aby to zase nevypadalo všecko tak bezútěšně, jak to líčí František Palacký.
0: To by bylo jednostranné. Především u nás začínají pracovat úřady.
3: Skoro se chce říct úředník... Pilíř státu.
0: Zní to jako ironie, ale něco na té štiplavosti pravdy je.
2: Ústředními institucemi státní správy se staly zemský soud a štáb takzvaných nejvyšších úředníků zemských.
3: Král byl jenom
1: primus inter pares.
3: Tedy první mezi rovnými, nikoli rovnější mezi rovnými, jak by snad někoho mohlo napadnout. Toto přirovnání patří do jiné doby.
0: Zemským úředníkům náležela moc výkonná.
2: Byli to vlastně ministři své doby.
0: A dohromady tvořili to, co bychom dnes považovali...
3: Zač?
0: Inu, něco jako vládní kabinet.
2: Patřili k ním nejvyšší půlkrabí.
0: Hofmistr.
2: Maršálek.
0: Komorník.
2: Zemský sudí.
0: Nejvyšší kancléř.
2: Podkomoří.
0: Dva půlkrabí karlštejnští.
2: A půlkrabí kraje Hradeckého.
0: Na úrovni krajů zabezpečovali správu krajští hejtmani, a to vždy dva v kraji.
2: A těch krajů bylo kolem roku 1514.
3: Tuším, tolik jako dnes. I úřad hejtmana byl resuscitován ze zapomnění, jenom škoda, že nejsme důslední a nepřevzali jsme i ostatní názvosloví. Kterak by to jinak vypadalo, kdyby se na zasedání české vlády sjížděli v novrobých kočárech půrkrabí, hofmistr a komorník s podkomořím.
0: Všechno tady už bylo.
2: Ba i stínová vláda.
0: V časech jagellonských měla dokonce svoje speciální označení.
1: Tajná královská rada.
3: Pěkný termín.
0: Takový sbor poradců to byl. V popisu práce měl vytvářet rozum panovníka.
2: Taky tato rada se časem skoro úplně vymkla Vladislavovi z rukou a z orgánu poradního se změnila v nástroj stavovského nátlaku.
3: Takže ona taková stavovská monarchie a la Jagello znamenala...
0: Státní zřízení, ve kterém král bez moci, bez lesku...
2: A taky bez peněz?
0: Zůstával jenom jakýmsi... vznešeným paravánem, kryjícím a svou pečetí a podpisem formálně potvrzujícím diktát pánu.
2: Což byli nejenom páni podle jména jako stav, ale skuteční držitelé moci.
1: Vladislav po hříchu nejméně se hodil k úloze své. Dostalo se ovšem i jemu, jako všem mocnářům za jejich živobytí, chvalořečení dosti.
3: Tato aktuálně znějící slova hodil František Palacký na papír už v polovině předminulého století.
1: Ti všichni chvalořečníci neustávali velebiti jeho lásku k míru, dobrotu a spravedlivost a nelze zapírati, že byl mužem dosti rozumným a vzdělaným, dobromyslným, sobectvím a vášněmi nesprzněným, obecného dobrého upřímně milovným.
3: Leč
1: ctnosti tyto, postačující na to, aby zdobili a šlechtili každého soukromníka, ano i konstitučního mocnáře našeho věku, za jeho doby a v jeho postavení obrátili se až téměř v chyby škodlivé. Od panovníka vyžadována je především statečnost osobní. Přílišná měkkost srdce a podajnost bývá všude holým neštěstím. V duchu Vladislavově však byl pohřešován všechen zápal, ba tuším i jemnost pro ideje ony, kterým šlechtí a velebí se život národů. Nadto zdál se zapomínati často, že panovnická moc není osobním a naprostým jeho majetkem, s nímž by podle libosti nakládati, většiti nebo umenšiti jej mohl, ale že je pokladem od Boha i od národa jemu svěřeným, jejíž ve své míře chovati a jehož užívati měl jen k obecnému dobrému. Hlavní ale při něm byla vada, že neuměl odolati řečem, lichým a dotíravým, a že tajné denunciace mívaly vždy u něj veliký účinek, čili, jak pravil Wilhelm z Pernštejna,
2: každý ho utrvá mluvením, že na škodu svou nic se nerozmýšlí a že o své dobré málo stojí. Nýbrž lžemi lotrovskými krmiti se dá.
3: Něčeho podobného by se každá hlava, tak či onak pomazaná, měla pozorně vystříhat.
1: Neuměl počítati a hospodařiti. A tak mařil lehkomyslně královské své důchody a ocital se vždy v peněžních nesnázích bez konce.
0: Popravdě svoje korýtka si neopomněli naplnit i vysocí správní úředníci.
2: Těm šlo především o osobní prospěch.
0: Z péče o královské zboží,
3: tedy o národní majetek,
0: z berní,
3: to znamená z vybraných daní,
0: jakož i panovnických důchodů,
3: to byly další odvody do státní pokladny,
0: z toho všeho jim zůstávalo pořádně zanechty.
3: Některé tradice bychom neměli zachovávat.
2: Předbíháme o nějaký ten rok, ale když se po smrti Vladislava Jagellonského celostátně sečítali dluhy, které po sobě první Polák v čele Českého království zanechal, došlo se k astronomické sumě.
3: Kolik?
2: Přes 160 tisíc kop grošů.
0: Jak však již naznačeno, panovník měl zajisté též máslo na hlavě, ale spíše než on, způsobili to obrovské manko jeho čiperní zástupci.
1: Když strany mocné a náruživé,
3: již tehdy jsme takové měli,
1: hleděli krále všemi prostředky získati každá pro sebe, rozkládajíce před ním žaloby a důvody své, on v rozpacích nejednou přikláněl se prý více k moci nežli k právu jejich a choval se chytře podle toho. Nezřídka, vida pro sebe nezbytí, dával zapravdu soupeřům oběma, každému zvláště, o důslednost svou málo starostlivsa. Přitom všem nepřipouštěl snadno zármutku srdci svému, ale býval mysli veselé, i když dvořané naříkali při jeho stolu na kdejaký všední nedostatek. Pokud vědomo neměl libostí a vášní zvláštních a u krásné pleti nehledal zábavy nepkochání. Zlenosti sice nemohl viněn býti, ale ani činností se nevyznamenával, ačkoliv obyčej mýval starati se i o všeliké maličkosti u svých podaných. Jen v honbě liboval sobě poněkud, po příkladu otce svého. Slovem, Vladislav byl lepším člověkem nežli panovníkem a nehodil se na místo, na které líbilo se osudu postaviti.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Dobrý den, milí posluchači, při poslechu Tandemu vás vítá Jan Rosák. Přemýšleli jste někdy, proč se někdo chce stát hercem a co ho k tomu vede? Můj dnešní host to dobře ví. Sám říká, že to byla jeho okamžitá reakce na ten velký emocionální zážitek z divadelního představení ve Vinohradském divadle. Zlatá nádhera všude kolem, herci na jevišti a jeho dětské sváteční šaty. Zvěřil se prý tehdy mamince, maminka to vzala docela vážně a radila mu, aby byl hercem právě v tom divadle na Vinohradech, že to bude mít z domova blízko do práce. No a protože pan režisér a maminka mají vždycky pravdu, tak můj host je dnes ve Vinohradském divadle ředitelem. Hostem Tandemu je herec, režisér, podnikatel, scenárista, vysokoškolský divadelní pedagog, divadelní ředitel a někdejší politik Tomáš Tefra. Já tě zdravím.
4: Ano, ještě si vynechal manžel, bratr, tatínek, strýc. Dědeček.
3: Ano. Tak třeba na to přijde taky dneska řeč. Každopádně všem přeju hezkou chvilku u rádia.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ty jsi u nás byl, Tomáši, představ si před 12 lety, to je ale strašně dávno.
2: No, já jsem zrovna chtěl říct, jak dlouho jsem nebyl v tandemu.
1: Trestuhodně.
2: Trestuhodně, že jo, 12 let a za tu dobu se skoro nic nestalo.
1: To bych silně pochyboval. Já nevím, jak dlouho jsi ředitelem na Vinohradech?
2: 6 let.
1: No, tak vidíš, tak minimálně tohle se stalo.
2: Tak to určitě,
1: no,
2: ano.
1: Prosím tě, a tak jako bereš to jako pořád, že tě to baví ještě?
2: Ještě pořád mě to baví. Teď mě to baví čím dál víc.
1: Prosím tě.
2: Protože divadlo na Vinohradech se schyluje do situace havarijní, jo. To je vybydlený úplně divadlo po generace už.
1: Zvenčí to nevypadá.
2: Zvenčí to samozřejmě nevypadá, ale všechna technologie, která tam je, ta je třeba z roku 1927. Představ si. Z roku 1927. Samozřejmě nefunguje, má havarijní výměr. My to nesmíme používat. A takhle je to postupně se vším. S elektrickou instalací, se stoupačkama, se vším. A to divadlo potřebuje rekonstrukci. A mě teďka úžasně baví to připravovat. To už 3,5 roku nebo 4 roky vlastně připravujeme. To je řada, nepřerušená řada výběrových řízení. Jo, protože na to, abys mohl udělat výběrové řízení, je dobré si vzít advokátní kancelář, abys neudělal chybu. A na to musíš taky udělat výběrové řízení. Jo? Takže my děláme výběrové řízení na výběrové řízení.
1: Počkej, to si děláš prčuje, tě to baví. To není možný.
2: Jo, baví.
1: Fakt tě to baví. Baví. Hele, já si myslím, že herec, člověk, jak si, který žije trošičku i ve vyšších sférách než normální člověk, protože pořád musí předstírat, že je Hamlet nebo Cezar nebo Kleopatra, tak má asi trošičku jiný myšlení než racionální, já nevím, advokát nebo inženýr.
2: Já jsem vždycky takhle rozpolcený. Jo?
1: Fakticky?
2: No jo, já jsem se učil účetnictví třeba, že kvůli své soukromé rodinné firmě, takže jsem se to musel vyučit, takže jsem se musel vyučit trochu i tu ekonomiku a zároveň jsem občas chodil na jeviště, tak je to takový, jak bych to řekl, takový duální život.
1: No prosím tě, no mě to docela překvapuje. Nedávno jsem potkal tvýho bráchu.
2: Jo.
1: Takhle jsme se náhodou potkali na benzince a já říkám, nazdár, co hospoda... Já už to nedělám, mě už to nebaví. No, vidíš, jeho to nebaví a tebe to pořád baví?
2: No, tak tu hospodu už dávno nedělám ani já, ani brácha. Brácha je v penzi a teď si užívá takové jako opravdu zaslouženého odpočinku.
1: A proč ty si neužíváš?
2: No, já už se na to chystám. Já už se na to chystám a k tomu určitě dojde. Já taky nechci jako být činej celý život až do konce, protože přijde taková doba, kdy člověk začíná uvažovat o tom, kdy si to vlastně užije. To volno, jo?
1: No.
2: Jestli už není pozdě se na to vykašlat nebo ještě brzo, že ještě něco. Takže mým cílem takovým jako je to divadlo zrenovovat, dovést ho k té renovaci, což vypadá nejdřív na rok 23-24 a předat ten štafetový kolík té nové generaci, aby to bylo divadlo 21. století. A pak už bych si jako vzal ty pruty a šel na ty ryby.
1: Jo,
2: jo, jo,
1: o rybách si dneska taky s Tomášem popovídáme.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: No, Tomáš Tepr sice to chce někdy v těch 20. letech už zabalit, ale já si myslím, že i tak budeš mít na co vzpomínat. Nejenom tedy na svou hereckou a režisérskou a ředitelskou kariéru, ale třeba i na politickou kariéru. Myslím si, že to, když jsi dělal, tak stejně tak jako všecko, co tě baví, nebo co děláš, že tě baví, že i to tě bavilo, ta politika, ne?
2: Bavilo. A musím říct, že jsem vděčný za těch 6 let, když jsem tam byl velmi.
1: Co ti to dalo?
2: Pokoru. Člověče, velkou pokoru. Ty jsi sportovec, že jo?
1: Taky.
2: A nebo
1: taky,
2: aktivní,
1: no.
2: A rozhodně pasivní, že jo? Ne, no, když se díváš na televizi, tak jako říkáš, tohle teď bych přihrál, proč ten blbec nepřihrál, jo? Teď to má dát doleva, ne doprava.
1: Jako kdyby seděl vedle mě. Ano.
2: Jo? A to víme všichni. Ale stoupnout si na to hřiště nebo na ten kurt, to člověk vidí z jiného úhlu. A já jsem měl to velký štěstí v životě, že jsem se dostal do té politiky, nebo té vrcholné politiky, a zjistil jsem, že to není tak snadný, že to není k vysmívání, že to není k ironizování, že to je tvrdá práce prosadit nějakou změnu zákona, prosadit něco, že vás musí být hodně, musí člověk být v týmu, musí si to nastudovat a že to je opravdu trpělivý a jak bych to řekl, lidi říkají, oni tam jenom žvanějí. No jo, ale parlament je od slova parlare, neboli mluvit.
1: Čili žvanit.
2: Čili žvanit. A je to, mě to naučilo velký pokoře. Potkal jsem se tam se znamenitýma, chytrýma, báječnýma lidma v té politice. Čestnýma. A bylo jich daleko víc než těch pitomců.
1: Prosím tě, jsi teď po těch letech, co už politiku neděláš, vázaný nějakým, nějakou mlčenlivostí?
2: Ne.
1: Ne, tak to je dobře.
2: Nikdy jsem nebyl.
1: Nebyl. Můžu zeptat, prosím tě, jak si, když jsi tu politiku dělal, musel jsi někdy třeba udělat něco proti svý vůli, nějaký kompromis, který tě opravdu šel proti srsti?
2: Nikdy.
1: Nepovídej.
2: Nikdy. Jednak já jsem nebyl straník. Já jsem byl nestraník.
1: Ale byl jsi, jak jsi za nějakou stranu?
2: Byl jsem za ODS, ale jako nestraník. Nikdy se mi v tom senátu nestalo, když jsem řekl, že budu hlasovat opačně než klub, aby za mnou někdo přišel a přemlouval mě. Nebo mě něco nařizoval.
1: A to se stalo?
2: Ano. No, tam byla Lisabonská smlouva, tam byla přímá volba prezidenta. Celý klub se usnesl, že podpoří přímou volbu prezidenta. A já jsem proti tomu hlasoval. Dneska jsem na to hrdej, že jsem hlasoval proti přímé volbě, protože všichni víme, že to nedopadlo nejlépe s tou přímou volbou. A hlavně by se musela změnit část ústavy a tak dále, a tak dále. Ale tady nejsme v politickém pořadu, takže jenom tak jako v okrajově. A měl jsem moc rád některý lidi, jejichž názoru si vážím a při té příležitosti,

0: když se třeba byly pokusy o změnu ústavy, tak jako do kamene vytesáno můžu opakovat větu pana Pitharta, který řekl, naše ústava možná není dokonalá, ale je uspůsobená tak, aby nebylo snadné vládnout. Protože kdyby bylo snadné vládnout, jsme na cestě k totalitě. A to si do dneška pamatuju. A proto není a nemělo by být snadné vládnout. A všichni ty, kteří říkají, že by to bylo jednodušší a lepší, kdyby vládli a že by to udělali ty zákony za týden, za měsíc, hned, tak jim nevěřte. To je cesta k totalitě.
1: Prosím tě, když jsi měl příležitost potkávat se s lidmi opravdu na vrcholu té politiky, tak si nepochybně poznal, i když samozřejmě sem tam se něco předstírá, někdo se dělá lepším než je, poznal ty jejich charaktery. Jsou tam nahoře lidi, kterých si opravdu vážíš?
0: Ano. Takže se všichni děláme lepší než jsme, to děláme všichni.
1: Samozřejmě.
0: Ale když člověk pozná lidi zblízka, třeba já nevím, já si strašně vážím a hrozně mám rád Jaroslava Kuberu. To je člověk jasnozřivej, s rychlým uvažováním a dokonce mu nechybí něco, co v české politice postrádám, a to je humor. A dokonce humor sama ze sebe, že si člověk umí dělat a že se nebere tak příšerně vážně. Tak toho mám strašně rád a měl jsem ho rád. Měl jsem rád Přemysla Sobotku. Člověk by řekl, sedí na té předsednické židli, je to druhý nejvyšší ústavní činitel. A najednou člověk zjistí, že to je normální kamarád, obyčejný chlap, s kterým můžete mluvit, mohli jsme si tykat. Je to, ten pohled zblízka je fascinující. Měl jsem strašně rád knížete Schwarzenberga, se kterým jsem seděl na zahraničním výboru, dokonce vedle něj. A on mě posílal papírky s takovým vtipným vždyckým komentářem. A teď jsou tam ty kamery a ty přísedící a ty ministři a teď člověk se nesmí smát, že jo, a musí být ve obleku. A to vám bylo někdy tak vtipný, to se bohužel nedá vysílat před 10. hodinou. Ale já jsem, a teď se člověk musí držet, aby se nesmál. Čili je tam i legrace, je tam i přátelství a jsou tam úžasně cenný lidi. Lidi se mě budou vysmívat, když tohle budou slyšet a budou říkat, že ta politika, jsou to pitomci, všechno. Já jsem to nahlíd zblízka a není to pravda.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Já myslím, že v tvém životě, Tomáši, se objevilo určitě hodně lidí, kteří, myslím teď už v tvém dětství, kteří by tě mohli natolik jaksi ovlivnit a fascinovat, že by si třeba je dneska mohlo označit za hrdiny tvého dětství. Ale já teď myslím úplně na takový ty prvotní, takový ty hurvínky a...
2: Ano, dětský.
1: No, ty dětský hrdiny. Pamatuješ si nějakýho?
2: Pamatuju.
1: Jo.
2: Já jsem snad 3x nebo 4x za sebou hltavě četl Robinsona Crusoe. Tak nevím, to nejsem asi originální, tak to byl jistě hrdina mnoha chlapců. A na tom pustém ostrově a člověk by si to jako sám chtěl zkusit, zda by přežil nebo nepřežil. Bylo to krásný, bylo to dobrodružný a přitom já jsem společenská povaha. Já neumím být moc sám, jo, to až k stáru. Jo, ale jako v tom produktivním věku jsem seděl v klubu a pořád jsem byl mezi lidma a furt jsem někoho zval. Já jsem takový domeček třeba, který jsme nezamykali na Slivenci, jo, takový zahradní. A tam se střídali návštěvy, i když jsme nebyli doma. A nevím, jak člověk přišel, tam byl táborák a už tam seděli 3 jako různý kamarádi, kteří se mezi tím seznámili. Jo? A takový ten život jako ve společnosti. A přitom Robinson Crusoe, že jo, to byl pro mě hrdina.
1: Možná si to teď kompenzuješ tím vysedáváním na rybách.
2: Jo, samotě. Ano,
1: co?
2: Ano.
1: Že
2: ano.
1: Jo,
2: a to je krásný, protože člověk, když jde na ty ryby, tak vlastně chce být sám, jo. A nedávno se mě stalo, že jsem přišel k vodě a za mnou přišel takový mladý hoch. Říkal, to je krása, co? Být na rybách. Říkám, no. A člověk si tak odpočíne, že jo, tak sám. Říkám, no. A vyčistí si hlavu, že jo. Může si tak jako sedět sám, víte, to je. A teď mě celou dobu, asi 20 minut vykládal, jak je to krásný být na rybách.
1: Sám.
2: A tak jsem zbalil pruty a jel jsem domů. A to jsou takový příhody bez poenty.
1: No ale Robinson Crusoe dobrý člověk.
2: Jo, že jo, no, to není tak špatný.
1: Ne, to určitě není špatný, protože to svědčí o tom, že jak si věříš v životě, už si věřil jako kluk, protože otestovat si takhle to svoje schopnosti a síly, to vůbec není marný.
2: No, já jsem ten nebyl ve skautu, jo, kde se dělali ty bobříci.
1: V Pioníru, jo, asi víš.
2: V Pioníru, no, jsme byli všichni v Pioníru. No. To bylo poslední, kde jsem byl, ale měli jsme vedoucího, jako byl to takový bezvadný kluk a zřejmě ten scout zažil, jo, takže jsme takový ty bobříky jsme vlastně dělali taky.
1: I pionier,
2: jo.
1: Ano.
2: I co mě teda musím říct nešlo, to je takového bobříka mlčení, jo. Takové jako, že třeba se celý, já nevím kolik to bylo, 2 dny nebo den, člověk nesmí nic říct a úplně bezděčně já jsem něco prostě vždycky kváknul a nikdy jsem ho nedostal, protože já jsem užvaněnej.
1: No jak říkám, kompenzuje si to na rybách, marný, no. Je to.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ani dnes nezůstaneme bez písničky na přání našeho hosta. Já jsem docela zvědav, jakou muziku má Tomáš Töpfr rád a co rád poslouchá. Teď si můžeš opravdu jako říct, pokud teda samozřejmě naše síly na to stačit budou a budeme mít tu melodii, tu písničku v zásobě, tak ti rádi pustíme. Co rád posloucháš?
2: No, já musím říct, že v autě poslouchám ledacos. Že si jsem schopný přepnout klasickou muziku, no. Podle toho, jakou má člověk náladu a jak jede. Zjistil jsem, že když si člověk pustí nějakého Mozarta nebo Beethovena, nebo, tak jede klidně. Když si pustí nějaký heavy metal nebo nějaký beat, tak začne být agresivnější za tím volantem. Tak já velmi často si přepínám country.
1: Já vím.
2: A jsem hodně vyježděný a chechtám se těm řidičům. Mimochodem je taková poučka, že ten, co vás předjíždí, jo, prostě tohleto, tak to je blázen, šílenec, jo, vrah. A ten, co vás brzdí, je pitomec, který nemá mít řidičák, z čehož jednoduše vyplývá, že jediný, kdo jede správně, jsem já. Ale takže já si pouštím a musím říct, že přes všechno, jak jsou lidi teďka takový uštěpačný, zlý, mají rychlý závěry ke všemu, tak já jsem nepřestal milovat Jarka Nohavicu, protože podle mě to je jeden z největších básníků naší doby.
1: Navzdory tomu, co se o něm hovoří?
2: Navzdory všemu.
1: Člověče. No tak ono se někdy, říká se, že se někdy talent nesnoubí s charakterem, jo? Ale kdo ví, jak to je, že jo?
2: No já nevím teďka, na co zrovna narážíš, protože pokud se mu vyčítá, že měl nějaké styky ze Státní bezpečností. Já se musím přiznat, když jsme mluvili o tom Senátu, já jsem byl v Braně bezpečnostním výboru a viděl jsem některé svazky, které jsme mohli nahlídnout. Je to docela zajímavé. I svůj pozor na mě vedla Státní bezpečnost, svazek od roku 77. Je to velmi zajímavé čtení a i z toho se pozná, jestli ten člověk byl vyslýchán anebo udával dobrovolně, v jaké situaci všechno to bylo. A není to tak jednoduché a černobílé, jak to vypadá. Jenom ten záznam v tom registru svazků ještě o něčem nevypovídá.
1: No, tak dobře, tak Jarek Nohavica.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Tandem Jana Rosáka.
2: Tomáš Töpfr je pořád v současné době, i když už v těch 20. letech, která přijdou, s tím chce seknout ředitelem Vinohradského divadla. Jaký jsi ředitel? Jsi hodnej, vlídnej?
3: No, jak se říká v takových těch politických rozhovorech, to není otázka na mne, jo, to je otázka na soubor. Já nevím, já si myslím, že jsem docela vlídnej ředitel, já neumím křičet, neumím se vztekat. Já jsem spíš principál než ředitel. Rozdíl mezi ředitelem a principálem je v tom, že ředitel sedí v tom druhém patře, v tom patře, kde jsou koberečky, že? Protože to se říká k řediteli na kobereček, který no, ostatní no. Šlapou po linoleu. Ale já většinou do toho přízemí přicházím a s těma svýma kolegama jsem na tom jevišti.
2: Čili to je principál.
3: A to je principál, jo.
2: Který vede soubor, ale zároveň je kolegou.
3: Jo. Takže zároveň musí být všem příkladem, nesmí zlobit, na zkouškách musí být připravený, musí umět text, musí chodit včas, protože nemůžu chtít po ostatních to, co sám nedělám, což mě tedy jako principála naučilo být dochvilnej a protože já jsem se narodil asi o 15 nebo 20 minut později, co jsem přenošený o 20 minut, jo. Maminka mi to sdělila a celý život těch 20 minut nemůžu dohnat, jo. A proto celý to, život mě to chybí.
2: Jak se to odhaduje, že o 20 minut přenošený, to je nějaká
3: protože to nemůžu prostě dohnat. Jo, to mi v životě právě chybí.
2: Jo, víš, ty jsi na to přišel až no, expost, no, jasně. No, prosím tě, ale jako z pozice ředitele můžeš si nějakým způsobem dejme tomu, jak si vybrat. Tohle by bylo na repertoáru, protože si v tom chci zahrát?
3: Tak
2: přiznej se teď.
3: No. A mohu,
2: no.
3: Ale opak je pravdou.
2: Prosím.
3: Já mám tu ohromnou výhodu jako ředitel, že mám tu propisovačku a když přijde umělecký šéf s návrhem obsazení, kde já jsem, tak se vyškrtnu a řeknu, ne, tohle to není pro mě, tohle je přeci typicky pro Igora Bareše, nebo tohle to, no přeci tohle to musí hrát Pavel Rimský, ne já, že? A takhle se můžu vyškrtávat. To je ta největší výhoda ředitele, protože mě už se moc hrát nechce. Víš, ono to bolí. Teď ty to taky znáš. Já vím, že to baví.
2: Baví to, ale zároveň.
3: Já vím, ale čím jako je člověk starší, a to není fyzická bolest. To není. Protože když člověk chce být poctivý herec a má na repertoáru, řekněme, takový ty stěžejní role, kde musí na sebe žalovat, to znamená rejpat se ve svých vlastních vnitřnostech, sypat si sůl do ran, aby člověk byl poctivý, protože divák faleš pozná, tak to hrozně bolí. Já jsem hrál na Fidlovačce ještě 375krát Šumaře na střeše, což bylo o otci, který se loučí se svými dcerami. A protože já jsem tu situaci v životě zažil, když jsem se nechtěně musel rozloučit se svými dětmi, kteří emigrovali, a já jsem tu zůstal, tak jsem každý představení vlastně si rval játra. Lidem se to hrozně líbilo, ale ono to bolí. A když se člověk jako takhle furt mačká duši a napíná nervy, jo, tak už přijde okamžik, když si říká, já už to nechci, mě už to prostě, já už se nechci rozdávat.
2: No. Je to síla, no, ale prosím tě, abychom byli trošičku konkrétnější, tak v kterých hrách konkrétně se teď rozdáváš divákům na jevišti?
3: Tak tentokrát jsou to tři, z toho dvě jsou na Vinohradech, kde hrajeme Pygmalion, já hraju plukovníka Pickeringa. Kouřím tam dýmku, celé představení.
2: Ty normálně hulíš, nebo ne?
3: No, dýmku kouří, no. Ano, nebo doutníček, cigarety dávno jsem zavrhl, no. Takže jako je to, tak jednu dýmku denně mám i povolenou od lékaře, jo, to není jako
2: teď
3: žádný kouří,
2: no.
3: Ale pozor, lidi, kteří pokašlávají, dělají takový, jako že se na jevišti nemá kouřit, tak se mailej, protože ona je elektronická, ta dýmka. Ale už z metru to není poznat. Vypadá to nádherně, když člověk potáhne, tak dokonce se rozsvítí takový to červený světýlko, jako žhavý, ale je to jenom pára. Ani ten nikotín tam není. Je to skutečně jenom pára. No a to je jedna hra. A ve druhé je to Lev v zimě, kde s Dášou Havlovou hrajeme Jindřicha II. A královnu Eleonoru Akvitánskou, což je nádherná komedie, poměrně slavná, dokonce i sfilmovaná. To hrajeme moc rádi.
2: Peter O'Toole?
3: Ano, taky, s nějakou Catherine Hepburn.
2: Já, nějakou, jo.
3: No a potom jsem přijal hostování, protože u nás v divadle se ta hra nenasadila a nenasadí zatím. To je Mariša, kde hraju Lízala, a to je v Příbrami.
2: Prosím tě, no Příbrami jsem si taky zahrál. Tam je docela zajímavý divadlo, takový zvláštní, dobrý soubor.
3: Výborný.
2: A co, že tě takhle klasika přitáhla?
3: Tě? No, já už jsem si říkal, že už jsem dost starý a protivnej dědek a moc rád to hraju a lidi na to chodí a líbí se to. A člověče, i standing ovation na představení v Příbrami každý.
2: To je pěkný.
3: No to je krása.
2: To je pěkný. Tak to
3: a přitom všichni vědí, jak to dopadne. Jo, to je zajímavý. Jo, u Romea a Julie taky vědí, jak to dopadne. U Otela taky. A u Mariši, jak by smet, to kafe znají všichni. Že jo? Nicméně jsou zvědaví, jak se k tomu dopracujeme.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Kup mi den, kup mi noc.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Ještě jsme si nepopovídali o aktivitách mého dnešního hosta Tomáše Depfra ve filmu a v televizi. Já si myslím, že třeba to nějak ještě vyplyne z textu, ale co mě leží teď na mysli, je připravovaný film o Františku Krieglovi, ve kterém ty máš taky hrát.
2: No to je...
1: Jak to vypadá? V jakém stádiu jsou přípravy? Se točí?
2: Kde pak? Pan režisér Fíla je připraven, všechno je nachystáno, obsazení existuje, scénář báječný existuje, kniha existuje, kterou pan režisér zároveň napsal. Jmenuje se to Muž, který stál v cestě. A František Kriegl pro ty později narozené, to byl člověk, který samozřejmě komunista, který v roce 1968 byl unesen spolu s některými našimi dalšími představiteli do Moskvy, aby tam podepsali potupný protokol o legalizovali okupaci v 68. roce. Všichni to udělali, kromě Františka Kriegla, který řekl, že takový dokument nepodepíše, a zůstal jediný. Málem ho to stálo věznění v té Moskvě, kdyby se ty naši ještě za něj nezaručili, že jim ho teda nakonec do toho letadla vydali, protože oni bez něj nechtěli odletět. No, je to poměrně dramatický osud člověka, který prodělal španělskou občanskou válku, potom 48. rok a údajně tedy velmi zmoudřel, pak se stal disidentem, ale velmi hlídaným, že mu na chodbě seděli estébáci před bytem. No, to už si všechno mladá generace ani nepamatuje, ani si nedovede představit.
1: Je to velmi smutný, protože si nepamatují jiné věci.
2: Zásadní. Já jsem při přijímacích zkouškách na domu, kde se dělá test všeobecných znalostí, kde studenti dostanou třeba nějaké jméno jako Anton Pavlovič Čechov a mají k tomu napsat, že třeba vědí, že to je spisovatel nebo dokonce dramatik, a když si vzpomenou, že napsal Racka nebo Tři sestry, tak už mají bod, že jo, to je opravdu všeobecné znalosti. Tam jsou takové perly, to bys nevěřil. Já si je budu schovávat, protože když přijdu domů, od těch přijímacích zkoušek mi to žena nevěří, že například v roce 1968, k tomu datu napíše maturantka konec druhé světové války. No dobrá, tak pro ní je to něco, jako pro mě byla prusko-rakouská válka. To se dá ještě obnovit, ale naprosto vítězný jsou dvě hlášky. Jedna z nich k heslu Jan Hus napsal maturant český šlechtic, který přišel o oko v bitvě na Bílé hoře.
1: To je nádherný konglomerát.
2: Ano, to je vidět, že už se učil dějepis, ale nějak...
1: Jak se mu to scuklo.
2: A nejstrašnější, co jsem tam zažil, je, a to jsou maturanti, pozor, maturanti, kteří chtějí na vysokou školu, napsala k heslu Holokaust, napsala studentka židovský svátek.
1: Ne.
2: Ano.
1: Ne.
2: Ano. To si nevymýšlím. No, tak to, ale to jsme odbočili.
1: To jsme teda hodně odbočili, ale...
2: Kde jsme přestali?
1: Já toho využiju, protože, k tvým rolím a podobně, ale já toho využiju, protože, jak jsem už v úvodu řekl, jsi taky vysokoškolský divadelní pedagog, tudíž teď si se k tomu přiznal, ale když tedy, jak si učíš budoucí herce, jak to s nimi vypadá? Máme nějakou naději, že budou zase další?
2: Máme.
1: Jo,
2: kvalitní herci. Máme. Takovej ten povzdech starší generace, no teď je to všechno jinak a za nás to bylo. Já myslím, že tohle to říkají lidi od doby kamenný, že jo. Teď už nejsou pazourky jako bejvali, že jo. Teď už ty mladí tam dávají jelení parohy a to už není ono. Tak já si myslím, že tohle to se nemění a takovej sentimentální povzdech asi má každá generace nad tou novou. Roděj se, samozřejmě, že ne každý rok se urodí Karel Heger a Zdeněk Štěpánek a velikáni českého divadla, ale jsou talentovaní a jsou lidi, kteří mají zájem o ten obor. Je jich spousta, kteří si myslí, že budou hrát v televizi v těch nekonečných seriálech a nevědí, že jdou na divadelní fakultu, že jo, kde se učí herectví opravdu z gruntu. Protože si myslím, že stačí říct hezky přirozeně větu a buď zleva doprava, nebo zprava doleva. Ale to není herectví, to může dělat každý, dokonce i já.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Tak, abych splnil to, co jsem slíbil, tak si s Tomášem Pfefferem chci popovídat taky o těch rybách. I když já nejsem rybář, ale pořád mě to tak trošičku láká. Říkám si, až budu jednou starý. No, to jsem pyšnej, že si furt myslím, že jednou budu až starý. Tak mě to taky třeba čapne. Co tě na tom nejvíc baví?
2: Já si myslím, že to je normální atavismus, jo? Že v nás, a hlavně v mužích, proto je málo žen rybářek, je ten lovecký put. Když ulovím, přežiju. Jo, to máme 10 000 let, co je homo sapiens tady na té planetě. Takový pocit jako štěstí, že si ulovil, že uživíš rodinu, uživíš rod a kmen.
1: A taky pyšný je člověk.
2: Ano, ano. A já mám tenhle ten pocit i v supermarketu, bohužel. Jo. Takže...
1: Přinezeš úlovek domů.
2: No jo, no to je, já jsem typická oběť supermarketu, já jezdím, nakupuju hladovej ve výši očí, ani se neskloním tomu levnějšímu a koupím všechno, na co mám chuť, i když to prostě nesním. Tak to je, jo, žena vždycky mi nadává, co z toho zase nakoupil, tak mě nepouští nakupovat, protože to je ten pocit prostě toho lovce, že jsem si nandal prostě ty konzervičky do toho vozejku, jo. Ne, tak to je takový put. Jo? Protože já ryby vlastně nejím. Mořský si možná dám, nějaký jako mořský plody, a kapra jenom na Vánoce. A já ty ryby pouštím. Čili mně stačí ten pocit, a to je dneska spousta moderních mladých rybářů, který ty ryby chytají a pouštějí. Jde o to tu rybu přelstít a zdolat, což není tak jednoduchý. A já vždycky říkám, chlap, který neměl na prutu, jako se mi podařilo, jo, na tenkém vlasci a jednoháčku 150 cm sumce, a kdy ho taháš z lodičky 3 hodiny 10 minut, protože ho nemůžeš urvat, to by se přerval ten vlasec, takže ho musíš unavit, aby se dostal k hladině, pak se s ním vyfotit a pustit ho. Kdo tohle nezažil, tak neví, co je rybařina, jo. A mimochodem, pan Werich, který byl velký rybář, ten jezdil na Hlavatky, na Dunajec, že jo, tak ten říkal staré čínské přísloví. Čas strávený na rybách se nezapočítává do života.
1: Prosím tě.
2: Proto já jsem furt takový mladý, víš.
1: No, sice říká, že všechny ryby hází zpátky, ale co kapr na Vánoce?
2: No to jo, to je něco jiného. Na Vánoce jíme tradičně kapra a já si ho vždycky jdu chytnout na Vánoce. 23. a 24. mám opravu. Prosince, 23. a 24.
1: Ty si
2: prosince.
1: Takhle věříš?
2: Je to takovej adrenalín. Hmm. Musím říct, že 24. prosince jsem tam opravdu sám na těch slapech. Tam už není jiný blbec, jenom já. Jo? A musím se pochlubit, protože pochválit, když to neudělám já, nikdo to za mě neudělá.
1: Jasně.
2: Ještě se mi to každé Vánoce podařilo.
1: Vážně?
2: Každý
1: neodešel jsi s prázdnou.
2: Neodešel jsem.
1: Takhle jsi tam sám, nemáš konkurenci.
2: Ale je to třeba jeden kapr, je to jenom jeden záběr za tu dobu, co tam jsem. Je zima, oni slapy nezamrzají. Je to úžasný zážitek. Jsem tam já, kačeny a kormoráni.
1: No, tak to ti samozřejmě závidím a možná, že někdy se posadím kousek od tebe.
2: Já tě to naučím.
1: Jo,
2: já tě to naučím. Až chytneš prvního kapra, který bude mít 60 cm, to je bojovník a táhneš ho z 20 metrů hloubky. Se ti roztřesou ruce adrenalinem. Vážně.
1: No, adrenalin mám rád. Zatím mně stačí ten tenis, jo. Ale uvidíme. Až se klouby znaví, tak usednu na židličku skládací vedle tebe.
2: Já jsem tenis vzdal, protože ty autové čáry jsou nějaký pohyblivý. Prostě po každým je namaluje, při každém úderu někam jinam. Prostě já se nějak nemůžu trefit.
1: Zajímavá myšlenka, no. Budu o tom přemýšlet. Tak moc děkuju, Tomáš Pfeffer byl dnes hostem na Tandemu a já věřím, že i vám se jeho návštěva moc líbila. Doufám, že i ty jsi spokojený.
2: Já jsem moc rád, že jsi mě pozval a za příštích 12 let.
1: Zase 12 let. No to už možná bude to divadlo opraveno a už v těch mladších rukou.
2: Já jsem hrozně zvědavý, protože vždycky musíme novou politickou reprezentaci přesvědčit o tom, co má, jaký má význam Vinohradské divadlo pro Pražáky. Ale on se to většinou podaří.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dobrý den na vlnách Českého rozhlasu, přeje Josef Zíma. Právě začínáme. Tak případně zní název první orchestrální polky Antonína Bulky, kterou vás přivítala rozhlasová Plzeňačka. Teď poprosím o další balíček muziky hudební skupinu Třehusk, písničku o švestkových knedlíkách, dvakrát pana Hašlera a lidovou baladu o cvočkáři Dandovi. Prosím.

0: Ježišmarja, už jste to slyšel?
1: A o čem, o čem?
0: O tom Dandovi.
1: Jo, o tom.
0: No to je tragédie.
1: To je, já to čet v našich novinách.
0: No to je hrůza. Chudák stará Dandova.
1: To je příběh neštěstí.

CDčka Veselky tvé vlasy kvetou mám pro vás lidovou Jaký je to hezký, děvčátko Ády Neumanna, polku Antonína Pechy a Jardy Šprongla Nečekej, že přijdu zas a tango Vlasty Dvořáka s názvem Ty jsi mou. Sola mají Blanka Tůmová, Pavel Zelníček, Ivana Zbořilová, Barbora Lišková a Milan Černohous.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. V malém filmovém okénku se vám dnes představí pražský swingový orchestr a jeho solisté Petr Kroutil a Tereza Duchková. Zahrajeme si písničky z filmu 14. u stolu, Eva tropí hlouposti a Hej, Rup. Hezký poslech.

a nic víc. Jeden den za druhým jde a den ze dne se spí jinde a tak.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Jihočeští Božejáci natočili album s názvem 100 let s muzikou. Tak ono to vlastně už je víc jak 100, protože tahle výborná kapela byla založena už v roce 1904. Takže už to bude 110. Z toho CDčka vám teď pustím dvě tanga Zdeňka Beneše Vrace mi zpátky a jedno lidové Kupte si kvítí. Zpívají Jana Dušková, Lubomír Jech a Jan Březina.

Božejáci dohráli a dospívali až k samému konci pořadu Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. O ten úplný konec se postarají další věhlasní jeho Češi, Babouci, lidovou písničkou Už je malá chvilka do dne. Tak naslouchejte a přijďte zase brzy k naší muzice, kde se na vás bude těšit Josef Zíma.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Mám rád čas zrození stěn kamenného džbánku. Je v něm ta chvíle, kdy cepy zněly krajem, kdy ševci sebou šili neklidem na verpánku, kdy Bůh pod lípou seděl a svět byl chvilku rájem. Rozpadlá ošatka, zrzivělé srpy, od staré kůlny cesta až ke studánce v stráni. Vedou tě kopretiny, vlčí máky a chrpy. K pramínku zázraků ten Bůh se s tebou sklání. Prázdninovou studánkou zázraků jsme sice trochu předeběhli dobu, ale do všech obyčejných slov vám z ní rádi nabízejí Luděk Munzar
1: a František Novotný. Já musím poctivě přiznat, že se nám hodí do krámu i to, že v ní zazněly cepy. Při slově cep si asi současníci vybaví husitu na vozové hradbě a prchající křižáky, pokud nejde o bitvu u Lipan. Ale chalupáři a posluchači z vesnice vědí, že cepy byly také spojnicí mezi zrnem a chlebem tam, kde neklapal žádný mlýn.
0: Ty jsi mi, Františku, tou svou básničkou v úvodu vybavil obrázek, který je teďka často vidět, jak chalupáři a různí sběratelé hledají podivuhodné nástroje, vyhledávají stodoly, kůlny, aby objevili dřevěné lopaty, různá stará síta, mlýnky, řezačky, na kterých se mísilo zelené krmení se slámou, aby bylo víc krmiva. Hledají a objevují trakaře na krmení, na pytle se zrním. Nacházejí dřevěné díšky, kravské rohy s brouskem, na kosu. Víš, že ten já jsem nosajoval u pasu, když jsem jezdil na krmení. Takže mně to vůbec nepřipadá jako starý, zapomenutý nástroj. To byly současné nástroje, s kterými jsem se musel naučit pracovat. Pamatuješ, nebo víš, co to byl roubík?
1: Ne.
0: Když se vázalo obilí povříslem.
1: A už vím, kolíček.
0: Tak kolíček, kterým se otočilo a utáhlo se to povříslo, aby se snop nerozpadl.
1: No kdo ví dneska, co je povříslo. Víš, já ti mám stejně pocit, že v tom našem povídání se někdy vracíme až do pravěku. A nebo že jdeme takovou galerii starého umění. A já se musím obdivovat našim předkům a jejich vynalézavosti, kterou uplatnili i v těch nejchudších podmínkách. Nic nepřišlo na zmar. To pamatuju ještě u mých rodičů. Nic se vlastně nevyhazovalo. A když se podíváš dál, tak třeba z kozlých kůží se dělali vaky na vodu. A díky nožičkám se nesli na zádech jako batoh. A u pouštních karavan a podobných skupin to byl oblíbený prostředek ještě nedávno. Proto mám rád ta stará vesnická zákoutí, plná harampádí, provoněná romantikou. František Nepil tvrdil, že si chalupu koupil vlastně kvůli cepu a starým kamnům, které byly její součástí. A u mých přátel na statku Bílsku mají ty různé atributy na bílé stěně špejchárku jako dekoraci. A moc pěkně se na takový starý, rukama předků uhlazený cep i kouká. A já ti ho jednou i potěžkám a řeknu ti, že to není žádná švanda se s ním ohánět.
0: To mi vypráví. Představ si, že to blácení cepem nejen pamatuju, ale že jsem byl jeho účastníkem, že jsem se to musel naučit, že mě vzali do kruhu a opravdu jsme mlátili obilí. To vypadalo tak, že si nejdřív se vzal snop, položil se na zem, poklepal se těma cepama, obrátil, poklepal se znovu, pak se snopy rozvázaly a obilí se na mlátě rozestřelo tak, aby klasy směřovaly doprostřed a konce, kterým se říkalo říťový, k pernám, mlátilo se ve dvou až v osmi lidech. A různý počet mladců vyžadoval taky různé rozestavení a hlavně harmonizovat střídavě práci, aby se netloukl cep o cep a aby se
1: nezranili.
0: Nepomlátili si hlavu, že jo?
1: Tak si to zkusme představit. Já jsem ti k tomu našel v jedné knížce Říkadla z Frenštátska, která pomáhala ten rytmus udržet. Tak třeba, když mlátil jeden mlatec, tak si říkal cap, chlap, cap, chlap. Dva mladci se už o to cap, chlap rozdělili. Jeden cap a druhý chlap. A u tří mladců to znělo. Pro placku, pro placku. A u čtyř už to bylo pro pečenku, pro pečenku. A pět mladců si rytmicky ulevovalo. Patemu hovno, patemu hovno. A šest cepů tančilo po mlatě v rytmu. Tata mamu češe, tata mamu češe. Jak písty v motoru to jelo.
0: No, ale já ti řeknu, že ono, na to byla dost těžká práce. Často do zpěvu nebylo. A když se takhle mlátilo od časného rána až do pozdního večera, jenom s krátkýma, někdy půlhodinovýma přestávkama na snídaní a na svačinu a takhle hodinku na oběd. Takže po skončení hospodář, když se vymlátilo, vystrojil takovou hostinu, jako jsou třeba dožínky, takže byla domlatná, domlatky se tomu říkalo. No a já ti řeknu, že kdyby to našinec dneska zkusil, tohleto fit centrum, tak by druhý den ho asi pěkně bolelo tělo, až by na ten mlad sotva dolezl.
1: No to souhlasím. A ono to rytmické dělení práce s nástrojem najdeš například i v kovárně, když kováři pomocník přitlouká. A víš, Luďku, já uměl vykovat kramly nebo skobičku?
0: Opravdu?
1: No, díky panu učiteli Lužanskému na Průmyslovce. Ten, když nám při sekání občas upadl kousek železa na zem, tak syn odpustil žertík a křikl: ale hned to seber. No a ten kousek, i když už nebyl žhavý do byla, měl takovou teplotu, že puchýř byl okamžitě na světě a prsty jsme si mnuli lauček ucha. To při popálení prý pomáhá. Ale tak jako v pekárně voní chleba, na půdě babiček bylinky, v seníku seno a v bramboráku česnek a majoránka, tak má svoji vůni i ta zmíněná kovárna. Souhlasíš?
0: To víš, že jo. Kovárna to bylo zvláštní místo ve vesnici. Ne v každé vesnici bylo, ale dost často to stavení stálo na kraji a nebo úplně v prostředku. A to je starý krásný řemeslo. Mě už jako kluka to vždycky fascinovalo. Já jsem samozřejmě strýček měl autodílnu. To jsem znal všecko, ale ta kovárna byla přece jenom jako spradávna. To bylo až mystické. Vždyť to sahá až po Hefajsta. První historický kovář. A to řemeslo je od ty doby pořád stejný. A ještě to trošku souvisí s peklem. Vzpomínám si, jak jsem jako kluk byl poctěný, když mě pan mistr dovolil, abych tahal měchy a ukazoval silnější, slabší plamen. Potom do toho strčil podkovu a spolu s pomocníkem v rytmu klepali. Slyšíš ten zvuk? Bum, bum, bum, bum. Dokonce jeden poklep byl vedle.
1: Ano, ano, ano.

dali vykovat i housle. Mimochodem housle jsou i ze skla nebo ze zápalek. A nejmenší dřevěné housle, které hrají, měří 48 mm a vyrobil je jako raritu mistr Sofroň z Prahy. A nebo Štěpán Rak, ten má i kamennou kytaru. Jenže nebýt kvinterníků, tedy výrobců dřevěných nástrojů, nemohl bych ti teď nabídnout ani jedno renesanční kytarové solo podání Lubomíra Brabce. Skladatel je neznámý, ale pokud někomu z vás připomene znělku rozhlasového Textempore, jde o podobnost čistě záměrnou.

0: I tohle byla úklona starým mistrům. Víš, Františku, dneska nám slovíčka připomínají stará řemesla a vlastně to, jak a co všechno ti staří mistři, byť obyčejní strejcové někde na vsi nebo ve městě, dělali. Kolik těch profesí od středověku zapadlo do propasti času. A dnes ani netušíme, koho občas na koroze měšťanostové zdravili. Což o to. To, že kovář umí kovat, je jasné. Stejně jako, že když jsou dva kováři na rinku, jeden může kovat, druhý milovat šafářovic na rinku. A stejně jasné je, že kamnář dělá kamna, kloboučník klobouky, ale víš, co dělá třeba ručníkář? To jsem si na tebe našel v jedné knížce.
1: Že by to byl specialista na ručníky?
0: Ne, ne. Ten vyráběl ručnice, takže byl i puškařem. A Františku, víš, kdo to byl kuléř?
1: Netuším.
0: To byl kameník specialista, který vyráběl kamenné koule do praků a houfnic. A mimochodem, skalníci, tedy odborníci na lámání kamene, kámen štípali buď tak, že do vydlabaných drážek dávali klíny kovové nebo ze silně vysušeného vrbového dřeva. To dřevo zalili vodou, klíny nabobtnali a kámen, věřte mi to nebo ne, kámen roztrhli. A podobně se využívalo vody v zimě, když mrzlo.
1: No, využívají toho někdy i naši silničáři, když po zimě jedeš po té cestě, která je celá rozbitá.

0: No, ale nebyli ti naši prapředkové žádní hlupáci. Jestli pak víš ty, čím se zabýval paterník?
1: Tak to teda nevím.
0: Taky ti dám vybrat. Buď se zabýval teologií, nebo výrobou paterčat, nebo stavěl patra k přízemním domkům, nebo uměl patero řemesel, a nebo to byl soustružník.
1: To je velký výběr, to nedokážu.
0: Ale představ si, že to poslední je správně. Byl to specialista na výrobu růženců ze dřeva, ale i z korálu a jantaru a dalších surovin, které vlastně vyráběl na tom soustruhu.
1: Jestli pak víš, Františku, že moje prababička, která pamatovala ještě bitvu u Hradce Králové, ale to je jiná kapitola, tak tahle moje prababička měla růženec z klokočí. Tedy suroviny tak ryze přírodní. A zajímavé je, co všechno bylo už tehdy z přírody k sehnání. Tak například kyselinu mravenčí ti dodal bravenář. A když už jsme v tom hádání, víš, kdo to byl cuprejtýř?
0: Tak to nemám tušení.
1: To byl pomocník malíře, nemyslím malíře pokoju, malíře výtvarníka, který na obrazech obstarával mistrovi podkladové vrstvy. No a mistr zatím mohl klidně do vinárny pro inspiraci.
0: Cuprejtýře už užívá asi málo kdo, tu skleničku častěji. Tak třeba slavný krajinář Otakar Nejedlý, zvaný svými studenty láskyplně Oťas, a pojmenování profesorem Profoťas, si jednou z Paříže přivezl supermoderní manchesterové šaty. Byl samozřejmě obdivován a dotazován, jak se mu v nich chodí. Děkuju, dobře, jsou pohodlný, trvanlivý, ale je v nich nějaký bacil. Moc flámujou. A když se jednou debatovalo, kdo kdy přišel pozdě ráno domů, Oťas klidně poslouchal a když se všichni vychlubili, konstatoval. To je všecko nic. Já vám mýval období, kdy jsem chodil domů pozdě ráno i 9krát za týden.

0: A tím přípitkem jsme se dostali k profesi, kterou mám rád a která je nepochybně blízká, Luďku, i tobě. Kdysi bývalá specializace skleničkář. Ale já bych zůstal ve sklárně jako takové. Každý, kdo stál někdy na verštatu u sálající pece, potvrdí, že ti, kteří tam pracují a z dálky vypadají jako převlečení čerti, kteří si sem tam usrknou malými dvířky z pece plamenů, takže jsou to vlastně andělé, kteří do dubových forem ukrývají sklenice, abychom mohli my, smrtelníci, nabírat vodu a měli z čeho pít. Kteří dělají vázy, ve kterých to sluší květinám, anebo jen tak z ruky čarují věci podivuhodných tvarů, které jsou vlastně klíčkem od zahrady fantazie. Těm rukám ovšem nedílně patří ještě něco. Sklář má božskou výsadu oživit svým dechem hmotu neživou. Vždycky jsem si myslel, že zejména když je nebe jako v Itálii, ale i když je měsíc v úplníku, vybíhá ten člověk do kraje se sklářskou píšťalou, do které ovšem nefouká, ale naopak, kterou nasaje každé pěkné světlo, které mu přijde pod ruku. A potom u verštatu, když se nikdo nedívá, tajnými pohyby nasype ty barvy do žhavého skla a foukne tam k ním to světlo. A po špičkách odejde a nechá sklovinu nenápadně trpělivě chladnout, ale světlo už v ní zůstává jako zakleté a nestěžuje si, protože je mu v těch výtvorech náramně dobře. Ale co já tu budu povídat Jakubu Skláři?
1: Františku, a co já budu povídat tobě? Já ti musím poděkovat. Já jsem čet mnoho pojednání, slyšel vyprávění o sklářském řemesle. Ale takhle pěkný, jako jsi to napsal ty, takhle poeticky. Děkuju. Moc se mi to líbí. No co já, Jakub Sklář, to tady budu do rána, abych ti vykládal, jak jsme točili tento nádherný seriál. Mně to připadá po tom poetickým vyznání k tomuhle řemeslu, co jsi napsal, že se to snad ani nehodí.
0: Ale hodí, uměl jsi vyfouknout něco taky?
1: No, to víš, že jsem se to musel naučit. Nemusel, mohl to dělat někdo za mě, ale já jsem chtěl, já jsem se to naučil, opravdu. Já jsem vyfouknul strašnou spoustu věcí, půl litru vás a sklenic. Pokaždé, když jsem nebyl v záběru, tak jsem se naučil nabírat a dokonce jsem se naučil, to se mě strašně líbilo, až jsem pak jednou režisér řekl, už to nedělej. Já jsem se naučil pohladit holou dlaní ten živý rozkládaný žavý sklo. A jinou si vzpomínám, jak na první natáčení svoje teda přijel Petr Haničinec a seděl jako každý, kdo přijde poprvé do sklárny a vidí ty lidi u verštatu, jak tady o tom píše, tak je očarovaný. On úplně nedejchal. A já povídám, hele Petře, pojď se sadit o 200 korun, že pohladím to sklo. Jožeš, Maria, neblbni, teď musíme natáčet, já odpoledne mám ještě zkoušku a si spálíš rupem. Dej 200 korun, já ti ukážu, že naberu sklo. No nechtěl, ale opravdu si nic neuděláš, neudělám. Tak vysolil 200 korun, nabral jsem sklo, pohladil jsem ho rukou, on se zděsil a chtěl tu ruku vidět, jestli nemám spálenou, no neměl, že jo. Tak jsme to pak propili.
0: Je to krásná práce, já se ti přiznám, že jsem se vždycky sklářům obdivoval a to, že oni vdechnou život něčemu tak krásnému, jako je sklo, a on už to potom zůstane, ten život tom, dokud se ta sklenička nerozbije. Je to malý zázrak.
1: Víš, já po tom, co jsem se o tom dozvěděl a jak jsem se i některé věci naučil, tak ti řeknu, že když si vezmu třeba jenom obyčejnou sklenici na vodu, tak si v duchu tiše řeknu, děkuju vám, páni skláři.

0: Motýli světelní jsou chyceni v té síti. Píšťala hraje tiše písničku překrásnou. A všechny barvy světa ti v očích náhle svítí. A budou svítit dál, až jiné pohasnou.
1: Antičtí filozofové tvrdili, že sama práce je rozkoší. A dodávají, že dobré dílo dává vzlétnout ke slunci těm, kteří ho užívají, i těm, kteří ho vytvořili.
0: A naši předkové k tomu docela lakonicky dodávají, že řemeslo má zlaté dno. Je samozřejmé, že tak, jak jdou dějiny, mění se i různá řemesla. Některá zanikají, jiná se objevují díky novým technologiím. Ale myslím, že je nesmírná škoda, když zlaté české ruce místo díla vyplňují dotazníky na úřadech práce. Já si myslím, že práce není jenom prostředkem k obživě, že je naším znakem, naším podpisem na obraze světa.
1: A my jsme si vás dnes dovolili pozvat do obrazárny starých časů. Velmi pochybuji, že by se dnes některý jinak chtěl vyučit třeba kolomazníkem. Vidíte, a já ještě jako klouček zažil žebřiňáky a už zmíněnou kolomaz a musím podotknout, že z klukovské kůže pouštila jen velmi těžko. Když se pode mnou a pod bratrancem propadla králikárna, u které byl sud z kolomazí, a my pak stanuli na prahu kuchyně, teta Aneška s maminkou marně přemýšleli, kdy se potkali s nějakým černochem. A necky, které vyráběl neckař, byly zakrátko plné horké vody, rýžák a mídlo s jelenem uvedli po značném úsilí a kvílení osouzenců věci na pravou míru. Říká ti něco kolomaz?
0: No to víš, když jsem z vesnice, všechny vozy, všechny nápravy, to jsme mazali kolobazí. Dokonce i v autodílně jsme ji používali.
1: No vidíš, a nás už vozíček slov dovezl ke konci dnešního setkání. Oprášili jsme v něm pár pojmů, jen tak pro radost a pro vzpomínku na časy, kdy se asi tolik nechvátalo jako dnes. Tak buďte blažení a chvalme nadále dílo dobré a nenechme se zmásti být dobře zabalenými zmetky.
0: Třeba i vás napadne podobná uctivá úklona našim předkům, až se s jejich dílem potkáte. A pokud budete mít čas a chuť, nechte se spolu s námi okouzlit slovem i za týden. Už teď se na vás těší vaši Luděk Munzar
1: a František Novotný.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Mám naději, že uslyšíš mě.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná, že

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Povídky o měkkém srdci paní Rusky a Hastrman čte Zdeněk Štěpánek.
3: Velš Josef, kupec, byl z nejzámožnějších obchodníků malostranských. Myslím, že měl v krámě svém vůbec vše, co plodí Indie i Afrika, od sladkého dřeva a pálené slonové kosti na leštidlo až k zlatému prášku. Také byl jeho krám na náměstí po celý den, jak by nabil. Pan Velš byl v krámě celý den, výjima je v neděli, čas velkých služeb božích v chrámě svatého Víta, a pak dobu některých velkých parád, jež měli pražské sbory měšťanské, neboť pan Velš byl ostrostřelec, první setnina, první tlupa, třetí muž vždy od pana lejtnanta Nedomy vpravo. V krámě byl by rád obsloužil všechny přicházející sám, ač měl tu dva mládence a dva učedníky. A koho nemohl obsloužit, pozdravil, zakýval, usmál se. Pan Velš usmíval se vlastně pořád. V krámě, na ulici, v kostele, všude. Obchodní úsměv se mu vril v lícní svaly a nemohl jít z nich ven. Malá figurka, nevelký, tlustý, s hlavičkou stále se potřásající a s tím úsměvem. V krámě, v placaté čepici a s koženou kupeckou zástěrou, na ulici v dlouhanánském modrém kabátě se zlatými knoflíky a baňatém cylindru. Ale v době, kdy naše povídka počíná, dne 3. května 1840 a něco, o 16:00 odpolední, nebyl pan Velš už ani živ. Ležel nad krámem v prvním patře v parádním svém pokoji a v krásné truhle. Víko ještě nebylo přikryto. Pan Velš usmíval se ještě po smrti a při zatlačených očích. Na 16:00 byl určen funus. Umrlčí vůz, takzvaný Třapcový, stál již na náměstí před domem. Také tu stála setnina měšťanských ostrostřelců i s hudbou. Parádní pokoj byl skoro plný. Samé malostranské honorce. To se vědělo, že mikulášský pan farář s asistencí přijde trochu později, jakož bylo obyčejem, u každého váženějšího souseda, aby se neřeklo, že se s ním pospíchá z brány ven. V pokoji bylo dusno. Odpolední slunce sem pralo a lámalo se ve velkých zrcadlech. Velké voskové svíce kolem katafalku plály žlutě a čadily. Horký vzduch byl nasycen čadem, zápachem čerstvě lakované černé truhly a tříště pod mrtvolou. Panovalo ticho, lidé jen šeptali. Plačících nebylo. Nezůstavil pan Velš bližších příbuzných a vzdálenější říkají vždy, jen kdybych se mohl vyplakat, ale nemám slz. Kdyby mě to srdce utrhlo. Ano, ano, to je ale tím horší. Teď vstoupila do pokoje paní Ruska. Vdova po neboštíku Rusovi hostinském v zahradě Gráfovské, kde bývaly nejkrásnější kanonýrské bály. Poněvadž do toho vlastně nikomu nic není, podotknu zde jenom mimochodem, co se vyprávělo o ovdovění paní Rusky. Tenkrát byla u každého dělostřeleckého pluku zvláštní setnina bombardérů. Mladí buclatí hoši, krev a mlíko. Tu setninu prý pan Rus naprosto nenáviděl. Prý nějak kvůli své ženušce a jednou ho strašně proto zbyli. ale jak praveno, nikomu do toho nic není. Paní Ruska jedla vdový chléb svůj již na 25 let. Žila bezdětna v domě svém na selském trhu a kdyby se byl někdo zeptal, co pořád dělá, bylo by se odpovědělo, chodí na funusy. Paní Ruska se protlačila až ku katafalku. Padesátnice, ale statná paní nadprostřední výšky. S ramenou jí splývala hedvábná černá mantila, černý, světle zelenými stuhami ozdobený čepec vroubil její kulatou a upřímnou tvář. Hnědé oči její zahleděly se do tváře nebo štíkovi. Zatrhlo jí to obličejem. Rty se jí začaly chvít. Bohaté slzy vyhrkly. Těžce zaštkala. Utřela si bílým šátkem rychle oči a ústa. Teď pohlédla na sousedky vpravo a vlevo. Vlevo stála voskářka paní Hirtová a modlila se z knížky. Vpravo stála nějaká slušně oblečená panička, kterou paní Ruska neznala. Byla-li, jak se podobalo z Prahy, musela být odněkud za vodou. Oslovila ji. Dej mu pámbu věčnou slávu, pravila paní Ruska. Jako by byl živ, tu leží a usmívá se. A zase stírala řinoucí se slzy. Šel a nechal nás tu. Nechal tu také všecku svou zámožnost. No, smrti je zlodějka. Je. Neznámá paní neodpovídala. Jednou jsem byla také na židovském pohřbu, pokračovala pološeptem paní Ruska, ale to není hezké. Všechna zrcadla jsou zavěšena, aby prý neviděli mrtvolu, ať se obrátí, kam chtějí. Takhle je líp. Nebo štíka v truhle je vidět pěkně ze všech stran. Já bych řekla, že ta truhla stojí 20 zlatých v stříbře. To je krása. Ale zasloužil si dobrák. Jako by se na nás i z toho zrcadla usmíval. Pranic ho smrt nezměnila, jen trochu ho natáhla. Jako by byl živ. Ne, já pana Velše zaživa neznala, mínila cizí panička. Ne, o je, a to já tuze dobře, ještě co svobodného. A také ženu jeho ještě co svobodnou, dej pámbu nebe. Vidím ji jako dnes, když měli svatbu. Plakala od božího rána, prosím, plakat po celý den, když má člověk 9 let už s mužským známost. To je hloupé, ne? Ten si na ní vyčekal 9 let, mohl rač čekat ještě 9x9. Ta byla, pane, povídám, protivná byla. Ze všech byla nejrozumnější a nejkrásnější a hospodářství nerozuměla žádná, tak jako ona. Na trhu se smlouvala hodinu o grešli. Při prádle upřela chudé podělkyni vždycky nějakou putnu vody a děvečky se u ní nikdy ani nenajedly. A Velš? Ten měl lázně. Měla jsem 2 děvečky po sobě od nich a vím všecko. Paní Ruska pohlédla zas k neznámé své sousedce, ale neznámá tu víc nestála. V ohni svém nebyla paní Ruska ani zpozorovala, že uprostřed její řeči odstoupla od ní. Nyní rozmlouvala neznámá v pozadí pokoje se suchým panem Umilem, oficiálem u zemské oučtárny příbuzným pana Velše. Paní Ruska zahleděla se zas na němou tvář nebo Štíkovu. Zase se jí začaly rty pozachvívat, slza jí vyprýštěla z oka. Nebožák, pravila hezky nahlas k voskářce paní Hirtové, ale on je na všechno trest boží, na všechno.

Pak je tam, tázal se ode dveří druhý pan Úmil, tehdejší malostranský policejní komisař. Holá kostra, suchan jako jeho bratr. Tady ta čarodějnice se sem vetřela a pomlouvá mrtvé. Má jazyk jako meč. To ona dělá při každém fúnuse, znělo z několika stran. Už svedla rámu si na svatém poli. Jenom honem ven, velel pan komisař a chopil paní Rusku za ruku. Paní Ruska šla štkajíc jako dítě. Takový škandál a při tak krásném funuse mínili zůstali. Paní Ruska snažila se sice vypravit nějaké slovo ze sebe, ale pan komisař ji vedl neúprosně dál až před dům. Zde kývnul na policejního strážníka. Doveďte tu ženu až k jejímu bytu, aby nedělala při funuse ostudu. Paní Ruska byla zapálena jako pivoňka. Ani nevěděla víc, co se s ní děje. Škandál a tak krásný funus. Učelo teď zas dole na náměstí. Páni Úmílové, synové pana Úmíla, městského písaře, byli, jak vidět, tuze přísní páni. Následujícího dne byla paní Ruska obeslána na komisariát v Mostecké ulici. Tam bývalo živo. Když v létě úřadovali při otevřených oknech, bylo je slyšet přes celou ulici. Spouštěli na každého plnými stavidly. Tenkrát ještě nebylo toho zdvořilého zacházení, které teď policejní výkon zajisté krášlí. A tam stála v mantile a čepci se zelenými stuhami o polednách dne 4. května roku 1840 a něco paní Ruska před přísným panem komisařem. Byla zdrcena, hleděla k zemi, neodpovídala. A když pan komisař přísnou svou řeč skončil a jí řekl, neopovažte se už, jak tě živa na nějaký funus. Teď můžete jít. Šla. Tenkrát ovšem mohl pan komisař zapovědít i umřít, jakž pak teprv chodit na pohřby. Když vyšla z kanceláře, podíval se pan komisař na nižšího úředníka a prál s úsměvem. Ona za to ani nemůže. Je jako pila. Rozřeže, co se jí podloží. Měla by platit daň ve prospěch hluchoněmých, mínil nižší. Zasmáli se hlasitě a byli oba zas v dobré míře. Ale paní Ruska dlouho se nemohla dodělat bývalé dobré míry své. Konečně ji našla. A z popůl roce vystěhovala se ze svého domu a najala sobě byt zrovna vedle oujezdské brány. Tady musel každý funus kolem. A když šel jakýkoliv, vyšla dobrá paní Ruska vždycky před dům a srdečně plakala. Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční. Na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parazol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze. Už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukli hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Bílá vesta kryla nadmutá prsa. Černé spodky šly jen po kolena, kde se svítily dvě stříbrné přasky. Pak dál byly sněhobílé punčochy zas až k jiným dvěma stříbrným přaskám a pod těmi šouraly se velké střevíce. Byly ty střevíce někdy obnovovány? Nevím.

0: ale vždycky vypadaly tak, jako by se k ním byla brala rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiagra. Suchý, špičatý obličej páně rybářů byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana rybáře, když šel po ulici. Každých 20 kroků zůstal stát a obrátil se vpravo a vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou úctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan rybář musí se usmívat a občas se po čtverácích ohlídne. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazováček pravé ruky do výše a lehince hvíznul. Takové lehinké hvíznutí zafičelo vždy také, když pan rybář začal mluvit a obyčejně začínal tio, což mělo také význam potakující. Pan rybář bydlel v hluboké cestě hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl bývalý až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hračany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvíznul. Jo, moře, proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováslavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvíznul po druhé. Jo, to si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem a kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc už neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman. Ale v úctě jsme ho měli staří, mladí. Pan rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké mladé příbuzné, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě neb tři dítky. Vypravovalo se, že pan rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce a v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. My děti jsme sobě vypravovali, že když u šajvlů, tak se nazývali ti páni rybářovi příbuzní, myje se podlaha, posypávají jí místo pískem samým tlučeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vždy jsme ukrutně záviděli dětem šajvlovým. Takto se procházel Hastrman, ale ne, neříkejme mu tak, když už nejsme děti. Vždy jen po bruských hradbách. Potkali některého kanovníka, jichž procházky také vždy šli sem, zastavil se a promluvil s ním několik přívětivých slov. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Kdysi slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu, a o nějaké svobodě. Samé divné řeči. Najednou zdvihl pan rybář prst a hvíznul. Jo, já se držím Rozenoa. Rozeno praví, svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátory živí a posilují. Slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. Zapamatoval jsem si tu větu, co obsah veškeré vyšší moudrosti. Když jsem pak do růsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář v skutku tenkrát citoval zcela věrně, jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozeno, nýbrž Rousseau. Patrně byla mrzká náhoda pana rybáře svedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto však věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v slunečný den srpnový, tak až ku 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. No, jde někam vychloubat se svým bohatstvím, řekl pan Herzl Šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je dle malostranského jazyka zcela určitě slunců. A je, volal pan Vitouš kupec na rohu. Musí být zlé, nese na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nich tolik povídáno. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mielwenzl, matematik a přírodospitec. Tehdy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Pan profesor byl v dobré míře. Jeho hmotné podsedlé tělo bylo sobě právě odpoledním spánkem odpočinulo. Dlouhé šedé vlasy, věnčící lysé temeno, ježili se sem tam v pohodlném nepořádku. Pokynul panu rybářovi k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal vršek. Pestré kamínky zazářily. Jakou to má asi cenu? Koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků. Pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak prosím? Moldavit. Jo, moldavit, hvíznul pan rybář. Na tváři jeho bylo trochu vidět, že to slovo slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už vzácné. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. A co tak asi? No, 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? oči zlaté. Víznul tenounce pana rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šepnul po chvilce znále stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlékla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšimnul sobě nikoho. Nehvíznul ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všechny jeho myšlenky byly v něm. Hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Nebe se modralo jako za rána. Měsíc zářil nejpyšnějším, nejkouzelnějším leskem svým. Hvězdy se třepetaly jako bílé jiskry. Petřín byl pokryt nádhernou stříbrnou mlhou. Stříbrná záplava ležela na celé Praze. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně rybářova oběma okny do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhnul. Moře. Proč tu není moře? Šepnul Arty se mu zachvěli. Snad se v něm vlila tesknost jako bíjící moře. Ech, škubnul sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotknul. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Ech, oblásky, a mejknul jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčilo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajv. Snad ho byla krásná noc zdržela u okna. Snad spozoroval na starém strýci neobyčejný neklid. Snad vylehly i některé starcovi vzdechy hlasitě z okna ven. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubnul. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždy to znám sám, ale cenu mají přec pro nás i pro vás. Vy jste je pracně sebral, strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovu ruku. Copak nejsme vámi bohati? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlédl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo až k samému oknu, až do jeho oka. Moře, moře. Dál už povídat nebudu, dál už neumím.
1: Z povídek Malostranských nám dnes četl herec Zdeněk Štěpánek.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Právě před 2 minutami a 7 sekundami odstartovalo další vydání písniček pro duši. Tak dlouhá je totiž znělka písniček pro duši. Ty dnešní jsou navíc první prázdninové. No pro nás dospělé prázdniny asi nemají takový význam jako pro děti, ale je to období, kdy se také těšíme na dovolené a na výlety a tak dále. No a my se těšíme na to, že vám pustíme takto laděné prázdninové dovolenkové písničky. Zdraví vás tady Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek, já vás všechny zdravím. Hezké dopoledne.
0: A jak jste slyšeli, Standa už má zpěvnou náladu, tak to bude dneska veselo.
1: No tak uvidíme. Já jenom, víš, Věru, tak jsem přemýšlel, jako, co to je dneska za den. No tak je z takových těch všednějších, ale myslím si, že každý den bychom si měli užívat plnými doušky, z plných sil a z veškerého elánu.
0: A víš, v čem je tento víkend trošku výjimečný, i když říkáš, že dnešní den je obyčejný, protože je prodloužený. Zítra je první státní svátek. Připomínáme si příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí další státní svátek, kdy si zase připomínáme kulaté výročí upálení mistra Jana Husa.
1: To tak dobře, ale ten dnešní den taky není do počtu, i když někdo ty dny počítá. Já jsem zjistil, že podle gregoriánského kalendáře je 185. den roku.
0: Páni to
1: a tudíž, pozor, nám zbývá ještě 180 dní.
0: Tak už jsme za polovinou.
1: No bohužel, bohužel. No, ale podstatné je, že máme léto, že máme prázdniny, první prázdninový víkend, no a před náma je spousta krásných písniček, jako například tato.

0: Tak Stando, to byl krásný začátek. Hanka Zagorová a spol řekli v podstatě všechno, pozdravili.
1: Jaký a spol? Jaký a spol? Hanka a my?
0: No, tak
1: my vám
0: spol,
1: přejeme krásné prázdniny, plné optimismu, plné radosti, plné legrace a bez starostí. Musím říct, že ano, když přemýšlím o prázdninách, o dovolených, tak vím, že spousta lidí už vyráží na prázdniny nebo už vyrazili na dovolený, no ale mám kolem sebe spousty lidí, kteří na dovolený vůbec nejedou.
0: A to proč?
1: A vůbec ne, protože mají hodně práce. Jsou takové profese, kde si to třeba v létě nemůžou dovolit a jedou třeba na dovolenou v prosinci nebo v lednu. Takových lidí je samozřejmě celá řada.
0: Ano, to si mi teď připomněl našeho souseda, který o prázdninách jezdí z kombajny a v některých oblastech už obilí dozrává, takže to jsou právě ti, o kterých si mluvil, že v létě nemohou jet na dovolenou.
1: No, a já teď zkouznu do toho našeho světa muzikantského. U nás muzikantů a u zpěváků je taky složitý si naplánovat dovolenou. A vlastně je to celoročně, protože my hráváme pro lidi, samozřejmě pro vás, milí posluchači, hráváme většinou o víkendech. Přes týden máme takový volnější režim, pokud někdo neskouší nějaký muzikály nebo netočí nějaký písničky, ale víkendy, to jsme pryč. Jak už jsem tady říkal, že třeba v neděli já si udělám v úterý a sobotu si udělám v pondělí. Protože
0: počkej, teď jsem se v těch dnech nějak zamotala.
1: To máš jedno.
0: Hlavně, že si rozumíš.
1: Hlavně, že jsem vám to jasně vysvětlil. Ale chtěl jsem říct, že teď třeba, jak hrajeme o víkendech, tak jel jsem zpátky do Prahy z Moravy. No a stavil jsem se asi v půl jedný ve tři čtvrtě na jednu na pumpě, protože už jsem byl utahaný, že si dám kafe. No a ty tam stálo zaparkovaný takový nějaký auto, tak jsem se šel pojít do toho, kdo to tak blbě parkuje, tak no David Koller tam byl ještě s jedním kamarádem, který jel z vystoupení z Holešova do Prahy. No a tak jsme dali pár vět mezi sebou a v tom tam vtrhla další banda, to byla skupina Žlutý pes. No a v zápětí, když jsme si jenom řekli ahoj, ahoj, odkud a kam, tak tam zase vtrhla skupina Tři sestry. Tak se stalo, že v jednu hodinu na pumpě u velkého Meziříčí byli sami muzikanti a žádný normální zákazník. To je ten náš život, že my žijeme v noci a potkáváme se, aby jsme si něco řekli třeba v jednu hodinu na pumpách.
0: No to by mě tak zajímalo, když se takto potká několik kapel někde na pumpě v restauraci a nikdo tam není, jenom ten obsluhující personál.
1: No.
0: Co tedy probíráte? Tak, nemáte chuť si tak společně zanotovat a udělat odměnu tomu personálu, že se o vás starají v noci?
1: Ne, to ono se říká takový muzikantský vtip. Potkali se dva muzikanti a nikoho nepomluvali.
0: Jo, takhle.

0: Takže i v takovéhle malé sestavě se dá udělat nádherný koncert, co se určitě Evě povedlo. A Eva je Brňačka, to všichni dobře víme. Tak říká, já dospívám a jedu zpátky do Brna, protože měli oslavu, protože maminka Evy Plarové slavila 100 let.
1: No,
0: tak jestli maminka se jmenuje Františka Bojanovská, jestli nás slyší, tak jí touto cestou posíláme přání co největší možný zdraví, štěstí, pohodu. No a samozřejmě Evička vám zaspívá i se svojí kamarádkou, s kolegyní, s Naďou Urbánkovou, takovou hezkou písničku, kterou už jsem dlouho neslyšel.
1: No, protože ta písnička byla hitem v 60. letech.

0: je, když
1: žádat jdu o radu a chci za ní sedmi krásku vlastnoručně dát.
0: Prečo, Jano, ideš?

0: nejenom Eva Pilarová a Naďa Urbánková,
1: a tam byl
0: ještě ale
1: jeden chlap nějaký, že jo?
0: Jiří Šlitr. No a když se tam zpívalo o té amfoře, tak já tuším, že přidáš něco z fotbalového klubu umělců.
1: Jestli ta amfora se tam připlta, tak čistě náhodou, ale tak já samozřejmě musím přiznit svou amfory, anebo vám, milí posluchači, kteří víte, že to se jedná o klub amatérské fotbalové rarity, proto se jmenuje amfora. Měli jsme před týdnem poslední zápas fotbalový, no a teď máme taky prázdniny.
0: Prosím tě, a s kým hrajete, když máte ty zápasy? To hrajete mezi sebou, nebo no, máte přátelská utkání s nějakými fakt ligovými celky, nebo s kým hrajete?
1: Myslíš, že není proti komu hrát, nebo co?
0: No to právě nevím. No. Vy jste takový utajení.
1: No dívej, ono, nás je v té amfoře asi 60, tak když každý řekne větu někdy někde v nějakém rozhovoru, tak všechna média jsou plný amfory, tak jsme řekli, že s amforou přibrzdíme v tomto směru. No ale je to pořád stejná bezvadná parta, hlavně se tam potkáme a proběhneme se a
0: no, počkej,
1: to je strašně důležité.
0: Neodpověděl jsi mi na moji otázku, s kým jste tedy hráli? Mezi
1: no,
0: sebou?
1: No dovol, sice je nás tolik, že byste mohli
0: no
1: dělat
0: právě
1: samostatný turnaj. No a
0: jste mohli mít několik fotbalových mužstev.
1: Byli jsme v jižních Čechách v Blatné.
0: No a tam jste hráli proti komu?
1: Tak místním fotbalistům. My nemůžeme hrát fotbal v našem věku proti Ačku nebo tak.
0: Takže už vím, že jste hráli proti místnímu celku v Blatné. No a jak to dopadlo?
1: No dopadlo to výborně, přežili jsme.
0: Tak jo, no. To mě úplně stačí.
1: No a o tom to je.
0: Ale
1: to
0: stejně,
1: je.
0: Když je vás 60, prosím tě, kdo sestavuje tým těch 11 fotbalistů, kteří se postaví do zápasu, anebo abyste tedy, jak říkáš, přežili, tak si každý jednou kopne, hraje
1: ne,
0: třeba 5-10 minut.
1: Ono je to, Petr Salava, náš prezident, to má velice těžký, i když hrá třeba 60.

0: nebo přes 60 dokonce na plakátě, tak reálně čas má třeba, dejme tomu, kolem těch 20 lidí, což je tak akorát na to, aby jsme se vystřídali, protože každý má svoji práci. Kolikrát má třeba Petr i problém tu 11 dát dohromady, protože fotbal se hraje v neděli a jeden je tam na Slovensku, v Čechách, někde daleko, tak je to kolikrát složitý. Ale tam nejsou jenom zpěváci, ale jsou tam i špičkoví sportovci. A teď jsem vzpomínal úžasný zápas, kdy jsme měli v útoku 3 olympijské vítěze. Aleš Valenta, Roman Šebrle a Robert Znělík. No, Věruš a milí posluchači, kdybyste to viděli, pokud jste to neviděli, no to byl takový zážitek, protože všichni mají rekordy na 50 metrů v rychlosti spurtu, takže i když jsme hráli proti docela dobrým fotbalistům, tak ti neměli šanci. Ti nech se jenom otočili, tak už všichni 3 olympionici byli před bránou a ti to tam sázeli jeden gol za druhým. No jasně, ale Věruš, ano, Amfora má prázdniny. No a teď je to takový krásný období, kdy člověk by malinko povypne, ten bláznivý jako pochod myšlenek. No a já se vidím tam v těch hostýnských vrších, kam já jezdím od malička hrozně rád a tam si uděláme vohýnek a budeme opíkat špekáčky.
1: Jo, táboráku, kupla polej, myslíš?
0: Ano.
1: A u táboráku si určitě rád zaspíváš s kytarou, no. Ne, že bys úplně vynechal ten zpěv.
0: Přiznám se, že u táboráku už jsem dlouho nespíval, ale vzpomínám si na to, co jsme tam všechno možného hráli. Hráli jsme tam prostě písničky od Olympiku, Želvy, já nevím, v Podolí z Kaulí nežil a blablabla, bla, bla, ale hráli jsme i takovou, která vyloženě, je taková taková vyloženě...
1: Tramská.
0: Prázdninová. Tramská. Na Aljašce staré chajdě u řeky žil starý zlatokop Jim. Nikoho on neměl v světě širokém, jen smečka psů tam žila s ní.

0: Juhu!
1: Krásné. No, už jsem se viděla u toho táboráku, nevadí. A víš, co jsem viděla?
2: Ne.
1: Ten ohýnek, tu větvičku uřezanou někde ze suchého stromu, no. Na ní nabodnutý špekáček. A jak se to opéká ze všech stran, tváře ošlehnuté tím ohněm.
2: Ten smrádek potom večer.
1: Ano, přesně tak. A buď se spalo pod širákem, že? A nebo ve stanech bez podsady.
2: No, to už si nepamatuju.
1: To nevadí.
2: Ale pamatuju si, když třeba, já jsem jezdíval jako na Rusavu, tam je nádherný Hostýnský vrchy, prostě tam je, to je kraj, který miluju. Říká se, že tam je tak čistý vzduch, jak málo kde, jak v Tatrách říkají. No a když člověk tady u toho táboráčku je a je krásná noc a miliardy hvězd nad náma a když je teploučko, tak se dá nádherně usnout, což se mně několikrát stalo a je to úžasný. Teď si tam sedíš sám a brnkáš si, pak se zahledíš na ty hvězdy a probudíš se a už je světlo.
1: To je romantika.
2: No, to je romantika.
1: Ale na dovolené strávené pod stanem si já velice ráda vzpomínám, protože za dob našeho dětství málo kdo si mohl dovolit jezdit někde do hotelu, tak jak se jezdí dnes. Ale stanování, tak to bylo něco. A někdo ty své stanové příbytky vyšperkovával úplně do posledního detailu. To byla fakt romantika za 10.
2: A víš, kdy já jsem spal naposledy ve stanu?
1: No,
2: teď jsem si na to vzpomněl. No vlastně loni o prázdninách a předloni o prázdninách. To byl taky krásný zážitek, protože já jsem spal u nás na zahradě na chalupě, protože jsem měl na starosti vnoučata.
1: Tak to muselo být velmi romantické.
2: A oni chtěli spát ve stanu, tak jsem jim tam snesl matrace do toho stanu, peřiny, polštáře, samozřejmě.
1: Byly nějaký zhýčkaní, ne?
2: No, nebyla náhodou zimenka, no. A samozřejmě, že měli jsme pod polštářem křivák, jak se tomu říká. A vedle jsme měli vzduchovku, kdyby nás někdo chtěl přepadnout, nebo kdyby šel kolem medvěd, nějaký lidní. No, tak byli jsme připraveni.
1: No a jak jste to zvládli? Přežili jste to?
2: Zvládli jsme to tak, že do dneška na to vzpomínají. A já si myslím, že ten zážitek budou mít na dosmrti.
1: To si píše, že budou.
2: A už se těší zas. Ale víš co, pojďme zase k nějaké písničce. Já ti mám zafixovanou jednu písničku. Nebo jednu. Její celá řada je. V jedné se zpívá 500 mil, v jedné 900 mil, v jedné
1: 1000 mil.
2: 1000 mil. Ale u těch mílí nezůstaneme, já bych šel do nějaký ty kotvy. Do toho regionu, který ovládala skupina Plavci anebo Rangers, kteří měli spoustu nádherných písničků, nebo měli, mají a žijí dodnes. Tady je jedna z nich.

0: Sil už málo mám, tak nechtěl mě plout. To je píseň, která má název Zvedněte kotvy. Já jsem si myslel, že se to jmenuje Už vyplová loď Jambi, ale no, tak Zvedněte kotvy se jmenuje tahle písnička, kterou zpívali pánové ze skupiny Plavci.
1: Já si myslím, že nejsi sám, kdo si myslí, že ta písnička se jmenuje Už vyplouvá loď Jambi, protože ten refrén tam takový je a ono to svádí k tomu. Tak teď jsme vám, nebo Standa Hložek, vám oživil paměť.
0: No já si myslím, že každý textař by měl s tímhle počítat, že člověk po letech si vzpomene na ten refrén a když to má úplně jiný název, ta píseň, což i já mám v repertoáru několik písní, které se jmenují tak, že nikdo nepozná ani já sám kolikrát. A to si myslím, že je špatně.
1: ale
0: samozřejmě, že o prázdninách a nejen o prázdninách zní spousta nádherných písniček, které se povedly skupině Plavci. Ti kluci se dali dohromady už strašně dávno, v roce 1964. A jako perličku vám řeknu, že vlastně v té první kapele byl Milan Dufek, Tonda Hájek, Jirka Haller, Pavel Fáček a Jirka Weiser. No ale protože měli bezvadný start, písničky se líbily, tak byli velmi žádaní, proto se o rok poté rozšířili ještě o dva členy, o Honzu Vančuru a Mirka Řihoška.
1: Ano, a v tom roce měli také první koncert ve Vinohradské Sokolovně a pak už to šlo jeden koncert za druhým, úspěchy, až přišli do roku 1971 a to teď cituji a čtu z historie této populární skupiny. Pod tlakem agentury Prago Koncert se Rangers museli přejmenovat na Plavce, aby název kapely nepřipomínal pojmenování elitních jednotek armády Spojených států v době trvající války ve Vietnamu.
0: No, vážení posluchači, vy starší rota víte, o čem hovoříme, vy mladšího rota vlastně vůbec netušíte, o čem hovoříme, ale byla taková doba, kterou jsem zažil i já, že vlastně se museli předkládat texty a ty texty musely být schváleny. Pokud text nebyl schválen, tak se ta písnička nemohla nahrát a nemohla se vysílat. A hlavně se nesměly používat anglické výrazy. A nebo teď si vzpomínám, že když jsme třeba točili nějakou televizi a měli jsme delší vlasy, tak se museli ty vlasy zasponkovat tak, aby nelezly přes uši. I takové věci jsme museli absolvovat. No a já se ještě vrátím k tomu, že hodně písniček, co naspívala skupina Plavci, je o vodě, logicky. No ale je to paradox, že moře bylo osudným Milanu Dufkovi, když byli na zájezdu v Kolumbii. Šel plavat, ale plaval strašně moc daleko, kde už vlastně ho kamarádi, muzikanti neviděli, protože splýval, byl schovaný za těma vlnama. No a tam jezdili na člunech motorových, no a jeden ten člun ho bohužel přejel. Takže taková přátelská rada, když budete u moře, neplavejte moc daleko.
1: To rozhodně, ale teď bychom měli to smutné povídání obrátit zase v písničky a v něco hodně příjemného. I když to, co si teď vyprávěl, to je prostě
0: to je rada,
1: život.
0: Strašně důležitá.
1: A není to osud jenom tohoto zpěváka Milana Dufka, ale bohužel skončilo tak více lidí, kteří jednak podcenili to, co dokáží a přecenili své síly.
0: Tak to bylo takový tak trošku smutnější. A teď nevím, jak mám přejít k písnice, která je taková nádherná, prázdninová. Jsme ji hrávali a hráváme ji dodnes u táboráků. No a je to, jak to bylo? Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já. A já si myslím, že bychom si ji mohli zahrát v originále.

0: Jo, povídej.
1: Povídej, Petr Novák. A povídáme i během písniček pro duši, které dnes vybírá zpěvák Standa Hložek. Dnes jsme naladěni na prázdniny a dovolené, které právě začínají.
0: Ano, a přátelé, neuvádím tenhle pořad sám, ale je tady se mnou bezvadná kamarádka, vynikající moderátorka Věrka Hoteřová.
1: Teď se červenám, tak.
0: No ano, nemusíme jezdit až k moři, protože na Moravě, v Čechách, ale na Slovensku taky jsou nádherná místa, kde se dá koupat, plavat. Nejbližší takový krásný plavání jsem zažil, to už je dávno, to už nevím, jak to tam je. Jezdívali jsme občas, ještě když jsem bydlel tady ve Zlíně, na Ostrožskou Novou Ves, tam bylo to štěrkoviště, bylo tam úžasná voda, nádherná, teplá, čistá, a jezdili jsme tam s kamarádem chytat ryby jednou za čas. No a pak mám obrovský zážitek, že jsem měl možnost jezdit na Vranovskou přehradu. Mě uchvátila velice a tam jsme chodili s příbuzným, on byl vášnivý rybář, chytat ryby a tam věděl, kde jsou úhoři. Tak tam na Vranovské přehradě jsem poprvé v životě jedl uzeného úhoře, kterého jsme si sami chytli a vyhodili. To jsou takovýhle zážitky, na který člověk nezapomíná. Tak když si člověk udělá takovýhle program a když se to povede, tak je lepší prostě nikam nejezdit, ale moc daleko, by tady je taky nádherně.
1: My jsme jezdívávali vždycky tady pod ten stan, jak už jsem říkala, a takovým oblíbeným místem byla třeba Plumlovská přehrada. Jednou jsme tam přijeli a tak lilo. A tak jsme říkali, 9. rozhodne, 10. rozhodne, 11. rozhodne, no nakonec jsme se zbalili a jeli jsme teda domů a pak jsme se dozvěděli, že odpoledne tam bylo pěkně, že jsme mohli ještě vydržet. Nebo Luhačovická přehrada, tam no je jo. Také kemp, jsou tam chajdy, rybáři tam mají svůj ráj a teď po tom vyčištění přehrady, tak ještě větší ráj, jsou tam krásné ryby, no těch míst, jak jsi říkal, je celá řada.
0: A jezdila jsi na dovolenou někdy vlakem?
1: Vlakem? Ne, ty ano.
0: No tak to nebyla dovolená, to byly vlastně prázdniny, to ještě.
1: To byly takové ty čundry, jo?
0: Takový ty čundry, jezdili jsme do míst, kde třeba ten vlak jel jednou za den, nebo dvakrát za den, tak nebyly mobily, nebyly internety, tak jsme šli na nádraží a se...
1: Oh, a čekali jste trpělivě.
0: Vlak jde až za 14 dnů, tak jsme, tak jsme samozřejmě šli po těch kolejích pár kilometrů a... Zpívali si různé písně, jak ty pražce drncaj, drncaj, drncaj. No ale vzpomněli jsme si vždycky na tu písničku, kterou napsal Vabí Daněk. Tak tady je prázdninová, krásná, Rosa na kolích.

0: Nádherná písnička. A jak tak Kvaby zpívá, tak já jsem si vzpomněl, jak jsme chodili v dešti v Rajnochovicích. A tam jsme chodili po těch kolejích. A jak se mu řekne správně, a tam rostly takový ty lopuchy, nebo jak se mu řekne, jako normálně.
1: No lopuchy, co je bodlák potom, jo? Lopuchové listy.
0: No.
1: Latinský název neznám a překvapuje mě, že no. Ty jsi dnes nepřišel se svojí bylinkářskou troškou do mlýna, protože pozor, lopuch je léčivá bylina, víš?
0: Lopuchy, no a tak já jsem netušil, jak mi to zasáhne tahle píseň. Kdybych to tušil, tak jsem si to našel.
1: Stando, do příště,
0: o toho,
1: jo?
0: O tom lopuchu. No, to je léčivá bylina.
1: Ano, je to léčivá bylina a bodláky ty vždycky dokáží udělat obrovskou radost dětem,
0: no jo.
1: Když zjistí, že když ten bodlák hodí někomu na oblečení, to že se tam udrží.
0: No jasně, to jsme dělávali často a do vlasů holkám. No.
1: To bylo určitě z tajné lásky, protože o prázdninách a o takových těch čundrovacích výletech anebo táborách, no to vždycky přece přátelství přerůstalo v lásku, takovou tu prázdninovou, co?
0: Ty máš věru zkušenosti, že takhle se vyznává láska, že ti nějaký chlap hodí bodláky do hlavy?
1: No, když to je za útlého věku a ti mladíci ještě nevědí, jak by se měli holce dvořit, tak to prostě takto začíná. Ty jsi to tak nedělával?
0: Ne, no tak já nevím. Ale teď mi napadá taková jedna věc, že my jsme jako kluci, jako šturáci. Jo, teď už to můžu.
1: To už jste nebyli zas takový kluci jako
0: teď
1: šturáci.
0: Už to můžu říct, už to je promlčený. Ale my jsme třeba měli tam, viděli jsme, že v které chatě tam jsou holky a teď jedna se líbila mému kamarádovi a že bychom na něj mohli zaťukat na okénko. Jo, holky, jak se máte, co děláte, nemáte nic dobrýho? No a tak říká, tak dobře. A teď jsme šli kolem, teď jsme šli v nějaké vesnici, nebudu to jmenovat, kde.
1: Říká, že to je promočené.
0: No jo, no a měli tam krásné kytky, no a tak samozřejmě, co myslíš, že nás napadlo? Tak jsme natrhali kytku holkám, jako.
1: Kradli.
0: No, tak jsme si je půjčili, no.
1: No, ale to bylo náhodou hezké. Určitě jste holkám udělali radost.
0: To jo.
1: Že?
0: To jo.
1: No,
0: to.
1: Tak vy jste na to šli už tím způsobem těch odrostlých mladíků, ale v tom útlejším věku to probíhá vždycky tak, že se dělá něco na schvál, co třeba tomu druhému zrovna není příjemné, ano. A je to projev lásky,
0: a teď si vem, že jsme těm holkám přinesli krásný čerstvý kytky a teď jsme jim zaspívali, třeba jsme zpívali, to byla naše hymna, mám zlou, jo, žízen zlou, jo? Tak díky tomu se ten můj kamarád oženil.
1: Aha, no tak to už je velmi vážná situace.
0: Tak paf, že jsme pak hráli až na svatbě. I takhle končí letní prázdniny.
1: Pokud jim to vydrželo do dneška, tak to byl krásný příběh.
0: Vydrží, za to můžeme my kamarádi.
1: Tak jim pustíme nějakou písničku.
0: No jasně.

0: A já hned navážu na text písničky, kterou zpíval Jiří Schlinger. Hmm. S kým strávíš léto, Stando?
1: Tak já...
0: To byla nečekaná otázka, ano,
1: to, že? Ano, to jsem vůbec nečekal, tak já tak jsem se rychle zamyslel, tak já asi se svými nejbližšími, no a já mám takový léto tak napůl pracovní a napůl poklidný. Teď mě přibyla taková zajímavá nabídka, kde mě oslovila jedna televize, že bude dělat letní seriál, do kterého bych měl vstoupit. Takže jsem sám zvědav, jak to léto bude vypadat. No tak určitě budu mít na starosti vnoučata, určitě si uděláme nějaký výhled, pojedeme se projet na kole, pojedeme určitě autem někam se podívat na koníčky, postavíme stán a kdo ví, možná pojedeme i vláčkem.
0: A třeba tak na mopedu nebo na motorce jezdíváš. Někdo totiž to letní období to si nechává vyloženě na to, že si vychutnává jízdu na motorce nebo možná i na mopedu.
1: Tak musím se přiznat, že jednoho mopeda doma máme, ten dostal můj syn od dědy. A naposledy jsme na něm jeli, možná je to tak 2-3 roky, tak oprášíme ho a zkusíme tam nalít benzín, uvidíme. Není to špatný nápad, ale já se přiznám, že jo, na mopedu jo, ale na těch větších motorkách se trošku jako bojím, protože kdykoliv jsem na ní sedl, tak jsem měl nějaký problém, vždycky jsem spadl. Mm-hmm. Tak já se motorkám vyhýbám, ale moped miluju.
0: Myslíš jako kozí dech třeba přímo? To no. Jsou takové ty, co se rozšlapou jako kolo a pak teprve naskočí motor. Na těch bych se nebála ani já, ale jinak mám stejné pocity jako ty. Jsem raději, když dopravní prostředek, v kterém jedu, má 4 kola.
1: Ano, a má volant.
0: A má volant.
1: Ale mám kamarády a přátelé a dokonce souseda na chalupě, ten soused můj prostě je blázen do motorek, ten ty motorky spravuje, ale nádherně, že prostě přivezou tam vrak a odjedou prostě s úplně novým strojem, jak z fabriky. Takže díky sousedovi se potkávám s lidma, který se točí kolem těch fichtlů a kolem těch mopedů a tak. Tyhle ti fandové do těchto věcí mají svůj svět a já mám rád takový blázny.
0: A když už jsme dnes mluvili o té opatrnosti a obezřetnosti, o prázdninách a o dovolených, tak právě v souvislosti s jízdou na mopedech a na motorkách, tam je to obzvlášť důležité. Tak já bych navrhla, abychom jim poslali všem písničku, kterou určitě naši posluchači znají také. Už má nějaký ten pátek za sebou. Zpíval ji Milan Chladil a jmenuje se Jezdím bez nehod.
1: To je parádní.

bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly, cítím se jako drek však.

0: teda ten ale frčel.
1: To je píseň, ta jela
0: sama. To je krásná písnička, na závěr, jako když dělaná. A když už se snažíme přenést tu atmosféru, která je ve studiu na vás do vysílání, tak já musím přidat ještě jeden postřeh. S námi tady ve studiu vždycky je mistr zvuku Pavel Mašek a ten se velmi aktivně zúčastňuje toho, když my povídáme, a teď si dokonce tak pobrukoval, že mě i překvapil v tom, že vůbec tu písničku zná, protože je to mladý Jinoch.
1: Mladý Jinoch, který během toho našeho povídání se pořád vnitřně chechtá, tak nás rozesmívá, ale my to zvládneme, Věru.
0: Ano, my jsme profici, jak jsi říkal.
1: Ano, jdeme na to.
0: Samochvála smrdí, pozor na to.
1: Jdeme na to rozloučení, protože já, než se rozloučíme, já bych chtěl, milí přátelé, že jsem dnes a denně od rána do noci na kolečkách, tak vím, že na těch cestách je to šílený. Dávejme všichni dobrý pozor, ať ty prázdniny nejsou smutný, ať jsou naopak jupí.
0: A za týden se budeme těšit s vámi zase naslyšenou při dalším vydání pořadu Písničky pro duši. Věra Hotařová
1: a Standa Hložek. Ahoj.

0: archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vítejte při poslechu Noční linky. Odbyla 23. hodina, začínají 2 hodiny, možnosti vstoupit do vysílání se svým vlastním příběhem na určité téma. Někdo by možná řekl, že cokoliv jiného než čistá a 100% pravda je prostě lež a jakékoliv přívlastky na tom nic nezmění. Ti, kteří nemají takhle binární vidění, možná říkají, že milosrdná lež nemusí být vždycky škodlivá. Výstižně definuje téma dnešní noční linky internetová Wikipedie. Dovolím si citovat. Milosrdná lež, někdy označovaná jako takzvaná bílá lež či altruistické lhaní, je nepravdivá informace, která má za cíl chránit city druhého člověka, vyhnout se zbytečnému konfliktu nebo přinést krátkodobý užitek, aniž by dotyčnému způsobila újmu. Konec citátu. Jenže i ona, tedy ona milosrdná lež, může na krátkou chvíli ulevit, avšak při odhalení naruší důvěru. Byli jste vždy jen pravdomluvní? A nebo jste například vedeni snahou neporanit city druhých, nepřitížit blízké osobě v její nemoci, či utlumit partnerskou hádku, sáhli k takové lži? Lhal někdy někdo milosrdně vám? A poznali jste to? Tak na to se vás budu dnes v Noční lince ptát, no dnes, vlastně i zítra, až tedy do 1 hodiny, 10. června, na telefonu 731 800 900. A ptám se vás na to i proto, takto v úvodu, abyste mohli už teď psát na web rozhlas.cz/linka svá témata, své příběhy, své postřehy, své glosy na téma milosrdná lež. U mikrofonu je Borek Kapitánček, zdravím vás z potemnělého brněnského rozhlasového studia, dávám slovo Jiřímu Schillingrovi a po holubím domě, doufám, uslyšíme první příběh na téma milosrdná lež.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Začala před několika málo minutami a už teď můžu konstatovat, že milosrdná lež ve vás, tedy tohle téma našeho povídání, ve vás vyvolala zřejmě potřebu telefonovat, protože v tuhle chvilku jsou dokonce hned tři linky připraveny přijmout váš hovor. Nicméně je to vždy jen jeden či jedna z vás, který mezi písničkami bude slyšet. Tradičně. A je to Libuše, která otevírá dnešní noční linku svým příběhem na téma milosrdná lež. Dobrý večer, Libuše.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně, vás a mě a všechny posluchače, co jsou napřímo. Ono se říká, lež má krátký nohy, a mi se stalo, že jedna známa jako mě tvrdila do očí a ona to pravda nebyla.
0: Co vám tvrdila?
1: Prosím. No, něco bylo, já už nevím, ale tvrdila, že to jako je pravda a ona to pravda nebyla.
0: Škoda, že si nepamatujete, co to bylo. Bylo by to ještě lepší. No, ale pokračujte.
1: No, to nevím. A tak jako tohle to se mi nelíbí, když takhle proti vám a třeba řeknu, jo, je to pravda, to není pravda. A jako jsou lidi, kteří jsou opravdu zlí,
0: Libuže, vy mě odcházíte od telefonu a není vás slyšet.
1: Slyšíte mě?
0: Teď už je to dobrý.
1: Já se to vždycky... No, takže ty lidi, někteří jsou jako zlí, nebo jako nejsou upřímní, tak lžou vám do očí. Není to pravda.
0: Vy jste to vzala spíše z toho obecnějšího pohledu, což samozřejmě respektuju, ale teď budu tedy já o něco konkrétnější. Jestli pak jste někdy vy sama použila milosrdnou lež, třeba abyste někomu nepřitížila?
1: Ne, já jsem to nepoužila, žádnou lež nebo někomu, protože já to nemám ráda a ne, nepoužila jsem to.
0: Držíte se toho, že neděláte to, co nechcete, aby dělali ostatní vám, ani vy druhým. Je to tak?
1: Ano.
0: Vždy pravdomluvná Libuše nám otevřela noční linku Českého rozhlasu. Jak říkám, škoda, že jste si nespomněla na to, jak to bylo s tou vaší známou, abychom byli trošku konkrétnější. Já se snažím vyhnout těm vulgaritám v našem vysílání, aby ten příběh měl takzvaně koule. No, tak děkuju, ano. Libuše. Mějte
1: jsem
0: se
1: ráda,
0: hezky.
1: Že se vás předovolala. Mějte se hezky, hodně zdraví, hezko dovoleno vám
0: přeju. Děkuju, už se to rozneslo. Naslyšenou. Naše posluchačka Monika napsala na rozhlas.cz/linka následující. Rozhodně hlasuji pro nevinné lži, neškodné nepravdy pronesené s dobrými úmysly, jako je například šetření něčích citů, zdvořilost nebo vyhýbání se nepříjemným společenským situacím. Zajímalo by mne, co by řekl král etikety pan Ladislav Špaček. Myslím, že je vhodné užívat neškodné lži k hladkému procházení sociální dynamiky, k šetření citů. Není hřích říci příteli, že jeho novorozené dítě je krásné, i když se vám ve skutečnosti příliš nelíbí. Být zdvořilý, pochválit jídlo, které hostitel připravil, i když sami byste ho uvařili mnohem lépe. A rozhodně je milé slyšet, vypadáte mladě. Taková lichotka je povolenou lží. A staršího člověka určitě potěší víc než fér konstatování, tedy kamaráde, zub času tě opravdu hodně pokousal. Fér lidi kolem sebe a možná i trošku těch milých, laskavých lží. Pevné zdraví a krásné dny všem přeje posluchačka Monika. Je na vás, abyste tvořili noční linku na téma milosrdná lež na tomto telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a téma Milosrdná lež by mělo spojovat vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 a nebo napíšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Mám tady pár vašich psaných příběhů, postřehů, vzkazů, glos a vůbec vašeho psaní na tohle téma, ale já teď dám přednost naší posluchačce Janě, která čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Někdy jste byla donucena Přiměli vás okolnosti někdy k milosrdné lži?
1: No, tak mám jednu takovou historku a ta se váže k jednomu mému bývalému zaměstnání, kdy jsem pracovala jako pracovnice v sociálních službách pro jednu organizaci známou. No a tam se jednalo o to, že já jsem měla jednu klientku a nabízela jsem jí potravinovou pomoc, tam se dávala naší organizaci a ona ji odmítala, tak jsem se ptala proč a ona řekla, že jí vadí, že by jí tu potravinovou pomoc vydávali Romové, kteří tam pracovali. No a pak se mě, když jsem se vrátila od té klientky, tak se mě zeptala přímo ta pracovnice, co tu pomoc vydávala, proč ta moje klientka pro tu pomoc nechce chodit. A já jsem jí tenkrát zalhala, protože mi to bylo samozřejmě trapné jí to říkat, no ale udělala jsem jenom takovou blbost a to, že jsem se podřekla před jedním kolegou o tomhle případu a ten jí to bohužel vykecal, no a ta kolegyně se na mě naštvala a říkala, proč si mi to prosím tě neřekla a já jsem jí právě řekla, mě to bylo takový trapný, nechtěla jsem tě ranit, no, protože jsem nechtěla, aby došlo k rasismu, no. Takže to si myslím, že takový pěkný příklad.
0: Tím jste vlastně ilustrovala pravdivost rčení, lež má krátké nohy. Ono se to většinou vždycky prokecne.
1: Ano. No a pak mám ještě takový úsměvnější, takové lži z milosrdenství a ty musím říct, že občas vyžaduju já a to po svém kamarádovi, když mu třeba pošlu na Facebooku nějaké takové videa ohledně zvířátek. On to zrovna bohužel moc nemusí a já mu vždycky říkám, hele, tak mě to neříkej, se ti to nelíbí, mě pak tím zkazíš náladu. On mi řekne, tak to ti mám lhát. Já říkám, ano, to mě radši lži. To bude taková lež z milosrdenství, to není žádná špatná lež, tím neuděláš nic špatného.
0: Já už nevím, kdo to říkal, ale jakoby mi zněla v hlavě věta, svět touží být klamán. Takže vy taky toužíte občas po nějaké milosrdné lži. V tomto případě tedy.
1: Ano? Ano, no. Protože to si myslím, že na to není nic špatného, než aby vám to zkazilo třeba náladu, tak to si myslím, že tohle je lepší, takový, no.
0: Já si nedělám statistiku o tom, který z našich posluchačů, který se dovolá, je pro a který je proti milosrdné lži, ale vy jste se postavila na stranu té milosrdné lži s určitým důvodem, což tedy by měla mít vždycky takový důvod milosrdná lež, řekl bych já.
1: Za sebe tvrdím, když to má dobrý důvod, tak proč ne, no. Ještě by to někoho ranilo nebo ponížilo, tak proč ne.
0: Jaké máte vztahy s tou spolupracovnicí, které jste nejdřív zatajila skutečný důvod odmítnutí potravinové pomoci? Jaký s ní teď máte vztah? Po té, co to prasklo takzvaně.
1: Tak já už té organizaci nepracuju, ale paní byla taková, no já se s ní vycházela dobře, no, ale byla taková, dá se říct, i falešná, no. Vytvářela teda jako hodně drby té organizaci, ale...
0: A tu se nám to pěkně zamotává, to vám povím, paní, ano. Děkuju moc krát a přeju vám dobrý večer.
1: Já taky. Hezký večer, pane Borko, naslyšenou zase někdy.

0: Naslyšenou. Milosrdná lež. Téma, okolo kterého se bude točit celá noční linka, kterou právě posloucháte. Nejen telefonáty, ale i vaše psaní. A jsem připraven i na to, co napsala Eva z Litvínova. Cituju. Je to smutné vzpomínání. Když maminka odcházela z tohoto světa, jezdila jsem do nemocnice každé odpoledne. Jednou mě zavolali, ať přijedu hned, že se stav moc zhoršil. Ale jezdila jsem ještě týden. Jedna sestřička mě řekla, že to nechápou, ale že maminka ve světlých chvilkách stále říká, ona mu neodpustí. Ano, je člověk, který ublížil. Kdyby jen mě, tak to zvládnu, ale rodičům a mým dětem, to se špatně odpouští. Tak jsem se vrátila na pokoj a řekla jsem mamince, že jsem mu odpustila. Až pak maminka našla svůj klid. A dá se říct, že jsem to odpuštění už za ty roky zvládla zpracovat. Těch roků bylo 13. A je mi spíš jej líto. On s tím svědomím musí žít. Je mu 75 let a snad už má jiné myšlení. Potud Eva z Litvínova. Milosrdná lež a vaše příběhy v noční lince Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer nejen vám, kteří posloucháte. Nechci říct, že je na tom něco špatného, když posloucháte pasivně, ale takhle nějak to asi může být. Tedy dobrý večer vám, kteří posloucháte jenom pasivně a dobrý večer i vám, kteří jste hodně aktivní a třeba už i telefonujete na číslo 731 800 900 ten svůj příběh na téma milosrdná lež. Tou další, která takový příběh řekne vám všem i těm pasivnějším, je paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Božena z Uherského Brodu. Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří jsou na lince.
0: Kteří jsou ještě vzhůru. Ano, správně. Paní Božena, milosrdná lež. Vy jste někdy někomu milosrdně lhala?
1: Můžu vám a můžu se přiznat. Mm-hmm. No tak, ale je to, víte, už dávno, to už je celý život, protože já jsem ročník 1937, víte. Mm-hmm. No a tehdy jsem, mohlo to být asi na 50. roku. Já jsem pracovala na zaletavacím oddělení v letu. Mm-hmm. No a tož to víte, když takto celý, vždycky se plnil plán, ne, vždycky, aby se splnilo. Mm-hmm. A třeba některý den během měsíce dělalo se 30 mašin, že během C11 se tehdy dělali. Mm-hmm. To byly ty cvičné jaky. Mm-hmm. No a tak 30, a teďka některý den měsíci, víte, nebylo počasí, nedalo se létat. A tak se to nahrnulo až kolem toho měsíce a vždy bylo potřeba nějakého pomocníka. Já jsem pracovala na kontrole, no a to už potřebovali, aby jim šel z montáže nějaký kontrolor pomoc, jako přebírat tu mašiny kontrolor, tak kolem toho práce, no. No a to tak však by to nějaký pán Sedlák, už tu dávno není, můžu jméno říct. A měl dceru Jindřišku, ta měla myslím 8 roku a byly pololetní prázdniny. A on mě prostě vyřízené, že bude mít dovolenou a že pojede z malou na Lopenik, protože tam sníh byl. Důle nebylo, v Kunovici ani ňo. No a tož říká, že ho budou oni potřebovat. No a tož bylo 8 hodin, tak vedoucí výrobní kontroly k nám došel a to, a že odvolat Sedláka z dovolené a poslání mě pro něho. No tak jsem jela vláčkem, to byla tovární večka z nového do starého závodu, ještě kousek s ním potom, jako od celého starého závodu z té zastávky. Dojdu, tam bývali na činžáku, no ba, pan Sedlák auto venku, nakládal líže na auto, Jindříška už byla v oteplovačkách nastrojená, no a já mu došla sdělit tady tuto zprávu. Mm-hmm. A on tak ostal, dívá se na mě a říká mě, Božka, prosím vás, a co kdybyste řekla, že už jsem nebyl doma? No já říkám, beze všeho. Tak jsem se vrátila, já jela mašinka zpátky, tak jsem jela jako do závodu, do nového. Mm-hmm. Přišla jsem tam na pracoviště, říkám, už byl odjetý, už je pryč. No, tak nedá se nic dělat, plán se splnila bez něho.
0: Takže no. Nikomu jste vlastně neuškodila?
1: No, neuškodila, to však bývajte se, děvčička se těšila a takto. No a druhý případ, to tam byl jako jeden z těch mechaniků leteckých, takový fajn kluk to byl, no tož kluk už měl skoro 27 roku. A ráno byl takový šoufli, víte, přebral někde, bylo mu blbě. No a tam jsme měli takový, jak když mezi skládek, tam byly náhradní přístroje, takové věci, co se bylo někdy za provoz nutné vyměnit. A regál byl ode zdi, tam asi metra půl a tam byly naskládané potahy prostě, co se navlékali na letadla, které byly na stojánce venku. Mm-hmm. Takové z té celty, víte?
0: Ano, ano.
1: A mu bylo tak zlé a blbě a říká, Božka, co by se stalo, kdyby já si tady mezi ty celty lehl a ty mě jednou přikryla, chvíli se tady prodřímal. Já říkám, klidně lehni, zakrý se, zamkla jsem sklad. No a to zkracovala se normálně a to a teďka se furt ptali, kde je Mirek Sedláčku, kde je ten Mirek, kde je, já nevíš, kde je, já říkám, nevím nic. No tož potom, myslím, za hodinu a půl jsem šla za ním, říkám, stávaj, už půjdeme na oběd. No takže to byla další taková milosrdná lež, nic se nestalo. Ale já bych vám řekla jednu, třeba je taková spíš nemilosrdná ta lež. Hmm. Můžu?
0: Samozřejmě.
1: tak, to vám řeknu z domu, to je asi 40 roku, nebo tam nějak v 87. moja dcera začala stavit, stavili. My jsme měli zahradu, sad, trnky do rancie, každý rok se pálilo, takových 50-60 litrů slivovice. No a to zásoba vždycky jako byla, aj proti stavebníky. No a to jsme potom jeden rok také pálili, bylo to ve 25 litrových demionoch, manžel to dovezl dom, zanesl to do sklepa, položil to na prostřed toho sklepa a tam to stálo, ta slivovica. No a myslím, já vám nevím, jestli za měsíc nebo jak, co si jsme šli spolem z práce a co si jsme šli do toho sklepa dělat, no tak jsme to otevřeli, ho ten sklep, a on říkal, co tady ty demiony, to je prázdné, a já jsem chtěla říct, ano, ale jsem se zadržela, říkám, no, ne, já jsem chtěla říct, ne, no, blbneš, tak. A já mu říkám, ano, je to prázdné. To nic. Šli jsme dom, zas čas běžel, on v sobotu obyčejně vypadl, došel až večer, tak já vždycky potroše, košterem jsem natahovala tu slivovicu, do litru, já jsem to cejchovala, všecko jsem to rozléla. A pane kapitánci, myslíte si o mě, co chcete, a já jsem tu slivovici všecku prodala a on neměl o tom ani ponětí. Vůbec žádné starosti nad tím, prostě to do něco doma, tím to pro něho skončilo. A moja slivovice, to jsem já měla zas kamarádku takovou, však z Havříc, odkud je můj manžel, a to šla mě poradit. Tak do Rakouska šla jedna várka, myslím 5 litrů, jedna šla do Švýcarska a jedna dokonce až do Izraele.
0: No, tak teda, takové... vy jste vlastně dělala propagaci. Propagaci krásné úrodné Moravy.
1: No, byla dobrá, byla opravdu velice dobrá, ale víte, takovou neřez já jsem udělala. Ale víte, co jsem udělala? Jako naši já postavili a to. A já jsem za ty peníze koupila jim lino do jedné místnosti, protože oni jako nedávali parkety, tolik peněz neměli, tak lepili gumu, lino. Takže to stálo, myslím, 17, tak to jsem ještě musela něco přidat, protože tehda byla ta slivovica tak za 120 korun.
0: To jsou dávné doby, to jsou dávné doby. No. Paní Boženko, moc krát děkuji za tyhle vaše příběhy a u toho posledního vlastně můžu říct jenom jedno, budiš vám odpuštěno.
1: No.
0: Udělala jste dobrou věc pro někoho dalšího.
1: Pane Borko, to už je promlčeno a já to tak zadřím toho, jak to říkala Květa Fialová. Já už jsem v takových rokoch, že já můžu na veřejnosti říct, co chci.
0: Víte, že máte pravdu. Já se k tomu no, taky blížím.
1: Tak jsem ráda, že se mě to odkýval. Mějte se pěkně.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Blížím se k tomu, ale dokud budu na veřejnoprávní vlně, tak si dám pozor. No, co není lež, píše Sváťa z Brna, je to, že zdravím srdečně všechny linkaře. A myslím, že na dnešní téma, pokračuje, také platí, chceš-li někoho přesvědčit o pravdě, musíš i trochu lhát. Podepsán Sváťa. No, zajímavý pohled. Jak jste na tom s milosrdnou lží? Někdy jste ji použili? Někdo milosrdně lhal vám? Zavolejte. Tohle je číslo do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma milosrdná lež. A než dostane slovo další posluchač, bude to Jaromír, který telefonuje. Dovolím si ocitovat to, co napsala na jednom řádku na webu rozhlas.cz/linka Dana. Zdravím a těším se na Noční linku dnes. Nemám ráda lži a cením si upřímnosti. Milosrdná lež není pravda a poznám dříve či později intuitivně lež i přetvářku, ať milosrdnou či nemilosrdnou. Těším se na příběhy a všechny vás zdravím. Tak s tím dalším příběhem možná Jaromír čeká. Dobrý večer, Jaromíre.
1: Dobrý večer, pane.
0: Zdravím vás srdečně. Poslouchám.
1: Já vás taky. No a teď mohu jako začít, že?
0: Ano, jsme ve vysílání, ano.
1: Já jsem rodák z Krnova, dalo by se říct, že tam slyším vždycky, že pan Vrastička z Krnova a tak dále, ten pan se Olomouce, tam volá vždycky a tak dále, že nechci říct jako toto, to a teď chci říct jako způsobem říct, že jsem chodil do školy, že my všichni chodili do školy a teď chodil jsem do 7. třídy jsme byli a teď byl tam, jako byli spolužáci, že a tak dále, a teď byli tam v Trnově, byl okruh Bezvíka Smetany, jako druhá ZDŠka, tak jsem chodil do té školy, že, se spolužákama. No a jedno, měli jsme ranní odpolední a byl tam pan učitel, náš, jako, že, pan Ostrčil, Roman, a potom jsem ho potkal, no to, jako aj potkávám ho teď, jako že ještě žije. A teď se stala věc, kdy pan ředitel byl u nás, pan Žižka nějaký, jo? Jméno, ale Žižka byl. No a teď jsme normálně jako byli, no byla ta doba, že ta komunistická, že dalo by se říct, že a teď prostě jsme zažili, jsme šli na odpolední, měli ranní odpolední tělocvik, no a ten pan Otočil, bylo to z těch v parku, byly ty tělocvičná tam byla tak dále, tak jsme šli, že nevící dát na tu odpolední, no a teď tam byly takové jezírko a byl tam pomník ruských vojáků, že sovětských, že a tak památník, že a tak dále, už tam není. A teď prostě, teď tam byla, na tým jezírku byla tačenka prostředku, byl kruh, jo, 6x6 metrů rybník a teď prostě můj spolužák, nějaký jako Jiří Kaban, jako Kaban, on byl potom ten čarovník jako oborem a to on byl jako ten, jako můj spolužák, který seděl s tomu v lavici a teď přišli jsme a on hodil kamen na tu kačenu. Teď přišla ta paní od toho ředitela Žižky, přišla jako jeho manželka, která byla učitelka jako v tím, že ve školce, teď přišla s těma dětskama k tomu pomníku a tak dále a teď to viděla, že ta kačena toto, já jsem přicházel a se to stalo. A teď ona na týto, a teď ty kluci, jak to se rozbilo, tak se rozutekli, že?
0: Co se rozbilo?
1: Bylo svičný a teď ten, a teď ona na, a já jsem tam přicházel a toto a ona na mě, že no a to jste udělali vy a vy jste rozbili toto a toto, tady je památník, vy jste toto, že zhanobili jako ten, že úsek, který dám to a tak, nebo nevím, jak to mám říct, a teď, a jak se jmenuješ? A já říkám, já se jmenuji jiná, že jako, jak, jako já jsem mi říkal, že jsem se zalékl, že nebo zalékl, to tak jsem vzal, ale říkám, Špaček. A, no, Jaromír Špaček. A ona, a nevím, já se jmenuji jiná, že, a teď to, no, to je tady, tento, možná to říct, já mě znají kluci Benny, že, a ty prostě, a i Krnova, ty si to slyší, tak mě, moji maminku a všetky platníka znali, byli instalátor a tak dále, a, no a teď prostě ona mi říká, no tak, teď to, ona, já jsem řekl Špaček, a ten učitel, jako ten pan Ostrčil, jako ten Roman, vyběhl, To byl jako komouc, že? No a já dokonce dělal v STB a tak dále, jsem se potom dozvěděl a prostě zavolal moje jméno to pravé na mě. A ta asi zelhal. A teď půjde, a teď mu to říká ten, že velice, že důležitý byl a tak dále. No a říká tak, a teď půjdeš tému učitelovi, ředitelovi, všechno to ředitel druhý den. Ano, že moje sestra, jo, Anka, která jako dělala, jako byla v Gimpl a tak dále, a dělala jako souboru jako zpěvnen, jo, perfektně jako to byl, že tento, a prostě a ta Žižková Šárka, jako to byla od těch, zase od toho ředitela, dcera a tak dále, a teď moja, teď toto přišlo jako toto, že on mě jako, že nartil, že jsem měl hal, že jsem hal, že to jméno, no a prostě teď ta ona brečela a říkala tatínkovi, že to je od, oni byli dobré kamarádky, nejlepší, jako je zpěvačky, nejlepší a tak dále, a teď ona říká v souboru, že to, a říká mu tému ředitelovi, jako jo, tému tatínkovi, prosím tě, a toto, a teď ta Žižková, a to byla, ona byla jako obezřetná, že komunistka, zarděla, a tak dále, no a a prostě no, jsou po smrti, no to je všechno jako prýž, no ale způsobem, když se to stalo, že tady tato verze, jo, že jsem prostě, ona brečela ta a zastávala jsem toto te, a říkala, te, že to je od kamarádky, jako ten bratr a tak dále, aby mi neoblížovali, jo. No a takže ta doba, jako jo, byla, že, no, takže se to stalo tady tato věc. A moc věcí takových, když já jsem jako, aj ve Zlíně jsem zažil tady tato, že jsem musel, musel hadce, pane Borku.
0: Já vás poslouchám, asi užívám tu košatost vašeho příběhu. Snažím se v tom zorientovat, takže jestli tomu správně rozumím, vy jste se nejprve představil cizím jménem, poté co zřejmě váš kamarád chtěl hodit po kachně, ale něco tam rozbil, nevíme co. Potom se na to přišlo a jaký to mělo, prosím, konec?
1: Konec to mělo to, že nic se nestalo.
0: No.
1: Protože ta Šárka,
0: konec dobrý, všechno dobré.
1: Ano, perfektně a tak dále.
0: Nevím, co bylo horší, jestli jste to zhanobení pomníku osvoboditelům, anebo to, že jste si, že jste se představil jiným jménem. No, myslím, že to první.
1: A Špaček.
0: Špaček, budu si vás pamatovat. Jaromíre, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Pane, a vždycky vás rád, ale vždycky jak všetci lidi to říkají, ale toto je všechno pravda o vás. Já bych vás chtěl osobně poznat. Já znám pana Bolka, Polívku, jo, pana Donutila, všetci tyto, jako ty, nebo Čmaňa, víte, kdo byl Čmaňa?
0: No jistě.
1: No, Deníček, že?
0: No ano.
1: Nebo pan Hrachový, jo?
0: No. No tak to máte pěknou sbírečku. Jaromíre, aby došlo i na ostatní z jejich příběhy, poděkuji vám a popřeju dobrou noc. Mějte se hezky.
1: Já jsem vás velice rád slyšel a já jsem se normálně, já jsem to zkusil a já jsem se normálně, kurva, že to musím tak říct, dovolal.
0: Mějte se pěkně. Raději dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vás vždycky...
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posluchači a posluchačky Noční linky a jejich příběhy. To je to, co tvoří tyhle dvě hodiny našeho povídání. Vždy je to jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. A s tím dalším se teď možná někdo přihlásí na čísle 731 800 900. Ovšem, já ještě zkusím ocitovat to, co napsala Petra z Pardubic na téma Milosrdná lež. Myslím si, že říct pravdu je lepší, než říkat milosrdnou lež. Ale v případě nemoci je říkat citlivě. Já mám od konce dubna mámu v nemocnici, v Neratovicích, na jipce. Je v komatu. Když jsem tam naposledy volala, tak mi doktor řekl, že stav je stále stejný. A když jsem se zeptala, co s ní budou dělat, tak mi řekl, že ji budou polohovat a že jednoho krásného dne dostane zápal plic a že pak zemře. V tu chvíli jsem na mobil zůstala nevěřícně koukat a něco jsem si o něm myslela. Dál už tento vzkaz nepokračuje. Jen podpis. Petra Fuňková. Petro, děkuji i za tenhle malý střípek dnešní noční linky na téma Milosrdná lež. A jsem zvědavý, kdo přidá svůj příběh na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Václav.
0: Zdravím vás, Václave, jsme ve vysílání a my posloucháme, tedy my, co máme našpicované uši, posloucháme váš příběh na téma Milosrdná lež.
1: No, mě to docela zaujalo, tohle téma. A milosrdná lež byla na mě použitá, když jsem byl malej kluk a nechtěl jsem jíst králíka. Když jsem mi tak jako ekloval v krku a máma upekla králíka a táta říkal, víš, to je kuře. No a já jsem ho zbaštil úplně bez problémů, že jo. A pak táta přišel, jak ti to chutnalo? Říkám, no bylo to výborný to, a bylo dobrý kuře, viď? A víš, co si jed? No, a já říkám, no kuře ne, když to říkal, no, byl to král.
0: Že vy jste, Václave, od té doby tak úplně všemu, co vám rodiče říkali, nevěřil?
1: No, tak...
0: Na mátku Ježíšek, Mikuláš, jak se rodí děti, že?
1: Hodně jsem pochyboval.
0: Kolikže vám bylo let, prosím, s tím králíkem, když jste tedy měl tady...
1: Helejte, já si myslím, že tak 6-7.
0: Jo. No tak aspoň hezkých 6 roků života, kdy jste věřil 100%. No a pak už jste vstoupil mezi dospělé.
1: No a... Bylo to takový trošku zklamání, ale já jsem to tak nějak tenkrát nebral. A k toho králíka jen do dneška. Ale já jsem si potom vzpomněl i na sebe, že používat milosrdnou lež je někdy, ne někdy, ale i potřebný.
0: Buďte konkrétní.
1: Mám takový příběh. Já jsem se vždycky zajímal o takové tajemné věci, třeba o předpovídání z karet, chiromantie a takovéhle ty věci mě od malička nebo od mladých let hodně zajímalo. A když jsem se dostal do puberty, tak jsem na to balil holky, protože vždycky, když jsem jim předpovídal z ruky, jo, tak jsem je vzal za ruku a no a ten kontakt, byl to úžasný. A měl jsem to štěstí, že moje teta chiromantii ovládala a já jsem teda byl učenlivý žák a snažil jsem se teda pochytit ty věci od ní. Ona byla taková fajn, že ty zkušenosti předávala hodně ráda. A já, jak jsem teda byl takový mladej, čenlivej a horlivej a v pubertě a tak ty holky, že jo, a jsem balil na to a oni chtěli vědět, jak dlouho budou žít. Většina lidí nebo většina těch holek tenkrát, mladej nebo holek i kluků, že jo, mělo jako dotaz, ale ty předpovídáš ruky a já bych chtěl vědět, jak dlouho budu žít. A já tenkrát, že jo, trouba taky jsem byl, no, že jo. Takže já jsem udělal jednou chybu a jedné holčině jsem řek, měla krátkou čáru života a řekl jsem jí pravdu. A ona potom asi za měsíc zemřela. Zemřela na nehodu, což jsem ji tam viděl tenkrát v její ruce.
0: To jste skutečně četl z její dlaně, ano?
1: No, dělám to do dneška. Takový věci. Protože opravdu ten osud v těch rukou máme napsaný. Ten osud je vlastně v tom člověku a vyzařuje to a pokud se na to trošku napojíte, tak dokážete číst i z toho člověka. Ale potom jsem udělal tu chybu, teda, že jsem jí to říkal a ona fakt zemřela a moje teta mi tenkrát poměrně dost, nechci říct vynadala, ale důrazně mi řekla, že nesmíš nikdy říkat nikomu, jak dlouho bude žít. Protože ten člověk si to může vzít jako svoje. A teď bych mu mohl říct pravdu, že má krátkou čáru života, že tady dlouho nebude. A ten člověk třeba podvědomně, že jo, si to zapíše a nemusí. Může to brát jako bernou minci a pak tady dlouho není, opravdu.
0: Že to je vlastně taková sebe naplňující se předpověď.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. A já od té doby prostě zakázal jsem si to a už to neříkám a vždycky, když se mi někdo zeptá na délku svého života, tak řeknu 99,5. Takže tu milosrdnou lež tady v tomto případě vždycky používám, protože není to dobrý to prostě říkat v tomhle směru pravdu.
0: Řekněme, je to neetické od chiromantika.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Já teď sám trošku odbočím, co je druhý nejčastější dotaz při věštění budoucnosti nebo čtení? Čtení z dlaně. Zdraví.
1: Zdraví. Nejčastěji se teda vždycky ptají lidi, jak dlouho budu žít a druhý teda to zdraví, no potom následuje děti, štěstí, peníze, srdce, láska, takové věci, ale nejčastější teda ta délka života. Ale chiromantie není o tom, aby jsme předpovídali, nebo aby ten člověk dotyčnej předpovídal tomu druhému tu délku toho života, to už jsem dneska pochopil. Je to o tom osvětlit některé věci a vysvětlit jim některé věci, proč se tak dějou, jak se dějou v jejich životě.
0: Děkuji vám za nový pohled, třeba i na tu chiromantii. Václave, děkuji a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuju, protože já si osobně myslím, že to je docela jako zajímavá věc. A mohlo by to zajímat i ostatní lidi.
0: Máme stejný názor. Mějte se hezky.
1: Tak.
0: Dobrou noc.
1: Díky, naschle.
0: O milosrdné lži si můžeme povídat i v té příští hodině noční linky, ale to už bude pod jiným datem. Zatím ještě pořád platí, že máme 9. června, že svátek mají všechny Stanislavy. Samozřejmě gratuluju a zítřek, tedy ten 10. červnový den, ten bude začínat opět otázkou, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, anebo jestli naopak vy jste někdy použili třeba pro úlevu, anebo abyste někoho neurazili, milosrdnou lež. Posloucháte Noční linku, za chvilku bude nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, vážené posluchačky, už jen pár vteřin a bude tady 10. červnový den. Začínáme jej ovšem v tom pásmu noční linky, ve které si jako vždy povídáme na určité téma. Povídáme není v tomto případě tak úplně dokonale přesné, protože nejenom to, co zavoláte na číslo 731 800 900, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka může odeznít, pokud se to samozřejmě týká tématu. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitančik. A první vteřiny tohoto dne, tedy 10. června, věnuju hned trojici vašich psaní, vašich vzkazů, vašich glos na zmíněném webu. Nejprve to, co napsal, jako už tradičně konec konců, František, cituju, oni jsou to vlastně dva vzkazy a začínají oba dva úplně stejně, ale ten druhý je dokonce i dopsaný. Takže dobrý večer, většina mojich debat, čtu, jak je psáno, je pravdivá. V hospodě, když vedu nějaké debaty o mojich zážitcích, tak ti moji kamarádi mě nějak moc nevěří. A to mě štve, musím říct, že takových 80% je všechno pravda. O těch dalších 20% vůbec nehovořím. Mně se špatně lže, pokračuje František. Neumím to. Tam bych se do všeho brzo zamotal. A lhaní by mě bylo málo platný. A i moje příspěvky do noční linky nejsou vymyšlené. Hlavně musím vždycky zalovit do minulosti. Františku, lovte klidně dál. Ten druhý vzkaz je o hodně kratší, napsal Bedřich, a i to je vlastně u tohoto posluchače zvykem, že se příliš nerozepisuje. Dobrý večer, nemám rád, když někdo lže. No a do třetice od pana France. Žena v pokročilém již věku má syna, který se umí nosit jak šafář. On o sobě říká, že je workoholik a bez práce prý nemůže být. Řeči se vedou a voda teče. Nemohu přece té ženě říct, že má syna, který i v práci musí být zadarmo drahý. Ona to ví, ale je to její dítě a drží to v sobě. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Ne, to ještě není konec. Pan Franc vždycky ještě něco dodá. Já jí jej pochválím a věřím na zázrak, že se v jejím synovi probudí dobrý hospodář. Má zkušenost se životami, ale říká, zázraky se nedějí. Tak abychom si to upřesnili, tématem nejsou zázraky, tématem našeho povídání v noční lince, ale milosrdné lži. Museli jste je někdy použít? No, možná, že slovo museli nebylo zcela přesné. Byli jste přitlačeni okolnostmi k tomu, abyste použili milosrdnou lež? A lhal někdo milosrdně vám? Napište nebo volejte. Číslo je 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A i takové věci se stávají, tedy to, že někdo zavolá, jenom sdělí svůj názor a nechce vstoupit do vysílání, což je přesně ten případ, který se udál zatímco vám zpíval Karel Gott. Dovolím si tedy aspoň v úvozovkách vydestilovat to nejpodstatnější, co náš posluchač říkal. Podle něj by lidé vůbec neměli lhát. Podle něj jakákoliv lež je lží a ať už je milosrdná nebo jakákoliv, lidé by neměli lhát. Tak doufám, že jsem to neskreslil přes příliš. Ale teď už je čas na někom dalším z vás, který třeba nemá problém s tím vstoupit do vysílání a říct svůj příběh na téma milosrdná lež. Ano, byla tady už několikrát ta možnost na tohle téma promluvit v Noční lince, ale ani zdaleka se nikdy nedostane na vás na všechny. Takže berme to tak, že teď dostává šanci třeba někdo, kdo ještě o milosrdné lži v Noční lince nemluvil. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Jana z Prahy. Pane Borku, jsem vás dlouho neslyšela.
0: To je zvláštní, já jsem tady každý týden minimálně jednou. Ale dobře,
1: no, poslouchám. Já se nedovolám.
0: Jo, takhle. Jakože jste se nedovolala, ne? Že jste mě neslyšela. Jo, jo.
1: Není to lež, je to příběh mého syna, když lezl do puberty nějak. Hele, on byl strašný rošťák, on se nenechal nic líbit, rád se pral, hezky se učil, chytrý kluk. A on než byl hál, tak vymyslel takovou krásnou věc, to se usmějete. Něco ve škole rozbil, já už nevím co. A pak jsem se to dozvěděla od toho, měl spolužáka užalovaného. Tak jsem se to dozvěděla a on šel a vytahoval z kasičky peníze, protože oni si museli šetřit, když něco rozbili, museli to zaplatit. Mm-hmm. No tak si šel a já říkám, Václave, co tam hrabeš, ale mám nějaký poptávky, musím to... Nějaké závazky. Tak jsem se ho nevyptával, protože jsem viděla, že má někde něco. No kolik mu mohlo být, 10 let, víc mu nebylo. A já si říkám, hele, víš co, vybal toho, co si proved. Já se to stejně dozvím. Tak mi to řekne. Ale mami, já si to řeknu. Ale počkej chvíli. Tak mi řekl, že rozbil dveře u vchodu do školy a že to musí zaplatit. A že byly na to dva, ale prostě on šel do té kasičky a že to zaplatí. Jo, ale neřekl mi to takhle celý. Řekl mi, že jenom rozbil dveře. Mm-hmm. A opravdu nic neříkal. A já mu říkám na slova, řekni mi to znova a celý. Tak mi řekl celou pravdu. A mami, slib mi, že dostanu poloviční trest. Ještě řeknu já celou pravdu. Jo? Tak jsem mu to slíbila. Jsem říkala, tak to už jo, jsme se dohodli. Tak mi to od těch dveří řekl. Ale mami, ne, abys to šla za mě vyřizovat, my jsme na to byli dva. Já říkám, vyřiďte si to sám. Ať ti ten druhý dá druhou půlku, protože tenkrát ty dveře byly drahý. Jo, jako. No, tak jo, ale já jsem se tak s tátou, jsme se tak tomu smáli, jak ten kluk na to přišel. Já, on měl strach, aby nedostal celý trest, tak mi řekl půlku jenom, jo. Já se říkám, jak on na to mohl přijít, takový malý kluk.
0: To je ta nepopsatelná chemie mezi rodičemi a dětmi. A obráceně samozřejmě. No, to bych se vás taky mohl zeptat, jestli jste na svých dětech nebo na svém synovi vždycky poznala, kdy mluví pravdu a kdy, řekněme, pravdu mírně ohýbá.
1: Ne, ne? To jsem nepoznala, mm-hmm. protože u nás bylo zakázané lhát. Radši říct pravdu a nebyla říkat nic. Mm-hmm. A dcerka nebyla tak chytrá jako on a ona neměla potřebu lhát taky říkat. Ta udělala tak jednu usmělnou věc. Vymalovali jsme jim pokojíček, oni měli psací stůl u zdi. Každý měl půlku toho stolu, protože tři pokoje by tak oni měli každý půlku. A dcerka si dávala do plnícka novou náplň. Víte, jak byly ty bombičky do plnících.
0: Ano.
1: Tak se šla u stolu a ono jí to došlo, tak to tam naplňovala a nahnul cík.
0: Cák.
1: Cíklo to a udělalo krásnou velkou kaňku na zdi, na ty nový zdi.
0: No, to člověka naštve, no, ale

0: Kreativní?
1: Jo.
0: Kreativní děvče.
1: No, ona krásně malovala od jak živa. A já říkám, co to má znamenat? Tohleto. Ty jsi malovala? No, malovala. Musela jsem, aby to nebylo tak ošklivé.
0: Takže řekla pravdu.
1: Řekla pravdu, aby jsme se to usmáli. No, to tam měla dlouho, dokáž chodila do školy.
0: No, ale to je nakonec ten nejlepší možný závěr. Paní Ano, já vám děkuju, mějte se hezky a jsem rád, že jste se dovolala.
1: Tak jsem si vzpomněla po letech, když syn už je v důchodu a dcera jde do důchodu. Tak. Ale po letech jsem si na to vzpomněla.
0: Pořád hezky maluje, jen tak mimochodem?
1: Krásně maluje. Ona je šikovná.
0: Stačilo akorát vymalovat. No.
1: A ona malovala, když byla dospělá, tak malovala, my jsme si malovali sami, tak nám pomáhala malovat.
0: Děkuji za váš příběh, paní Ano, a přeji vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Taky hlavně, on bude hodně teplej, strašky se vypotíme, třeba i při tom spocení s hubnem.
0: No, to jste ani nevíte, jak narazila na jedno z budoucích témat noční linky, které budeme vysílat z Brna. Bude to v pátek 26. června, kdy bude tématem kila dolů, nejen do plavek. Tak dobrou noc, naslyšenou.
1: Taky mějte se moc fajn.
0: To byla naše posluchačka na téma Milosrdná lež a vy můžete být těmi dalšími na tomhle telefonním čísle po písničce, kterou vám zaspívá Jana Chládková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu noční linky Českého rozhlasu, anebo dobré ráno, protože už máme po půlnoci a byť se tomuto, řekněme, pozdravu po půlnočnímu někteří brání, já jej přece jenom občas budu používat, protože zase každý máme trošku jiné biorytmy. Ale teď jsme vlastně ještě pořád na začátku té druhé části noční linky, takže stojí za připomenutí, že tématem je milosrdná lež. A ten svůj pohled na tohle téma, možná, že i s příběhem, pevně tomu věřím, přináší do našeho vysílání Radek. Vítám vás, zdravím do Uherského Hradiště.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům. Já jsem mluvil, že nemám úplně konkrétní příběh, ale mám spíš jako tu životní zkušenost. Jak říkám, jsou už jako 35 let ženat.
0: Kolik řekněte to ještě jednou, prosím vás, zřetelně, jo?
1: 35 let.
0: 35 let. No tak to musíte ano, mít zkušenosti až nad hlavu.
1: Ano, ale to není, jo, tak ono by to řekl i pan Špaček, že v podstatě je taková ta diplomacie, třeba nejenom vůči ženám, ale vůči komukoliv, neurazit, no tak prostě, no tak někdy neřeknu úplně tu pravdu, i když to vidím těma očima, tak tohle neřeknu. A je ženat, pardon, třeba tak jak jsme my.
0: Někteří jsme, někteří už nejsme, ano. Tenhle pohled mi totiž moc chyběl. Já sám jsem se o něm zdráhal příliš hovořit, protože na mých příbězích zase tolik nezáleží. Ale jsem rád, že se na to díváte právě z téhle pozice. No, řekněte mi to takhle. Když se vás žena zeptá, před dovolenou to tak bývá.
1: Kamkoliv jdeme do společnosti, takže ona má minimálně třeba 3 modely, nebo 2. A teď tenhle, jo.
0: Co myslíš, sluší mě to?
1: Ale samozřejmě.
0: Jo.
1: A ona se mě ptá, jo. A ta milosrdná lež je, že ani jeden není úplně OK, jo, ale samozřejmě, že vyberu, popravdu, jakože takto, a řeknu, no jasné, super, ale opravdu říkám třeba milostná lež, protože třeba moje žena má jiný vkus i po těch letech, když jsme stejný ročník, jo, že já mám takovou představu asi o té módě, jak ona, ale no tak jo, vlastně, ne, tak to je super, to je taky ještě super, no a ne, to je bomba, ne, tak v ten to běž, jo.
0: Tak přesně, protože, ano, ten třetí je úplně
1: a
0: nejlepší.
1: A ona se potom ta žena cítí dobře celý ten večer.
0: Jo.
1: Jasně, rozumíte. Jo,
0: pokud se už najde někdo, kdo nemá sklon k milosrdným lžím a řekne jí potom na plese pravdu, tak to je potom doma průšvih. Ty jsi měl hal, že jo?
1: Nějaká, ale to se zatím nestalo asi. Nějaká třeba jiná žena. Ale že tak toto mě jedině napadlo, že když jsem to použil mnohokrát, jo, že říkám ano, jo, protože ona, ta žena to potřebuje slyšet, že toto opravdu ne fakt dobré. Tak jsem vybral z těch 3 možností to nejlepší, jo, a to se mi úplně vychválil a ona se potom cítila dobře.
0: No, já vám naprosto rozumím. Takže pro zachování domácího klidu musí být člověk, řekněme, diplomat.
1: Pane Marku, to nebylo pro zachování domácího klidu. To bylo pro pocit té ženy, aby ona se cítila dobře někde v té společnosti.
0: No tak ono to vlastně, ano, máte pravdu, ale vemte to až úplně do samotného konce. Kdyby se necítila dobře, tak není doma klid. No. Doufám, že rozumíte.
1: Furt nerozumíte. Já bych to udělal jako člověk, jo? Protože já jsem to udělal pro ní, aby se fakt ta žena cítila dobře, tak jakože ano, tak to je bomba, jo? I když jsem úplně o tom nebyl přesvědčen, takže jsem vědomně trošku, o tom je ta dneska ta debata, že jsem trošku zaláhal, jo? Že to byla ta milosrdná lež.
0: No já jsem nezačal s diplomací, to vy jste na začátku začal s diplomací a s tím neurážením citů druhých. No tak ano, máte pravdu, já s vámi souhlasím.
1: Byla to milosrdná lež.
0: Byla to milosrdná lež a doma byl klid. No.
1: Ne, hlavně, ne, tak o tom to nebylo, že on to mám klid, to máš klid furt, my jsme jakože super partneři, no tak, ale že žena se cizila dobře.
0: Tak, na té akci. Dobře, vy jste člověk tak. Čistého srdce.
1: No, vy taky.
0: Díky, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Vám taky děkuji a všem posluchačům.
0: Za všecky děkuji. A ještě to, co napsala Helena na rozhlas.cz Lomítko Linka. Ze zásady bych nikdy nikomu nelhala, protože si myslím, že i to, co se může zdát krutou pravdou, se dá říci tak, aby to nebolelo, nezranilo, neublížilo. Jen se to musí říct s empatií, s citem a třeba i s vysvětlením, proč je pravda lepší. Ale je vidět, že výjimky musí být ke všemu, že záleží na situaci. Třeba ta paní, která neskazila tatínkovi a holčičce lyžování. To je nádherný případ té takzvané bílé lži. O milosrdných lžích si můžeme povídat ještě 35 minut. Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, nebo jestli vy jste někdy použili tu milosrdnou lež. A v tuhle chvíli nám to přichází říct pomocí telefonu 731 800 900 Jirka. Zdravím vás, Jiří.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane kapitánčík.
0: Děkuji. Nápodobně. Je to na vás, je to na vás. Řekněte, jestli vy jste někdy někomu milosrdně lhal?
1: Já jsem tu milosrdnou lež použil ve chvíli, kdy můj bratr onemocněl nádorem na mozku.
0: Vy jste měl informace přímo od jeho lékaře zřejmě, nebo se jenom špatně
1: dohadu? Jo, já přímo od bratra, že měl nějaký nádor na hypofýze, to je podvěsek mozkový.
0: Mm-hmm. To jste věděl od něj, od bratra?
1: Mm-hmm. Od bratra jsem to věděl.
0: Mm-hmm.
1: A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá jako na umření, že vlastně to se před tou operací nedá zjistit, jaký ten nádor je a jak dlouho ten člověk může žít, nebo prostě ta prognoza se nedá zjistit před tou operací. A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá tak, že by třeba umřel. A v té době on používal makrobiotiku, to byla tenkrát takový směr jako výživý právě v těch případech nějakého onkologického onemocnění. A na základě toho vůbec nevypadá zdravě. A ptal se mě teda, jestli vypadá jako na umření. A já jsem mu řekl, že rozhodně ne.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se ještě?
0: Já vás slyším, ano, slyším. Nechci vás příliš přerušovat, protože to je příběh, který bych si rád vyposlechl až do konce.
1: Aha, jo, takže to zkrátím. Dopadlo to úplně skvěle. Prostě nádor mu ve vojenské nemocnici v Praze odoperovali, zjistili, že to byl nezhoubný nádor. Ta hypofýza, prostě když onemocní, tak onemocní většinou nádorem. A to může být zhoubný nebo nezhoubný.
0: Mm-hmm.
1: Takže tenkrát tomu bratrovi jsem milosrdně zalhal, i když vůbec v tu chvíli zdravě nevypadal, že teda na umření nevypadá a že si myslím, že tady bude ještě dlouho. Jo? Ale dopadlo to tak, že prostě bratr má mozek odoperovaný a žije dodnes a dneska nám je bratrovi je 62 let.
0: Jestli můžu, tak ho vaším prostřednictvím zdravím. A vás se ptám, Jirko, vy jste potom litoval té milosrdné lži, nebo ne?
1: Nikdy jsem toho nelitoval.
0: Děkuju.
1: Stačí mi to. Nikdy jsem toho nelitoval a jsem rád, že to tak skvěle dopadlo.
0: Kdo ví, možná jste ho vlastně povzbudil. A
1: je to možné.
0: Možná jste přispěl možné, i k tomu, no, jak to dopadlo. Byť, jak říkáte, to byl benigní nádor. Děkuju, Jirko, a mějte se hezky.
1: Jo, přeju
0: vám i bratrovi hezký červen. Naslyšenou.
1: Jo, děkujem.
0: O milosrdné lži si ještě chvilku povídat můžeme, anebo můžete napsat rozhlas.cz/linka. To je adresa webu, kam se vaše příběhy, vaše poznámky rozhodně vejdou. A tady je číslo. To můžete zvolit, chcete-li o tom, jak někdo vůči vám použil milosrdnou lež, anebo to bylo možná naopak, popovídat všem, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdo ví, možná, že některým už se pomaličku klíží víčka. Ale ještě chvilku tady bude noční linka na téma milosrdná lež. Tou další, která se dovolala na číslo 731 800 900, je paní Alena. Přeju dobrý večer.
1: No, dobrý večer.
0: Nebo dobré ráno.
1: Nebo to už je jedno.
0: No, takže máte pravdu, ale zdravím všemi možnými způsoby. Paní Aleno, někdo vám někdy milosrdně lhal, anebo jste to byla vy, kdo použil tu milosrdnou lež?
1: No, byla jsem to já, samozřejmě. Takhle, jednou se tady ve vesnici objevil pejsek, kterýho jsme si vzali, jsme v životě psa neměli, takže jsme si ho vzali a strašně jsme ho milovali. Byl to takovej, no, takovej ten
0: pouliční směs.
1: Ale jako prostě zlato. No a jednou byli jsme ho asi 4 roky a on strašně miloval bouřku, jo. To jak prostě se zablesklo a hromy, tak on úplně tomu šel naproti a jako prostě a s tou bouřkou tenkrát jako taky jsme si ho vzali v té době, jo. Bylo to takový, prostě s tou bouřkou jsem přišel. A při té jedné bouřce bylo to takhle v srpnu, prostě najednou dostal strašný záchvat, jo. Prostě začal se kroutit na zemi a prostě tohleto. Takže jsme prostě ho odvezli na veterinu večer, oni nám, doktor ho jako prostě uklidnil injekci nějakou a říkal, přijďte ráno, prostě to zřejmě dostal nějaký epileptický záchvat, to zítra vyřešíme. No ráno to, co bylo ráno, to bylo něco hroznýho. Manžel byl v práci, jak já jsem poprosila souseda, tak jsme ho prostě vzali do deky, že ho odvezli jsme ho na veterinu a oni prostě, že si ho tam nechají, jako v nemocnici. No a když vy máte zvířata, vy víte určitě, pro vás je veterinář pán Bůh, samozřejmě, jo, to je prostě to, no takže si ho nechali v nemocnici, já jsem tam každý den volala. No ale teď k tématu. Moje dcera zrovna jako odjížděla na dovolenou, byla těhotná poprvé, jako už po 30 letech byla těhotná a odjížděli s manželem na dovolenou do Řecka. A to bylo prostě v pátek, oni v sobotu odjížděli a doktor mě řekl, ráno si, přijďte si pro něj ráno, my už vám ho dáme domů. I když já jsem tam každý den chodila, on byl nějaký prostě pod injekcema, ani mě nepoznával, tak na mě koukal divně a tohle. No nic, takže prostě to. No a já jsem tam ráno volala a on mi řekl prostě, že uhynul. Jo, že měl strašný záchvat a že ho museli prostě uspat. A teď ta dcera, ona ho strašně milovala, prostě to, ona mu dala jméno prostě a jako to bylo prostě zlatíčko naše. A oni odjížděli, já jsem říkal, no já ji prostě nemůžu zkazit vůbec dovolenou, jo. No takže jsem říkal, Martí, odjedete a my si pro něj přijedeme a bude to dobrý a jako prostě to, no tak ona tomu věřila, odjeli na dovolenou a teď ty SMSky její prostě z ty dovolený, jo, prostě jako posílá sluníčko, aby se prostě už jako zrekrovala, uzdravila, aby byl v pořádku a tohleto. Já měla takovou hrůzu, až přijedou po tom týdnu. Prostě my jsme jí celý týden prostě lhali, že ten pes prostě žije a že je v pořádku a že už se rekreuje z toho a že mu dáváme prášky prostě na tu epilepsii a že to je dobrý a to jako. Takže prostě to byla taková ta moje milosrdná lež, jo, kterou prostě se mi nechtěla zkazit dovolenou. A věděla jsem, že teda až přijede, že to bude prostě hrozený, jo, což teda bylo.
0: A
1: jo.
0: Bylo.
1: Bylo. Tak já prostě, ale ten týden prostě dovolený se mi prostě neskazila. Vím to, že jako ona by asi bývala se snad sebrala a jela domů, nebo já nevím co, jo, prostě by tam nebyla dál, protože jako to bylo opravdu, jako, a já od té doby jsem úplně psychicky na tom tak strašně, že už si bych si ani jako žádný zvíře já mám 5 koček, že jo, samozřejmě, protože tady na vesnici vždycky něco přijde, já si to nechám, takže mám 5, ty tady kolem mě ležejí všichni, samozřejmě já stojím, protože je mám na židli, no takže
0: takhle. Paní Aleno, no, ale já naprosto rozumím tomu, co jste udělala, tedy tomu důvodu, kvůli kterému jste vlastně milosrdně své dceři lhala. A budíš vám odpuštěno. Zeptám se vás, jak se ten pejsek jmenoval?
1: Jmenoval se Balín. Balísek, to bylo něco z Pána Pestenu, nějaký Balín tam byl, Martina ho pomenovala Balín. Jako prostě Balísek to. On byl něco jako Jack Russell, ale takový, jako, on byl i kupírovaný. Yeah. Třeba jsem tenkrát pro něj dělal, já jsem objela všechny vesnice, všude jsem dávala, jako prostě, abych ho vrátila majitelu, všude jsem lepila jako inzeráty a to a nakonec nám zůstala, byli jsme rádi, a protože to bylo něco úžasného, co to bylo za zvíře, to nebylo zvíře, to bylo prostě...
0: No, o tom není vůbec pochyb. A já si myslím, že teď nám rozumí hlavně ti, kteří doma pejsky, anebo kočičky, nebo jakékoliv zvířátko mají. Ostatním se to těžko vysvětluje a já říkám, ano. Udělala jste dobře. Paní Aleno, děkuju.
1: Se mě uklidnil. Tak jo, mějte se hezky a dobrou
0: mějte
1: noc
0: se pěkně.
1: Všem posluchačům.
0: Dobrou
1: noc. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, jestli jste někdy někomu takzvaně milosrdně lhali, nebo jestli někdy někdo takzvaně milosrdně lhal vám, jsme si povídali a vlastně ještě pořád povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je to pan Franta, který teď čeká na telefonu a který k tomu má co říct. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Dobré ráno nebo dobrý večer ještě. Tady Franta, slyšíte mě dobře?
0: Slyším vás výborně, nebudu vás přerušovat. Každému dávám čas, i vám.
1: Takže já, můj příběh, já jsem ročník 55, takže už mám 70 let a mám příběh z mládí, že jsem tenkrát měl, ještě za Komančů, jsem měl štěně boxera za 850 Kč s papírama, perfektní pejsek, žíhané boxer, jo. A ten, já jsem si pak udělal knížku, jsem si našel a jsem moc cvičil. Oni ty boxery jsou málo ovladatelní, protože jsou milí, oni aj čichají a všechno, jo. A on ten pes se mu tak jako v 8. třídě vycvičil, že on pak jsem šel na střední školu a on mě vždycky, když byl pátek a jsem přijel ze střední školy, ze Znojma, tak on už mě otec ho musel pustit a on mě čekal na zastávce.
0: Franto, já mám takový pocit, že vy jste inspirován tím předchozím telefonátem chtěl popovídat svůj příběh o pejskovi, nikoli o milosrdné lži, že je to tak?
1: Taky o milosrdné lži, protože on pak začal být nemocný a teď mi říkal vždycky, je v pořádku, jenže on pak pomale, už někdo ho asi otrávil, on pak pomale
0: ale ne,
1: umíral.
0: Ne,
1: jo.
0: Ne,
1: to jo.
0: Ne.
1: No, to bylo. A jako byl v nejlepších letech, 3 leté, 4 leté a já jsem měl tu strašnou výhodu, rozumíte, že když jsem přijel z střední školy, tak otec ho musel pustit, on čekal na zastávce, já musel jsem mu dát kabelu do čumáku a on nesel mě tu těžkou kabelu, mě nesel dom, rozumíte, jo? A on se tam i tak těšil vždycky a pak už začal jako být špatné. Otec vždycky říkal, on je dobrý, já jsem vždycky volal, tak co, ten Arol. A on říkal, jo, je dobrý. Když jsem přišel do říkám, taťko, když jsi mě lhal, jo? Takže mě nechtěl zkazit ten týden, už jsem byl pryč, rozumíte? Že on pak chřadl. A já jsem pak už mě nepoznal, jo? A tak vždycky jen kňučel, říkám, Arole, prosím, tak já jsem pak, už nebylo jiný vyhnutí, tak já jsem ho pak musel, rozumíte, mě to bylo až, ale musel jsem, že mu se trápil hrozně. Musel jsem pistolu na prase ho zastřelit a mám ještě hrobeček na něho. A od ty,
0: tohle neraz
1: slyším. od té doby jsem pak měl rád strašně boxery, rozumíte, jo, a pak ještě byl taková příběh zase o boxérovi, že manželka mě tenkrát jela na dovolenou, na zájezd, dělala jako ona byla lékařka, jela dozor s jedným klukem, mám 2 kluky, a říkala, jestli chceš boxéra, tak známá je jedna, má ve Znojmě boxéra. Rozumím, ale budu říkat podrobnosti, říkala, tak já se na něho půjdu podívat. Jo, tak jsme tam šli se podívat a my jsme šli po schodech a já jsem si vzal sebou, říkám, no tak za toho boxera dám tak 1000 korun, maximálně 1500. Jo, tenkrát v té době, ten druhý klub byl malý. Tak my jsme jdeme po schodech a paní už nás čekala, jsme tam zavonili dole a já jdu za ten po těch, říkám, to byl zase žlutý boxer, jo? Říkám, no ten je pěkný. A tam přijdeme a ona říká, tak kolik za něho mě chcete, že ona, manželí koupil boxera prostě a ona ho nezvládá, ale vždycky musí někomu půjčit, to je taky dlouhý vykládání, to zkrátím, rozumíte, a ona říká, tak pane, kolik mě za něho dáte, a kluk řekl, no taťka říkal 1500, nebo až 2000 maximálně, jo, ale člověk neřekl, že jsem chtěl jako snížit, a ona říkala, je, tak to já vám k němu dám všechno, všechny ty, co máme, obojek, řemínek, misky, všechno vám dá, tak jsme to všechno měli a měli jsme ho doma, rozumíte, jo, pak jsme postavili barák, okál, to je jedno, rozumíte, tak v rychlosti a ten pes, on se bál všeho, my máme doma i zvířata, kluci měli koně, jezdili na koních a on se jich bál, když to uviděl, tak se jich bál a pak byl, už s nima běhal, jako za koníma, perfektní, se mnou jezdil s traktorem, vždycky se těšil, že jeden s traktorem hrozně.
0: No vy jste pejskař už od prvního poslechu.
1: No a takže zase jsme pak museli klukům lhát, že ten pes měl právě, jak ta říkala paní, tu epilepsii, taky ten náš to taky měl. No taky měl. A my jsme kopali vzadu, jako na zahradě, jsem skopil zahradu a na to postavili jsme okál, a to je v rychlosti, jsme kopali základy, jo, a on chodil furt za mnou, vždycky byl všude v patách, já říkám, Done, to se jmenoval se pes Don, jo, říkám, prosím tě, neotravuj, tady furt, tady, my jsme tam kopali s klukama ty základy na ten chlív, pro ty koně.
0: No, to jsou vedlejší věci, ano, pojďme k věci.
1: Vedlejší věci. A pak on najednou šel, ten pes dolů, říkám, prosím tě, neodběž si tam lehnout dolů. Tak on šel, jo, a pak tam šel, pro něco jsem ho poslal a on na mě křičí, taťko, Don má nějaké zase záchvat. A já říkám, prosím tě, jo, a manželka, prosím tě, žádný záchvat, ten kluk, že zase, jo. Tak já jsem tam ani nechtěl jít a pak tam šel druhý kluk a fakt má, mámka díl, že, jo, že to byl můj pes, jako, jo, jo. A tak já jsem utíkal dolů a ten pes, rozumíte, ještě, jo, se na mě podíval a vyplázal jazyk a vybídechl naposled, jako, rozumíte, jo.
0: No, něco jako podobného se stalo mému známému, no. Ano, a řeknu vám, to se neposlouchá zrovna dobře. Ale Franto, i tak vám děkuju za váš telefonát. Snad někdy příště s něčím veselejším.
1: A teď od té doby už mám, že máme statek velké, mám už teď třetího Dona, ale vlčáky mám. A to jsou perfektní psi teda. To je, teď tady vedle mě leží, jo, za teď pedu ze statku, to je dom a mám se jezdit se mnou, anebo béky mě nahání, všechno, rozumíte, umíš, dáváme dodávku béku, já ho pustím a říkám, Done, nažeň béky a vonovali a už jen říkám a na vocas, rozumíte, tak vyžede mě až na vůz šuchno a říkám, ten druhý kluk se mu hospodaří, říká, nepošle toho psa, já říkám, bez psa to neuděláme, rozumíte.
0: Franto, děkuji vám moc krát za váš telefonát, no, ale protože už se blíží závěr noční linky, budu muset ukončit naše telefonování a jsem rád, že jste uzavřel, byť trošku smutným příběhem, částečně naši dnešní noční linku. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Ta příští noční linka za 22 hodin začíná. Pro vás bude mít další téma. Jitka Lukešová připravila téma My a životní prostředí. I jí budete moci volat na číslo, které jste využívali dnes, tedy 731 800 900. A budete moci samozřejmě i psát na web noční linky rozhlas.cz/linka. Takže pro jistotu ještě jednou kouknu, jestli se tam objevilo nějaké nové psaní právě na téma milosrdná lež, kterým jsme se dnes v úvozovkách zabývali. A protože všechno již bylo řečeno, všechno již bylo citováno, ano, dívám se, jo, tak to je František Švaříček, který děkuje za uveřejnění jeho vzkazu. Pak je tady zvláštní, to je zvláštní, někdo se za Františka vydává a píše se jako František Škvaříček ze Židlechov. A už vidím, to je posluchač, který se zabývá mým osobním vzhledem. No, děkuju moc krát za rady, určitě nevyužiju, ale i tak díky za všechna vaše psaní. Příště se na vás budu těšit. Tenhle pátek, málem jsem řekl v sobotu, tenhle pátek a to další téma, které pro vás budu šířit během 2 hodin noční linky z brněnského rozhlasového studia, bude téma stopaři, stopařky. Kdo ví, možná, že v době levných letenek a sdílených automobilů ten fenomén, zejména letního stopování, jakoby mizel. Jestli ano nebo ne, tak o tom si budeme moci povídat v pátek 12. června. S přesahem do soboty 13. Takže přece jenom ta sobota tam tak trošku slyšet bude. Teď už ale opravdu dobrou noc, sladké sny a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tak jsme se opět sešli, a to ve starém, a jak si troufáme věřit, v dobrém složení.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, a to na půdě Českého rozhlasu Brno, pro spřátelené rozhlasové vlny Českého rozhlasu 2, stanice též jménem Praha. A ještě musím dodat, že u příležitosti 292. schůzky tohoto seriálu o české historii na motivy knihy Petra Hory Hořejše, schůzky již jsme na první poslech nazvali poněkud více významově.
2: Kterak jsme se zřídili?
1: Je, myslím, třeba na místě dodat.
2: Kterak jsme se zemsky zřídili?
1: To jsme tomu moc nepomohli. Snad to vlídná péče režiséra tohoto pořadu napraví. Má ostrý sluch a adekvátní příjmení.
4: Jaromír Ostrý.
2: Léta páně 1498. stala se hrozná a nekřesťanská věc, když některé ženy trávily lidi otrávenými topinkami. Boží zásluhou se to odhalilo a to vraždění přestalo. V Kutné Hoře kvůli tomu upálili jednu babku a pak se to prozradilo v Praze. Byli za to upáleni na Novém Městě Kameníkova žena Johanka, na Starém Městě Moučková, z Malé Strany Rájova dcera, dále hokynářka Lída z Koňského trhu a židovka Bělská, která ten jed připravovala. Při mučení obvinili na 100 dalších a svedli všechno na Koptovu ženu od svatého Jindřicha, jejíž muž byl také konšelem. Ale Johanka Kameníková, jejíž muž byl předtím na Novém Městě předním konšelem, vypověděla při mučení, že to všechno dělala s vědomím svého muže a s tím také zemřela. On musel něco tušit, protože rychle odešel na Zbraslav, ale tam byl také zatčen a mučen tak, že mu při natahování na skřipec zlomili ruku. Při jeho mučení byl kromě jiných konšelů přítomen pan Hradecký a ten přikazoval, aby ho jen pořádně natáhli. Potom však byl propuštěn a jakž takž se uzdravil, ale zůstal chromý. Ty ženské upálili v pátek na svatého Urbana na večer.
1: Snad se může někomu zdát, že tento případ jest v dějinách našich jevem pouze okrajovým a snad se ani nesluší, abychom jej stavěli v sousedství vysoké politiky.
0: Učinili jsme tak záměrně.
3: A naše úmysly jsou lehce čitelné.
0: Chceme naznačit, že se mohutná stavba české historie neskládá pouze ze zásadních a světodějných aktů.
1: Jak jsme tomu dozajista svědky v přítomnosti.
0: Ale že do ní patří i živůtky obyčejných lidiček.
3: Jsem tam nějaká ta otrava, občas lehčí či těžší mučení.
0: A když už se holt nedalo nic dělat, tak se upalovalo.
1: Ano, a teď?
3: Když jsme si řekli, že i ta největší mozaika se neobejde bez kamínků drobných, malých, nepatrných.
1: Tak teď můžeme napřít svůj zrak vzhůru k místům, kde se v skutku rozhoduje, bez kterých by to zkrátka nešlo.
2: O suchých dnech postních v běhu roku 1499. od 20. února do 1. března víme, že uložen byl ze společného svolení všech tří stavů trest na lidi zlé a nešlechetné, kteříž v těchto časech cedule zrádné, nešlechetné a hanlivé na všechny stavy tohoto království i také na pány a úředníky zemské spisujíce je lepali, kradli a metali pokoutně. Začež každý, kdo by v takovém skutku postižen byl, bez milosti měl čtvrcen býti jako zrádce. A kdo by pak najda takovou zrádnou tabuli, hned ji nestrhal a ji komu jinému ke čtení neb ohledání dal, měl též bez milosti seděti rok ve věži. To podává samo důkaz o veliké tehdáž rozdrážděnosti a rozčilenosti stavů proti sobě ve spolek.
3: Ano, České království bylo opět jednou rozdrážděno.
1: Maně se nabízí otázka, zdali jsme zažili u nás byť jen krátkou etapu bezdráždění.
0: Toto rozdráždění mělo ovšem onačejší dopad, neboť bylo politické.
1: V politice má dopad kde co.
3: Natož pak odjezd hlavy státu ze země.
1: Nebo jiného špičkového činitele.
0: Léta páně 1490.
3: Když se na věčnost odebral uherský král Matyáš Korvín,
0: převzal vládu nad Uhrami Vladislav Jagellonský.
3: Což v praxi znamenalo, že změnil svoje trvalé bydliště.
0: Na místo dosavadní adresy
2: České království, Praha, Pražský hrad,
0: byl nyní sídlem
2: v Uhrách nad Dunajem na Budínském hradě.
3: Vliv Vladislavův u nás
0: byl-li předtím vůbec patrný,
3: vyhasl úplně a moci se chopili páni.
0: Hned v prvních letech po odjezdu panovníka z království českého do uherského ovládla šlechta všechny rozhodující pozice.
3: Roku 1497. si svoji právní moc dala zakotvit.
0: Královský prokurátor Albrecht Rendl z Oušavy začal se svým týmem pořizovat rozsáhlý soupis starých i novějších právních norem.
3: Byl to jakýsi souborný zákoník.
0: S trochou zkreslení bychom mohli říct nová ústava českého státu.
3: Práce nějaký ten rok trvala.
0: A právníci do ní mimo jiné zařadili pohotově zákony, které pro příště nedovolovali, aby se stala ta nepříjemná záležitost.
1: Jaká?
0: Ale už jsme ji přece probírali.
1: Ten malér s Daliborem z Kozojet?
0: Zrovna ten. Prostě, aby si kdejaký chlap,
3: což byl termín pro podaného sedláka,
0: nemyslel, že si své pány bude měnit, jak se mu zamane.
3: Zrodilo se takzvané vladislavské zemské zřízení.
0: A tím pádem jsme se zemsky zřídili.
3: Ale moc jsme si tím nepomohli.
2: Toho času dal Bůh hojnost obilí, ovoce a vína a staří lidé nepamatovali takovou úrodu vína, že ho lidé neměli do čeho nalévat. A to nejen v Čechách, ale i v okolních zemích.
1: Starý letopisec s tím myslí zřejmě ku příkladu Moravu.
2: Avšak z této hojnosti darů božích vzešlo málo dobrého mezi lidmi, jen samá pýcha, ožralství, spory a nepřátelství. Málo kdo za ty dary Bohu děkoval.
1: Lidé jsou arcitvorové veskrze nevděční a nepokorní.
3: A to jak vůči Bohu, tak vůči politikům, kteří to s nimi podobně jako nejvyšší myslí dobře.
0: Zemské zřízení se zkrátka nesetkalo se všeobecným příznivým ohlasem.
3: Už jeho domlouvání
0: a formulování
3: a pilování
0: a vyjednávání přineslo nesčetné obtíže.
3: Z nichž jedna vyplývala z faktu již zmíněného, totiž že král nebyl doma.
2: Žádný ze stavů nevěděl o jiném prostředku k urovnání a upokojení svému, nežli královu přítomnost a jeho působení osobní. Když pak on i dále odpíral přijetí do Čech zase, musela předjít mnohá sem i tam poselstvování, nežli se přišlo na cestu potud neschůdnou a neslýchanou, totiž na návrh, když král nemohl do Čech jít ke stavům.
1: My víme, že se mu spíš nechtělo.
2: Aby stavové sami šli k němu do Uher. Sliboval on přijít jim vstříc do Prešpurka. Poněvadž ale bylo nemožné, aby páni a rytířstvo všickni osobně vydati se měli na tak dalekou cestu, navrženo a přijato bylo, pokud je nám známo, poprvé v dějinách českých, aby tenkrát sněmovalo se ne bezprostředně, ale skrze delegované výbory, skrze poslance odstavů z lůna svého zvolené.
1: No, nakonec se všichni v Prešpurce neboli v dnešní Bratislavě sešli a zanedlouho byl ten dokument na světě Ale všeobecná spokojenost nevypukla.
3: Nový zákonník těžce postihl královská města.
0: Šlechta v něm prosazovala jednak svá práva na svobodné podnikání v těch oblastech hospodářství, ze kterých doposud monopolně a privilegovaně žila právě města.
3: A současně hájila názor...
2: Na sněmech má být slyšen jen dvojí hlas.
3: To znamená pouze urozených pánů a rytířů.
0: Hlas měst, tedy třetího stavu, se škrtal.
3: To byly hlavní důvody, proč města s novým zemským zřízením nesouhlasila a nikdy je nepřijala.
2: Po dnešní den,
1: to dal k dobrému sám pan král,
2: nemáme my ani budoucí naši králové čeští nic víc od království zastavovati, ani dědicky dávati, ani kterých sum připisovati, aneb životů přidávati bez rady vší země české, ani zámků, kterýchž nyní v držení jsme, aneb potom budeme, nikterak zapisovati, ani navazovati nemáme ni žádnému. Než chtěli bychom pak buď my, aneb budoucí naši čeští králové, které zámky města, městečka, aneb vesnice zastaviti pro potřebu zemskou, to máme a moc budeme učiniti s radou a vůlí vší země. A jináč nic.
1: Škoda, že se tímto závazkem necítili Vladislavovi následovníci vázáni.
2: Pakli bychom přesto, co zastavili, aneb dali a prodali bez rady a vůle vší země, to dání, prodání, zástava, životů zapsání a neb sumy připisování žádné moci míti nemá a míti nebude.
0: Tato slova byla řečena v čase adventním v roce 1499.
3: Ale mnohem důležitější však byla slova pronesená opět v Prešpurce v následujícím předjaří, tedy v roce 1500.
2: Na tomto sněmu čteno a váženo bylo vše, co v Prešpurce loni uzavřeno bylo, ba přičiněno dále nad to, což jest více bylo potřebného a dokonáno.
0: Král už se proti toku Dunaje z Budína do Prešpurku nevydal, ale nové zřízení zemské podepsal.
2: Král jeho milost ráčil jest povolení dáti pánům a rytířstvu v koruně české, aby svá práva po všech deskách a privilegiích

0: a tím hýbáno nemá býti od ní žádného člověka bez svolení hlasu panského a rytířského. Než panský a rytířský stav měl jest vždycky vůli a svobodu práv svých přičiniti a nepůjíti, a též ještě sobě oba dva stavové svobodu pozůstávají. Oč by se koli tito dva stavové na obecním sněmu svolili, budou moci práva přičiniti a nepůjíti.
1: Roku 1502 král zákoník schválil
2: a města se spojila v jednotu a začala se připravovat na válku.
1: Spolek, združující 32 největší královská města v čele s Prahou, vyhlásil, že agresivitě pánů
0: čeliti bude až do těch hrdel a statků.
3: Do století 16. tedy nevstoupil český stát zrovna šťastně.
2: Ani trochu. Na spadnutí byla občanská válka.
0: Smysl celého článku leží na bíledni. Šlechta osobovala sobě veškerou zákonodárnou moc v zemi naprosto a výhradně. Hlas třetí stavu městského měl jen tam slyšán býti, kde se dotýkalo městských věcí zvláště. Do věcí zemských a do záležitostí veškerého národa vůbec neměl vkládati se více. Stalo se jen náhodou a jistě neúmyslně, že zapomenuto i na krále, co hlavního faktora ve věcech zákonodárných, kterážto chyba opravena jest hned v nejbližších potom vydáních toho zákoníku. Jakých ale půtek bylo potřebí, aby také stav městský nabyl širšího účastenství v moci zákonodárné vlasti své.
3: Tak a měli jsme u nás... Co jsme to vlastně u nás měli?
2: Historik by tomu nejspíš řekl stavovská monarchie.
1: Ta naše byla docela rozvinutá.
2: Spíš už přezrála.
1: Prostě takové státní zřízení, ve kterém se o politickou moc dělí panovník více či méně rovným dílem se zástupci jednotlivých stavů.
3: Byl ten díl více či méně rovný?
2: Teoreticky vládl král.
1: Fakticky však nad ním stál sněm, ve kterém měla rozhodující slovo šlechta.
0: Ty jsi náš král a my jsme tvoji páni.
2: To teď platilo víc než kdy předtím.
0: Dějiny české za králování Vladislava Jagellonce stávají se čím dál tím neutěšenějšími a kormutlivějšími. Ačkoliv národ zásluhou předků, kteří získali českému jménu ostrach i slávu ve světě válečném, požívá od sousedů svých úplného a stálého pokoje, tratí přece království české své místo mezi mocnostmi evropskými a ve sdružení knížat křesťanských zaniká hlas panovníka jeho, jako by ho již nebylo. Sama i soucnost koruny české, kdysi tak slavné, počíná upadati v pochybu, neboť spor se vede, mají-li Morava, Slezsko i Lužice ještě počítány býti k ní nebo k říši Uherské.
2: Tato palackého poznámka rozhodně nepřehání.
3: Opravdu jsme se ocitli z někdejšího centra na evropské periferii?
2: Dalo by se to tak říct.
1: A nejnázorněji je to vidět na Praze.
2: Pravda, hodně se tady postavilo.
1: Renovuje se hrad.
2: A Benedikt Reid podniká jeden z pokusů, jak dostavět svatovítskou katedrálu.
1: Praha je pořád největším městem v zemi.
2: Ale není zdaleka tak zalidněná jako za císaře Karla IV. Blahé paměti.
3: Kolik tam žilo obyvatel?
2: Po válkách a epidemiích se z metropole kdysi 40-tisícové stal domov pro sotva 25 tisíc lidí.
1: Když přijíždí roku 1509 král do Prahy se svou uherskou svitou...
3: A to on sem teda moc nejezdil, jak jsme si už řekli.
1: Tak jakoby přijel úplně jiný svět.
2: Uhři se chovají v českém hlavním městě tak velkopansky, že dochází k několika pouličním bitkám.
1: Vladislav, který je jinak mírný, reaguje hystericky. Nařizuje tvrdé potrestání po Uhersku.
3: To jest jak?
1: Řada provinilců...
2: Dodejme pro správnost domnělých...
1: ...je rozčtvrcena. Lidé jsou popravováni brutálním stahováním kůže zaživa.
2: Tak odporné divadlo Praha ještě neviděla a že se toho v ní odehrálo až dost.
3: To jsme u nás museli mít Uhry dost rádi.
1: Nenávist k ním...

0: přetrvala hodně dlouho.
1: Až budou grófové odjíždět, čeští dodavatelé za nimi budou vybíhat a tahat je za šosy kvůli nezaplaceným účtům.
2: I uvnitř země představuje státní živobytí vesměs jen obraz rozervanosti, bezvládí a mdloby. Brojení stavů mezi sebou o práva politická stává se záhubným jak svobodě, tak i pořádku. Moc zákonodárná, ostnuvší se ve sporu, nedochází uznání všeobecného, moc pak vykonávací, sklíčená finanční bídou, nepostačuje ani k nejbližším a nejpilnějším potřebám.
3: No, aby to zase nevypadalo všecko tak bezútěšně, jak to líčí František Palacký.
0: To by bylo jednostranné. Především u nás začínají pracovat úřady.
3: Skoro se chce říct úředník, pilíř státu.
0: Zní to jako ironie, ale něco na té štiplavosti pravdy je.
1: Ústředními institucemi státní správy se staly zemský soud a štáb takzvaných nejvyšších úředníků zemských.
3: Král byl jenom
2: primus inter pares.
3: Tedy první mezi rovnými, nikoli rovnější mezi rovnými, jak by snad někoho mohlo napadnout. Toto přirovnání patří do jiné doby.
0: Zemským úředníkům náležela moc výkonná.
1: Byli to vlastně ministři své doby.
0: A dohromady tvořili to, co bychom dnes považovali...
3: Zač?
0: Inu, něco jako vládní kabinet.
1: Patřili k ním nejvyšší půlkrabí.
0: Hofmistr.
1: Maršálek.
0: Komorník.
1: Zemský sudí.
0: Nejvyšší kancléř.
1: Podkomoří.
0: Dva půlkrabí karlštejnští.
1: A půlkrabí kraje Hradeckého.
0: Na úrovni krajů zabezpečovali správu krajští hejtmani, a to vždy dva v kraji.
1: A těch krajů bylo kolem roku 1514.
3: Tuším, tolik jako dnes. I úřad hejtmana byl resuscitován ze zapomnění, jenom škoda, že nejsme důslední a nepřevzali jsme i ostatní názvosloví. Kterak by to jinak vypadalo, kdyby se na zasedání české vlády sjížděli v novrobých kočárech půrkrabí, hofmistr a komorník s podkomořím.
0: Všechno tady už bylo.
1: Ba i stínová vláda.
0: V časech Jagellonských měla dokonce svoje speciální označení.
2: Tajná královská rada.
3: Pěkný termín.
0: Takový sbor poradců to byl. V popisu práce měl vytvářet rozum panovníka.
1: Taky tato rada se časem skoro úplně vymkla Vladislavovi z rukou a z orgánu poradního se změnila v nástroj stavovského nátlaku.
3: Takže ona taková stavovská monarchie a la Jagello znamenala...
0: státní zřízení, ve kterém král bez moci, bez lesku...
1: a taky bez peněz?
0: Zůstával jenom jakýmsi vznešeným paravánem, krýcím a svou pečetí a podpisem formálně potvrzujícím diktát pánu.
1: Což byli nejenom páni podle jména jako stav, ale skuteční držitelé moci.
2: Vladislav po hříchu nejméně se hodil k úloze své. Dostalo se ovšem i jemu, jako všem mocnářům za jejich živobytí, chvalořečení dosti.
3: Tato aktuálně znějící slova hodil František Palacký na papír už v polovině před minulého století.
2: Ti všichni chvalořečníci neustávali velebiti jeho lásku k míru, dobrotu a spravedlivost a nelze zapírati, že byl mužem dosti rozumným a vzdělaným, dobromyslným, sobectvím a vášněmi nesprzněným, obecného dobrého upřímně milovným.
3: Leč
2: ctnosti tyto, postačující na to, aby zdobili a šlechtili každého soukromníka, ano i konstitučního mocnáře našeho věku, za jeho doby a v jeho postavení obrátili se až téměř v chyby škodlivé. Od panovníka vyžadována je především statečnost osobní. Přílišná měkkost srdce a podajnost bývá všude holým neštěstím. V duchu Vladislavově však byl pohřešován všechen zápal, ba tuším i jemnost pro ideje ony, kterým šlechtí a velebí se život národů. Nadto zdál se zapomínat i často, že panovnická moc není osobním a naprostým jeho majetkem, s nímž by podle libosti nakládati, většiti nebo umenšiti jej mohl, ale že je pokladem od Boha i od národa jemu svěřeným, jejíž ve své míře chovati a jehož užívati měl jen k obecnému dobrému. Hlavní ale při něm byla vada, že neuměl odolati řečem, lichým a dotíravým, a že tajné denunciace mívaly vždy u něj veliký účinek, čili, jak pravil Wilhelm z Pernštejna,
1: každý ho utrvá mluvením, že na škodu svou nic se nerozmýšlí a že o své dobré málo stojí. Nýbrž lžemi lotrovskými krmiti se dá.
3: Něčeho podobného by se každá hlava, tak či onak pomazaná, měla pozorně vystříhat.
2: Neuměl počítati a hospodařiti. A tak mařil lehkomyslně královské své důchody a ocital se vždy v peněžních nesnázích bez konce.
0: Popravdě svoje korýtka si neopomněli naplnit i vysocí správní úředníci.
1: Těm šlo především o osobní prospěch.
0: Z péče o královské zboží.
3: Tedy o národní majetek.
0: Zberní.
3: To znamená z vybraných daní.
0: Jakož i panovnických důchodů.
3: To byly další odvody do státní pokladny.
0: Z toho všeho jim zůstávalo pořádně zanechty.
3: Některé tradice bychom neměli zachovávat.
1: Předbíháme o nějaký ten rok, ale když se po smrti Vladislava Jagellonského celostátně sečítali dluhy, které po sobě první Polák v čele Českého království zanechal, došlo se k astronomické sumě.
3: Kolik?
1: Přes 160 tisíc kop grošů.
0: Jak však již naznačeno, panovník měl zajisté též máslo na hlavě, ale spíše než on, způsobili to obrovské manko jeho čiperní zástupci.
2: Když strany mocné a náruživé,
3: již tehdy jsme takové měli,
2: hleděli krále všemi prostředky získati každá pro sebe, rozkládajíce před ním žaloby a důvody své, on v rozpacích nejednou přikláněl se prý více k moci nežli k právu jejich a choval se chytře podle toho. Nezřídka, vida pro sebe nezbytí, dával zapravdu soupeřům oběma, každému zvláště, o důslednost svou málo starostliv sa. Přitom všem nepřipouštěl snadno zármutku srdci svému, ale býval mysli veselé, i když dvořané naříkali při jeho stolu na kdejaký všední nedostatek. Pokud vědomo neměl libostí a vášní zvláštních a u krásné pleti nehledal zábavy nepkochání. Z lenosti sice nemohl viněn býti, ale ani činností se nevyznamenával, ačkoliv obyčej mýval starati se i o všeliké maličkosti u svých podaných. Jen v honbě liboval sobě poněkud, po příkladu otce svého. Slovem, Vladislav byl lepším člověkem nežli panovníkem a nehodil se na místo, na které líbilo se osudu postaviti.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je krátce po 11. hodině, 4. neděle v měsíci a my vás zdravíme z divadla Ungeld, začínají tradiční rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Mými dnešními milými hosty je herecká a manželská dvojice. Oba jsou divadelní herci, on je členem činoherního klubu v Praze, ona je v povědomí vás diváku zapsaná také jako filmová a televizní herečka. On funguje v povědomí lidí také jako romanopisec, scénárista a dramatik. Petra Hřebíčková a Matěj Dadák.
4: Krásný dobrý večer.
5: Dobré dopoledne.
4: Já jsem v divadle a mám večer.
3: Ale ani ale opravdu je dopoledne. Nedělní. Jak jste se vy dva vlastně dnes rodiče 3 dětí seznámili? Kdo si vzpomene rychleji? Nebylo na škole, ty jsi o poznání, promiň, starší.
5: Tak podle pohledu určitě, a zase jako na léta to tolik není. Já bych chtěl poopravit, že my ještě nejsme doposud manželé, jsme to nestihli.
3: Ne.
5: Takže my jsme snoubenci, jako asi tak 10 let. A seznámili jsme se na baru v činoherním klubu, protože Petra tam tehdy s mým kamarádem Martinem Čičvákem, který to režíroval, tak tam adaptovali vlastně Onegina, kterého jste dělali v Martě, a tam jsme se seznámili asi.
4: Ano, takže v činoherním klubu.
3: V činoherním klubu v Praze jste se seznámili, nicméně, to jsem řekl pravdivě, jste rodičové 3 dětí.
4: Ano.
5: Tak to zatím sedí.
3: V jakém pořadí?
5: No, první je Šimon, tomu bude 9, vlastně ten má 8,5, pak je Mikuláš 6,5 a Mariánka s 2N, tak ta má 2,5 teď, no.
4: Ty půlky potvrzuji, takže je vám všem jasné, že vlastně my rodíme děti, teda já rodím děti, naše děti jenom v létě. Jo?
3: Ano, teď nám to upřesnila.
4: Odvodit ještě i něco jiného.
3: Ano, jinak jste oba z Moravy, mimochodem já také, takže vítám. A ty seš z Hodonína, tak pojďme zmapovat pro přítomné diváky i rozhlasové posluchače třeba tvé dětství v Hodoníně.
4: Já jsem měla krásné dětství, a když se řekne slovo dětství, tak já to mám zalitý opravdu sluncem, protože jsem vyrůstala ve velmi milující rodině. Mám taky 2 sourozence, takže možná i proto já jsem si vysněla, že bych chtěla velkou rodinu se 3 dětmi, což se mi splnilo.